Překročili jsme druhou hodinu noční, společnost vám dělá noční vysílání na Rádiu 7, u mikrofonu je Lenka Malinová. V následující hodince opět otevřeme knihu Muzikant na jezeře a zaposloucháme se do dalšího příběhu v podání Vladimíra Hausera.

V minulém čtení na pokračování z knihy Mirka Vostrého Muzikant na jezeře otevřel Vladimír Hauser povídku Poslední Vánoce na frontě. Ve vyprávění se v ní střídají dvě časové roviny, za první světové války a pár let po ní. Pažoutova žena Anna a syn Jeník žijí bez otce. V roce 1920 přivítali na návštěvě Slávka Havrdu, který chlapci přinesl vláček. V prosinci 1917 se voják Otakar Pažout rozhodl riskovat život a vyjít z rakousko-uherského zákopu s bílým praporem k ruským vojákům, aby jim popřál veselé Vánoce. Navzdory obavám spolubojovníků se mu to podařilo. V nepřátelských zákopech se setkal s krajany. V srdečném duchu společně jedí, pijí a povídají si. Když se však vracel zpět, jiná skupina vlastních vojáků ho omylem považuje za dezertéra a zastřelí ho. Následně jejich velitel v hněvu zabije i toho, o kterém si myslí, že vystřelil.

0: Čížek už byl dávno pryč, když se Havrda konečně probral. Do hajzlu, dyť. Jo, souhlasil Šefelín. Havrda zapomněl na nedojedené veverčí stehínko a spěchal za Čížkem. Hlavou se mu honila spousta myšlenek a on nevěděl, co z toho chce Čížkovi říct. Čížka zastihl, jak na Bartolčíka, Grubera, Hládka a Majera chrlí, co se stalo. Pane poručíku, já pro něj dojdu, třeba je ještě živej, můžem mu pomoct.
1: Jasně, Havrda. A oni vás rozstřílejí na kusy. Viděli to tak jako my a musí mít pěkný vztek. Ať vás ani nenapadne vystrčit hlavu.
0: Půjdu, řekl Havrda. A z jeho hlasu bylo jasné, že ho žádný rozkaz nemůže zastavit.
1: Tak jo, rezignoval Čížek. Ale opatrně. Kapesník na pušku, plížice a my vás budeme krejt.
0: Havrda se vyplazil ze zákopu. Brzy poznal, že držet nad sebou pušku, na které vlaje kapesník, a přitom se plížit a krýt se za opelichanými křovisky, je téměř nadlidský úkol. Po 5 minutách byl u něj. A nebyl sám. Z druhé strany se k Pažoutovi okamžik před Havrdou doplížil Masařík. Mířil na Havrdu puškou a česky nenávistně zasyčel.
2: Tak se vám to povedlo, vy sevině. Šel vám blbec jeden popřát hezký Vánoce, svátky míru a vy hovada jste mu to takhle oplatili.
0: Bylo mu fuk, že mu tenhle blbej rusák nerozumí ani slovo. Stejně ho za pár vteřin odpráskne, sviní jednu. Havrdovi dalo hodně práce vysvětlit Masaříkovi za prvé, že není Rus, a za druhé, že se jedná o nedorozumění, kterého všichni litují.
2: To je mu platný jak mrtvýmu zimník, že vám to líto.
0: Když se Masařík trochu uklidnil, dokázal, aniž by musel Havrdu zastřelit, odpovědět na otázku, kdo to vlastně byl ten mrtvý.
1: Otakar Pažout Zíčina, všichni jsme mu říkali Otouš.
0: Měsíc vykoukl spoza mraku a pod Masaříkovýma očima se zaleskly slzy. Bylo mu teprve 35 a přežil celou vojnu od 14. Byl učitelem zpěvu a doma má ženu a ročního kluka.
1: Pomohlo ti to? Cítíš se teď líp?
0: Havrda se cítil pod psa. Těžko říct, jak dlouho zůstane naživu, odhadoval tak 30 minut, Masaříkovi oči i prst na spoušti hovořili jasně. Ale celou tu dobu bude mít na mysli, že tohle byla zbytečná smrt, ke které nemělo dojít. Najednou Masařík udělal něco, co Havrdovi vzalo dech. Odložil zbraň a třesoucí se rukou, mohlo to být zimou, ale spíš nebylo, rozepnul Pažoutovi kapsu a vytáhl náprsní tašku.
1: Na, vem si to. A jestli máš kouskat cti v těle, tak to dáš jeho ženě. Pokavác teda tuhle vojnu přežiješ. A buď si jistý, že jestli ji přežiju já, tak si to zkontroluju. A že se tě najdu, na to vem jet.
0: Havrda si náprsní tašku strčil do kapsy. Chvíli mlčel.
1: Dám, slibuju. Hele, nemáš mě rád. A já se ti ani trochu nedivím, ale i tak hodně štěstí, kamaráde.
3: Toho kamaráda si strč výškám, jo?

0: Listopad 1923. Za okny visely souvislé nízké mraky, ze kterých už od rána pršelo a fičel studený severozápadní vítr. Jeník přišel ze školy celý zmoklý a když se převlékl a zahřál se horkým čajem, zhltl oběd, sekanou s bramborem a kyselou okurkou. Od té doby, co se u nich před léty poprvé objevil strejda Slávek, měli k obědu občas i maso. Jeník to nevnímal, tak nad tím nějak nepřemýšlel, ale strejda pokaždé, když přijel, přinesl vojenský batoh naditý potravinami, které by Anna sama nemohla koupit. A než odjel, nechal na kuchyňském stole několik bankovek. S těmi penězi Anna vždycky bohatě vystačila do další návštěvy a navíc mohla Jendovi koupit boty, kdykoliv je potřeboval, obnošený kabát po spolužákovi, když Jeník ze starého už vyrostl, a dokonce občas i něco pro sebe. Naposledy si u švadleny nechala ušít šaty. Zpočátku se cítila trapně, Slávek ale naléhal, ať nad tím nepřemýšlí, že on je rád, když jim může přilepšit. O to už se o ně bohužel postarat nemůže, ale on ano. Ty šaty si Anna nechala ušít hlavně kvůli Slávkovi. Chtěla se mu líbit. Otík by jí to určitě schválil. Pro samotnou ženskou je život s dítětem nesmírně těžký a kdyby si Slávek třeba jednou nechal říct, navíc je to pěkný a hodný mužský. Jenže Slávek se choval korektně. Na její vkus až příliš. Ne, že by ani nedával najevo, že se mu líbí, ale u toho pokaždé zůstal. Dokonce i tehdy, když si Anna na sebe vzala ty nové šaty. To jsou ty šaty, co jsem si nechala ušít, jak jsi chtěl, oznámila Anna. Už nějakou dobu si tykali. A předvedla se mu ze všech stran. Moc ti to v nich sluší, Andulko, uznale pokýval hlavou Slávek. A to bylo všechno. Anna si nebyla jistá, jestli se mu líbí ona nebo jen ty šaty. Tolik by si přála, aby ji vzal za ruku a řekl něco víc. Jenže už není nejmladší, uznala, a Slávka nejspíš nepřitahuje. Po obědě Jenda někam zmizel a Anna začala mít nádobí. Objevil se uprostřed odpoledne. Anna seděla v křesle, na stolku před sebou měla šálek čaje a štupovala Jendovi ponožky. Chtěla se ho zeptat, jestli si udělal úkol, Jenda ji ale předběhl. Trochu neopatrně odsunul maminčin čaj, div ho nerozlil, a položil na stůl papírovou krabici. Anna ji hned poznala. Léta ji měla uloženou ve skříni s lůžkovinami a doufala, že tam ještě nějakou dobu zůstane bez povšimnutí. Aspoň dokud Jenda nevyroste tak, aby se Anna na tohle vyprávění cítila. Jenže krabice byla tady a s ní i chvíle, kdy se Jenda zeptá na tátu. Mami, ten pán na těch fotografiích je můj táta, oznámil. Neptal se, bylo mu to jasné. Kdo jiný to taky mohl být? Ano, Jendo, je to táta. Posaď se. Anna odložila ponožky. Jenda ukazoval jednu fotku za druhou a Anna komentovala. Tady jsme na plovárně, tohle je z výletu do Prachovských skal, tady to jsou tátovi rodiče, děda s babičkou a tak dál. Na posledních dvou fotkách měl táta na sobě uniformu. To bylo, když narukoval na vojnu. A tadyhle, to se zrovna vrátil z války na necelý týden. Tenkrát jsem ho viděla naposledy. Aně se při tom pohledu zaleskly oči. A proč na těch fotografiích nejsem já? Zajímal se Jenda. Narodil ses až potom. Jenda nechápal, jak se někdo může narodit, když táta není doma, ale nezeptal se. A některá tu otázku očekávala, se ulevilo, nevěděla, jak by na ní měla odpovědět. Jenže ani následující otázka nebyla snadná. Ne teď, když byla Anna naměko a cítila se, jako by měla v krku pořádně vykynutý knedlík.
1: Jaký byl táta, mami? Povídej mi o něm.
0: Anna si chvilku formulovala odpověď a zároveň se snažila spolknout knedlík.
1: Byl to ten nejbáječnější člověk, jakýho jsem poznala. Měl moc rád muziku. Každý den si sedl k pianu a hrál a spolu jsme zpívali. Všechno jsme dělali spolu. Byli jsme šťastní. Jo, a taky se na tebe moc těšil, až se narodíš. Než tenkrát musel odjet zpátky na frontu, tak říkal, že se nemůže dočkat, až tě uvidí.
0: Poslední slova Anna vyslovovala mezi vzliky. Na to Jenda nebyl zvyklý. Mámu viděl plakat jen jednou, to když se u nich poprvé ukázal strejda Slávek. Nevěděl, co říct.
1: Ale, mami, strejda přece říkal, že táta je v nebi a čeká tam na nás. Je to pravda, viď? Tak vidíš. Neboj se, jednou budeme zase spolu.
0: Anna si ho posadila na klín a přitulila se k němu.
1: To víš, že jo, Jeníčku?
0: Jenda se na ní podíval.
1: Aspoň, že máme strejdu Slávka. Je tak hodnej a je tátův kamarád. To je skoro, jako by to byl táta, viď?

0: Červenec 1920. Předpolednem jako na objednávku přestalo pršet a spoza mraků problesklo slunce. Vojenská přehlídka by se byla konala, i kdyby trakaře padaly. Tisíce přihlížejících ale uvítali, že déšť je pryč. Zejména rodiče s dětmi. Vojenská kapela začala hrát řízný pochod a za okamžik se objevily vítězné legie z Francie, Itálie a Ruska. Některé jednotky dorazily z Dálného východu do Československa před pár týdny. S nimi i Havrda, který se 27. dubna spolu s 6. plukem ve Vladivostoku nalodil na americkou loď prezident Grant. Stejnou lodí cestoval i legendární generál Jan Syrový. Cesta suezským průplavem do Terstu s mezi přistáními v Indii, na Ceylonu a v Arábii trvala přes 2 měsíce. Když prezident Grant zakotvil v Terstu, vojáci očekávali slavnostní uvítání, nebo aspoň nějaké uvítání. Toho se ale nedočkali. Museli si sami vynosit zavazadla, protože přístavní dělníci stávkovali. Úřady dokonce vojáky pustili na nádraží jen pod podmínkou, že na lodi nechají všechny zbraně. Vyčerpaní a zklamaní legionáři pak nastoupili do obyčejných nákladních vagónů. Žádný triumfální průjezd vítězné armády poraženými zeměmi se nekonal. Všude viděli jen krajinu zpustošenou válkou a vyhladovělé obyvatelstvo. Na každé stanici se k vlaku zbíhali děti a prosili o chléb a vojáci jim rozdávali z toho mála, co jim zbývalo. Přehlídka skončila a vojáci dostali 2 týdny volna, aby se podívali domů a přivítali se s rodinami. A pak zpátky ke svým útvarům. Některé čekala demobilizace a civilní život, jiní se měli zařadit do československé armády. Havrdovi, který teď měl výložky rotmistra, jel vlak až pozdě odpoledne a tak se rozhodl, že jít na Masarykovo nádraží a kdo ví, jak dlouho tam čekat, je nesmysl. Četař Karásek to viděl podobně. S Havrdou sdílel kajutu na moři i dobytčák na pevnině, tak s kým jiným by měl strávit ty 4 hodiny, než i jemu pojede vlak. Slávku, víš co? Pojď na jedno.
1: Dobrý nápad.
0: Co tady? Souhlasil Havrda.
1: Kam?
0: Ty to v Praze znáš, tak mě někam vem, jo? Karáska napadla hospoda u 2 koček na Starém městě, kam před válkou párkrát zašel, když byl zrovna v Praze. Havrda s Karáskem vzali své batohy a pušky, přešli Vyšehradský železniční most a chvíli na to už seděli u piva, cpali se tlačenkou s okurkou a cibulí a bylo jim dobře. Vlastně jim bylo skvěle. Teprve teď, po dlouhých letech strádání, si uvědomili, že člověku může být skvěle. Zaplavila je intenzivní směs pocitů a emocí, které nedokázali pojmenovat. Radost, štěstí, uvolnění, úleva, pohoda. Nejsilnější byla asi ta úleva. A taky překvapení. Ty, Vašku, podíval se Havrda nejdřív do 0,5 litru a pak na Karáska. Je to pravda? Nebo se mi to zdá?
1: Co?
0: No, jsme doma, je mír, máme vlastní republiku, můžeme jít domů a jsme naživu. My jsme to fakt přežili, celou tu podělanou válku, 6 let marastu.
2: Václav Karásek chvilku mlčel, než si všechny své pocity dokázal srovnat.
1: Jo, asi, určitě, je to tak. Ty vole, já jsem tak šťastný.
0: Víš, co ale nechápu, ozval se po chvilce Havrda.
1: No tak to teda nemám ani páru.
0: No přece, fakt to nevíš. Přece, že jsme spolu takovou dobu,
2: A já jsem se tě doposavat nezeptal, odkud seš? Kam se teď vracíš? Taková základní věc a já to nevím. Havrda se rozkechtal. I Karáska to rozesmálo. Měl co dělat, aby se nezadusil soustem chleba. No tak jestli je to jediný, co tě trápí, tak s tím ti milá rád pomůžu. Až to tady dopijem, a že tam padne i paráček žitný, možná dva, na to vem jet, tak chytnu klatovský vlak a trdá do Švihova. A pak po svých do Mezihoří, tam bydlím. Už se nemůžu dočkat, až otevřu dveře. A v nich žena, která netuší, kdy a jestli se vůbec vrátím. A Libuška s Tondou, 9 a 5 let, pane bože, jak já se na ně těším.
0: Karásek najednou zvážněl a položil 0,5 litr.
2: Slyšíš to taky?
0: Ne. Co jako? O pár stolů dál seděli chlapi v nových československých uniformách a bavili se tak hlasitě, že to nešlo přeslechnout.
3: Bojovali v rakouské armádě a byli rozčarovaní, spíš namíchnutí, jak teď oslavují jen legionáře. Přitom i oni si užili své a víc než vrchovatě, jenže po nich ale ani pes neštěkne. A navíc základ armády tvoří kdo? No přece perfektně vycvičení a všemi bitvami zocelení vojáci, co bojovali za císaře pána. Bez nich by nová republika dlouho nevydržela. To oni tady po válce museli udělat pořádek a vysvětlit Němcům a Maďarům, že tahle země je Československo. No dobře, nejen oni, i legionáři z Francie a z Itálie, ale stejně jim nemohli přijít na jméno.
2: Karásek vyskočil. Slávku, já to nemůžu poslouchat. V obejdové jedni. To by to nevadí? Pojď, jdem si s nima promluvit. Hezky ručně, po našem, aby tomu rozuměli.
0: Tohle Havrda nechtěl. Musí Karáska sklidnit dřív, než se tady úplně zbytečně poperou.
2: Neblbni, Vašku. Vzpomeň si, ty jsi taky narukoval do rakouské armády. Kdybys neměl štěstí a nezajali tě, tak se s Krusům nedostal. A teď bys tamhle seděl s nima. Jsou to chlapi jako my. A prožili si svý.
0: Jenže Karásek už stál u jejich stolu a bylo jasné, že nastane vysvětlování. Ruční.
2: No, ty jsi nám tady chyběl,
0: zabručil třicátník s knírkem a s výložkami četaře. Otočil se na ostatní.
2: Legionář. Neměli bychom se mu tady hromadně poklonit, když to je teďka ten hrdina?
0: Všichni čtyři vstali a Havrdovi i Karáskovi bylo jasné, že se žádné klanění konat nebude. Havrda odstrčil Karáska a stál jen 0,5 metru od četaře, jehož výraz nevěstil nic dobrého.
2: Chlapi, tady Vašek, kývl směrem ke Karáskovi, měl docela dobrý nápad. Můžeme vám objednat panáka? Chtěli bychom si totiž s váma připít. Na republiku. Vy už ji nějakou dobu máte, jenomže my jsme se vrátili teprv před pár dněma. Co pijete?
0: Četař se pořád tvářil odhodlaně, ale svobodník, který stál vedle něj, ukázal na 0,5 litru.
2: Pivo. Točí tu rakovnický. Mohli bychom si ale spolu dát třeba myslivce, co, Fando?
0: Kývl na četaře. Četař po něm hodil pohledem, který Havrda přečetl jako Kryso, tohle bych od tebe nečekal. Nahlas ale neřekl nic.
2: Tak my si přinesem židle, může?
0: Navrhl Havrda.
2: Vašku, dojdi za hospodským. 6 myslivečků, jo?
0: Karásek chvilku zpracovával ten náhlý přechod z režimu, tak si teda dáme přes držku, když jinak nedáte, do módu, odjakživa nejlepší kamarádi. Neřekl ale nic a odmašíroval k výčepu.
2: 2 hodiny na to byli všichni vláční.
0: Karásek zkontroloval hodiny nad výčepem.
2: Slávku, měli bysme jít, za necelou hodinu mi to jede.
4: Tak to stihnem ještě jednoho, zhodnotil svobodník.
2: To víš, že jo,
4: objal ho kolem Havrda. S tebou si dám kdykoliv, kamaráde.
0: Havrda s Karáskem zaplatili na půl, celkem 12 myslivců, 18 žitných a 6 kmínek, a měli se k odchodu. Poplácali se s novými kamarády a před hospodou se rozdělili. Karásek se nejistým krokem vydal zpátky na Smíchov a Havrda zamířil k Masarykovu nádraží. Doma v Kopidlně musel Havrda mámě a tátovi všechno podrobně vyprávět. Byl k smrti utahaný a nejraději by se potichu uklidil do postele, jenže nic takového nepřicházelo v úvahu. Rodiče byli příliš šťastní, že mají syna zpátky. Povídání Havrdovi nakonec zabralo celé 2 dny. Obojích v rakouských zákopech, jak ho zajali Rusové, jak se na Rusy vytvořila československá jednotka, jak bojovali proti Rakušanům a o anabázi, během které na ně útočili bolševici, zatímco se Čechoslováci probíjeli směrem na východ. A jak se nakonec dostal domů. Značná část vyprávění se odehrávala v sadu, kde bylo potřeba sklidit letní jablka, a v chlívku, protože koza právě vrhla. 3. dne brzo ráno si Havrda oblékl uniformu, spěšně se nasnídal a že musí stihnout vlak.
4: Kam jedeš? Pobyl jsi tady 2 dny, po 6 letech a chceš zas zmizet? Vyčítala mu máma. Jo, jabka ještě nejsou pod střechou a vůbec je tady spousta práce, přidal se táta.
0: Havrda na vysvětlování neměl náladu.
4: Večer jsem zpátky, teď si ale musím něco vyřídit, slíbil jsem to kamarádovi.
0: Bez děky si sáhl na náprsní kapsu.

Knihu povídek Muzikant na jezeře napsal Mirek Vostrý. Knihu vydalo nakladatelství Návrat domů v roce 2023. Četl Vladimír Hauser, hudba Jonatan Kaleta.

chlebem lásky pečený. Sám mi podal víno, rudé jak krev, slzou z nebes.

Když je kolem hodně tmy, potřebuješ světlo. Vyzkoušej Rádio 7.

0: Vítám vás u poslechu pořadu, ve kterém vám představujeme lidi, kteří na vlastní kůži zažili, co to znamená vydat svůj život Bohu do rukou. A tak teď u mikrofonu a ve studiu moc ráda vítáme Miroslava Makovičku. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: My se tak nějak míjíme už roky celkem. Tady v Brně se setkáváme při různých příležitostech církevních, přestože jsme každý z jiného společenství. A já vás tak po očku pozoruju, protože jste pro mě jakýmsi ukazatelem toho, co to znamená být rád v Kristu a s Kristem. A možná mě k tomu vede takový ten váš laskavý úsměv, který na vás velice často vidím. Když se ohlédnete zpátky, je to opravdu tak, že jste rád s Bohem?
1: Jsem rád s Bohem. Jsem rád, že jsem ho mohl poznat a že jsem mohl skutečně uvěřit, že on je živý, že má o mě zájem a že mě odpouští i moje hříchy a nepravosti, o což ho stejně musím i ve svém věku každý den prosit, ale prostě jsem rád.
0: Kde vlastně začala vaše cesta víry, nebo možná ještě dříve, z jakého prostředí pocházíte, co vás formovalo od malinka?
1: Určitě to byla především rodina, protože jsem se narodil v rodině věřících rodičů, zvlášť maminka byla takovým sloupem, bych řekl, víry. A věřím, že už když mě nosila pod srdcem, tak Pán Bůh se na mě díval a viděl mě. Říkávala mi, že když jsem chodil kolem postýlky, už jako jsem se dovedl postavit na nohy, nebyl mi ještě rok, takže jsem někdy takovou radostí lomcoval těma šprušlema tam, že to bylo až k neuvěření. A tak dneska pozoruju taky ty děti, když mají v sobě takovou radost a věřím, že už to je od Boha. Ale jinak vím, že maminka se s náma modlívala, nás bylo 6 dětí a od počátku nás vedla vlastně k víře.
0: To je asi snem všech rodičů předat svou víru dětem a zároveň všichni víme, že to nejde. Dají se naučit a předat nějaké zvyklosti, možná naučit nějakou atmosféru, ale je to rozdíl. Je to rozdíl přijmout Krista osobně nebo žít v prostředí, které Krista vyznává. Jaký byl ten váš zlom?
1: No, můj zlom byl téměř přesně ve 20 letech. Tehdy jsem byl na takovém shromáždění a já už jsem předtím chodíval mezi obrácené křesťany do takové skupinky tam v Dačicích, ale život jsem Kristu nevydal a cítil jsem, že to není úplně v pořádku, ale ani jsem nějak nehledal, abych vědomě jako se chtěl přiblížit k Bohu. Byl jsem rád, že stojím na straně křesťanské, věřil jsem, že to je dobré, ale žil jsem si takový slušný světácký život v té době a na jednom shromáždění, to bylo ve Strmilově, ve 74. roce, teda hluboká totalita ještě, a tam do té skupinky takové evangelické mládeže přijeli bratři z letniční skupinky z Brna a mluvili tam. A na závěr dali výzvu, jaká se normálně nedělá, jako, ale ten bratr, který mluvil, tak potom říká, a teď vás žádám, kdo máte radost ve svém srdci a víru živou v Ježíše Krista a radujete se z něj, tak povstaňte, ostatní ať zůstanou sedět. Prostě oddělení.

0: byl tam ovce od kozlu. A já jsem věděl, že prostě nemůžu stát, protože s Kristem nežiju. A asi 10 nás zůstalo sedět tehdy, i další 3 moji sourozenci. A potom najednou jeden kluk začal brečet hrozně, ten, co povstal, a padl na kolena a vyznával, že vlastně on vstal a lhal, že taky nechodí s Bohem. A bylo to takové najednou nabité takovou energií, teď jeden za druhým, co seděli, tak povstávali, modlili se, dávali život Bohu. A já jsem se tomu prvně jakoby trošku smál vnitřně, protože když tam kvílí lidi, jo, a vy jste mladěch, tak vám to přijde takový zvláštní, ale pak jsem prostě dostal touhu, abych i já se obrátil k Ježíši a začal jsem volat. A já jsem najednou věděl, že on mě slyší. Jo. To bylo najednou, jsem měl to spojení, najednou jsem věděl, že mluvím s tím Ježíšem, který stál z mrtvých a který žije a který mě teď slyší. A tak jsem ho prosil, aby to moje teď obrácení se k němu, aby nebylo jenom jako pokrytecké, že to teď dělají všichni, ale aby to bylo opravdové. A prostě dostal jsem takovou jako radost a takovou jistotu víry, že říkal jsem si, fakt, ten Ježíš, o kterým ta mamka mluví, tak on opravdu žije.
1: To musel být velký zážitek. Nicméně, jestli tedy dobře počítám, vy jste se narodil v 50. letech.
0: 54.
1: A to nebyla doba zrovna otevřená vůči křesťanství a víře obecně. Jak se s tím potýkala vaše rodina, vaše rodiče? A nakonec i vy sám potom?
0: No, rodiče, oni vlastně byli součástí takového evangelického sboru, vlastně sbor byl v Telči, ve Slavonicích u nás, tam byla jenom kazatelská stanice, scházelo se tam třeba 30-40 lidí, když jsem byl kluk, pak to ubývalo, dneska už tam není skoro nikdo. Ale to jsme žádné, vlastně to byla legálně povolená církev, česko-bratrská evangelická, takže jsme žádné nějaké pronásledování nezažívali v tom smyslu, že by nás v té době třeba nějak pronásledovali. Ale je pravda, že maminka byla učitelka v mateřské školce a čas od času tam chodívala kontrola, ideologická taková nějaká, musela absolvovat prověrky, a jedna z otázek byla také, jestli věří v Boha nebo jestli nechodí do kostela, a tak to maminka vždycky se přiznala, že je věřící, že do kostela chodí, takže vždycky zapsali do hodnocení. Není vyrovnaná s náboženskou otázkou dosud, ale bylo to pohraničí, tam bylo učitelů tehdy taky nedostatek a navíc mamka byla, myslím, dobrá učitelka. Ještě dlouho v důchodu přesluhovala potom, protože ji pořád volali, aby, že nemají lidi tak, aby učila. Ale tehdy to bylo tak, takže to byl jediný takový tlak, která, že mohla možná se obávat o zaměstnání. Ale jinak potom, krátce potom našem uvěření, když sestra nastoupila na gymnázium, tak vystoupila z SSM kvůli tomu, že uvěřila. Tak jí radili někteří křesťané tehdy, že to se neslučuje s křesťanstvím, a to bylo nepříjemné, protože tam jezdili z okresů takoví ti různí převychovatelé a mluvili s Evou. A potom tam zavolali rodiče, co to znamená, že vaše dcera vystoupila z SSM a že je fanatička křesťanská nebo náboženská. Takže tatínek ten z toho byl dost špatnej. No ale nějak to přešlo, ta vichřice. Ta sestra by sice strašně ráda studovala pajdák, byla by ráda učitelka. Dneska v důchodu si pořídila takovou malou školičku soukromě. Ale tehdy kvůli víře právě a kvůli tady tomu, že vyznala Ježíše, tak nemohla na pajdák. No. Takže to byl třeba taky takový určitý diskriminace, že co jsme prožili skrze víru, ale nebylo to vězení.
1: A vy sám narazil jste někdy kvůli své víře?
0: No, tak to je datum, které nikdy nezapomenu. 11. ledna 1983 to kromě těch různých hádek se studentama, že jo, ale 11. ledna 83 už jsem pracoval v Královopolské strojírně ve výpočtovém oddělení a zrovna jsme tam oslavovali narozeniny jedné kolegyně a přišel pro mě šéf, že mám návštěvu, vzal mě k sobě do kanceláře a byli tam dva pánové od krajské správy státní policie a vzali mě do auta, zavezli mě k nám domů a tam už seděla manželka v noční košili, nevím, jestli měla župan nebo ne, tam seděli další dva pánové a přinesli si papír povolení k domovní prohlídce a prohledali nám teda celý byt a barák dole u Malinu, taky byli zrovna v ten čas. Takže si odvezli dva pytle literatury různé, nejvíc manželka litovala, že jí sebrali dva zpěvničky křesťanských písní, který si roky psala v notách, jo, noty a slova, měla toho hromadu, plno práce v tom a všecko pryč. Diáčky z naší svatby nám sebrali, dívali se proti světlu a viděli teď, že tam jsou kříže a ruce lidí nahoru, tak to taky zabavili jako podezřelé. No a Bible a literaturu a psací stroj.
1: Takže... Dostali na vás tip, nebo to byla jenom namátková nějaká kontrola?
0: Ne, to byl takový zátah na náš sbor. V ten den udělali domovní prohlídky v 10 domácnostech. 10 takových rodin vytipovaných z našeho sboru. Takže to jsme se pak mezi sebou dozvěděli. Každý byl překvapen sám, ale... Jinak my jsme tehdy měli pod slámou ve stodole hromady dalších knížek, které oni neobjevili. Takže kdyby jsme to na ně práskli, možná by dostali dudku, že špatně hledali, ale...
1: Tak to jste byli milosrdní. Mělo to nějaké důsledky?
0: Pro mě osobně ani ne. Tři bratry, tehdy takový ty tři vedoucí sborů, zavřeli do vězení. Bylo to několika týdení vězení, jenom vlastně vyšetřovací vazba, pak se táhly soudní jednání. Ale já jsem z práce vyhozen nebyl, šéf jenom byl, si mě pozval na pohovor a ptal se, co se děje, v čem jsem se namočil. Ale jinak jsem mohl pokračovat v práci dál, akorát jsme možná tak 2 roky, i já jsem byl předvoláván na nějaká slyšení, protože na mě tehdy bylo napsáno naše církevní auto, a protože jsme byli nelegální skupina letničních, tak to všecko bylo nelegální, veškerý majetek byl nelegální, takže i z té majetkové stránky jsem byl vyšetřován. Ale nebyli mě. Tady z té doby, kdy jsme byli opakovaně předvoláváni, aby jsme dovysvětlovali různé věci a tak to byla ta 80. léta, tak já jsem měl jet na nějakou konferenci do Finska tehdy ještě s jedním bratrem jako dva mládežníci. Bylo to nějak jako domluveno, povoleno a já jsem krátce předtím byl na STB předvolán k výslechu a ten člověk, co se mnou mluvil, tak říká, tak pane Makovička, ještě se musíme jednou sejít, tak mohl byste třeba tady v tento čas, tento den? A já jsem říkal, teď jsem věděl v hlavě, že to je to Finsko. A teď jsem se lekl, že mě to zruší, když bych mu řekl, že vůbec jako má možnost je do Finska. Tak jsem říkal, tak myslím, že jo, no kdyby mě do toho něco vlezlo, tak já vám dám vědět. A tak potom mě jeden bratr ze sboru odvezl do Prahy na letiště a tak jsem mu o tom říkal a poprosil jsem ho, až odletím, tak aby dal vědět tomu panu na STB, že teda bohužel pan Makovička musel odjet do Finska, tak mě to potom dal trošku sežrat, jako, že jsem to určitě věděl už, že jsem mu to neřekl, ale já jsem se prostě bál, že by mi to překazil. Jsem

0: Posloucháte vyprávění Miroslava Makovičky, člověka, který jako jeden z dalších měl v životě velký úkol, totiž pomoci přenést církev z doby totality do doby té svobody a rozvolnění v naší zemi. Ale my jsme udělali v tom našem předchozím vstupu takový veliký skok vlastně od vašeho dětství až potom po výslechy na STB v 80. letech. Tak se ještě trošku vraťme. Vy jste říkal, že jste ve 20 letech tedy vydal svůj život Ježíši Kristu. To už jste byl takový mladý dospělý. Bylo to v roce, tuším, říkal jste 74.
1: Ano.
0: A to už tady proběhla ta invaze vojsk Varšavské smlouvy a veliký převrat ve společnosti. Jak jste to prožíval jako vlastně velmi mladý člověk? Co si z toho pamatujete? Nebo jak to na vás působilo? Co rodiče?
1: No, tak ta invaze, o které mluvíte, tak to byl rok 1968. Máte na mysli tuto, jo?
0: Ano.
1: Takže to mě bylo vlastně teprve 14 let. Pamatuju si na to moc dobře, protože jsme tehdy, to byly prázdniny, stanovali jsme u rybníka Šatlava, nedaleko Slavonic, a byli tam můj strýček a tetička se svými syny, mými bratranci, jako na týden na dovolené. Normálně pocházeli nebo žili v Teplicích. A teď jsme najednou ráno slyšeli v rádiu, že vojska Varšavské smlouvy vstoupila do naší země. Takže teď byl halo, poplach, teď oni se lekli, jestli vůbec dojedou domů, přestanou jezdit vlaky a tak. Takže jsme všechno okamžitě zbalili, jeli jsme do Slavonic k mým rodičům a oni nasedli prostě na nejbližší možný spoj vlakový a cestovali domů, dojeli, pokud se pamatuju, určitě ještě byli tak živi, dojeli určitě domů. No a my jsme v těch Slavonicích, to je pohraniční město, to je úplně na hranicích s Rakouskem, tam jsme se dívali vždycky na náš celňák a rakouský celňák a osnaté dráty mezi námi a říkali jsme si, že tam se nikdy nepodíváme. A v té době vlastně Rakousko bylo neutrální stát, možná je do dneška, to já teď nevím. Slyšel jsem, že by vlastně vojska cizího státu se neměla přiblížit třeba do určité vzdálenosti, možná 20 kilometrů od hranic neutrálního státu. Nicméně nám přes Slavonice ten den přejelo asi 1000 vozidel po silnici přímo jako před naším domem. My jsme takový dům až na kraji města, takže maminka hned, jak věděla, že se blíží vojska, tak zaháněla husy dozadu do chlívků a slepice, protože měli zkušenosti i z druhé světové války, že vojáci ty domácí zvířata třeba pobrali a pozabíjeli, že jo, protože se taky chtěli nějak přiživit a přilepšit si. Ale jako nezažili jsme žádné nějaké násilí od těch sovětských vojáků. Akorát, že s tím bratránkem, co jsme odešli tehdy od té Šatlavy a ještě než odjeli, tak on tam začal volat na ty Rusy a říkal, pačemu vy zděs. A ten Rus jenom pokrčil ramenama, že neví. A já jsem byl mladší než ten bratránek, tak jsem jen tak tiše mlčel a bál jsem se, aby nás za to nezastřelili, že je jako drzej a že prostě takhle na ně vykřikuje. No. Takže takhle jsme to tam prožili v těch Slavonicích. Ona tam potom sovětští vojáci měli v nedalekém lomu takovou jako základnu taky, takže tam řadu měsíce taková posádka nějaká zůstala u toho našeho města. Někteří lidé se třeba s nimi i nějak kontaktovali, přáteli, my jsme to nebyli, neměli jsme nějak ten nápad, nebo ani bychom neměli chuť asi. Ale jinak jsme nezažili nějaké ze strany těch vojsk nějaké jako příkoří nebo drancování nebo tak.
0: Změnilo se něco v životě města, vaší rodiny?
1: Myslím, že ani moc ne. Myslím, že ani moc ne. Jenom to vědomí, že jsme teď okupovaný stát. To jsme tak teda brali, že jsme okupovaný stát. A tatínek, to teda musím říct, tatínek byl v komunistické straně nějaký čas, protože bylo to tak, že tehdy, když probíhala ta kolektivizace zemědělství, tak našim se ty myšlenky budeme společně hospodařit jako líbili. A tam to neprobíhalo nějakým násilným způsobem, takže oni tehdy vstoupili docela ochotně do družstva, protože byli oba jako zemědělští dělníci původně. A jako šli do toho s takovými ideály, že to bude bezva, že budeme hospodařit společně a bude se rozdělovat spravedlivě třeba a podobně. Jo, a táta vlastně i nějak z tady těch motivů a důvodů vstoupil do té strany, jejíž ideje se mu třeba líbily. No ale potom v pádu sovětských vojáků tu legitimaci odnesl na okres a řekl, že přestal chápat nějak politiku té naší komunistické strany, takže prostě vystupuje. No, což bylo horší, než kdyby ho vyškrtli, ale to jsme zase pocítili my jako děti ve škole třeba.
0: No. No to se chce právě zeptat, protože to přece muselo mít velké dopady. Tenkrát to byla docela vlna lidí, kteří se od toho chtěli distancovat, ale komunistická strana to samozřejmě nesla velmi nelibě. Jaké to mělo dozvuky?
1: No dozvuky jsme nějak jako neprožili. Jedině ta sestra třeba, co chtěla studovat ten pajdák a vlastně i kvůli víře už měla ten špatný posudek, tak tohle byl další škraloup. Já, když se mnou o tom mluvili na vysoké škole tehdy, ale já jsem studoval techniku, takže ta nebyla tak ideologicky exponovaná, tak vím, že mě tam ten podplukovník jeden, když jsme měli vojnu, ve třetíku, ve čtvrtíku, on byl taky přesvědčený komunista, tak říkal, že prostě, jestli někdo vystoupil, tak to je horší, než kdyby byl vyškrtnut, tak jsem cítil třeba takové trošku odsouzení nebo tlak, jako, že teda mám opravdu špatné rodiče, ale jinak brácha potom se učil automechanikem, to nebylo politicky exponované, další truhlářem, studovali akorát holky, takže nechali nás žít. Mm. A my jsme nebyli angažovaní v nějaké třeba jako disentu nějakým prostě, že by jsme se zapojovali do nějakých těch protivládních nebo proti komunistických nějakých aktivit. Neměli jsme tu potřebu. Táta by v této otázce byl hodně opatrný, aby jsme zbytečně si nezadělali na problémy. Takže když žijete normální život, nechaj vás žít. Jak říkal i Bible, ne? V Římanům 13. kapitole, že ten, kdo nese meč a kdo je v autoritě, tak prostě těm, kdo činí dobře, tak je nechá být a bojuje proti těm, co činí zle, anebo prostě bojují proti vládě.
0: Ještě se vrátíme k tomu církevnímu posunu. Vy jste říkal, že jste vyrůstal v prostředí evangelického sboru, ale pak tu byla řeč o letniční skupince. Tak kde jste se potkal s letničními a čím to pro vás bylo zajímavé?
1: No tak s letničními jsem se potkal už možná jednou, dvakrát na takové té evangelické mládeži, kde jsme se scházívali jednou týdně v Dačicích. A byli to právě i tito letniční, kteří tehdy kázali evangelium a sloužili na tom večeru, o kterém jsem mluvil, kde jsem prožil to svoje obrácení. A protože to byly zrovna letniční z Brna, z brněnské letniční skupinky kolem bratra Bohouška Tetivy, který byl skutečně takovým božím mužem, ale byla to malá skupinka. Tak a já jsem studoval v Brně, takže jsem automaticky vlastně mě skontaktovali a začal jsem navštěvovat jejich zhromážděníčka, což bylo třeba 10 lidí v bytě, 15 lidí v neděli na chatě, v zahradním domku takovým úplně, v takové chajdě, ale byl tam oheň, když se prostě zpívaly ty písně a když bratři kázali, tak to člověka naplňovalo. Fakt. Já jsem neměl vůbec chuť jezdit domů, protože doma teda bych musel pracovat jednak, a což já jsem se nevzpíral nikdy rodičům, u nás se hodně pracovalo. A v neděli by se šlo třeba do toho evangelického kostela, který mě připadal mnohem méně živý. Jo. I když teda vzpomínám si, že když jsem opravdu takhle najednou měl víru vnitru, že teď, když jsem zpíval i ty zpěvníky z toho evangelického zpěvníku v tom takovém polomrtvém zhromáždění třeba, nebo takovém tišším zhromáždění, tak najednou ty slova těch písní prostě byly pro mě úžasný a živý, protože ať si kdo chce, co chce říká z těch dnešních moderních mládežníků, co zpívají ty populární křesťanské písně, tak ty staré písně mají častokrát nádherný obsah. A je zatím vidět hluboká víra těch, kdo to psali.
0: Letniční proud v církvi, to je úplné specifikum, protože zvlášť za doby té totality, myslím, že církve měly co dělat, aby se tak nějak udrželi, aby žili, aby dostáli tomu, proč tu vlastně jsou. A do toho ještě jakýsi letniční proud, u kterého spíš měly ty stávající církve dojem chaosu, nepořádku, jakéhosi zmatku možná při všech různých těch letničních projevech. Takže i ty církve samy to moc nechápaly a oddělovaly se od letničního proudu. Bylo to tak, nebo už to mám spíše zhistorizované?
1: Určitě to tak jako bylo. Plus mínus, že jo. Třeba naše skupinka zrovna, tam byl vždycky i jako řád a byla vedená jako dobře, protože ten vedoucí této skupinky byl vlastně bývalý laický baptistický kazatel z brněnského sboru, z krásného sboru, až do dneška krásného sboru, věřím. A protože prožili tu letniční zkušenost, jak se někdy nazývá, křest Duchem Svatým a mluvení novými jazyky a prorokování. A v tom sboru se to tehdy nesetkalo úplně s takovým pochopením tamního vedení, takže oni museli odejít a založili vlastně, zůstali jakoby nelegální takový náboženská skupinka a scházeli se právě po těch bytech a na těch zahradách, na chatě u Tetivu, taky v Bystrci. A tam jsem vlastně skončil tady v této skupince jako studentík.
0: A to vám jako mladému člověku muselo docela vonět, ne? Takové trošku undergroundové hnutí i v církvi.
1: Víte, že já jsem to jako undergroundové hnutí nějak jakoby nepociťoval úplně. Věděl jsem, že to je nelegální. Pochopil jsem později, že to bylo těžké pro ty vedoucí toho společenství, protože se obávali třeba nějakých zátahů policejních, ke kterým pak taky došlo. Ale já jsem to nějak neprožíval, jako že by to bylo nebezpečné. Pro mě tehdy prostě to, co mě tam nejvíc táhlo, bylo, že byla ta boží přítomnost a že jsem slyšel to boží slovo, protože mě to fakt jakoby naplňovalo radostí a teď jsem si myslel, že prostě převrátíme celý svět, jo, protože jsem viděl těma očima toho člověka, co objevil, že Bůh je a že je všemohoucí. Já jsem si předtím v undergroundu žádným neliboval, takže jsem to ani tak až moc neprožíval. Ale pochopil jsem, jak jsem řekl, že pro ty vedoucí to bylo každodenní taková obava prostě a modlitba, aby třeba i ostatní kvůli tomu netrpěli, že jo, no.
0: A oni zažívali nějaké ataky nebo invektivy té státní policie a dozoru?
1: Nevím o tom úplně. Vím, že čas od času třeba uvažovali, jestli ten nebo onen člověk, když už jsme jakoby narůstali, když těch lidí přibývalo, scházeli jsme se už na Životského a třeba už nás bylo 50 nebo 80, tak měli obavy, že někteří lidé donáší státní policii. Taky vlastně jsme určitou dobu Ne, to bylo, když nám zapečetili Životského. Já si to teď rovnám v hlavě, to, že jsme prožívali, že u branky do zhromáždění stáli dva příslušníci uniformovaní a legitimovali všechny lidi, kteří jdou dovnitř. Ale to bylo vlastně až po tom zátahu, kdy tady ty tři bratři na několik týdnů zavřeli a těch 10 rodin absolvovalo tu domovní prohlídku. Ale do té doby jenom byly trošku obavy, že jsme sledovaní a že třeba někteří lidé donáší STBákům, ale jinak ten zátah nastal takový masivní až v tom 83. roce v lednu. A potom vlastně jsme prožívali ten tlak, protože Životského nám zapečetili, tam jsme nesměli, takže jsme se začali scházet v rodinném domečku, kde nás bylo plná kuchyň, plný pokoj, v koupelně, v podkroví, tam se dal, takže jsme to tam celý prostě zaplavili. A tehdy řada lidí taky přestalo na čas chodit, protože se báli. Protože jako ukázat občanku, tehdy tomu policistovi nebylo moc příjemné, protože oni si to zapsali samozřejmě všecko, takže jsme byli pod takovým drobnohledem a pod takovým tlakem. Ale nám, mladěchům, to asi moc nějak nevadilo. Možná to souvisí i s tím mládím, že člověk je takovej jako lehkovážnější a nemáte rodinu, za kterou máte odpovědnost. Takže, no počkej, to už jsem rodinu vlastně měl, jsem jedno dítě. No tak prostě mě to nějak nebralo.
0: Vaše církev byla legalizovaná až po sametové revoluci.
1: Ne.
0: Ne? A kdy se to podařilo?
1: Naše církev byla legalizovaná začátkem roku 89.
0: Takže těsně před.
1: Těsně před. No, ta jednání bratří jako z toho ústředí už tehdejšího, protože ty sbory, nebo církve sbory letniční se začaly vlastně formovat do takového svazku sborů a mnoho roků už usilovali o tu legalizaci. Měli i ten argument, že na Slovensku letniční církev byla už 15 let povolená, což byl silný argument, že? A v českých zemích Čechy a Morava dosud ne. Takže prostě ta státní správa nakonec udělala ten krok a to povolení nám dala. Měli jsme ustavující konferenci, datum přesně neřeknu, ale byl to začátek roku 89, myslím si únor, že to byl. Já jsem tam dělal tehdy zapisovatele. Takže ještě před revolucí. Už na podzim jsme měli tady v Brně evangelizaci v pavilonu C na výstavišti. Taky ještě před revolucí, si myslím. No, bylo to na podzim prostě. Takže to už bylo legální.

0: dnešním pořadu posloucháme životní příběh Miroslava Makovičky. Ocitli jsme se v tom vašem vyprávění už v roce 1989, v roce, kdy se tady hodně změnily poměry. To byla velká úleva i pro mnoho církví, i pro vaši čerstvou legalizovanou církev, apoštolskou církev, konkrétně tedy sbor v Brně. Mnohé se změnilo, vy už jste v tuhle dobu teda tady byl ženatý, měl jste děti. Jak jste si vlastně našel ženu?
1: Věřím, že Pán Bůh mi ji dal. Jako student a jako věřící student jsem jeden čas taky prosil Boha, nebo jsem mu sliboval, že jsem ochoten se neženit a sloužit jenom jemu, což mě brzy přešlo taky. A chtěl jsem mít manželku. Měl jsem takové období, kdy jsem měl pocit, že Pán Bůh pro ně má jednu dívku, se kterou jsem si fakt jako rozuměl, ale mě se nelíbila a ona mě měla ráda. A já jsem 3 roky vydržel, abych se nepomodlil za to, jestli náhodou ji Pán Bůh pro mě nemá, protože jsem se bál, že třeba by pro mě byla. A teprve, když se zasnoubila s jiným bratrem, zamilovala se, tak tehdy jsem se modlil a řekl jsem, Pane Bože, já taky chci od tebe ženu. Což je hrozné, jako to je postoj prostě opravdu takový, bych řekl, i nepoddaný nebo takový svéhlavý, jako v tak důležité věci, ale já jsem chtěl ženu od Boha, jenom jsem nechtěl tam tu jednu. Tak to bych každému rozmluvil, aby prostě takhle nejednal, aby se v srdci pokořil, protože Bůh určitě má ty nejlepší plány a záměry a dá vám tu nejlepší ženu, když ho prosíte pro vás. A já jsem krátce potom, vlastně, když jsem se takhle už konečně začal modlit, tak k nám přijela tady do Brna, to bylo za totality ještě, v 79. roce asi, skupinka křesťanů z Kolína a z Kutné Hory. Byli to takový z CB, taková skupinka, a už byli takový trošku letniční. Měli tam ty vlivy letniční také. Takže jsme měli takovou mládež v Brně a tam mě padla do oka moje současná žena. Ale protože jsem nechtěl nic dělat sám ze své síly, tak spíš jsem se bavil s jinými, než s ní. Nicméně oni odjeli a dozvěděl jsem se pak, že by si na mě taky myslela. A já jsem si na ní taky myslel od té doby a modlil jsem se za to. Takže jsme vlastně se pak o prázdninách na takové mládeži tajné někde na Valašsku začali jsme spolu hovořit, že si na sebe myslíme a domluvili jsme se, že se za to budeme modlit, jestli Pán Bůh opravdu nás vede jednoho k druhému. A já jsem pak šel na vojnu a během té vojenské služby jsme si... Ona si to takovou vybojovala takovou jistotu, že jo, já taky. Ale prožil jsem ještě potom takové znejišťující období, protože nějak ji nemohli přijmout moje ségry. Prostě jakoby nesedla úplně do té naší rodiny, což bylo pro všecky vždycky strašně důležité. A ségry mě měsíc před svatbou se slzama v očích prosili, ať se ještě modlíme, jestli je to skutečně tak, že jako to je žena pro mě od Boha. A já jsem tehdy taky prostě byl... Prožíval jsem pokoj, že Alka je od Boha. Ale kvůli těm svým ségrám jsem řekl, hele, musíme to odložit ještě, já se ještě za to potřebuju modlit. Tak to byl šok teď, všecko se připravovalo a tak dále. Ale během asi 5 dnů jsem si to vyřešil.
0: Takže
1: činil
0: svatba
1: jsem pokání, byla. Jel jsem za manželkou, za holkou s kyticí. Rodiče její si oddechli taky a měli jsme svatbu a jsme spolu do dneška, máme se rádi. Ale bylo to teda, byl jsem takovej trochu šílenec.
0: Jaká byla vaše role, a teď se ptám vlastně na službu, v té církvi do revoluce?
1: Do revoluce jsme ještě s jedním bratrem vedli takovou mládež, když začala, když nám tam přibývali mladí lidé, takže jsme nějakým způsobem vedli tu mládežnickou skupinku. A nebo jsme pomáhali při tom vedení, ještě když tam byl jeden takový bratr, který se pak přestěhoval do Prahy. A jinak nás bratři brávali hodně taky na výjezdy, protože ten Bohoušek Tetiva, on když někde uviděl jednoho člověka, který třeba je letničního zaměření, jo, a prostě jde mu o ty boží věci, tak on už tam viděl zárodek jako sboru. Takže se tehdy ještě za komunismu jezdívalo na více míst. Jezdili jsme do Zlína, do Kroměříže, do Soběslavy, i do Dačic a do Třeště. A tam jsme navštěvovali skupinky věřících a sloužili jsme tam slovem. Bohoušek nás zapojovali, nás mladěchy, aby jsme aspoň trošku se učili kázat nebo říkat svědectví. Tak docela nás takhle zapojoval, ale jinak jsme byli už jako v počátečně v začínajícím sboru, no.
0: Vy jste si taky docela často stoupal na kazatelnu.
1: No, to nás Bohoušek přinutil taky. A potom později, jasně, no, potom později jsem tak nějak dlouhý roky sloužil jako asistent pastora nebo druhý pastor a statutár toho brněnského sboru, tak jsem to měl i v popisu práce a i mě to těšilo. Jako do dneška Bibli čtu rád a někdy, když tu ty příběhy třeba z těch evangelií a teď si to tak plasticky představím všechno, jak to tam ti lidé prožívali a jak to bylo kolem toho Ježíše, tak člověku dochází další a další věci a zjišťuje, že skutečně tu Bibli nikdy nemá smysl přestat číst, že už by to někdo znal.
0: Ta pozice druhého pastora nebo zástupce pastora, ta už byla na plný úvazek? Nebo jste to dělal při zaměstnání?
1: Ne, to už bylo na plný úvazek, protože já jsem dostal vlastně nabídku být jako misijní pracovník na plný úvazek, protože tehdy v té době, to bylo někdy v 90. nebo 91. roce, tak takový významný norský evangelista Arild Edvardsen, který teda mimochodem vybudoval úžasné jako dílo v tom Norsku, tak on nabídl naší církvi, tehdy už legální apoštolské církvi, nabídl, že bude platit 10 domorodých misijních pracovníků. Takže bude dávat 10 takových měsíčních platů, aby ti lidé mohli být uvolněni ze zaměstnání a mohli se věnovat misi a evangelizaci v naší zemi. Takže v těch tehdejších zborech naší nově vzniklé církve bylo uvolněno 10 lidí a já jsem byl tedy jedním z nich. Takže jsem se stal vlastně misijním pracovníkem apoštolské církve a to jsem ještě nebyl tím druhým pastorem. To nastalo za několik málo roků později. No, takže jsem vlastně začal na plný úvazek hned krátce po revoluci.
0: Tahle sametová revoluce v církvi změnila mnohé. Ty dosavadní pořádky najednou končily a otevírala se úplně nová a úplně neznámá možnost práce církve. Jak jste to prožíval a co se vlastně v tu dobu v církvi, ve které jste byl, v té nové apoštolské církvi, jak to vypadalo, co se dělo?
1: No, jednak jakoby ono i za toho komunismu té svobody nebylo tak málo. A já si pamatuju, že na půdě sboru BJB v Brně tam jezdíval bratr Kryška, evangelista, tam jsme strašně rádi chodili. A on říkal, že my máme tolik svobody, že ji ani všechno nevyužijeme. I když třeba nesmíme kázat na ulicích a tak dále. Ale mohli by křesťané zabrat i za ta totality u nás. To si myslím, že mě dáte za pravdu. Ale jinak jsme to prožívali jako nadšeně, tu revoluci a ten přerod, protože jsme opravdu mohli bez problému chodit na ulice a my jsme tehdy měli už tak se formoval takový evangelizační tým a chodívali jsme i na náměstí Svobody, nebyl žádný problém, nevím ani, jestli jsme dali oznámení o kulturní akci nebo ani ne, ale prostě mívali jsme tam pravidelně jednou týdně takové shromáždění evangelizační, měli jsme tam chváliče a mohli jsme mluvit evangelium a chodívali jsme ve čtvrtky jeden čas, možná několik roků a večer jsme pak měli shromáždění na Životského v naší modlitebně a pravidelně skoro vždy několik lidí s námi šlo i na to shromáždění. Prostě vnímali jsme, že lidi byli velmi otevření. Někdy jsme dokonce, když jsme dali výzvu a lidé říkali, chcem dát život Bohu, tak jsme si tam třeba s nima klekli na dlažbu a tam jsme se modlili i v kleče, vypadalo to asi dost bláznivě. Ale jeden moment byl pro mě taky velký. Jednou tam s náma poklekla taková starší žena a to byla nájemnice z domu, kde jsem bydlel a pro kterou jsme vlastně vyžádali jiný byt a tam se objevila, tak jsem byl jako šťastný, že něco takového činí prostě.
0: Na Rádio 7 posloucháte Řeku života. To je zajímavé, co jste říkal o té svobodě, protože najednou se ukazuje, že svoboda není tolik o těch vnějších věcech, ale spíš o tom, jak člověk umí zacházet s časem a možnostmi, které má. Přesto, alespoň co se toho veřejného působení, ty možnosti se otevřely. Ale zároveň vznikl jakýsi zmatek i v těch církvích. Jak to prožívalo to vaše společenství?
1: Určitě jsem vnímal takové to pnutí mezi zaběhlými církvemi a mezi tím letničním anebo letničními. A máte vlastně pravdu, ono tehdy i v Brně vzniklo řadu společenství. Některá z nich byla, třeba bychom řekli, jako za hranou, jo, že měli důrazy, které jsme považovali za nebiblické, za přehnané, za fanatické. Třeba takové ty skupiny hnutí víry, kdy mi jeden z pastorů jedné takové skupinky třeba mě vykládal, že prostě jak věřili tomu, co vyznávám ústy, tak prostě se to stane a máme to. A on 3 roky vyznával, že mu Bůh uzdraví zuby a po 3 letech mu je všechny vytrhali, nebo hodně, takže potom poznal, že to asi nebude úplně pravda. A nebo že špatně věřil, to nevím, jak to vyhodnotil, ale myslím, že to vyhodnotil dobře. Máte pravdu, že vznikalo řadu takových skupinek a teď jako ti mladí se různě mezi tím potáceli, protože někde viděli to nadšení a tak říkali, proč to u nás není, někde viděli zase prostě nějaký speciální druh zázraků. Třeba jeden čas jezdili bratří věřící i fajn bratří a protahovali ty nohy, věřili, že Bůh jim dal ten dar uzdravování speciálně na to, že protahovali jednu nohu, že většina lidí přijímá jednu nohu kratší než druhou, i když třeba jen nepatrně, a takže to jako se dělo i u nás na mládeži, si na to vzpomínám. I za mě se modlil jeden bratr a protahoval mi nohu prý, že mám jednu kratší. Ale na té mládeži to řeknu, to bylo ještě u nás v domě, přijel tam ten bratr, že věří, že taky se může modlit za protažení nohou, že to Bůh činí. A modlili se potom na závěr za toho, kdo chtěl. Já jsem musel zaskočit k bráchovi pro vrtačku. A když jsem se vrátil, tak už vlastně se to rozcházelo a jedna mladá sestra jako vyloženě kulhala, A za ní se právě modlil on a ona do té doby chodila tak, že měla jednu botu zvětšenou pod patkem, aby se jí nohy vyrovnaly. Ona měla opravdu rozdíl několik centimetrů, abych nekecal, myslím si tak 3-4. A teď, když byla uzdravená, ta noha najednou je měla stejné, tak ona neuměla chodit s těma stejnýma nohama. Ona byla zvyklá, ona se tak zvláštně trošku šourala, kroutila když šla a nebyla obutá. A teď jako najednou, tak jsem říkal, co se stalo? Tak mě to řekli. Takže já za sebe věřím, že tam se ten zázrak třeba stál, jo. Ale jinak bylo opravdu plno takových jako trošku bláznivých důrazů.
0: Kdy jste tady skončil tu svou práci nebo službu misijního pracovníka a nastoupil jste do té pastorské služby?
1: Ano, to bylo takové období trošku nesnadné pro náš sbor, protože v té době jsme vlastně prožívali v 92. roce první takové jako rozdělení ve sboru, protože tehdy přicházelo hodně lidí. My jsme měli křty možná jednou za měsíc, za dva měsíce a vždycky tak 10-15 lidí bylo křtěno. Hodně lidí přicházeli ke Kristu, ale zároveň vznikla taková skupina takových radikálů, jsme jim říkali, a oni se tak nějak zblížili s tehdejším pastorem a tlačili na to, aby se sbor trošku obživil a říkali, že staršostvo je blokádou toho nadšení, že jsou moc už usedlí. A tak to prostě kulminovalo, až ten náš sbor se tehdy rozdělil v tom 92. roce. A tehdy jsme měli pastora i druhého pastora, ale po tom rozdělení pastor skončil jinde a tady zůstal ten druhý pastor a povolal mě, že věří, že mám, a já jsem stejně vlastně s ním nejvíc spolupracoval, takže možná po takovým roce dvou chtěl, aby jsme to udělali i oficiálně a na plný úvazek jsem byl, takže jsem byl ustanoven druhým statutárem sboru a dostal jsem ten titul druhý pastor nebo zástupce pastora. Se taky měnilo v té ústavě to názvosloví, ale vlastně jsem tak fungoval nějak i předtím ještě neoficiálně, tak to postupně šlo. To oficiální jmenování možná bylo někdy kolem 94. roku, ale nevím, musel bych si to najít.
0: Být pastorem i druhým pastorem, to je velká zodpovědnost a zvlášť v té pořád ještě nově se rodící demokracii, ta církev taky potřebovala mít nějaký systém, nějaké systematické vyučování, nějaké poslání, definovat si svou vizi. Jaká pro vás byla ta práce tehdy? Co vám to přinášelo možná, co jste musel položit na oltář?
1: Tak to asi více prožívala moje manželka, protože jsem dost času trávil třeba i ve sboru, anebo i na těch stanicích, co jsme vlastně stále jezdili na ta různá místa, jak začalo už za totality i v nelegálním stavu. Dokonce jsem se nedávno dozvěděl od jedné ze svých dcer, že když se měla vdávat, tak požadovala po svém muži budoucím, a ti slíbí, že se nikdy nestane starším sboru nebo pastorem, aby prostě byl taky více k dispozici pro tu rodinu. Což mě přišlo trošku jako nefér vůči mě, ale prostě prožívala to rodina takhle taky. Jinak v tom formování těch nových lidí a toho sboru, jako v té době fungovala docela dobře, si myslím, i ta struktura apoštolské církve, že bylo ústředí a byly udělány i ty oblasti, senioráty a ustanoveni třeba takový ti starší pastory v těch oblastech, kteří se starali a měli sloužit i těm pastorům těch třeba vznikajících společenství, což je do dneška tak. A pro mě třeba bylo, jednak jsem se věnoval té evangelizaci, evangelizační činnosti, chodili jsme na školy A jako krásná práce pro mě byla, vytvořili jsme si takové základní vyučování, co jsme věřili, že je důležité pro nové křesťany, a vyučovali jsme asi takových 10 lekcí vždycky ty nově uvěřivší. A to teda bylo vždycky velmi takové občerstvující, protože ti noví lidé, oni jsou plní otázek a zájmu, jo, takže je to úplně zas něco jiného, než když máte ty staré křesťany, kteří už všechno ví a všechno znají, a když se kazatel v něčem splete, tak to hned si všimnou. Ta nová krev do sboru, to je vždycky něco občerstvujícího. A to jsem měl na starosti taky řadu roků, takže to bylo moc fajn.
0: Vy jste strávil vlastně od svých 20 let celý život jako člověk vydaný Bohu v aktivní službě, takový nasazený pro věc. Ale to počáteční poznání Boha se lety proměňuje. Člověk se k Bohu přibližuje, jinak ho poznává, ten život ho nějak formuje a přetváří. Kdybyste to měl nějak nahlédnout, jaká byla ta vaše duchovní cesta toho poznávání Boha? Jak se proměňovala? Čemu dnes věříte oproti Mirkovi Makovičkovi ve 20 letech?
1: Dnes věřím, že Bůh je mnohem věrnější, než jsem si myslel tehdy. Že je nakloněný nám odpouštět. Že má moc a lásku nás držet, i když klesneme. Že je prostě věrnej. Chtěl bych mu více věřit. Chtěl bych být více vydaný. Zápasím kolikrát taky s tím, že jsem v mnoha věcech nenaplnil, co by Pán Bůh ode mě chtěl. Ale prostě v tom všem musím spolíhat na jeho milost, že prostě on to překlene. Každý ten lidský nedostatek.
0: Které zkoušky vás v životě nejvíc formovaly?
1: Myslím si, že to byl jednak vztah mezi mnou a manželkou a potom vztah mezi mnou a hlavním pastorem, protože jsme si prožívali samozřejmě řadu situací, kdy jsme neměli stejný názor. On byl velmi silná osobnost a bylo nepříjemné se s ním přijít. A říkal jsem mu, já prostě nemám chuť ti to říkat, protože když to řeknu, tak to je, jak když by se najednou proti mě zvedla zeď a já do ní narazím. A on mi říká, to musíš podstoupit. Takže v tom jsme prožívali určitě takové obrušování a učili jsme se vlastně podporovat jeden druhého, milovat jeden druhého. A podobné to je i v tom manželství. Myslím si, prostě naše manželství je také manželstvím, kdy máme určité pnutí, a připomínám si ta slova Bible, že mám milovat svoji ženu tak, jako Kristus miluje církev. A já ji miluju, ale prostě ty tenze a to obrušování hold je tady do dneška, no. Starý bratr Bohoušek Tetiva, když mluvíval k manželům, říkal, Bůh řekl, opustí člověk otce i matku a připojí se k manželce své a budou ti dva jedno tělo. A tak již nejsou dva, ale jedno. A říkal vždycky, no to znamená, že z každého musela půlka pryč, když předtím byli dva. Takže my prožíváme taky až do dnešního dne, už jsme slavili letos 40 let výročí svatby, že asi ještě není úplně z každého ta půlka pryč, takže pořád ještě se obrušujeme.
0: Moc vám děkuju. Děkuju za vaše vyprávění, děkuju za čas, který jste obětoval tomuto programu. Přeji vám hodně moudrosti, vytrvalosti a síly do dalších dnů a do další služby.
1: Děkuju moc, děkuju, že jste mě pozvala a ať se vám taky daří.
0: Hostem dnešního vysílání byl Miroslav Makovička a od mikrofonu se loučí Kateřina Hodecová.

0: Kdybyste se zeptali náhodného křesťana, jestli ví, že ho Bůh miluje, pravděpodobně řekne, že ano. Ale kdybyste se téhož člověka zeptali, jestli cítí a vnímá, jak ho Bůh miluje, asi by ty odpovědi nebyly tak jisté a rychlé. Často bývá propast mezi tím, co víme a tím, co cítíme v srdci. V dnešním pořadu Doteky Charles Stanley poukáže na to, co výrazně ovlivňuje naše jednání a naši představu o nás samých. Čte Pavel Hromádka.
1: Bůh nás stvořil k lásce. Stvořil nás tak proto, abychom byli schopni milovat ho a také jeho lásku přijímat. Bůh mohl svou lásku vyjádřit andělům, ale on si vybral nás, lidi, a rozhodl se vyjádřit nám podstatu a plnost své lásky. Často lidé říkávají, kdyby nás Bůh doopravdy miloval, proč by pak dovolil, aby došlo k pádu člověka? Proč prostě nenechal Adama s Evou v zahradě, aby si žili tak v pohodě jako na začátku, kdy se milovali a starali se o zahradu, kdy ještě vůbec neexistoval hřích? Proč to tak neudělal? No, předpokládejme tedy, že by k pádu člověka nedošlo. Kdyby k tomu nikdy nedošlo, a kdyby se do světa nikdy nevloudil hřích, nikdy bychom nepoznali ten nejúžasnější, nejnádhernější, fantastický, inspirující, nesrovnatelný a nepopsatelný aspekt Boží lásky. O co se jedná? Jde o to, že svatý, spravedlivý, čistý a dokonalý Bůh může milovat hříšníky, jako jsme my, a tím v našem životě pracovat. Tak, že nám umožňuje přijímat tuto lásku a nechat se jí proměňovat. Abychom v tom procesu i my získali schopnost jeho lásku opětovat a současně také objevili svou vlastní hodnotu. A pak, abychom uměli také získat vztah k lidem kolem sebe a uměli je mít rádi. Počátek toho všeho spočívá v pochopení Boží lásky a v pochopení toho, kdo Bůh je. Což pak následně ovlivňuje celý náš život. O co tedy Bůh stojí? Chce být centrem našeho života. Chce být jeho srdcem i mozkem. Chce být nade vším, co máme rádi, co obdivujeme, z čeho se radujeme a co milujeme. Chce být první. Chce v našem životě hrát roli číslo 1 a nikdy až číslo 2. Chce, abychom ho takhle milovali, protože on nás miloval dřív. Touží vyjadřovat svou nádhernou lásku nám i celému světu. Protože jsme tedy byli stvořeni k lásce, tak když se nám stane, že nějak mineme svou lásku k Bohu a nepotkáme se s jeho láskou k nám, mineme smysl svého života bez ohledu na to, co se nám podaří a co dokážeme. Proto nás Bůh stvořil k lásce. A v první řadě k lásce k němu samotnému, k všemocnému Bohu. A za druhé nás stvořil i k tomu, abychom milovali sami sebe. Možná vám teď hlavou vrtá otázka, tak moment, proč neřekneš, že máme na druhém místě milovat ostatní lidi? Proč stavíš nás samé před ně? Mám k tomu důvod. A hned vám ho řeknu. Bůh říká, abychom milovali Boha a abychom milovali své blížní. Jak? Milovat blížního jak? Jako sebe. Z toho se tedy odvíjí, že to, jak umím mít rád sám sebe, předurčí i to, jak budu mít rád svoje blížní. Jestli nejsem schopen mít rád sám sebe, pak v sobě nemám ani kapacitu pro lásku k blížnímu. Je tedy pro Boha nesmírně důležité, abychom uměli milovat sami sebe. Nemluvím teď o aroganci a píše. Mám na mysli zbožnou, zdravou, duchovní a ryzí hodnotu, kterou sami u sebe dokážeme ocenit. Jak vím, že jsme všichni hodni lásky? Vím to. Třeba namítnete, vždyť se kolem sebe rozhlédni a jistě uvidíš celou řadu lidí, kteří zrovna moc k pomilování nejsou. Všichni jsme se už určitě setkali s lidmi, kteří se občas chovali tak, že to sympatie ani lásku zrovna dvakrát nebudilo. Také se třeba vy sami necítíte zrovna k pomilování a myslíte si, že si lásku nezasloužíte. Milí přátelé, mám ale pádný důvod vědět, že jsme všichni opravdově a hluboce milováni, protože Bůh Otec poslal svého jediného syna na kříž. A na tom kříži umřel pro vás i pro mne. Umřel za nás. A během toho procesu si to také vyřídil s problémem našeho hříchu. Jak mohu vědět, kolik lásky mám? Bůh nás miluje tolik, že zaplatil nesmírně vysokou cenu. Tu nejvyšší, svou obětavou láskou, kterou v řečtině vyjadřuje slovo agapé. Láska Boží k nám tedy není ta, kterou řečtina vyjadřuje slovem fileo. Boží láska je ta obětavá. Co je to nejlepší, co mám? Je to to, co jsem dostal od Boha. On shlédl na lidstvo a poslechněte si, co přitom řekl. Co potřebujete? Vykoupení. Dívá se na lidstvo a říká, co pro vás mohu udělat? Zachránit vás, vykoupit, pracovat ve vašem životě tak, že vás proměním do Boží podoby, k Božímu obrazu. Co potřebujete? Mou lásku. Jaké je tedy poselství milosti? Je to poselství o milujícím otci, který vztahuje dolů svou ruku a dotýká se srdcí hříšných, zlých a ničemných lidí, který sám říká, bez ohledu na to, čeho ses dopustil, moje dobrota, laskavost a milost, navzdory všemu, co si o sobě myslíš a jakou hodnotu cítíš, že máš, a navzdory tomu, co si zasloužíš, na tebe vylévám svou lásku, protože tě miluji a přijímám tě. Odpouštím ti a ruším všechny záznamy o tvých činech. Jen si to představte. Jestli vás Bůh takhle vidí, jak byste se měli vy sami na sebe dívat? Měli byste se vidět tak, jak vás vidí Bůh, jako lidi významné a znamenité. Je tohle snad pyšné a arrogantní? Ne. Jde tady o to, že když Bůh si myslí, že mi patří láska, pak musím být láskyhodný. Když on si myslí, že mám nějakou cenu, pak ji jistě mám. Když Bůh říká, že mám nesmírnou cenu, pak to tak musí být. On říká, že nepatříte sami sobě. Byli jste vykoupeni za závratně vysokou cenu. Proto patříte Bohu. Když se tedy díváme sami na sebe s kritikou a pohrdáním, když na sobě nevidíme žádnou hodnotu, tím devalvujeme Boží dokonalé ocenění nás samých, které lze vyjádřit slovy, máš cenu a proto je tvá hodnota nesmírně vysoká. Miluji tě tolik, že kvůli tobě posílám svého jediného syna, který místo tebe umírá proto, aby ses mohl stát tím, co si pro tebe přeji. To znamená, že budeš schopen přijímat mou lásku. Necháš se mnou milovat a budeš mou lásku opětovat a necháš se proměňovat do mojí podoby. Když ale sami sebe nemáte rádi. A možná je tomu tak u většiny lidí, protože vidí spoustu důvodů, proč si lásku nezaslouží. V takovém případě ani nebudete schopni milovat někoho jiného. Už vás slyším, jak namítáte, ale ano, umím milovat. Ale kdepak? Neumíte. Když máte pocit, že jste bezcenní, když necítíte, že vás Bůh miluje, pak to asi pravděpodobně bude proto, že se necítíte být hodní lásky. Když si ale o sobě myslíte, že lásky hodní nejste, pak tuto atmosféru a tento pocit kolem sebe šíříte a přenášíte na lidi kolem. Pak si i oni myslí, že na vás nic k pomilování není. A je až zarážející, co všechno se stává ve vztazích s lidmi, kteří si o sobě nemyslí, že jsou milí a hodní lásky, kteří se necítí být milováni. A má to celou řadu důvodů, ale k tomu se dostaneme později. Teď si jen zdůrazníme, že mají pocit, že si nezaslouží, aby je měl někdo rád. Proto se pak tak často stává, že když se setkají s někým jiným, myslí si například, že ti druzí jsou mnohem důležitější než oni. Přitom Bůh miluje každičkého z nás naprosto stejně. A chce, abychom i my měli sami sebe rádi. Abychom měli sami k sobě vztah plný svaté a hluboké úcty k sobě samým. Proč? Protože my jsme Boží stvoření. Chtějme se vyjadřovat jako Boží stvoření. Jsme Boží dcery a synové. Poslechněte si, jak se o tom vyjadřuje sám Bůh. Vy jste moji synové a dcery. Jste moji služebníci. Jste moji velvyslanci a zástupci. Nesnižujte Boží služebníky, Boží velvyslance, ani Boží rodinu. On nás miluje a chce vidět, jak přijímáme lásku milujícího tatínka. Nemá to vůbec nic společného s tím, jestli si to zasloužíme nebo ne. Jde tu o to, že nás Bůh stvořil, abychom ho milovali a přijímali jeho lásku. A on dobře ví, jak důležité je, abychom se v tom procesu naučili mít rádi sami sebe. Proto tedy řekl, miluj svého bližního jako sebe. To je opravdu nesmírně důležité. Kdybych se vás třeba zeptal, co z toho trojího je nejlehčí? Milovat Boha, sebe nebo bližního? Co si myslíte, že je nejtěžší? Milovat bližního. Chtěli byste vědět proč? Byl bych rád, kdybyste nezapomínali na skutečnost, že Ježíš musel cítit totéž. Prosím, najděte si Jana kapitolu 13 až 15. Nejdřív si všimneme Jana 13:35. Jedná se o situaci v noci před Ježíšovým ukřižováním, kdy on jim v těchto posledních okamžicích říká to nejdůležitější. Poslechněte si, co říká ve verších 34 a 35. Ještě připomenu, že jim právě umyl nohy. Nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali, jako já jsem miloval vás, i vy se milujte navzájem. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci. Budete-li mít lásku jedni k druhým. Teď se podíváme do 15. kapitoly na verše 12 a 17. To je mé přikázání, abyste se milovali navzájem, jako jsem já miloval vás. A 17. To vám přikazuji, abyste jeden druhého milovali. Proč by v tu noc, v tak krátkém časovém úseku, říkal pětkrát to samé? Milujte se navzájem, milujte se, milujte jeden druhého. Proč? Protože věděl, že to nebude lehké. Věděl, že se při šíření evangelia dostanou do různých situací a okolností. Věděl, že se setkají s lidmi, které milovat bude opravdu těžké. Proto říká, moje přikázání je, abyste jeden druhého milovali. Podívejme se například do 5. kapitoly Galackým. Co tam říká Pavel? Milujte jeden druhého vzájemnou službou. Jde o překlad parafráze verše 13. Pavel také v Efeským 5. kapitole 2. verši říká, a žijte v lásce, tak jako Kristus miloval nás a sám sebe dal za nás jako dar a oběť, jejíž vůně je Bohu milá. Vyjadřuje tím požadavek či doporučení žít tak, aby celý náš životní styl mohl být charakterizován tím, že jsme lidé, kteří milují ty druhé. A nade všechno ostatní zdůrazňuje, protože podle toho ostatní poznají, že jste moji následovníci. Ne, že umíte mocně kázat a vyučovat, ani krásně zpívat, nic z toho, ale poznají to podle toho, že se budete mít vzájemně rádi. Že se sami sebe umíte ptát, co bude pro toho druhého nejlepší, co bude pro toho druhého správné, co mohu udělat proto, abych ti pomohl stát se tím, kým tě Bůh chce mít, jak ti mohu pomoci dostat se o krůček dál, jak se mohu podílet na tom, co Bůh v tvém životě koná, jak se ti mohu dát, jak ti mohu posloužit. Bůh sám říká, že právě podle toho svět pozná, jestli Boha skutečně milujeme nebo ne. Proč se tak zatěžovat vzájemnou láskou? Ježíš toho tehdy mohl říct mnoho, ale on zmínil jen to, abychom měli jeden druhého rádi. Zamysleme se nad tím, kdy je naše jednání nejpodobnější Božímu jednání? Když máme někoho rádi. Když někoho milujeme, tak naše jednání nejvíc připomíná to Boží. A za druhé, právě takhle nás Bůh proměňuje do podoby Krista. Když milujeme Boha Otce a přijímáme jeho lásku, když máme správný a zdravý pohled sami na sebe a s druhými jednáme tak, že jim sloužíme, co se stane? Přetváří a modeluje nás to do podoby Krista. A to je přesně to, k čemu nás on sám předurčil. Řekl to. Stvořil nás k lásce a ten proces, kdy se učíme milovat ho a jeho lásku přijímat, kdy se učíme přijímat sami sebe tak, abychom k sobě uměli mít zdravý vztah a ve kterém se učíme sami sebe přelévat do života lidí kolem sebe, o tomto procesu se vyjadřuje, že takhle nejlépe ukážeme, co a kdo on je. Tohle znamená vrůstat do Kristovy podoby. To je ten nejlepší způsob, jak má fungovat Kristovo tělo. Ukažte mi sbor, kde se lidé vzájemně milují, a já vám ukážu sbor, kde pracuje Duch Svatý v srdcích a životech lidí. Ukažte mi sbor, kde mají uprostřed uličku a lidé na jedné straně se vůbec nebaví s lidmi na té druhé, nemají se vzájemně rádi a jen se kritizují, a já vám ukážu sbor, kde Ducha Svatého uhašují a odhánějí, kde Božího Ducha zarmucují, protože to je společenství, kde se vzájemně vůbec nemají rádi. Ani vy, ani já nikdy nenajdeme omluvu pro to, když někoho nemáme rádi. Nemusí se nám líbit něčí jednání. Je možné, že na někom vidíme mnoho chyb. A ty se nám vůbec nelíbí a ani trošku s nimi nesouhlasíme. Určitě se nám stane, že se setkáme s lidmi, které milovat bude obzvlášť těžké. Ale on říká, to je moje přikázání, abyste se vzájemně milovali. Tehdy tam nemluvil jen o Petrovi, Jakubovi a Janovi a jejich vzájemném vztahu. Ani jen o ostatních učednících a jejich vztahu. Mluvil tam o nás. On sám říká, potom svět pozná, že jste moji učedníci. Jakým způsobem můžeme nejmocněji přitáhnout nevěřícího člověka ke Kristu? Když ho budeme mít rádi. Když mu budeme dávat sami sebe. Když si budeme klást otázku, co je pro něj nejlepší. Co potřebuje, abych pro něj udělal? Jak mu mohu vyjádřit Boží lásku? To znamená, jak sám sebe mohu rozdávat ve službě tomu člověku. To je pravá láska. A v některém z příštích pořadů budeme mluvit o tom, jakým způsobem druhým lidem svou lásku vyjádřit. Ježíš jim řekl, milujte se navzájem. Je to ten nejlepší způsob k upoutání pozornosti člověka k Bohu. A vidíte, je to právě skrze vzájemnou lásku. Bůh ji používá, aby se postaral o naše potřeby. O naše potřeby emocionální i tělesné. Když se učíme milovat ho a jeho lásku přijímat a také se mít rádi. Ono je to totiž tak, že se nemýváme vzájemně moc rádi proto, že nás příliš svazuje a příliš jsme se zamotali sami do sebe a do vlastního pocitu hodnoty a ceny. A tak už nám nezbývá čas na nic jiného. A tak nemáme co dát. Jestli neumíme mít rádi sami sebe a nemáme zdravé sebevědomí, nemáme co dát. Trošku vám nastíním, o co tady vlastně jde. Je to tak, jako kdyby tady bylo vaše srdce a když jste přijali Pána Ježíše Krista, do života vám vstoupil Bůh a Boží láska. Jestli se celý váš život točí jen kolem toho, jak si ho zařídit a jak si ohlídat vlastní hodnotu, když sami sebe nemáte rádi, pak nemáte co dát, protože je to ve vás všechno zamčeno na tisíc západů. Když vás ale Boží duch osvobodí a začne ve vašem srdci něco dělat, co se stane? Pak už sami pro sebe nejste tak důležití. Už si nepřipadáte jako pupek světa a váš život se otvírá i druhým lidem. I Boží láska se rozlévá na všechny lidi kolem vás. A to je Boží cíl. On sám říká, že se máme mít vzájemně rádi. Když církev funguje takhle, je to to nejlepší. On také říká, že do této lásky patří každý. Vzpomínáte si, co řekl v kázání nahoře. Lidé často říkají, mám moc rád kázání nahoře. To je hezké, ale kolik svých nepřátel máte rádi? Jestli vaše odpověď zní, že žádného, pak kázání nahoře nevěříte. Ježíš tam říká, že máme svoje nepřátele milovat. Také tam říká, že když máme rádi jen svoje přátele, nejsme o nic lepší než farizeové. A máme milovat své nepřátele a máme milovat také svoje bližní. A taky nám vysvětluje, kdo je náš bližní. V 10. kapitole Lukáše nám dal podobenství o milosrdném Samaritánovi. Jedná se o člověka, který leží okradený v příkopě a kolem jde Samaritán. Vidí ho a vůbec se nevyptává, jaké je národnosti. Vidí jeho bolest a tak se k němu skloní. Však ten příběh znáte. Postará se o něj. Pravá láska neříká, zapadá ten člověk do mých představ. Ne, pravá láska se ptá, co je pro něj nejlepší. Co bude pro něj to pravé a správné. Jinými slovy, láska věnuje svou pozornost. Kdykoliv jsem k Bohu přišel v modlitbě, nikdy mi neřekl, Charles, si chviličku počkej, právě mluvím s někým jiným. Ne, to Bůh nedělá. Víte, co nám věnuje, když k němu přicházíme? Svou naprosto soustředěnou a ničím nerušenou pozornost. A víte, proč to tak je? Protože máme Boží soustředěnou a ničím nerozptilovanou lásku. On říká, že se máme učit milovat. Neexistuje nikdo, kdo by přišel na zem a měl to zmáknuté, kdo by uměl a věděl, jak milovat. To se musíme učit. Musíme se učit Boží lásku přijímat a také ji opětovat. Učíme se mít rádi sami sebe. A pak se učíme i milovat ostatní. Sami sebe se zeptejte, jestli je pravda, že jste sobečtí. Je pravda, že to, kolem čeho se točí moje myšlenky, jsem pořád jen já a zase já? Nebo se můj život doopravdy rozlévá do života lidí kolem? Jen jedno upozornění. Teď vůbec nemyslím na to, když pro někoho něco uděláte jen proto, abyste získali jeho ocenění nebo od něj něco potřebujete či chcete. Mluvím o pravé, skutečné a ryzí lásce, která nepožaduje nic na oplátku, která prostě jenom dává. A to v našem národě moc neumíme. Bůh říká, že takhle se máme mít vzájemně rádi. A naše láska by neměla nikoho vylučovat, měla by patřit všem. Je zajímavé, že v Janově první epištole ve 3. kapitole autor 4x připomíná, že se máme mít rádi. A ve 4. kapitole to říká 5x. Jan věděl, že pro některé lidi bylo velice těžké, aby měli rádi lidi kolem sebe. Chtěl bych znovu zdůraznit, že jestli chcete umět sami sebe upřímně rozdávat citově, mentálně i tělesně, přiměřeně ke kvalitě vztahu, o který se jedná, jestli se chcete umět opravdu rozdávat v ryzí lásce, pak v první řadě nečekáte, co z toho budete mít. A jak vám to kdo vrátí? Ani se nebudete snažit udělat na lidi dojem. Nebudete usilovat o jejich ocenění ani přízeň. Když budete někoho skutečně milovat pravou a ryzí láskou, pak se cosi stane. A probíhá to takhle. Protože jsme byli stvořeni k lásce, pak když přijmeme Pána Ježíše Krista za svého spasitele a zachránce, Boží láska nám vstoupí do života. Bůh říká, že v nás přebývá On sám i Jeho láska. Duch Boží přišel ve chvíli, kdy jsme přijali spasení. Jak působí Duch Svatý? Skrze nás uvolňuje nádhernou Boží lásku. Jak to vypadá? Už nejsme uzavřeni sami do sebe, ale když se naučíme milovat Boha i sami sebe, otevřeme se i pro své okolí. Bůh touží po jedné věci. A to sice, aby jeho láska přes nás proudila k ostatním lidem, aby z nás průběžně a stále tryskala. Jedná-li se o pravou lásku, pak se nesnaží udělat dojem, nečeká odměnu a nic pro sebe nepožaduje. Víte proč? Pravá láska je ta, kterou Bůh do nás vložil. Je to Boží láska a proudí skrze nás. Jestli je to Boží láska, pak to není proto, že se získat, ani že se něco zasloužíme. V tom případě neusilujeme o odměnu a ani na ni nečekáme. Ani se nesnažíme udělat dojem. Nic takového. Jaká tedy je? Je to prostá, nekomplikovaná láska Boží, která námi protéká. Co je tedy ovoce Ducha Svatého v první řadě? Láska. Přátelé, vůbec nezáleží na tom, kdo jste. Jestli se ve vašem srdci rozlila Boží láska, pak nezná předsudky. Boží láska v žádném případě a za žádných okolností předsudky nezná. Jen bych vám chtěl připomenout, že dokud nepřijmete Pána Ježíše Krista, nikdy ho nepoznáte. A dokud ho nepoznáte, nebudete ho ani milovat. A když ho nemilujete, pak ve vašem životě jeho láska nikdy nebude. Takže se vám stane, že minete smysl svého vlastního života. A v tom případě také nikdy nebudete umět nikoho milovat tak, jak je to potřeba. Ani nebudete umět přijmout lásku nikoho druhého tak, jak potom zoufale toužíte. Budete mít pocit, že si to nezasloužíte. Co s tím tedy uděláte? Lásku druhého odmítnete. I kdyby ten druhý zoufale toužil potom vás milovat, a i kdyby se o to pokoušel, vy to odmítnete, nepřijmete a odeženete ho pryč, protože něco ve vás tomu brání a vy neumíte připustit, aby vás někdo miloval. Máte pocit, že si to nezasloužíte. Přátelé, rád bych vám dostatečně zdůraznil, že když uvěříte Pánu Ježíši, získáváte tím také zdroj schopnosti a netušené kapacity milovat za všech okolností. Proto vás vyzývám, abyste přijali Krista za svého zachránce. Potom pochopíte, kdo je Bůh. Pak pochopíte lásku milujícího Boha Otce. Pak pochopíte, co znamená umět sám sebe rozdávat a jít do rizika lásky, protože tím riskujete odmítnutí. Ale i kdyby vás někdo odmítl, přesto budete schopni mít ho rádi dál. Proč? Protože to není něco, co byste si do nějaké nádrže načerpali nebo napumpovali. Je to to, co vaším životem proudí a protéká. Co je to? Nic menšího než nádherná, nevyčerpatelná, nesrovnatelná, nezměřitelná, nepopsatelná a bezpodmínečná láska vašeho nebeského tatínka. A on říká, že si o ní můžete poprosit, že si o ní můžete jednoduše říct. A je to přesně tak. Náš nebeský tatínku, milujeme tě a chválíme tě za to, jak nás máš rád. A prosíme, aby Duch Svatý oslovil každého, kdo se necítí milovaný, kdo touží po lásce a přitom ji neumí přijmout a ani sám neumí mít rád. Drahý Otče, když pomyslím na to množství lidí, kteří umřou a nikdy nepoznají tvou lásku, prosím, aby Duch Boží hluboce usvědčil každého takového posluchače, aby byl ve svém srdci natolik otevřený, průhledný a pravdivý, aby mohl říct, nebeský Otče, neumím tě milovat, nevím, jak na to. A nesmírně potom toužím, moc to chci. Také chci přijmout tvého syna Ježíše za svého zachránce a spolehnout se, že do mého srdce ty sám vložíš svou nádhernou lásku. Takže tě budu umět milovat a tvou lásku také přijímat, že budu schopen svůj život vylévat na ostatní, aby i oni mohli objevit, o čem je pravá láska. Amen.
0: Charles Stanley nám připomněl, že jediná cesta ke skutečnému prožitku Boží lásky vede přes jeho syna, Pána Ježíše Krista. Jakmile Krista přijmeme za svého zachránce a spasitele a dovolíme, aby jeho láska ovlivnila náš život, stáváme se nástrojem, skrze který může Boží láska proudit k ostatním lidem. Premiéře můžete poslouchat pořad Doteky zase v neděli ve 20 hodin a 15 minut.

24 hodin denně, 7 dní v týdnu pro vás vysílá Rádio 7.

0: 的话，却把心。
1: Aaronovské požehnání v podání mesiánského žida Jošuy Aarona nás doprovodí k 5. hodině. Pán ať ti žehná a drží tě, ať ti zazáří pán a je ti milostiv.

Noční vysílání na Rádiu 7, které posloucháte, dospělo k páté a tedy poslední hodině svého vysílání. Před námi je relace Klika a poté také lekce angličtiny s Elsou Randall.

křesťanských sborů v České republice. Když jsem se rozhodoval, zda toto pozvání přijmout, přemýšlel jsem nad tím, co mě Pán Bůh v životě a i v posledních letech tak nějak naučil. Ani ne jako informace, ale spíše jako opakované zkušenosti, co tak nějak vkládal do mého srdce. Pár dní jsem nad tím přemýšlel a jednou nad ránem, když ještě rodina spala, sešel jsem z patra dolů do kuchyně, uvařil si kafe a začal psát. A napsal jsem 5 věcí. Nesnažil jsem se to vymyslet, ale spíše jenom nechat to tak nějak vystoupit a pojmenovat. Lukáš 24:32. Řekli si spolu, což nám srdce nehořelo, když s námi na cestě mluvil a otevíral nám písma? Co je ta moje cesta, na které ke mně Ježíš mluví? Jakým způsobem Ježíš otevírá písma? V čem to moje srdce hoří? Co mi dává smysl, co mě zvedá ze židle, co přináší do mého života zápal nebo co probouzí moji víru? Vítejte v pořadu Klika, dnešní díl se jmenuje Tohle mě naučilo. Minule jsem mluvil o tom, že jsou věci, které změnit nemůžeme, a pak ty, které změnit můžeme. Že jde o rozpoznání hřiven, které jsou nám svěřeny. Tady je 5 hřiven, které tak nějak Pán Bůh dává v posledních letech do mého srdce. Nejsou to ty nejdůležitější věci pro všechny. Každý by to vnímal a pojmenoval jinak. Ale mě to takto Pán Bůh učí. Jsou to věci, které vidím jako důležité pro církev, pro křesťanské sbory. Ale myslím si, že spoustu z nich můžou být univerzální i pro náš osobní život. Tak pojďme na to. Přál bych si vidět církev odvážnou, vzdělanou, užitečnou, respektující a otevřenou. Dovolte mi to více popsat. Odvážnou. Jozue 1:9. Nepřikázal jsem ti snad, buď rozhodný a udatný, neměj strach a neděs se, neboť Hospodin tvůj Bůh bude s tebou všude, kam půjdeš? Tato slova říká Bůh Jozovi ve chvíli, kdy přebírá vedení po Mojžíšovi a má dovést Izraelce do země zaslíbené. Je to obrovská odpovědnost a je to cesta plná nejistoty, možná také strachu, a na téhle cestě zažije určitě spoustu výzev. Buď rozhodný a udatný. Odvaha není pocit, ale rozhodnutí. Jozue neměl čekat, až strach zmizí, měl jednat navzdory němu. Neměj strach a neděs se. Strach je přirozený, ale nemá člověka ovládnout. Bůh ho přímo konfrontuje. Budu s tebou všude. To je jádro všeho. Odvaha Jozua nestojí na jeho schopnostech, ale na Boží přítomnosti. Když máme jako církev setkání, shromáždění starších, lidé, kteří vedou jednotlivé sbory, tak pak je poslední jednající čas, kde hlasují jenom starší. A najednou tam vidíte převážně staré muže, velmi moudré, obětavé, vytrvalé, ale někdy tíhou života taky skleslé. Přemýšlím nad tím, že aby mohla církev žít a pokračovat, potřebujeme novou generaci odvážných vedoucích. Odvážné a rozhodné vedení neznamená nadřazené, majetnické nebo manipulativní, ale jenom dynamické, svěží, s odpovědností a energií. To bych si přál vidět. Toto je něco, co Pán Bůh dává do mého srdce. První věc. Druhá, přál bych si vidět církev vzdělanou. Jozue 1:8. Kniha tohoto zákona, ať se nevzdálí od tvých úst, rozjímej nad ní ve dne v noci, abys mohl bedlivě plnit vše, co je v něm zapsáno. Potom tě bude na tvé cestě provázet zdar, potom budeš jednat prozíravě. Zůstanu ještě u toho Jozua. Na tvé cestě tě bude provázet zdar, budeš jednat prozíravě. Moudrost a úspěch je zde podmíněn studiem Božího slova. To může znamenat více věcí. Jako křesťanské sbory dáváme důraz na osobní vztah s Ježíšem Kristem, a to i skrze modlitbu a čtení Bible. Dá se říct, že držíme ten princip rozjímání nad Božím slovem. Naši zakladatelé byli velmi vzdělaní lidé a my jsme

po cestě na formální vzdělání rezignovali. Přál bych si vidět církev, kde kromě laiků a věřících, kteří čtou Bibli a rozumí ji, budeme podporovat mladé lidi i k formálnímu duchovnímu vzdělání. Kde se tak nějak po cestě neodkloníme k lidovému pojetí a k dedukci, ale zůstaneme u učení a hlavně u učitele. Zaujal mě nedávno sbor v Ostravě Porubě. Něco jsem hledal na webu ohledně křesťanských sborů a nabídlo mi to taky facebookovou stránku Ostravy Poruby. A najednou jsem viděl, že oni žijí takovým jako intenzivním, pestrým, hezkým životem a dozvěděl jsem se, že i početně rostou a taky jsem spolupracoval s některými lidmi z toho sboru a zjistil jsem, že jsou velmi obětaví pro druhé. Když jsem se bavil s jedním z jejich starších, s Lukasem, tak jsem říkal, prosím tě, a jak ty to všechno stíháš při práci? A on říká, ne, já pracuji na plný úvazek a během toho si dodělávám vzdělání v Berlíně. A jsem říkal, wow, to je druhá věc, kterou bych si přál vidět v naší církvi, že v jakékoliv oblasti ohledně víry se budeme také vzdělávat. Jak to, že budeme číst Bibli a budeme ji rozumět každý jako věřící, že budou mezi náma lidé, kteří budou mít formální vzdělání. Třetí věc, kterou mi Pán Bůh dává na srdce, přál bych si vidět církev užitečnou. Jakub, 2. kapitola, 17. verš. Stejně tak i víra, není-li spojena se skutky, je sama o sobě mrtvá. Víra se projevuje na skutcích, na činech. Ano, můžeme mít jen skutky bez víry, anebo víru bez skutku. Ale obojí je mrtvé. Propojením naší víry a skutků vzniká něco živého. Přál bych si vidět živou církev. Církev, která propojuje víru a skutky. Jak zní i heslo od Benedikta z Nursie, ora et labora, modli se a pracuj. Modlitba bez práce může být odtržena od reality a práce bez modlitby může postrádat hlubší smysl. Církev bez užitečnosti může být odtržena od reality. Přál bych si vidět církev, která je užitečná svému okolí. To může mít více rovin. Ta první je, že jako jednotlivci nežijeme sami pro sebe, ale jsme užiteční pro druhé. Ale i jako společenství můžeme být užiteční svému okolí. Nejde o to, abychom se utavili v nějakém aktivismu, ale tak nějak přirozeně žili svoji víru i skrze skutky ve svém okolí. Chystám se teď cestovat na Ukrajinu, do Sumy a mezi církví v Těrlicku a sborem v Sumě vzniklo partnerství, spolupráce. Oni o sobě ví, komunikují mezi sebou, modlí se za sebe a taky se nějak podporují v tom, co dělají. A teď zjistili, že v Sumě je jedna rodina, mají chlapečka, který má ortézy, takové trošku jako, které měl Forrest Gump, ještě úplně z jiné doby, a mu to dokonce se zarývá do těch nohou. A tenhle sbor v Těrlicku se rozhodl pro toho kluka najít tady nové ortézy, najít lékařské vyšetření, pozvali tu rodinu na 3 týdny. A někdy nemusíme dělat obrovské věci, ale můžou mít krásu a obrovskou hodnotu. Přál bych si vidět církev, která nežije jenom sama pro sebe, ale je užitečná pro své okolí. Čtvrtá věc, kterou bych si přál vidět, je církev respektující. Filipským 2:3. V ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. To je moudro. V pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. Mám dojem, že jsme se jako církev spíše vymezovali vůči nevěřícím, vůči jiným věřícím, stali jsme se takzvaně exkluzivní. Můžeme mít dojem, že se jedná o čistotu víry, ale můj dojem je, že se spíše jedná o nadřazenost a možná i o nevědomou aroganci. Abychom si udrželi své přesvědčení a hodnoty, nemusíme zpochybňovat přesvědčení a hodnoty druhých. Pokud se zaměřujeme na vymezení vůči druhým, možná si nejsme ve skutečnosti jisti sami sebou.
můžeme zůstat ve spoustu postojích třeba konzervativní, nemusíme ztratit svůj pohled na život a přitom můžeme respektovat lidi s jiným pojetím života. Přál bych si vidět církev, která má respekt a úctu k lidem, kteří jsou jiní. No a poslední věc, kterou mi Pán Bůh dává tak nějak na srdce, je přál bych si vidět církev otevřenou. Jakub 4:8. Přiblížte se k Bohu a přiblíží se k vám. Tento text je pro mě zajímavý. Nemluví o těch, kteří jsou věřící a kteří jsou nevěřící, ale o těch, kteří se k Bohu přibližují. To znamená, že tím pádem se můžeme od Boha třeba vzdalovat nebo ve vztahu s ním stagnovat. Jako církev se někdy hodně zaměřujeme na evangelizaci, na hlásání, na proklamaci evangelia. Asi je to dobré. Nevím sice, jaké to přináší ovoce, ale osobně mi chybí s Pánem Bohem žít a poznávat ho během událostí života. Sdílet víru v Pána Boha s druhými ne jako informaci, ale jako kousek společné cesty. Když říkám události života, tak mě napadají minimálně takové ty základní, když člověk přijímá Ježíše Krista do svého života, když se nechává pokřtít, když se ožení, když se mu narodí dítě nebo třeba když někdo umře. Přál bych si vidět církev, která svou víru nejenom tolik jako hlásá, ale žije ji s lidmi okolo sebe. Před pár lety jsem si říkal, já chci svoji víru sdílet s lidmi okolo sebe. Chci o ní říct druhým. A tak jsem připravil dva koncerty. Koncert Pavla Helana a koncert Oborohu. A bylo to fajn, ale nepřišlo moc lidí a tak nějak jsem byl zklamaný. Jsem si říkal, Petře, nedaří se ti to. A potom můj teďka měl rakovinu, zemřel a připravili jsme pohřeb. A taťka byl kamionák, holubář a tak nějak žil v těch vesnicích mezi lidma a žil taky propojený s církví. A když jsme udělali jeho pohřeb, tak na tom pohřbu ten kostel praskal ve švech. A najednou na tom pohřbu mohlo zaznít ne proklamované evangelium, ale takové to radujte se s radujícími, v téhle chvíli spíše plačte s plačícími a taky to, že Pán Bůh jednou setře každou slzu a najednou můžete zažívat tu dobrotu Boha, to, jaký Pán Bůh je uprostřed těch událostí, ale nejen v nějaké úzké bublině. Já bych si vlastně přál vidět církev, která žije s lidma, žije svoji víru v Pána Boha, ale uprostřed těch událostí, která tolik neproklamuje svoji víru slovy, ale žije s Bohem a žije s lidmi okolo sebe. Tak vím, že toho mám mnoho na srdci, nebo jsou to věci, které tak nějak vnímám od Pána Boha, ale to je pět základních, možná silně řečeno hřiven, ale věci, které vnímám, přál bych si vidět církev odvážnou, vzdělanou, užitečnou, respektující a otevřenou. Mám pro nás cvičení pro tento týden. Jaké věci Pán Bůh vám vkládá do srdce? A může to být ohledně církve, ale může to být něco jiného. Protože učedníci, když reflektovali tu svoji cestu do Emaus, tak říkali, wow, když Ježíš k nám mluvil a otevíral nám písma, tak se to dotýkalo našeho srdce. Co se dotýká vašeho srdce v poslední době? A to je z dnešního dílu i z téhle série všechno. Petr Hůš vás zdraví z pořadu Klika od mikrofonu z Rádia 7 a budu se na vás těšit za týden už novou sérií. Mějte se pěkně.

pořadu Klika uzavřel Petr Hůšť sérii s názvem Myšlenky o církvi. Pořady, které už zazněly v našem vysílání, můžete hledat na našem webu ve zvukovém archivu a také na našich podcastech.

noční vysílání na Rádiu 7 dospělo ke svému závěru a za chvilku bude 6 hodin, to znamená, že budeme pokračovat ve vysílání ranním programem. To už bude sedět za mikrofonem Jakub Lofítek. Z nočního vysílání se loučí Lenka Malinová s přáním boží blízkosti.

Je krátce po 6. hodině v pátečním ranním vysílání Rádia 7 s datem 29. května vás vítá Kuba Lofítek. Je nový den, nový začátek, nová možnost přemýšlet, tvořit i naslouchat. Rádio 7 chce být i dnes ukazatelem směřujícím k Bohu, zdroj života, naděje i povzbuzení. Bohu, který touží po osobním vztahu s každým z nás a který otevřel tuto možnost ve svém synu, Pánu Ježíši Kristu. Pořady, které nabídne vysílání Rádia 7, v následujících hodinách představím v krátkém přehledu.

Prohlédnutí za festivalem United přinese magazín. Od 7 hodiny Jída Matušková a Pavel Kol mluví s knězem Janem Pety Pavlíčkem o zázracích. V úterý proběhne inaugurace nového děkana Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Petr Galus je naším telefonickým hostem od 7.30. Bůh se umí postarat o své věrné, stejně jako se staral i o Jeremiáše. Jehož prorockou knihu studujeme v Bible Guideu. Přidejte se k poslechu další části v 8 hodin. Víra roste tehdy, když přichází na hranice lidských možností, konstatuje v závěru série o změnách a posunech v životě psycholog Marek Macák. O duchovním pohledu na změnu bude řeč v uších k duši od 8.30. Za poslední desetiletí došlo k výraznému úbytku hmyzu. Co tomu přispělo a kde hledat naději a řešení? Další z velkých ekologických problémů současnosti rozebírá biolog Milan Hluchý v Kaleidoskopu v 9.30. Do života jedné z aténských čtvrtí zaplula na 5 měsíců jako stážistka v krajanském sdružení Anička Tužinčin. O tom, co zažila, vypráví v cestovatelském magazínu Za obzor v 10 hodin. Tolik přehled toho, co je před námi v ranních hodinách. Mějte dobré ráno i dobré poslouchání.

0: Dívám se, jak roste květina a vím, že mě miluješ. Sám si mi to řekl. Dívám se na ptáky nad sebou a vidím, že mě nakrmíš. Slíbil si to. A i kdybych tvým slovům nevěřil, budeš pořád tím, co potřebuji. I kdybych od tebe utekl. To je část textu skladby Morning Song, ranní písně, která zněla v podání kapely Land of Color. Před námi ještě jedna skladba v podání Jany Peštové a poté už v ranním tichém čase budeme otevírat Janovo evangelium.
1: Polož si mě na srdce jak pečeť, až budu zase nad svým životem brečet. Budu volná, narostou mi křídla, budu zase jenom pro tvoje žou zpívat, že je dobrá živá voda tvoje, že se napít můžu z nebeského zdroje, že jsi život dal i za mě v sásku, svoji lásku, můj život.

0: necháš mi napít, nikdy nenecháš mi prohrát. Jednou budu pít s tebou v nebi víno. Jednou budu pít s tebou víno v nebi.
1: Jak zaznělo před touto písničkou, v následujících minutách budu otevírat Janovo evangelium, 17. kapitolu, a budu číst od prvního verše. Když si na stránkách Bible čteme o životě Pána Ježíše Krista, vidíme mimo jiné jeho příklad komunikace s Bohem Otcem. Rád bych přečetl několik veršů z té 17. kapitoly Janova evangelia, která je celá modlitbou Pána Ježíše. Text plynule navazuje na předchozí kapitoly, ve kterých Jan zaznamenává detaily z Ježíšovy poslední večeře s učedníky.

Když to Ježíš pověděl, zvedl oči k nebi a řekl: Otče, přišla ta chvíle. Oslav svého syna, aby syn oslavil tebe. Dal si mu právo na všechny lidi, aby všem, které si mu svěřil, daroval věčný život. A to je ten věčný život, aby poznali tebe, jediného pravého Boha a toho, jehož si poslal, Ježíše Krista. Zjevil jsem tvou slávu na zemi. Dílo, jež si mi svěřil, jsem vykonal. Nyní mě, Otče, uveď k sobě do slávy, kterou jsem u tebe měl předtím, než byl svět. Zjevil jsem tvé jméno lidem, které si mi dal ze světa. Byli tvoji a dal si je mně. Zachovali tvé slovo a nyní poznali, že všechno, co jsi mi dal, pochází od tebe. Slova, jež si mi svěřil, jsem předal jim a oni je přijali. Skutečně poznali, že jsem vyšel od tebe a uvěřili, že jsi mě poslal.

Četli jsme o slávě, o slavení, o víře, o zjevení, o přijetí Božích slov. Důraz bych rád položil na třetí verš. A to je ten věčný život, aby poznali tebe, jediného pravého Boha a toho, jehož si poslal, Ježíše Krista. Pán Ježíš se zde výslovně hlásí k roli Krista, Mesiáše, Božího pomazaného. Poznat jediného pravého Boha a toho, kterého poslal, Ježíše Krista, znamená mít věčný život. Co říká Pán Ježíš o svých učednících? Verš 8. Poznali, že jsem vyšel od tebe a uvěřili, že jsi mě poslal. Poznání a víra vedou k věčnému životu. Pokud nemáš jistotu věčného života s Bohem, chop se vírou té skutečnosti, že Pán Ježíš Kristus je jedinou cestou k Bohu Otci, jediný dárce pokoje, po kterém každý člověk tolik touží. Pokud naději věčného života máš, raduj se a děkuj Bohu za projevy jeho nezasloužené přízně. Pane Ježíši Kriste, děkuji ti i toho dnešního rána za to jasné Janovo svědectví, že věčný život spočívá v poznání pravého Boha a toho, kterého poslal na tento svět, tebe, Ježíše Krista. Děkuji, Pane Ježíši, za to, že není jiné cesty než tebe. A děkuji, že je ta cesta, že je možnost, jak vstoupit do obnoveného vztahu s Bohem. Děkuji ti, Bože Otče, za to, že jsi tu cestu připravil a ve svém milovaném synu uskutečnil. Že otevíráš věčnost každému, kdo přichází k tobě, kdo poznává tebe, kdo přijímá vírou to, kdo jsi a co Ježíši Kristu nabízíš. Ty vidíš dál, ty vidíš do budoucnosti, ty vidíš, co je před námi. A děkuji za to, že je nám otevřena ta možnost žít věčně s tebou. Díky za to i toho dnešního rána. Amen.

Zde je mé srdce, pane. Jsem nalezen, jsem tvůj, jsem milován, jsem očištěn, mám život, můžu dýchat, jsem uzdraven, jsem svobodný. I tato slova vděčnosti zní ve skladbě Here's My Heart kapely I Am They.

Na kapelu Engels, která vyspívala touhu Chceme být, Bože, s tebou, naváže česká kapela Noé Miracles, ovšem s polskou skladbou Začekám.

O spojení víry a psychologie přemýšlí v následujících minutách David Novák.

Milí rozhlasoví posluchači, chtěl bych začít takovou osobní zkušeností. Jako kazatel se stále více setkávám s lidmi, kteří trpí nejrůznějšími psychickými nemocemi. Mám na mysli nemoci jako deprese, jako stres, ale i schizofrenie a tak dále. Chtěl bych začít jedním příběhem o muži, který se stal křesťanem, oddaným horlivým křesťanem, který bral svoji víru smrtelně vážně. Problém byl, že tento úžasný člověk se celý svůj život lopotil s jistou psychickou nemocí. Bojoval statečně, jenže nemoc ho vždy znovu a znovu dostihla. Nakonec vyhledal odbornou pomoc. Začal pravidelně docházet k psychiatrovi, který mu pomocí léků pomohl. Dotyčný se postupně zlepšoval, nicméně jeho léčba mimo jiné závisela na tom, že prášky nevysadí. To se dařilo až do jedné chvíle. Do chvíle, kdy se dotyčný setkal se skupinou horlivých křesťanů, kteří mu řekli, že křesťan nemá chodit k psychologovi, že psychické nemoci se mají léčit jinak než skrze prášky, že se mají léčit výhradně skrze modlitbu a skrze Boží moc. Ti, kdo s touto radou přišli, tvrdili, že Boha znají již dlouho. A navíc to, co říkali, vypadalo, že má hlavu a patu. Dokonce to podepřeli i několika citáty z Bible. Dotyčný nový křesťan je nakonec poslechl a léky vysadil. Jeho rádci se radovali, že dělá kroky víry a že spoléhá více na Boží moc než na doktory. Ujistili ho, že Bůh se k jeho víře přizná, protože psychické nemoci jsou od zlého. Abych příběh zkrátil. Dotyčnému se jeho psychická nemoc vrátila s několikanásobnou silou. Dnes je po smrti, protože si vzal život. Dotyční rádci na tuto tragédii reagovali, že asi měl malou víru a nevěřil některým veršům v Bibli. Psychická nemoc je přece od zlého a správný křesťan v uvozovkách prášky na hlavu brát nemá, stejně tak nemá chodit k světským psychiatrům nebo psychologům. Děsivý příběh, který se ale v různých obměnách opakuje i dnes. Většinou nekončí na hřbitově, ale opakuje se. Vychází z takzvané teologie, že psychické nemoci jsou od zlého a s drzostí někomu druhému zcela neodborně radí, aby přestal brát prášky. Prosím, aby mi bylo rozuměno. Nepíšu ani netvrdím, že se nemáme modlit za nemocné, a to včetně lidí nemocných psychicky. Netvrdím, že některé psychické projevy nemohou mít souvislost s démonickou posedlostí. Nepíšu, že není možné, aby byl psychicky nemocný člověk zbaven své nemoci modlitbou. Netvrdím, že psychická nemoc nemůže mít někdy svoje kořeny ve špatném životním stylu nebo v otevíráním se zlu. Vím, že hranice mezi duchem a duší je nesmírně citlivá a dokonce se ptám, jestli ji vůbec známe. Vím, že propojenost mezi duševními nemocemi a duchovním světem může existovat. Jenže toto a mnohé další nesmí snižovat práci poradců, psychologů nebo psychiatrů. Mnoho psychických nemocí se dá léčit, a to jak skrze odborně vedené terapie, tak skrze předepsané léky. Tvrzení, že v biblických dobách se podobné věci skrze léky neřešily, je na stejné úrovni jako tvrzení, že se v biblických dobách nepoužívala narkóza, antibiotika nebo antikoncepce. Buďme rádi, že nám Bůh dal možnost poznání a spíše život, který se i díky kvalitní medicíně prodloužil a zkvalitnil, využívejme k dobrým věcem, k Boží slávě a dopřejme to i dalším lidem. Odpůrci by mi namítli, že některé projevy, o kterých čteme v Bibli jako o démonických, by dnes byly diagnostikovány jako psychická nemoc a byly by podle toho léčeny. Léčení psychických nemocí pomocí moderní medicíny je tudíž pro křesťana krokem vedle. Místo doktora by správnému křesťanovi měl pomoci exorcista nebo modlitební tým. Co když je to ale podobné, jako například s rakovinou nebo cukrovkou? Tedy využíváme moderní medicíny, hledáme, zda nemoc nemůžeme překonat i změnou životních návyků a zároveň se modlíme za uzdravení. Další námitkou je, že nelze srovnávat psychické nemoci s nemocemi těla. Tělesné nemoci proto lze léčit pomocí léků, psychické nikoli. Na jednu stranu je jasné, že otevřít svoji duši někomu cizímu, byť odborně vyškolenému, je jiné, než jít s výronem kotníku k chirurgovi.
Zároveň ale striktní dělení na tělo a duši odporuje biblickému pojetí člověka, který je silně holistický nebo celistvý. Bible nesnižuje tělo či hmotu a nevyvyšuje ducha či duši. Koncept nadřazení duše nad tělem má mnohem blíže k Platónovi či později novoplatonismu než k písmu. Navíc je dobře známo, jak moc je tělo provázáno s duchem, jak moc psychické problémy ovlivňují tělo a jak to platí obráceně. Jinou námitkou je, že mnozí z těch, kteří stáli u základů psychologie, byli nejen nevěřící, ale někdy i silně antikřesťanští. Příkladem je třeba Freud nebo Jung. To je nepochybně pravda. Zároveň ale není důvodem si myslet, že jen křesťané jsou schopni přijít na nejrůznější zákoutí lidské psyché. Pokud například budu chtít jít s dítětem k dětskému psychologovi, potom budu rád, je-li křesťanem. Zároveň křesťanská víra z nás neudělá automaticky odborníka ve svém oboru. Pokud bude v okolí kvalitní nevěřící dětský psycholog, půjdu s dítětem za ním. Stejně tak jako kazatel nemám problém s psychologem konzultovat některé oblasti týkající se mé pastorační praxe. Tím nějak nespochybňuji důvěru v boží moc a v boží zásah. Uvedu jiný příklad. Pokud má dítě poruchu ADHD a tudíž mi svým chováním leze na nervy, pak se nejedná o projev neposlušnosti, který budu léčit biblickým veršem, kdo trestá hůl a tak dále. Ale pošlu dítě k dětskému psychiatrovi, který mi dá odborné rady, jak s dítětem pracovat. Tyto rady ale ze mne nesejmou zodpovědnost se za dítě modlit a za každodenní hledání sil, jak s takovým dítětem pracovat. Jiným příkladem může být ochota podstoupit psychologické vyšetření třeba z důvodu nutnosti splnit nějaký náročný úkol. Ono, když se například na post duchovního dostane psychopat, bývá zle. A není to vůbec snadné poznat. Pokud se to pozná, tak obvykle bývá pozdě, když je x lidí duchovně pomláceno. Abych mohl psychologii používat jako křesťan, pak je zde důležitý následující předpoklad. Musím vědět, že psychologie má svoje meze, že vychází z jiných předpokladů, než je víra. Dobrý psycholog může lecos rozkrýt, pojmenovat. Zároveň to nějak nebrání tomu, abych jako duchovní mohl s nemocným člověkem pracovat a ukazovat mu další dimenze a východiska jeho života, a to z křesťanského úhlu pohledu. Nehovořil bych o tomto tématu, kdybych neznal některé smutné příběhy, z nich jsem jeden popsal. Jako lidé i jako křesťané máme tendence žít v extrémech, buď a nebo. V kontextu tématu, o kterém pojednávám, buď psychologie a psychiatrie, pro křesťana nikdy, anebo naopak. Jedná se o zázračný všelék. Obojí je špatná cesta. Jsem vděčný, že i ve svém sboru mohu spolupracovat s lidmi, kteří jsou vystudovaní psychologové, kteří prošli takzvaným výcvikem, a zároveň s těmi, kdo jsou lékaři. Není to boj buď kazatel nebo psycholog, nebo lékař. Boj buď tělo, duch nebo duše. Je to spolupráce a jejímž konci jsou někdy lidé, kteří jsou schopni se navrátit do života a k následování Krista. Přál bych vám, abyste tohleto mohli zakoušet i vy.

Biblickou úvahu Davida Nováka zařadíme do vysílání ještě odpoledne v 15 hodin a 15 minut. Zítra v 6.45 bude o boží výchově hovořit Karel Řežábek.

Společně se Znělkou jsme v 29. květnovém dni překročili práh 7. hodiny. Ladíte páteční ranní vysílání Rádia 7 s Kubou Lofítkem za mikrofonem. V ranním telefonátu v 7.30 bude naším hostem Petr Kalus, budoucí děkan Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Teď už magazín.

Čtvrtý čtvrtek a čtvrté páteční ráno v měsíci patří pravidelně magazínu z brněnské redakce. V tomto čase se vracíváme na srpnový festival United a ve vybraných nahrávkách připomínáme setkání s hosty, kteří spolu s námi usedli v altánu Rádia 7. Vítejte, dobrý poslech. Téma festivalu United v roce 2025 znělo přijatý.

0: Působení vidět v dnešní době. Ne každý si pro kněžské povolání dojede do Rio de Janeiro. Zapůsobil tam na tebe třeba karneval?
1: V Riu to bylo vlastně tak, že jsme karneval úplně nezažili, ale byli jsme na Copacabáně a vlastně v rámci celosvětového setkání mládeže s papežem, tak já už jsem tam jako odjížděl s tím, že nějak jako přemýšlím o kněžství a už jsem dokonce byl i jako po rozchodu s jednou dívkou, s kterou jsme spolu chodili asi 3 roky. A už to bylo nějaký čas, a tak jsem jako nějak skutečně přemýšlel nad tím povoláním ke kněžství. A v jeden moment, který si pamatuju jako velmi dobře, bylo to tehdy, když jako papež František vystoupil na tu hlavní tribunu při té závěrečné mši na Copacabáně a najednou tam prostě objevil kříž a vedle něj ten papež, tak v ten moment jsem nějak jako byl ujištěn o tom, že být knězem je ta správná volba.
2: Řekl bys, že to bylo zázračné?
1: Řekl bych, že to bylo pozvolné. Zázračné to vidím až teď, když se zpětně dívám na celý ten svůj život, tak vidím to, že to skutečně jako zázrak byl, ale myslím si, že to bylo jako velmi pozvolné a bylo to tak jako, že si myslím, že za to můžou taky desítky lidí, kteří se za to modlili a kteří nějak jako mě taky v tom dávali i svobodu. Takže si myslím, že zázrak určitě ano, ale ne takový, jako že by to bylo prásk. Ale jakože teď to vnímám jako skutečně, když se podívám na ten svůj život zpětně, tak to vnímám jako velkou milost, jako zázrak.
2: Což je báječná nahrávka na naše téma o zázracích. Takže se nemůžu nezeptat, zázrakem tedy myslíme skutečně takové to, co si spadlo zebe řach, a nebo je možné za zázrak počítat i cosi, co vlastně zpětně dohlédnu, že se děly věci, které byly nadpřirozené?
1: Já si myslím, že určitě oboje, že prostě to, že nějak Bůh zasáhne do mýho života a může to být jakkoliv, to, že mě prostě povolává do manželství, nebo že mě povolává ke kněžství, nebo že jsem svědkem nějakého uzdravení třeba na sobě, ať fyzického nebo duchovního, nebo že vidím někde na někom, nebo jsem přítomen nějakým třeba osvobození, tak vlastně najednou v tomhle tom člověk skutečně může vidět tu boží milost a zjistit, že ta modlitba funguje. A to si myslím, že je to nejzásadnější. Přitom zjistit, že prostě skutečně Bůh skrze modlitbu působí a že já můžu být u toho a že si k tomu prostě používá obyčejní lidi, kteří jsou hříšní, ale přesto je používá.
2: Jak poznám, že ten zázrak je od Boha? Jsou věci, které se dějí samospádem. Před chvilkou jsme mluvili o duchovním boji, jsou dokonce působení nepřítelova, o kterých je napsáno, že se umí převléct za anděla světlosti. Je velmi jednoduché říci, to byl zázrak, to mi dal Pán Bůh. Jak poznám, jak jsem si jistá, že tam ten autor je?
1: Pro mě je tím rozlišením 5. kapitola listu Galatianům ovoce ducha je láska, radost, pokoj, zhojivost, dobrosrdečnost. Pokud tohle to zažívám ve svém životě a pokud tohle se skutečně stane po nějakým tom okamžiku, tak já věřím tomu, že to je jako Bůh, že tohle to zrovna koná Bůh. A myslím, že to taky jako má vést i k dobrému, že prostě Bůh nedopouští věci, které by pak byly jako špatný v tom mým životě.
2: A teď mi tedy dovolit úplně do konkrétního. Představím si, že Pán Bůh vykonal zázrak, nevím, přišlo uzdravení. A ten člověk, který byl uzdravený, to ale použije na svoji slávu, začne z toho, nevím, rýžovat peníze a najednou se ta boží sláva ztratí. Zmenší se tím ten fakt, že to byl boží zázrak, když tedy říkáš, že tím rozlišovacím znamením by byly ty jednotlivé položky řady ovoce Ducha Svatého?
1: Já si myslím, že se tím určitě jako to boží působení jako nezmenší, že tam je a že prostě Bůh to dokáže použít. Kde se rozmnožil hřích, tam se ve větší míře rozšířila i moje milost. Jo? Takže věřím tomu, že i ten člověk, který je nějakým způsobem uzdravený a nějak to na sebe cítí a chtěl by to prostě nějak použít sám pro sebe a pro svoji slávu, takže mu Hospodin dá nějak jako poznat, že je mnohem lepší to použít pro Hospodinovu slávu a že to přinese mnohem větší radost a užitek, když se nechám sám.
2: Vezme Pán Bůh ten zázrak zpátky. Myslím na 10 malomocných, kde protože nevzdali chválu a jenom jeden se vrátil a vzdal díky Bohu, tak je tam řečeno, ten jeden byl uzdraven. Tak se ptám, jestli je tohle možné, že natolik to vlastně Pána Boha nectí, přestože to na začátku byl jeho akt, že vlastně odstoupí od toho člověka.
1: Myslím, že ne.
2: Jak si tedy vysvětlíš to, co se odehrálo s těmi 10 malomocnými?
1: 9 malomocnými. Já osobně si jako myslím, že prostě Bůh koná a že to taky pak záleží na ty naší víře, jakoby jak my to uchopíme, jo? Jak my to vezmeme, ale když nám Bůh něco dává, tak on to prostě jako myslí vážně a nebere to zpátky. A může se stát, jo, i v tom podobenství taky, že prostě jeden byl uzdraven. Nemyslím si, že to bylo kvůli tomu, že prostě za to Hospodin poděkoval, ale že to bylo jakoby kvůli tomu, že nějak došel proměnit toho svého srdce, že to skutečně vzal tou vírou. To, že Ježíš se mě teďka dotkl a já prostě o tom chci mluvit a vydat o tom svědectví.
0: Jak moc důležitá je v tom ta naše víra?
1: Já si myslím, že hodně. Ježíš říká, že jo, prostě kdybyste měli víru a řekli týhletý skále, aby se přenesla, tak ona se přenese. A dál tam jsou ty podobenství. Teď mě úplně nenaskakuju, ale já si myslím, že ta víra naše je důležitá.

0: a právě proto přijmout ten boží zázrak, protože můžu být přítomný prostě tomu, že na nějaké akci nebo někde prostě, že se lidi modlí a někdo třeba je osvobozený, jo, a já vlastně z toho nemusím mít vůbec žádný užitek, protože si řeknu, no tak dobře, to jako nějakým způsobem neberu, nebo nebylo to pro mě jako dostatečný důkaz toho, jo. Nebo naopak může to být tak, že já se za něco modlím a ono se to nestane, jo, že se modlím prostě za to, aby se někdo uzdravil, a ono se to prostě nestane. Bůh mi to nedá. A tam si myslím, jako, že teprve potom přichází ta moje víra, tak pane, jako nestalo se to, ale já přesto přeze všechno chci věřit to, že ty máš jakoby ten dobrý plán a že tohle to je i v tom tvým plánu a že prostě nějakým způsobem to musím jako přijmout.
1: Víra je docela specifická věc. Můžeme věřit ve spoustu věcí, ale ty boží zázraky. Přemýšlím, do jaké míry je ta víra ten iniciátor, nebo jak mocí vkládáme. Ježíš kritizoval svoje učedníky za to, že málo věřili a neudělali mnoho zázraků. A zároveň Ježíš byl v Nazaretu ve svém domovině a také tam neudělal moc zázraků. Bylo to proto, že mu třeba doma tolik nevěřili, nebo že ho znali?
0: Jo, doma není nikdo prorokem. Já když přijdu domů a mám prostě tam jiný mši nebo kázání, tak to prostě je vždycky příprava, jak já nevím, jako velmi dlouhá. Ale chtěl jsem říct, ještě jedna věc mě k tomu napadla, když ty jsi mluvil o té víře, když Ježíš poslal učedníky po dvou a vlastně je rozeslal po tom horském kázání, on je vlastně vyslal po dvou a oni se potom vrátili a vlastně s radostí mu vyprávili to, co se stalo, tak tohle to bylo to, co posílilo jejich víru. To, že to zažili, ale to, že to taky s tím Ježíšem sdíleli. A já si myslím, že když budeme mlčet o tom, že Bůh koná v mým životě, tak to prostě nikdo jako neuslyší a nepřinese to tolik ovoce, kolik by to přinést mohlo. A myslím si, že je důležité mluvit o tom, že Bůh jakoby v mým životě i v životě druhých koná a že ta víra roste právě skrze sdílení a skrze tu zkušenost s Bohem.
1: To posílání učedníků vidím v tom i ten proces, takže víře se dá učit, dá se v ní růst.
0: Určitě si myslím, jako že za mě víra je vztah a v tom vztahu prostě rosteš. Jo? A na začátku jsme prostě jako negramotní, že jo. Ve škole se učíme v té první třídě prostě malovat tady ty vlnky a kopečky a kolečka a pak jsme prostě schopní něco někde napsat. A myslím, že stejně je to i v té víře, jo? Že já jsem na začátku, jsem nějak pokřtěný, někde prostě jako sloužím, že jo? A potom musím projít tou konverzí toho, že víra je můj osobní vztah s Bohem a potom postupně jakoby nějakým způsobem i skrze Ducha Svatého a skrze jeho působení, tak přijímat ty věci do svého života, nějak je taky rozlišovat a ta víra podle mě potom roste.
2: Takže víra začátečnická se může mýlit?
0: I víra pokročilých se může mýlit.
2: Totiž myslím na to, že může někdo usilovně věřit něčemu, co ale není, jak se říkává, ve shodě s boží vůli, že to není boží představa, kudy by ty věci měly jít.
0: Tak tam si myslím, že je důležité jako, že ho vždycky rozlišovat. Ty věci, nikdo z nás, jako by nejsme tady od toho, abychom přinesli spásu. To přinesl Ježíš a myslím, že je důležité právě v tom našem životě jako rozlišovat a nenechat si to sami pro sebe. Mít nějaké společenství, kde prostě ty věci můžu jako říct, kde mě taky ty druzí nějak jako rozumí, kde nějakým způsobem se o těch věcech můžeme bavit a můžeme se taky korigovat vzájemně. To si myslím, že je jako velmi důležitý v tom, protože pokud tohle to není, tak pak jsou z toho prostě různý úlety a uchylky a podobně.
2: Jsou nějaké univerzální věci, o kterých můžeme říci, že ano, je to v souladu s boží vůli. A zase se vracím, může člověk se dostat do společenství, které říká, přece Kristovi rány nás uzdravili, tak Bůh chce, aby si byl zdravý. A je to biblicky podložené. A co potom s tím, když člověk není uzdravený, třeba pro něj má Pán Bůh jinou cestu?
0: Tak bych řekl, že to je zkouška víry, že prostě nějakým způsobem je taky důležitý v tom jako obstát a v božím slově taky čteme, že jsou chvíle, kdy my Bohu vzdáváme chválu a že to je ta oběť chvály. Že to není jenom to, že prostě radostně juchám a chválím Hospodina a že v těch těžkých momentech si na něj taky vzpomenu a že i přesto přeze všechno, že ho chválím. Že prostě i v téhle ty chvíli, pane, ti chci vzdát chválu. Jo? A jsou to pak ty obrovské svědectví těch různých slavných lidí a podobně, kteří prostě ve chvíli, kdy jim zemře dítě, napíše písničku, která je nejhranější prostě na YouTube, a nebo že Jeremy, který měl včera svědectví o tom, když byl u postele, kdy mu zemřela žena. A on prostě říká, Hospodin po mně chtěl, abych ho chválil. Já jsem stál a chválil jsem ho. Jo, a tohle je podle mě jakoby ta skutečná oběť té chvály a tady taky roste ten náš vztah a roste ta důvěra Bohu. Že je víra a pak je důvěra. A myslím si, že ta důvěra se právě rodí v tom vztahu, když nějakým způsobem jako pokračujeme na cestě.
2: Já si ráda hraju se slovíčky a ve slově zázrak vždycky vidím, že je to něco, co jde za zrak, ne že nám z toho přejde zrak, ale že se vlastně díváme dál. A když se vrátím k tomu příkladu, který si uváděl o učednících, kteří se vrátili k Ježíši, tak mě vždycky zaujme, že on se s nima úplně neradoval, že on je naopak pokáral. A věta z toho se neradujte, je trošku jako studená sprcha. Pokud ten příběh znáte, tak učedníci se vrátí, vypráví, že se jim poddávali démon, že se děli zázračné věci a Ježíš říká, z toho se neradujte. Radujte se z něčeho jiného.
0: Jsou vaše jména zapsáno v nebi.
2: Ano, tak jak tyhle dvě věci souvisí a jak rozlišovat, aby ten náš zrak byl upnut ještě za ty naše okolnosti, které pánu předkládáme?
0: Uvědomit si to, že to nedělám já, že to dělá prostě Bůh a že mě k tomu používá, nebo někoho jiného vedle mě, že mě k tomu prostě používá i na přímluvné modlitbě. My děláme takový tábor, který se jmenuje Mamre týden u nás. Včera jsme ho skončili a jsou tam prostě děcka 12 až 15 let, jo, prostě základní škola. A ve čtvrtek jsme měli modlitbu, kde jsme měli prostě přímluvnou modlitbu a jsou tam starší děcka, který je mají na starosti a já jsem říkal, prostě já bych chtěl, abyste se za ně modlili. A byli to děcka, kteří neměli s modlitbou vůbec skoro žádnou zkušenost. A svědectví o tom, že prostě pro ně tohle bylo to nejzásadnější, to, že jim dal někdo nějakou důvěru, že jim prostě řekl, hele, tady se budeš modlit a bude to takhle. A svědectví z toho, že prostě Bůh je nějak jako používal a konal a že byli děcka, kteří pak přišli a řekli jako, ale tohle jsi nemohl vědět, jo, tohle jsem nikdy neříkal, že najednou prostě vidíme to, že ten Duch Boží skrze nás působí a že je to vlastně jako super a je to hezký.
1: Ježíš mluví o semínku víry, nebo mnohdy jenom, že to je něco malého. Co je to prvotní k té víře, než dospějeme k víře a potom se budujeme v té důvěře? Dá se najít tady to semínko, kde to vzniká?
0: Řekl bych, že je to křest. Ale jsou i lidi, že jo, kteří prostě nejsou pokřtěni a kteří taky jako věří v něco. Dneska prostě, že u nás žijeme, že jsme něcisti, věříme v něco, že nad námi je. My křesťané tomu teda říkáme Bůh. Ale já si myslím, jako, že skutečně tím prvním semínkem je ten křest. Že vlastně je to jako nějaký potvrzení toho, ale Bůh tě vyvolil, Bůh si tě povolal. A přitom je vždycky strašně hezký, když u nás v katolické církvi tak přijdou rodiče. A často prostě taky úplně nejsou třeba praktikující nebo mají nějaké jako povědomí o víře a přesto přichází, že chtějí pokřtít své malé dítě. Že vlastně nějak jako vnímají, že pro ně chtějí dobro. Prostě chtějí, aby se v tomhle světě nestratili. Možná je to někdy až tak jako trošku okultní nebo něco takového, jo. A já se vždycky s těma lidma snažím bavit o tom, že vlastně i pro ně je tohle to jako zase možnosti nějak třeba nově začít ten vztah s Bohem nebo jenom se třeba společně modlit, jo, nebo mít třeba svatbu v kostele a podobně, vůbec mít nějakou svatbu někde, jo, že jo. Vzít to svoje rozhodnutí a ten svůj život vážně. A myslím si, že tohle fakt přichází při tom křtu. Možná je to teologicky špatně, ale to je má myšlenka.
2: Minimálně, aspoň já jsem z toho, co říkáš, zachytila, že tím iniciátorem je Pán Bůh. Že ta semínka, tak jako když se vznáší pampeliška, tak ona do těch našich srdcí přicházejí. A ono vlastně je zajímavé přemýšlet nad tím, že odpovídáme na nějakou otázku, na nějaký ozvuk, který je v nás. A ty jsi použil obraz Boha jako otce. Pán Bůh to sám často dělává. Najednou jsme byli u rodičů, kteří něco dělají dobré, chtějí dobré pro děti. No a já se v téhle kategorii zázraků právě chci znovu ptát na to, jestli Bůh jako dobrý otec může nechtít udělat ten konkrétní zázrak, to konkrétní uzdravení nebo nějaký průlom v tom životě, kde je ta Boží dobrota ve chvíli, kdy Pán Bůh na naši prosbu řekne ne.
0: Myslím si, že tohle je otázka, kterou si pokládá plno lidí. Já si na ní nemám odpověď. Já jako věřím v to, že ta Boží dobrota tam skutečně je, že prostě Bůh pro nás nechce to, co by bylo špatný. Akorát my to zrovna možná v ten moment jako nevidíme, protože prožíváme nějakou emoci, těžkosti, prožíváme prostě nějaký smutek, nějaký další věci. Vlastně v tomhle tom nějak jako nevidíme Boha, ale já věřím v tomu, že ten Bůh tam je, že tam prostě Ježíš je spolu s náma, že on to prostě všechno taky zažil a zakusil, jo? Ať si vezmeme Getsemani, ať si vezmeme to, že mu zemřel Lazar, jo? Prostě, že taky brečel, taky plakal nad tím, jo. Ale přesto jako věřím, že tam je. A tyhle ty momenty jsou jako skutečně těžký, jo. A je těžký být s těma lidma nějak jim o tom svědčit. A myslím, že tam je vždycky jakoby asi nejdůležitější vůbec ta lidskost. A potom, až se nějak jakoby, bych řekl, dá do pořádku ta lidskost, tak se můžeme začít bavit o tom, co je potom duchovní.
1: Lída tady zmínila zázrak, že je něco za tím zrakem. Jedná se o ten náš zrak v tom směru, že můžeme ten zázrak vidět, anebo ho nevidět. Představím si jeden takový, to je spíš vtip, ale jak Bůh provede Izraelce tím rudým mořem a někdo to spochybňuje. Tam bylo vody po kotníky a přijde chlapec a říká, Bože, děkuji, že jsi tak veliký, že jsi utopil egyptské vojsko ve vodě po kotníky, že vlastně můžeme se na ten zázrak dívat, anebo nedívat. Je tam důležitý ten náš zrak?
0: Já myslím, že je plno zázraků, který my vlastně nevidíme, který se udávají v tom duchovním světě. A že často je to tak, že třeba někdo přijde a prosí o nějakou modlitbu za něco a vlastně dojdeme k tomu, že je prvně potřeba nějak uzdravit to duchovní, že je prvně potřeba uzdravit to jeho srdce a potom můžeme nějak jako přistoupit i k dalším věcem. A myslím, že často prostě to skutečně jako nevidíme. A zase si myslím, že je důležité o tom mluvit, o tom svědčit. Zase se vrátím zpátky k tomu našemu táboru, který jsme prožili minulý týden. Jo. My jsme měli bohoslužbu smíření, prostě děcka chodili ke zpovědi. Bylo nás tam 7 kněží, kteří jsme zpovídali. A já jsem potom prostě týmu, který tam byl, tak jsem potom četl zprávy, kterými ty kněží posílali, protože jsem nějak vnímal, že je to pro ně důležitý, aby jako věděli, že ty věci se dějou. My to vlastně jako fakt vidíme, vnímáme, cítíme, ale vlastně i pro ty ostatní je to nějakým způsobem jako důležitý, že prostě ty kněží třeba pošlou zprávu a nejlepší zpráva, která přišla, je 75. kněz, který napsal paty, bylo to pecka. Po 40 letech kněžství odjíždí on po hodině a půl zpovídání jako pozbuzený z toho, tak to si myslím, že je taky důležité o tom jakoby nějakým způsobem svědčit, že ač my to nevidíme, tak přesto jako Bůh koná a když to nějak jako zahlídneme a uslyšíme, tak si myslím, že je důležité o tom mluvit.
2: Mě rezonuje téma letošního festivalu United Přijatý vlastně v opačném směru. Nejvíce se mluví o tom, že můžeš být klidný, že tě Pán Bůh přijímá. Máš pocit, že je Pán Bůh od nás přijatý, že mu dovolíme být Bohem, že je přijatý takový, jaký je?
0: Chtěl bych říct, že jo, a chtěl bych tomu taky jako věřit. Nebo chtěl bych žít svůj život natolik, abych skutečně Boha do svého života přijal a abych mu ten prostor dal. I mně častokrát se stává to, že mám z něčeho strach, že se něčeho bojím, že prostě nakonec jako Pánu Bohu ten prostor nedám, ale chci jakoby ve svém životě ty chvíle skutečně mít a zažívat to, že mu ten prostor jako chci dát a chci, aby byl v mém životě přijatý. Nebo abych já Boha do svého života přijal se vším tím, co to přináší.
1: Ty jsi kněz, tedy mladý muž, který se neožení, nebude mít rodinu. Jak tě přijímají druzí?
0: Já myslím, že dobře. Jo, jakože na jednu stranu je to taky jako prostě to, že jsem knězem katolické církve, který žije celibát, tak já myslím, že dneska je to jako vnímaný jako normálně, nebo nepřipadám si jako nějaký exot v té bublině, v které žiju, ani mezi svýma kamarádama, nevěřícíma nebo spolužákama někde prostě ze základky, ze střední školy nebo tak. Když se spolu potkáme, tak se prostě normálně bavíme, že jo? Oni prostě mluví o tom, kolikrát se rozvedli třeba, nebo mluví o tom, jak mají krásnou rodinu, a já zase jako mluvím o tom, jak jsem jako šťastný kněz a co třeba děláme u nás ve farnosti nebo na centru.
2: Když dojde na téma přijetí, měl jsi v životě situaci, kdy přijetí nějakého člověka bylo pro tebe tak náročné, že se to vlastně rovnalo zázraku?
0: Na ten první kontakt si myslím, že ne, ale když pak člověk pozná nějaký lidi, mě třeba jako strašně jak vytáčí lež. Když mě někdo jako skutečně lže do očí, tak mě to jako neskutečně vytáčí. A řekl bych, že si pak jako dávám na toho člověka trochu pozor, ale nemyslím si tak jako, že by to bylo na věky, už neexistuješ, ale že mě to jako vede taky nějakou opatrnosti třeba potom. To asi jo.
2: K tématu zázraky, když si tohle pozvání dostal a tohle téma ti přiřadili, co je vlastně to nejdůležitější dneska tady, jak tady seš, pro tebe v oblasti otázky koná Ježíš zázraky ještě dnes?
0: Svědčit o tom, že jo, že skutečně ty zázraky dělá a že Boží slovo, který čteme, jako že není nějaká pohádka, legenda, která se stala před 2000 lety, ale že je to skutečnost, kterou můžeme prožívat dnes a tady každý den a že skutečně Bůh ty zázraky koná. A vždycky říkám, že nejvíce koná jakoby v tom mým osobním životě. Prostě, když to vezmu zpětně, tak člověk vidí, kolik zázraků se událo v jeho životě.
3: Lída Matušková a Pavel Kohl hostili v Altánu Rádia 7 na festivalu United Jana Paty Pavlíčka a mluvili s ním o otázce koná Ježíš zázraky i dnes? Záznam tohoto rozhovoru naplnil dnešní vydání magazínu. Na víkend se loučíme, naslyšenou zase v pondělí.

Hledáme 500 statečných dárců ochotných podpořit práci Rádia 7 tisíci korunou měsíčně. Přidáte se? Naši práci je slyšet 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Rádio 7 v proudu dobrých zpráv.

0: telefonát Rádia 7.
1: Novým děkanem Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy se stává dosavadní proděkan docent Petr Galus. Nedávno byl hostem Řeky života, ve které představoval dílo Karla Bártha. Stejně tak byste u něj mohli uspět s otázkami týkajícími se christologie nebo sociální etiky. Snad uspějeme i s těmi, které jsme připravili pro dnešní ráno. Dobré ráno, pane docente, vítejte ve vysílání.
2: Dobré ráno.
1: Jak se po úterní inauguraci promění vaše povinnosti? Co všechno má na starosti děkan fakulty, děkan Evangelické teologické fakulty?
2: Budu především trénovat podpis, protože děkan je ta poslední nejvyšší a jediná nakonec výkonná ruka fakulty, takže podepisuje úplně všechno a to je takový symbol víceméně pro celou děkanskou agendu, na kterou se ptáte, která sahá od drobných každodenních problémů a formálních či obsahových kroků, které je potřeba udělat, od různých žádostí studentů až po ty velké věci, kontakt s rektorátem, rozhodování o personáliích, penězích, o ideovém směřování fakulty. Takže moje povinnosti se promění hodně a všechno to bude vázáno na podpis.
1: Tak to je více než pestrá paleta povinností. A ještě když se vrátím k té vaší dosavadní roli, tak v roli proděkana tam tolik těch podpisů není jako v roli děkana?
2: Není, protože proděkan nemá žádné moc výkonné pravomoci maximálně dovnitř fakulty, takže co bylo potřeba důležitého udělat, tak jsem připravil děkanovi k podpisu.
1: Mezi vašimi specializacemi jsme zmínili i sociální etiku. Jaké důrazy v této oblasti vidíte v současné tolik polarizované a vyhrocené době?
2: Sociální etika má jednu zásadní výhodu, jednu zásadní nevýhodu. Tou výhodou je, že je krásným stělesněním interdisciplinarity, to znamená polem, kde se protíná víc disciplín věd o člověku, včetně teologie. Tou její nevýhodou je, že se tady zbíhají otázky často velmi aktuální, které společnost řeší, jimiž žije, na které ještě nemá jednoznačné odpovědi a které velmi výrazně vzbuzují emoce. Takže tím důrazem, na který se ptáte, by byl široký rozhled a vědomí toho, že do tohohle toho pole mluví různé vědní disciplíny a člověk by se jimi měl nechat poučit. To platí naprosto i pro teologickou etiku, aby nejela jenom v úzkém svém vidění, ale nechala si říct od ostatních věd, jak oni to vidí. A to se týká právě těch velmi často diskutovaných otázek, jako je homosexualita, gender, etika sociálních sítí nebo otázka asistované sebevraždy nebo eutanázie. Těhle těch opravdu velmi intenzivně někdy diskutovaných otázek. A zároveň jsem naznačil i to, co je velikánské riziko v téhleté, jak se ptáte, polarizované době. Ona se přestává, ta doba se přestává zajímat o racionální argumentaci a jede spíš po emocích. Tady věda začíná tahat za kratší konec, takže mým zásadním důrazem je mezioborovost a jakási střízlivost. Prostě nenechat se moc, abych tak řekl, jestli to můžu říct do rádia, rozpumprlikovat.
1: Tak to zní moudře. Napříč teologickými fakultami se hodně mluví o úbytku zájemců, o výkon farářské role. Přemýšlíte i o této oblasti? Je možné podle vás nějak podpořit nové uchazeče na tyto posty?
2: Přemýšlíme dennodenně a snažíme se hledat cesty, jak přitáhnout víc posluchačů a jak je podpořit. U nás teda počty neklesají, náš problém je spíš ale, že nestoupají. Ty počty jsou relativně malé a z těch asi 25 zájemců o studium teologie, který každý rok nabereme, postrácíme v průběhu studia vlastně nakonec velkou většinu z nich z mnoha důvodů. přemýšlíme nad tím, co s tím udělat. Něco v ruce máme, něco v ruce nemáme. Ono farářskému povolání dnes doba nenahrává. Když bychom se podívali na pravidelně vydávaný žebříček prestižnosti povolání, který dělá Český statistický úřad, tak najdete faráře nebo kněze střídavě na jedné z posledních tří příček. Pere se o svůj post s uklizečkou a s poslancem. To nejméně prestižní povolání. Farářina dneska je těžká, protože ten terén je velmi náročný, doba se mění, ta role se posouvá, studium je relativně dlouhé, aspoň tam, kde je vyžadováno vysokoškolské studium. Takže je to směs dobových podmínek, našich požadavků, co by takový farář měl znát. Pereme se s tím, snažíme se a třeba nám nějaká dobová krize nahraje zase k tomu, že se lidé o tuhletu oblast začnou zajímat víc.
1: Na to v podstatě navazuje i ta následující otázka. Ne, že bych vůbec nějak s povděkem kvitoval to, že ta zmíněná role je na chvostu toho žebříčku, ale k čemu je vlastně ještě v 21. století dobré studium teologie?
2: To je zajímavě položená otázka. Já přemýšlím, kterého jiného oboru vysokoškolského byste se na tuhletu otázku zeptal. V čemu je dobré v 21. století studovat práva, medicínu, sociologii, psychologii? Teologie zjevně má takový nějaký přídech starých a už nepotřebných dob, ale ta škála možných odpovědí je velmi široká, od teologických až po úplně praktické. K čemu studovat teologii v 21. století? Tak ta teologická odpověď by byla, že Bůh zůstává Bohem i v 21. století, takže má smysl se tím zabývat úplně stejně jako jakoukoliv jinou disciplínou, která se týká člověka. Ale když se podíváme na argumenty pragmatičtější a uchopitelnější, tak jednak teologie je studium, které velmi dobře předá jakési humanitní základy a kritické myšlení. To jsou taková ta velká slova, která dneska často padají ve spojitosti s humanitním vzděláním vůbec. Ona je teologie víceméně takovou univerzitou, humanitní univerzitou v malém, protože tam najdete disciplíny od jazyků přes archeologii, historii, etiku až filozofii, religionistiku až po praktické dovednosti, rétoriku, rituály a takovéhle věci. Jednak, když se podíváme na to, co se děje ve světě, tak křesťanství nabývá různých podob, někdy i dost kritizovatelných, stoupají fundamentalismy, nacionalismy, velmi často podpořené právě jakýmsi karikovaným křesťanským přístupem a křesťanským pohledem, takže tady by bylo potřeba se k tomu velmi výrazně vyjádřit a vytvářet jakousi racionální korekturu všech těchto tendencí. A ten úplně nejpragmatičtější argument zní, že farářské povolání je jistý job, protože farářů je málo, už neplatí, že by to bylo špatně placené, aspoň co vím ze své církve, je to solidně placené, je to práce s jistým bydlením, takže představuje, co se týče zaměstnání, jistou budoucnost.
1: Otázka by se skutečně dala použít pro jakýkoliv obor, v tom s vámi vůbec nechci polemizovat, spíše mě šlo o tu souvislost s tím, o čem jsme mluvili v těch minutách předcházejících, když byla řeč o tom, že zájemců o výkon farářské role ubývá, ale souhlasím, že Pán Bůh se nemění a je potřeba různorodých rolí a role farářů nebo respektive těch, kteří budou potom pracovat s tím studijním základem teologickým, tak je určitě neméně potřebná v dnešní době. Pojďme teď ještě se podívat trošku do budoucnosti, kam byste rád posunul Evangelickou teologickou fakultu pod svým vedením. Kde byste chtěl fakultu vidět, řekněme, za 4 roky?
2: To období, které nás čeká, nebude vůbec jednoduché, a to pro nás z důvodů vnitřních i vnějších. Možná už leckdo zaregistroval, že ministr školství chystá velkou změnu vysokoškolského zákona. To je docela dobře možné s tím drivem, který pan ministr má, a chce to udělat relativně rychle, že nás bude čekat prostě výrazná strukturální změna, budeme se muset adaptovat na nové podmínky, a do té doby se, doufejme, bude prostor taky zapojit do debaty, aby se to nedělo o nás bez nás. Já bych si velmi přál, aby za ty následující 4 roky se podařilo navýšit počty studentů u nás na fakultě. K tomu je potřeba říct, že my neučíme jenom evangelickou teologii, ale dalším obory s ní související, ale dalším důležitým oborem, tím největším oborem u nás na fakultě je sociální práce, u níž ten potenciál studentů a potenciál potřebnosti je ještě více na snadě a dost možná je ještě větší, třeba v souvislosti s tím, jak stárne naše populace v průměru a sociální pracovníci budou potřeba víc a víc. A zároveň nás na fakultě čeká velká generační obměna, protože na hranici důchodového věku se dostává velmi silná generace mých učitelů v podstatě, takže jedním z velkých úkolů, který nepůjde obejít, bude nalezení šikovných lidí, ochotných pracovat za stávajících akademických podmínek a natchnout je pro tu práci a poskytnout jim k tomu co nejlepší podmínky.
1: Úkolů a výzev je tedy před vámi celá řada, tak já se připojuji k těm, kteří vám fandí a přeji vám hodně moudrosti do výkonu té role, které se nově zhostíte, a moc díky za to, že jsme mohli společně hovořit v ranním telefonátu. Hostem byl nový děkan Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy Petr Galus.
2: Děkuji vám mnohokrát. Naschledanou.

Pohodová skladba Nad hladinou v podání slovenské písničkářky Janajs dozněla 10 minut před 8 hodinou raní. Teď je před námi kapela Pine Lake Worship a skladba Treasure, ve které kapela zpívá o tom, že v Bohu, v Ježíši, máme svůj poklad.

0: Minula 8. hodina. Pátečním ránem s datem 29. května vás na Rádiu 7 provází Kuba Lofítek. Stručný přehled jednotlivých kapitol a příběhů Bible. To je relace Bible Guide. Slovo předávám Jiřímu Stráhalovi, pastoru sboru ICF Brno.
1: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
2: Jeremiáš, 39. kapitola. Po téměř dvouletém obléhání byl Jeruzalém nakonec Babyloniany dobyt. O tom čteme. K dobytí Jeruzaléma došlo takto. V 10. měsíci 9. roku vlády judského krále Cidkiáše přitáhl k Jeruzalému babylonský král Nabukadnezar s celým svým vojskem a oblehl jej. 9. dne 4. měsíce 11. roku Cidkiášovy vlády pak byla městská hradba prolomena. Král Cidkiáš byl zajat a jako vzbouřenec byl oslepen a odvlečen do Babylonu. O tom čteme. Jakmile je babylonské vojáky, judský král Cidkiáš zahlédl, dal se všemi vojáky na útěk. Opustili město v noci přes královskou zahradu, brankou mezi zdmi. Prchali k pláni Arava, ale babylonské vojsko se pustilo za nimi. Na Jerišské pláni pak Cidkiáše dostihli, zajali ho a odvedli k babylonskému králi Nabukadnezarovi do Ribly v chamácké zemi. Tam byl nad ním vynesen rozsudek. Babylonský král v Rible před Cidkiášovýma

Tak praví Hospodin Bůh zástupů, pokud se dobrovolně vzdáš velitelům babylonského krále, zachrání si život a toto město nebude vypáleno, tak přežiješ i s celou rodinou. Pokud se však velitelům babylonského krále nevzdáš, pak město padne do rukou Babyloňanů, ti je vypálí a jejich rukám neunikneš ani ty. Cidkiáš ale neuposlechl Jeremiášovu radu. Bál se Židů, kteří už přeběhli k Babyloňanům a také svých vlastních šlechticů. Strach byl ale zase jednou špatným rádcem. Místo, aby se Cidkiáš bál Boha, bál se zlých lidí. Je lepší se bát Boha než lidí. Král Šalomoun svá přísloví začal takto. Klíčem k poznání je úcta, nebo také bázeň, k Hospodinu. Moudrostí a poučením jen hlupák pohrdá. A o těch, kteří odmítají úctu před Bohem, řekl, protože nenáviděli poznání, úctu k Hospodinu si zvolit nechtěli, mými radami se nikdy neřídili, mojí domluvou vždy jen pohrdli, proto ať snědí, co si navařili, vlastními plány ať se nasytí. Všichni Cidkiášovi synové byli popraveni a také veškerá judská šlechta, včetně těch, kteří předtím usilovali o Jeremiášův život. Ti, co zůstali, byli odvlečeni do Babylonu. Cidkiáš si nezvolil boží bázeň, zvolil si strach z lidí. Místo aby se obával, co mu udělá Bůh, bál se toho, co by mu udělali lidé. Je lepší sklonit se před Bohem než před lidmi. Apoštolové to sami prožili, když je zadrželi židovští představitelé a zakázali jim kázat o vzkříšení Ježíše Krista. A co apoštolové odpověděli? Petr a Jan jim odpověděli. Myslíte, že je v božích očích správné, abychom poslouchali vás více než Boha? Apoštolové se rozhodli bát se Boha a nebát lidí. A díky tomu se evangelium dál šířilo a přišlo až k nám. Jeremiáš se také bál více Boha než lidí a udělal to, co Bůh po něm chtěl. A na svého proroka Bůh nezapomněl ani uprostřed zkázy. Jeremiášovi bylo, na základě přímého rozkazu krále Nabukadnezara, umožněno zůstat v Judsku. Nabukadnezar asi slyšel o Jeremiášových proroctvích a také měl z Babylonu zkušenost s Bohem díky proroku Danielovi, který byl vysoce postaveným úředníkem v jeho službách. Bůh se umí postarat o své věrné. Ohledně Jeremiáše však babylonský král Nabukadnezar veliteli gardistů Nabuzardanovi nařídil. Vezmi ho k sobě a postarej se o něj, ať se mu nestane nic zlého. Udělej pro něj, o cokoliv tě požádá. Poslali tedy pro Jeremiáše a dali ho přivést ze strážního nádvoří. Tak Jeremiáš zůstal mezi svým lidem. Bůh na ty, kteří se mu věrní, nezapomíná. To čteme také v dopisu věrné církvi z Filadelfie, v knize Zjevení. Protože jsi zachoval slovo mé vytrvalosti, i já tě zachovám od hodiny zkoušky, která má přijít na celý svět, aby byli vyzkoušeni obyvatelé země. Jeho věrní se nemusí bát budoucnosti.

Poznávat Bibli a její poselství můžete v pořadu Bible Guide zase v pondělí v 8 a v 18 hodin. Pořad připravuje Jiří Stráhal, pastor církve ICF Brno. Předchozí díly si můžete poslechnout v sekci Audioarchiv na webu Rádia 7 nebo na podcastových platformách.

Posloucháte Radio 7, jsme rádio, které vysílá 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Můžete nás zachytit na internetu, ať už v proudovém vysílání nebo poslechem našich pořadů na podcastových platformách a od roku 2022 také skrze DAB přijímače. Za toto rozšíření jsme opravdu vděční. A rovněž jsme vděční za každého podporovatele, který v této práci stojí s námi a svými příspěvky vysílání umožňuje. Jste-li mezi nimi i vy, srdečně děkujeme. Více se o možnostech podpory můžete dozvědět z našich webových stránek www.radio7.cz, kde najdete mimo jiné i informace o stále probíhající kampani s názvem 500 statečných. Kromě relace Bible Guide se v čase mezi 8 a 9 hodinou dostane na relaci Uši k duši, ve které psycholog Marek Macák uzavře seriál s názvem Osvobození ke změně. Tu můžete poslouchat v 8.30. Teď Jana Zibalová a skladba Vecinové.

0: co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme. Slovo života.
1: Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a jeho synem Ježíšem Kristem.

řekni běž a já půjdu rád. Rozkaž a budu stát v poli, od čeho bych služebníkem byl, kdybych ne.

29. května si připomínáme Mezinárodní den mírových jednotek OSN. Při pohledu do kalendáře bychom zjistili, že svátek slaví všichni nositelé jména Maximilián. Toto jméno prý vzniklo uměle, pro svého syna je nechal vytvořit německý císař Friedrich III. Chtěl totiž, aby jeho syn měl vzory ve slavných Římanech, Maximovi a Emiliánovi.

S 8:30 přijde čas pro relaci Uši k duši. Psycholog Marek Macák uzavře pětidílný seriál s názvem Osvobození ke změně. Ještě předtím my Jeo a skladba Zas přicházíme před tvoji tvář.

Než přijde konec můj poslední dech, chci složit své zbraně bez hříchů všech. Necením nic, co jsem kdy měla. Není už víc, co snad bych chtěla. S pokorou přicházím před tvoji tvář, plná svých trápení, hříchu a bět. Vím, že milost svou zase mi dáš. Obmytá

tvoje oběť, tvé

0: Věci z minulosti, přítomnosti, budoucnosti nahlíženy z duchovního hlediska. To je téma našeho dnešního setkání. Ahoj Marku.
1: Ahoj Lucie.
0: Přemýšlím, je ten pohled z toho duchovního hlediska, z hlediska duchovního života jiný než z hlediska obyčejného života, když chceme mluvit dneska o téhleté perspektivě?
1: Je jiný v tom, že tomu běžnému životu tak dává hlubší rozměr. No, protože všechno má duchovní stránku, ve smyslu všechno se dá stáhnout k realitě Boha jako autora stvoření a někoho, kdo s ním má nějaký záměr. A pro člověka, který se s Bohem zná, tak je to zároveň osobní, protože se s tím Bohem zná a má vůči němu nějaký vztah a nějakou pozici. Takže je to duchovní prohloubení, je to víc plastický porozumění svému životu v perspektivě jako duchovních realit.
0: Takže rozumím tomu, že říkáme, dívej se na svůj život a na přechody, ke kterým v něm dochází, taky z hlediska svého vlastního duchovního života?
1: Obráceně, dívá se na svůj život taky z hlediska duchovní skutečnosti.
0: OK, dobře. Jo, už tomu rozumím. Děkuju. Já jsem se v tom potřebovala zorientovat, kde vlastně stojíme. Je to tedy to, o čem jsme vlastně mluvili, když jsme říkali, jak si Židé stavili ty připomínkové kameny, ty Ebenezery, a říkali, až dosud nás doprovázel Hospodin?
1: Například, ale ono je to tam jako celý. Podívám se na to z hlediska křesťana, jo.
0: Mm-hmm.
1: Křesťan, když se dívá do své minulosti, tak má tu individuální minulost, která potom se ztrácí někde v mlze, jo. Ale může, já nevím, mít nějaká rodina nebo nějaké společenství, do kterého se narodil nebo do kterého začal chodit, tak může mít svoji historii, která může být součástí toho, na co on může vzpomínat. Ať už to zažil, anebo to slyšel z vyprávění, jo. Třeba významnou součástí mého duchovního života to je moje babička, bez které bych asi možná nebyl ani věřící dneska, které modlitby a které způsob existování téhle velmi jednoduché, láskyplné a chytré, chudé ženy, tak strašlivě ovlivnil můj život. Mm-hmm. A celý život mám trochu dojem, že je někde poblíž, jo? Že se to tak odvíjí i před ní, ten můj příběh.
0: Já mám takhle dědečka, takže ti
1: rozumím. No. A ona určitě jako zase má před sebou jiný lidi, o kterých bych mohl vědět, ale prostě hold nevyprávíme, že jo?
0: Mm-hmm.
1: Moc a umřela. Vlastně si pamatuju jenom trochu, protože umřela, když jsem byl ještě malej. Takže to jsou ty osobní, ale pro křesťana součást jeho vlastně osobní historie tak je celý ten biblický dějinný příběh, jo. Takže tak, jak píše apoštol Pavel, když se baví o tom, kdo má obřízku srdce, čili kdo jako je naroubován do toho božího příběhu Izraele, tak to jsme taky my. Takže já můžu vzpomínat jako na svoje předchůdce, na svoji historii, na vyvedení Izraele. Já můžu vzpomínat na to, jak Bůh byl věrný lidem v různých situacích, kde oni mu nebyli věrní, a jak se trápil s Izraelem. Můžu se modlit žalmy a hledat tu svoje předchůdce. Čtu svoje předchůdce, ke kterým patřím, a v Izraeli potom spousta těch různých pravidelných svátků a tak byly vlastně rekapitulací a připomínkou toho, tohle nám se stalo. Bůh nás vyvedl a my jsme zradili. A takhle nás zachránil. A takhle nás... To jsou vzpomínky, které k nám patří.
0: Jestli tomu rozumím správně, Marku, tak to, co říkáme, je umět na svůj život vztahovat tímhle způsobem třeba Ježíšovu oběť, to vědomí toho, že zemřel za mě, že to pro můj život má nějaký smysl, že to něco znamená.
1: Ano, ale chtěl bych to jako formulovat právě jinak. Není to jen, že to vztahuju na sebe, ale že prostě si uvědomuju, že tím, že jsem přijal nabídku synoství, kterou mi Bůh dal, tak prostě tohle je moje minulost, jo.
0: Jakože je to moje.
1: Že je to moje. Okay. To je moje minulost.
0: Já už to mám.
1: V našem případě to naše minulost, jo? Ale nás obou proudí, proudí v duchovním smyslu jako Ježíšova krev. My z ní žijeme. Uh-huh. My jsme součástí těla, které nějak jako na ně navazuje, napříč dějinama. A jeho život a život lidí, co ho následovali, a život lidí, kteří byli před ním, tak to je naše minulost.
0: Já tomu rozumím.
1: Stejně jako tvůj dědeček nebo moje babička, mm-hmm. tak prostě. A pro mě jsou to i další lidi. Významní lidi, který nám Pán Bůh dá do cesty v minulosti, tak jsou součástí jakoby naší přítomnosti. Pro mě v Božím království je velmi důležitý Jan Vincius Lewis, jo. Petri mm-hmm. Bonhoeffer, Søren Kierkegaard, nebo v písmu, já nevím, Jan, jo. Mm-hmm. Jednak mě hodně ovlivnili, mm-hmm. ale druhák z božího hlediska a z dějinného hlediska, oni jsou moji předchůdci. A teď, když se to spojíme s tím tématem přechodů, tak ty přechody, kterých oni byli součástí, nebo které oni zažili, když si čtu jejich životopis třeba nebo tak, tak jsou něco, na co já můžu vzpomínat jako na něco, co někdo, kdo je mi blízký. Je to něco víc, než jenom, že mě inspirovala nějaká historická postava. Pokud bereme vážně ten duchovní základ, nebo řekněme biblický základ k tomu, jako o čem je křesťanská identita, tak my jsme opravdu nějakým hlubším způsobem provázáni s lidma, kteří nás v Bohu předcházeli.
0: Já myslím, že tenhle koncept má velmi dobře propracovaná katolická církev, ano. kde je církev jako celek, se skládá z církve putující, což je ano. ta současná církev, církve trpící, což jsou všichni lidé, kteří jsou nějakým způsobem připomínáni ano. pro to, jak žili svůj život pro Krista, a církev vítězná,
1: ano.
0: což je ta církev, která už je ve slávě. Jo. A přitom jako tohle celé je církev.
1: Ano.
0: Přijde, že vlastně je tam ta minulost, přítomnost i budoucnost obsažena a že najednou já jsem součástí obrovského proudu,
1: ano.
0: který je mnohem širší, než si uvědomuju. Takže ta perspektiva, kterou to nabízí, je mnohem širší, než můj život tady a teď, který je
1: ano, ano.
0: malý a ubohý.
1: Ano. Jo, a to není jako sebepozbuzování. Z duchovního hlediska to je prostě realita. Jo, prostě na té rovině, která nás přesahuje, to jako lidské omezené vnímání, tak z boží perspektivy prostě my jsme propojeni bytostně. A proto můžeme navazovat na přechody, které byly před náma. V morální krizi si můžu číst Davidův zápas, jako mm-hmm. o čisté srdce před Bohem a Davidovo zoufalství ze sebe ve chvíli, kdy padnul a Davidův přechod z někoho, kdo byl pokorný a překvapený svým povoláním, k někomu, kdo byl namyšlený a začal být trochu psychopatický, protože prostě podlehnul moci, kterou dostal, a Davidovo pokání, kterého znovu přiblížilo k Bohu a vidět, jak celou dobu Pán Bůh mu byl dostupný. To je něco, na co já můžu vzpomínat, jako na určitou transformaci, kterou Bůh už někým zažil mm-hmm. a zažil s někým, kdo se duchovně, jako je můj předchůdce taky. Mm-hmm. A proto na to můžu vzpomínat jako na můj příběh, nebo na náš příběh.
0: A zároveň to nutně neznamená, že já to musím projít stejně jako on.
1: Samozřejmě. Jo, ale je to někdo, je to podobný, jako kdyby, když si představím, že bych s ním mohl mluvit, jo, po tom, co to zažil, jo, tak jako mm-hmm. bral bych to jako významný, protože spolu máme něco společného, a to je to, že na nás Bůh myslel a že boží mysli nás narouboval do stejného jako proudu, jako historického, a nechal nás ovlivňovat se navzájem, takže i takové jako životní příběhy biblických postav jsou součástí naší duchovní historie, ale potom i ty věci, jako je potom otázka toho příběhu kříže, jo, kde Bůh jako v Kristu za mě umřel, jo, a potom jako stál a potom odchází do slávy, kde čeká a je přítomen nám zároveň v duchu. Potom je tam ta prvotní církev, která vypadá podobně zmateně jako současná církev, která je vyvolená, zároveň dělá velmi trapné chyby, neumí se domluvit sama ze sebou, jo, a tak to je naše historie. Na to můžeme vzpomínat jako na minulý přechody a transformace, které se nás týkají. Jinak budeme mít dojem, že si tady jen sami musíme něco vymyslet a odžít a začneme vnímat tu přítomnost jako jen zahltí.
0: Jo.
1: A to samý platí potom o přítomnosti.
0: Teď jsem to chtěla říct, no. Protože se nás tím pádem týká úplně všechno, ano, co se děje kdekoliv.
1: No, ale i duchovně zase, jo.
0: No,
1: protože
0: to
1: zase, jak rozumět přítomnosti duchovně v přechodu, ve kterém jsme, jo. Ten základní přechod, ve kterém jsme, je to, že už jsme vykoupeni, už máme nový život, už máme jakoby jednou nohou jsme v nebi, tak řečeno, ve smyslu prostě máme přístup k boží realitě a zároveň tam ještě nejsme. Jo, ještě tam jsme nepřekročili druhou nohou, jo. Ještě nepřišel nebeský Jeruzalém na zem, ještě nespadla opona a tak, takže my vidíme a zároveň jsme slepí. A ten křesťanský život je proto takovej, že víra roste tehdy, když narazíme na hranice lidských možností a něco nám jako přichází zkoušky a tak dále. Prostě celý to je o přechodové fázi, ve které máme takovou velmi paradoxní jako naději, která je živá. Živá naděje je pojem Petrův, který se mně velmi líbí. To je něco jiného, než doufám, že to dopadne dobře.
0: Jo, jasně.
1: Živá naděje je jako jasné vědomí toho, že to má v rukou Bůh, který je dobrý a který ví, co dělá, ale neznamená zároveň, že já vím, jak to bude vypadat, neznamená, že to budu mít pod kontrolou, neznamená, že to nebude bolet a tak dále.
0: Jo.
1: A zároveň je to živé vědomí toho, že jsem v přechodové fázi, ve které už jsem u Boha a Bůh je u mě. A u nás, jo, možná množným číslo je to lepší jako říct, ale proto jsme v přechodové fázi z morálního hlediska třeba, jo. Už jsme očištěni, dostali jsme nový život, Bůh se na nás dívá skrze Kristovu jako čistotu, ale čím víc vidíme v Kristu na sebe dobře, tím víc si uvědomuje svoji hříšnost, jo. Čím víc jsme blízko světlu, tím víc vidíme vlastní omezenost a tím víc by nás to mělo uvádět do pokory, ne do pocitu jako výjimečnosti a toho, že už jsme vyhráli a že jsme lepší než ostatní. Celý život se odehrává uprostřed přechodové fáze, která má tento charakter toho prověřícího člověka vykoupenosti a zároveň toho, že to spasení se ještě dokonává a my jsme uprostřed toho proudu a velmi snadno ztratíme ohled na tuhle skutečnost a začneme mít dojem, že naše každodenní výzvy a problémy jsou jenom o psychologických konfliktech anebo jenom o složitých lidech kolem nás, že nám poklesne zrak. Jo. A to všechno je pravda. Ale když zvedneme zrak výš, to neznamená, že odhlédneme od reality běžného života, ty každodenní a od toho každodenního způsobu vysvětlování, co se děje kolem nás, ale dostane to další dimenzi, která tomu dodá hloubku a plastičnost.
0: Ono totiž to už ano, ale ještě ne. Je takové to vyvažování, ze kterého prostě máme strach, protože my chceme ty pevný body, že jo? My chceme ty prostě kolíky a tam se zastavit a tam to mít a to držet, ale už ano a ještě ne, je musíš balancovat. To je jak ta balanční deska, kde prostě pořád se musíš hýbat, abys to udržela, nezhroutilo se to. A někdy se to zhroutí a to je v pořádku.
1: A to je součást toho příběhu, jo, protože když se to zhroutí, tak mám na co pamatovat zase na spoustu lidí, kterým se to zhroutilo a Pán Bůh tam byl s nima a provedl je tím, jo, celý dialog. Vzájemný zápas jako Izraele s Bohem ve starém zákoně, co máme zapsaný, tak je, jako je o tom, jak se to pořád hroutí a Bůh se pořád vrací a nějak mu to pořád nedá a vždy jim nakonec nějak odpustí a dá jim ještě nějakou jako perspektivu a tak, jo. A v nový smlouvě je to nakonec podobný, jo, protože ta vyvolená církev je strašně neurotická. Ježíš, když se podívá na Petra, tak řekne, ty jsi Petr skála. A prostě Petr byl jako cholerik, který si snadno nalhával a podobně a padal a potřeboval opravit a korigovat a podobně, ale byl Boží vyvolený pro nějaký úkol a ten uspěl.
0: Jo.
1: Jo? Jo. Zároveň zahrnoval to, že prostě umřel nemoc hezky.
0: Jo. A ta perspektiva, kterou nabízíme, je úplně lákavá, ale dobrý.
1: No? Tak křesťanství, no. Jo, taková ta perspektiva, která dodá duchovní hloubku té přítomnosti, ale zase, to neznamená, že si to pozbuzování se, nebo abychom to líp zvládli, nebo abychom se cítili, že to má smysl a podobně. Jo. To křesťanství není jako fikce, která má odpovědět na existenciální úzkost člověka. Hmm. Pokud mu opravdu věříme, pokud jsme opravdu věřící, tak pro nás ta duchovní perspektiva je opravdu jako základnější. Mně se líbí, jak C.S. Lewis, můj oblíbený autor, tak pro něj duchovní realita je pevnější a hlubší. Jo? To, v čem žijeme my, je takový, jako nic jiného neznáme, tak si to nemůžeme představit. Jo? Tak žijeme v takový zemi stínu, kde jsme omezeni vším možným a dovidíme jenom na roh. Jo? A tak, ale duchovní perspektiva je i hlubší, komplexnější, přesahuje náš čas, přesahuje to, co si tak na té úplně jednoduché životní rovině umíme představit. Takže duchovní život je o tom, že se učíme žít jednou nohou v nebi a s perspektivou, která se umí dívat i nahoru. No.
0: Tak já bych chtěla všem, kdo nás poslouchají, popřát, aby ta schopnost žít jednou nohou v nebi každý den narostla, kež by se nám to dařilo. Marku, moc děkuju. Děkuju za všechno povídání o přechodech, o rituálech, o překračováních, o zlomech, proměnách, o tom všem, co jsme v těch předchozích setkáních probrali. Díky moc.
1: Naslyšenou.
0: Loučí se Lucie Endlicherová
1: a Marek Macák.

Od příštího týdne otevřeme čtyřdílný seriál o moudrosti v relaci Uši k duši. K repríze aktuálního dílu se můžete dostat ve vysílání v pondělí v 19 hodin 45 minut, nebo si můžete daný díl i některé předchozí vyhledat v sekci Audioarchiv na našem webu nebo na podcastových platformách.

Toto bylo polské uskupení TGD ve spolupráci s Kolach a skladba Jeden, ve které vyznávali: jemu patří chvála, Bohu patří čest, zpívej novou píseň. Hranici 9. hodiny překročíme společně s kapelou Worship Vision.

Bylo 9 hodin, posloucháte Rádio 7, rádio, které je s vámi rádo, a to i v pátek 29. května. V aktuální hodině, která bude tou předposlední z dnešního ranního vysílání, se dostane na několik pozvánek, podíváme se do kalendária, připomeneme také události a osobnosti z historie a v 9.30 dáme prostor pořadu Kaleidoskop, ve kterém pokročíme v seriálu Zodpovědnost za stvoření. Příjemné poslouchání přeje Kuba Lofítek.

Už zítra, tedy 30. května, od 11 hodin proběhne Den pro Brno, otevřený kulturně komunitní festival pro všechny generace, který propojuje církve, neziskové organizace i širokou veřejnost bez ohledu na věk, víru nebo životní situaci. Za organizací tohoto festivalu stojí Spolek Tělo v pohybu misijní ve spolupráci s místními církvemi a partnery. Na programu bude program pro děti, koncerty, talk show. Z té hudební složky se mohou účastníci těšit na slovenskou kapelu Timothy, ale také na kapely Terebint, Jenna a Kirsten, Believers nebo Grace to You. Součástí bude také odpolední talk show na téma Kdyby byl Bůh tak. Bližší informace o této události, která proběhne na prostranství před Janáčkovým divadlem, můžete hledat na webových stránkách www.denprobrno.cz.

Když už byla řeč o festivalu Den pro Brno, nutno podotknout, že příští sobotu 6. června proběhne pro změnu Den pro Opavu a to bude už druhý ročník této události. Festival v parku na Ptačím vrchu. Program bude lehce podobný, jako tomu bude v Brně. Můžou se účastníci těšit na koncerty, na talk show, dětský program nebo rozhovor s opavským primátorem Tomášem Navrátilem o rodině. A z trošku jiného ranku, od 5. do 7. června proběhne další víkendovka setkání pro muže s názvem Kolem ohně, která má na programu biblická vyučování, pobyt v přírodě, prostor pro osobní stišení, modlitby, společenství a podobně. Na webových stránkách www.kolemohne.cz zjistíte podrobnosti o této události.

Sedm nemocí srdce, tak zní název konference pro křesťanské poradce a pastorační pracovníky, za kterou stojí středisko křesťanského poradenství Boží dům v Kutné Hoře. Konference proběhne od 5. do 7. června v Třemošnici v Pardubickém kraji. Hlavním řečníkem bude Dave Petty. A na programu budou přednášky, práce ve skupinách, prostor pro sdílení, osobní stišení i odpočinek v přírodě. Více informací najdete na stránkách www.božidum.cz. Sedm nemocí srdce, konference pro křesťanské poradce a pastorační pracovníky 5. až 7. června, Třemošnice, Starý Dvůr v Pardubickém kraji.

V relaci Kaleidoskop, která má své vyhrazené místo ve vysílání v 9 hodin 30 minut, se po třetí setkáme s biologem Milanem Hluchým a budeme pokračovat v seriálu Zodpovědnost za stvoření pod tématem biodiverzita. Ještě předtím kapela Jet Trouble a Lexi Dean s písní God's Hand. V každé chvíli zůstáváš po mém boku.

0: Minule jsme s Milanem Hluchým nahlíželi na jeden z ekologických problémů dneška, totiž na úbytek biodiverzity. Zaznělo tam například množství jedů, které se vypouštěly, a zároveň i to řešení, že už dnes vinice jsou v podstatě bez škodlivých látek a dají se řešit nějakým inteligentním, přirozeným způsobem. Vítám u mikrofonu znovu Milana Hluchého, vinaře, člověka, který pracuje v ekologickém zemědělství, vlastní firmu, která se zabývá právě rozvojem biologické ochrany rostlin. Vítejte, Milane, u mikrofonu.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Když jsme zmínili ty jedy, něco, co vlastně tu biodiverzitu poškozuje, ničí, kam všude sahá ta lidská činnost tady v tom úbytku? Čím přispíváme k tomu úbytku biodiverzity jako lidé?
1: Zkusím zmínit aspoň těch pár základních bodů. Vrchol středoevropské biodiverzity v naší krajině považujeme někdy období před řádově 100-150 lety, a od té doby v podstatě probíhá několik procesů, jednak scelování pozemku a zjednodušení struktury krajiny, to je první významný problém. Místo desítek drobných polí, kde se střídají různé plodiny a mezi tím jsou meze, což třeba můžeme dodnes vidět v jakési poměrně efektivní a velmi v mnoha případech promyšlené podobě kousek pod naší jižní hranici v Dolním Rakousku. Stačí 50 kilometrů z Brna zajet pod Mikulov a tam vidíme krajinu, která má úplně jinou strukturu. Takže to je první věc. Druhá věc je používání těch cizorodých látek, přípravky na ochranu rostlin, nehezké slovo, pesticidy, latinsky cido, pest je škůdce a acido je zabíjet. To znamená to, co zabíjí, to, co nám škodí, škůdce, choroby a tak dál. A potom další věc, minerální hnojiva, vlastně zasolování půdy, a toto všecko způsobuje významnou, pokud se to přežene, jakože se to dneska skutečně v našich půdách, říká se, že statistika říká, že zhruba 65 až 70% půd v tomto státě je těžce poškozených, mimo jiné taky ztrátou života, ztrátou diverzity. A teď bakterií, hub a celou řadou dalších organismů, které jsou životně důležité pro to, aby rostliny tam mohly zdravě jaksi vegetovat, i kořenové systémy rostlin. Takže tím dalším zdrojem je vlastně takové technické, technokratické pěstování plodin ve velmi zjednodušené krajině. Dneska zemědělci stojí před výrazným problémem, že málo plodin dává, řekněme, ekonomický rentabilitu, profit. Smrsklo se to na kukuřici, pšenici, řepku a teď se těžce hledá, co ještě k tomu dál, nějaká krmná plodina, nějaký hrách a tak dál. Ale skutečně to je veliký problém pro zemědělce. No a to sebou nese strašné zjednodušení té zemědělské krajiny. No a pokud to máte třeba tu řepku, která tím, že je tam vysoká koncentrace, zhruba 400 tisíc, 350 až 400 tisíc hektarů, jak který rok se jí pěstuje, no tak to znamená pro tu krajinu vysoké množství škůdců, řekněme až desetinásobně vyšší, než bylo možná před 50 lety, těch konkrétních škůdců řepky. A já v tom momentě musím, dřív stačilo jedno, dvě ošetření insekticidem té řepky a dneska jich musím udělat třeba 5 až 7. Co to znamená? Ztrátu rentability zase, je to příliš drahé a úlet těchto látek, těchto insekticidů zabíjí motýly, zabíjí obecně hmyz, včely, další skupiny opilovačů, mouchy, dipteri a tak dál, zabíjí na desítky až stovky kilometrů daleko. To je problém, řekněme, jeden z problémů středoevropské krajiny. Ale těch problémů je ve světě celá řada. V té mé prezentaci další téma, kterému se věnuji, je třeba odlesňování, likvidace tropických deštných pralesů. To je ten nejprimitivnější způsob, jak si vydělávání si. Rezervace v Ázii, ve Vietnamu, řekněme, anebo v Kamerunu, kde jsem byl, kde jsem měl možnost jako sbírat a pracovat, tak v podstatě mají dva nejhorší tlaky. A to je těžba dřeva a pytláctví a nepovolený lov. Ale to je řízeno vládami těchto států. Ne to pytláctví, ale v podstatě třeba v tom Kamerunu rezervace, kde žijí, jedna z posledních rezervací, kde žijí nížinné gorily, tak se pořád pod tlakem vlády zmenšuje to území, kde ty gorily ještě můžou žít. Sice se vynakládají jakési prostředky na jejich ochranu, ale současně se ta plocha smrskává. No a když se máme bavit o těch řešeních, tak takovým nádhernou ukázkou nádherného řešení je Krugerův národní park v Jihoafrické republice. To je území, Jihoafrická republika je zhruba 12x větší než Česká republika a ten Kruger, to je území velké asi tak jako polovina Moravy, představte si takový pás 50 až 70 kilometrů široký a 300 kilometrů dlouhý a tam člověk neloví zvířata, nestřílí lvy, nestřílí leopardy, ale taky ani gazely, antilopy, slony, hrochy, nosorožce. Už víc jak 120 let. Ten park byl založen někdy kolem roku 1898 jako malarické území, kde se nedalo pěstovat, kde se nedalo zemědělsky to využít. No a ten majitel, tehdejší majitel, to geniálně, jak si vymyslel, vytvořil z toho národní park, pojmenoval to po tehdejším prezidentovi Jižní Afriky, to ještě bylo britské dominium. No a ten park existuje dodnes a ty zvířata se tam chovají úplně jinak. Tam můžete v otevřeném autě, nákladním autě, kde sedíte na otevřené korbě a máte nad sebou jenom plachtu, přijet 2-3 metry vedle smečky lvů nebo skupiny 2-3 samců lvích. No a teď je pozorovat, jak oni tam odpočívají a užívají si tu svou siestu a občas zavětří něco ve vzduchu a tak dál. Ty zvířata ztratili strach z člověka. No a pojedete 2 kilometry a pase se vám tam stádo 3-4 druhů antilop, zeber, pakoňů, žiraf a zase pojedete dál a vidíte, je to nesmírně atraktivní prostředí, kam, ptal jsem se našeho průvodce, kolik tam přijede ročně turistů. On říká, odhaduje se to každý měsíc 100-120 tisíc lidí sem vjede. Tam je celá řada kempů, desítky kempů ve velmi různé kvalitě. Od toho, že si tam někde můžete za plotem, teda, ale v ohrazeném prostředí, kde vás ten lev v noci nenapadne, nebudete sloužit jako kořist pro ty predátory, tak si tam můžete postavit stan až po to, že tam jste v pětihvězdičkovém, doslova jakýsi bungalovy pětihvězdičkové, se servisem tomu odpovídající. Můžete si vybrat celou škálu, teda jako úrovní komfortu. No a tam přijede víc jak 1 000 000 lidí ročně. Ti lidé živí desítky tisíc domácích průvodců, provozovatelů, restaurací a tak dál. A přitom všichni profitují z té divoké přírody. Je to nádherná ukázka vlastně ochrany přírody, která je ekonomicky velmi přínosná a přitom ty zvířata se šíří do okolí, za hranicemi toho národního parku je celá řada soukromých rezervací velikosti poloviny nebo celého našeho okresu. No a tam ty zvířata mají jakýsi domov a občas je tam povolený odstřel něčeho, co těm majitelům připadne, že už je jich tam hodně a snad by to hraničilo až s přemnožením a tak dál. Takže je to nádherná ukázka využití přírody pro lidi, kteří mají rádi přírodu a jsou ochotní za to něco zaplatit. Vstup do toho parku není zadarmo, tam platíte vlastně ty strážce, je tam kolem 400 druhů strážců odbrojených, kteří vlastně mají za úkol hlídat tu přírodu před pytláky, ono je to na hranicích s Mozambikem, to je výrazně chudší země, kde ten tlak těch pytláků by byl, takže takovýchto příkladů se dá ve světě najít víc, ale je to nádherná ukázka toho, jak bez zničení toho ekosystému subtropického v tomto případě se dá profitovat a žít velmi na slušné životní úrovni.
0: Mě vlastně jako paralela napadly ty naše české národní parky, kde i třeba v Krkonoších je také milion turistů ročně a je to jedno z nejnavštěvovanějších míst České republiky. A vlastně ta krása, ta příroda nějakým způsobem táhne. Potřebujeme ji chránit, protože zase, kdyby každý si tam dělal, co chce, tak to asi nevypadá tak, jak to vypadá dnes. Možná ještě se přesuňme zpátky třeba tady sem do Česka a k té biodiverzitě v rámci let. Tím, že sbíráte motýly, tak třeba vidíte, jak se proměňuje ten jejich počet, jejich druhové složení na nějakém území. Když uděláme takový malý exkurs toho, co se změnilo za tu dobu, co sbíráte motýly.
1: Já uvedu takový malý příklad ze svého soukromého života. Tady v první vesnici nad Brnem na Vranově máme zahradu asi 1000 m2, je tam taková užitková a pak taková jakoby okrasná část, občas tam, nebo dost často, od jara do podzimu tam něco kvete. No a my se doma s manželkou tak trochu dohadujeme. Já říkám, podívej se na tu zahradu, teď to je mrtvý, tam nejsou motýly. Co jsem dneska viděl? Možná 4 bělásky, 1 babočku, 1 modráska. A ona říká, ty nemáš pravdu, ti motýly tam jsou. To je relativita pohledu. Já si pamatuju, jak vypadala krajina mého dětství před 60 lety, jak jsem pod košíli na svatém kopečku u Mikulova chytal otakárky a tou primitivní, a pak jsem je teda pouštěl a teď jako to malé dítě 5, 6, 7 leté jsem ho držel v ruce a prohlížel jsem si ho, pak jsem ho z té dlaně s takovým nádherným pocitem pustil a on si zase letěl a plachtil v tom vzduchu. Dneska tam toho otakárka ještě potkáte, ale když budete mít štěstí, tak možná 3-4 za den. Ale ne, že by malý kluk během 4 hodiny jich nachytal 2-3 kusy pod košili. To jsme někde jinde. Takže to je taková osobní vzpomínka, ale teď vážně, někdy kolem roku 2000 jsem se setkal se švýcarskou metodikou hodnocení kvality krajiny pomocí transektu. Tyto data dneska máme zhruba za 30 let, ty výskyty motýlů na stejných lokalitách a co se odehrálo? Jedna negativní a jedna pozitivní změna. Začnu tou negativní. Co je špatné je, že v té krajině kolem Pálavy na těch nejcennějších místech, to znamená státní přírodní rezervace Děvín, Tabulová hora, Svatý kopeček a tak dál, zůstává většina těch druhů, neklesla příliš, nebo jednotlivé druhy vypadly, ale není jich moc, se nám nepodařilo za ty 3 roky toho průzkumu zjistit, ale prokazatelně asi o 30% klesla množství i běžných druhů. To znamená, stávají se významně méně hojnými až vzácnými dříve běžné druhy. A teď se můžeme bavit, co se to tam vlastně odehrává. Padá tam víc dusíku, než třeba bylo možná, ale za mě to je do značné míry úlet pesticidů, úlet insekticidů v široké krajině. Souvisí to s těmi 4000 hektary řepky, která je 5x až 7x ročně ošetřená insekticidem a z toho prokazatelně část vám letí kilometry až desítky až stovky kilometrů, proto jsou zase důkazy tou krajinou a zabíjí ty společenstva hmyzu. Takže obecně nám i na těch nejcennějších zbytcích přírody, který tady v krajině máme, ubývá hmyzu, ubývá motýlů. No a to pozitivní zjištění, že to má řešení, já už jsem zmínil o tom, že vlastně nám se podařilo vytlačit z té technologie vinohradnické víc jak 99% použitých všech chemicky vyrobených insekticidů, těch látek proti hmyzu a akaricidů, látek proti roztočům, tedy proti členovcům. A výsledkem toho je, že Pálava má několik set hektarů, asi 300-400 hektarů chráněných území, ale chráněná krajinová oblast Pálava má zhruba 4000 hektarů vinic. A dneska ty vinice jsou domovem asi tak 60-70% druhů, které jsou i nahoře, zase mluvím o motýlech, které jsou i nahoře v těch rezervacích. A dokonce pro řadu druhů ty vinohrady slouží jakési koridory nebo mosty mezi těmi jednotlivými vlastně ostrůvky té původní přírody migrovat. Takže je to současně jakási dobrá, ale současně taky velmi alarmující zpráva, že v té přírodě se pořád běží jakýsi proces, který je negativní. To vymírání pokračuje.
0: S Milanem Hluchým jsme nahlédli do biodiverzity, ať už v české krajině, tak i ve světě. A je vidět, že člověk může zapracovat na tom, aby druhy neubývaly a měly se dobře. A můžeme z toho nakonec mít prospěch my všichni. Ať už tím, že se díváme na tu krásu kolem nás, tak že se podporují a možná přináší i výnosy zemědělské a ekonomické. Děkujeme, budeme pokračovat dalšími ekologickými problémy dnešní doby. Naslyšenou.

K relaci Kaleidoskop se můžete vrátit v repríze v pondělí v 16 hodin. Příští vydání nabídneme opět v pátek v 9.30.

Do života jedné z aténských čtvrtí zaplula na 5 měsíců jako stážistka v krajanském sdružení Anička Tužinčin. O tom, co zažila, vypráví v cestovatelském magazínu Za obzor od 10 hodin. Pro tuto chvíli se z brněnského studia Rádia 7 loučí Kuba Lofítek. Děkuji za vaši přízeň a podporu. Přeji vám prožívání stálé boží blízkosti. Dalšími hodinami vysílání vás provede Milan Remeš.

0: vzpomínám, kdy se mi poprvé dostal do cesty do zorného úhlu koncept kalokagatia, krása těla i ducha, kterou vyznávala řecká filozofie. Jen vím, že když jsem se ocitla na řeckých ostrovech, tak jsem si říkala, že to tam nějakým způsobem pořád přetrvává. Jako by ti lidé uměli žít dohromady. Tady na zemi, nohama na zemi, a přitom se člověk potkává s nádhernými vznosnými stavbami, které se vztahovaly nějakým způsobem k božstvům, tedy aspoň to vědomí, že tam někde Bůh je. No, to jsou zkušenosti moje a krátké, turistické. Jak víte, v cestovatelském magazínu Za obzor máte příležitost setkávat se s lidmi, kteří měli možnost strávit v určité zemi delší dobu a poznat to úplně jinak a zevnitř. Na 5měsíční stáž se do Řecka vypravila Anička Odvárková, můj dnešní host, kterého srdečně vítám v magazínu Za obzor. Ahoj, Ani.
1: Ahoj.
0: Proč jsi vybrala Řecko?
1: No, já jsem vlastně chtěla vyjet někam do zahraničí a někam jinam než do německy mluvících zemí, protože studuju i němčinu a řekla jsem si, že za to studium chci stihnout nějakou jinou zemi, tak jsem se přihlásila a dala jsem si tam vlastně několik možností, Itálie, Řecko a Portugalsko, a nakonec vyšlo Řecko, což jsem ze začátku byla maličko možná zklamaná, protože jsem víc chtěla Itálii, ale pak jsem byla ráda, protože do Řecka se člověk, nebo je to dál, a i v Itálii jsem už několikrát byla, takže jsem za to Řecko pak byla ráda.
0: Byla ti tam užitečná němčina?
1: To vůbec. Mluvila jsem tam anglicky a pak jsem se tam učila i trochu řecky. Takže tak.
0: Co umíš řecky říct? Co si dneska vybavíš?
1: Už toho moc není, a jen takový asi základní slova, a snažím se to trošičku udržovat, aspoň umět číst jejich písmo. A to si myslím, že jsem ještě nezapomněla, ale jinak jsem to už hodně zapomněla.
0: Možná jsem měla začít pozdravem Kalimera.
1: Kalimera, ty kanis.
0: Když se schystala, tak evropský kontinent, ale přeci byly nějaké speciální věci, které si věděla, že potřebuješ zbalit na 5 měsíců. Vůbec ses nedostala zpátky v průběhu toho času?
1: Ne, nedostala jsem se, a vlastně ještě byla docela velká karanténa nebo lockdown za covidu, takže bylo aj docela těžké v té době cestovat, a třeba jsem chtěla, aby za mnou přijeli potom nějaký kamarádi nebo můj přítel, a to vlastně bylo možné až úplně na konci toho mýho pobytu, takže jsem tam byla těch 5 měsíců.
0: Takže do Řecka ses vypravila na jaře 2021, vlastně za doby lockdownu. A ten široký pojem Řecko, pojďme teď

0: pilotního přistání na letišti a potom přepravy do bydliště. Jaké to bylo? Stačila angličtina? Jak s tebou jednali jako s turistou? Neměla jsi pocit, že tě někdo chce natáhnout, ošulit, jak se říká?
1: Asi jsem ten pocit neměla. V tu dobu lítalo docela málo lidí, takže i vídeňské letiště bylo poměrně prázdný. A když jsme přistáli do Aten, tak mi to přišlo asi docela v pohodě. Jeli jsme potom vlastně metrem, který jezdí z letiště až do centra na hlavní náměstí a potom jsme jeli teda taxíkem, což nám bylo doporučeno, že když máme veliký kufry, tak je lepší jet tím taxíkem potom než autobusem, že by se vám mohlo něco ztratit.
0: Takže jsi vystoupila přímo na hlavním náměstí v Aténách.
1: Ano.
0: Jsou tam opravdu přítomné antické památky, anebo se člověk potká i s památkami z jiných období?
1: Jsou tam přítomné i ty antické památky. Vlastně nedaleko toho hlavního náměstí Syntagma, tak je potom ta celá akropole, což všichni známe z fotek.
0: Je to kopec?
1: Je to kopec. Je to kopec vlastně nad tím historickým nebo tím centrem víc a vlastně je potom vidět z různých částí Aten, protože v Aténách je daleko víc kopců a potom, když se člověk dívá z nějakého vyššího místa, tak vlastně vidí tu akropoli na kopci, jak se tam jako tyčí, tak to je hezký. A jinak to město je takový, není tam za stolik jiných památek, bych řekla. Je to taková změť bílých, bílo-žlutých, šedých domů, ale nepůsobí to vůbec nějak šedě. Je to spíš takový bílý a když na to svítí slunce, což je hodně často, protože v Řecku hodně svítí sluníčko, tak je to takový bílý moře domů.
0: K památkám, třeba antickým vykopávkám, se člověk musí dostat do nějakého areálu, území, nebo jak vlastně narazím na památky tohoto typu?
1: Je to v tom centru kolem Akropole. Vlastně jsou tam taková jakoby ohraničená území. Za plotem buď, že to člověk vidí, co tam přímo je. A kdyby chtěl jako dovnitř, tak samozřejmě si musí koupit vstup. Ale v tom centru je takových víc míst, kde buď stávaly nějaké chrámy, nebo byla knihovna, nebo tam jsou právě nějaké další vykopávky. Takže to je v blízkosti té akropole nejvíc.
0: Samozřejmě to bude ovlivněné tou dobou, ve které jsi byla. Byl tam zájem o památky?
1: No, oni byli nejdřív zavřené, mám ten pocit, a až potom se otevřeli a zájem tam určitě byl. Když jsem byla poprvé na Akropoli v květnu někdy, tak už tam byli i turisti a zahraniční. Byly slyšet různé jazyky, takže tam určitě ten zájem byl.
0: Protože jsi pobývala déle a mohla jsi se tady s tou kulturou zblížit, jaké to je pro místní, to, že okolo nich jsou antické památky?
1: Myslím si, že si to možná tolik neuvědomují, že možná ten, kdo žije v blízkosti těch památek, tak to určitě vnímá a myslí na to, nebo možná tam pronajímá nějaké ubytování, ale ti, co žijí dál, třeba v té čtvrti, kde jsem bydlela, která se jmenuje Kypsely, tak to vlastně už ani jako člověk neví, že někde o 3 kilometry dál jsou nějaký 2000 let starý stavby, nebo ještě vlastně daleko víc. Takže to je potom vlastně takový jako normální, bych řekla.
0: Popiš mi tu čtvrť, ve které jsi byla. Popiš mi svoje bydlení. V něčem to bylo jiné, odlišné, zvláštní?
1: Já jsem vlastně bydlela s jednou Češkou na bytě, což se nám podařilo nějakým způsobem zajistit. Ten byt byl docela velký a byl v takovém normálním domě, bych řekla, ve třetím patře. A bylo to v blízkosti takového náměstíčka, což bylo jakoby centrum té čtvrti Kypsely. Na tom náměstí byly různé takové restaurace nebo spíš takové to rychlé občerstvení jako gyros a podobně a nějaké kavárny, takže tam to hodně žilo. Tam byli pořád lidi na ulici, bavili se, pili kávu, jedli a byla tam i zastávka, takže tam jezdilo docela do spojů jakoby jinam.

0: bylo to takové živější, bych řekla obecně, než tady bydlet na sídlišti, že tam opravdu to žije a jezdí tam spousta motorek a taxíků a tak.
1: Byl hluk třeba v noci, že se špatně spalo?
0: To zase si myslím, že ne, ale určitě to bylo trošku hlučnější než tady, protože tam tím, jak je i daleko víc teplo, tak lidi jsou prostě díl venku, vysedávají a je to prostě trošku jiný styl života než tady, co jsme zvyklí.
1: Ty jsi zmiňovala kávu, jsou cestovatelé, kteří jdou po kávě. Nevím, jestli jsi ten typ, ale jak to je s tím rituálem kávy? Já si říkám, horký šálek kávy takhle v tom horku úplně není to pravé. Čeho jsi tam všímala?
0: Horkou kávu tam taky pijí, ale jenom v období zimy, což je velice krátký období, a vím, že už někdy v únoru jsem si kupovala ledovou kávu, protože už bylo 20 stupňů. A oblíbená káva je tam ledová, Freddo espresso nebo Freddo cappuccino, to mají všude, v každé pekárně, kavárně, a v té době, kdy jsem tam byla, tak to bylo i relativně levné, že to třeba stálo euro, euro a půl, což byla super cena, takže každý den jsem si pro kávu chodila.
1: Pro kávu a pro nějaké pečivo, třeba čerstvé, jak jsi vlastně se stravovala?
0: Pro pečivo jsem taky chodila. Vlastně tak 20 metrů od domu jsem měla jednu pekárnu a musím říct, že řecké pekárny jsou daleko lepší než české pekárny, že je tam daleko větší výběr, nebo aspoň mi to tak připadalo, a v té pekárně vlastně nebylo jenom vyloženě pečivo, ale i káva, zmrzlina, nějaké další zákusky, a byla to taková pekárno-cukrárna, bych spíš řekla. A kupovala jsem si chleba, nějaké další housky nebo bagety, už nevím přesně, co tam všechno bylo, ale pamatuju si na jeden chleba s ořechy vevnitř, jako s kouskami ořechu, a ten byl strašně dobrý.
1: Takže jsi na něj chodívala častěji?
0: Ano, chodívala jsem na něj častěji, ale zase byl trochu dražší, tak jsem si ho nemohla dovolit každý den.
1: V pekárně se spotkávala s místními. Všimla jsi si v interakcích rodinných, takhle na ulici a v tom, něco, co je třeba jinak než u nás v České republice?
0: Určitě jinak to, že se žije daleko víc na ulici, nebo aspoň v tom městě to tak bylo v té čtvrti, že tam vlastně byla i taková jedna docela dlouhá pěší zóna, a na té děti si tam hrály v parku s míčem na chodníku a rodiče u toho vysedávali na lavičkách a právě popíjeli kávu nebo něco jedli. Takže to bylo takové daleko, že ti lidé žijí víc pospolu na té ulici, než že by byl každý zavřený ve svém bytě a tam si něco dělal. Určitě je to i tím počasím, ale možná i tím, že Atény jsou opravdu velké město a těch parků tam není tolik, takže i na těch ulicích se prostě žije, hraje a tak dál.
1: Jak daleko trvala cesta z ubytování do zaměstnání?
0: Já jsem vlastně většinu času pracovala z domu, že jsem vlastně učila žáky online, a takže jsem nikam nemusela dojíždět, a vlastně ta moje šéfová, nebo ta, co mě tam měla na starosti jako stážistku, tak bydlela vlastně na tom stejném náměstíčku jak já, což byla veliká náhoda, takže i z toho hlediska to bylo hodně dobré, když jsme něco potřebovali naživo vyřešit nebo si něco předat, tak vlastně to bylo 3 minutky.
1: Takže možná úkrok zpátky, za jakou prací si vlastně jela do Řecka?
0: Jela jsem tam skrz Erasmus stáž, skrz české krajanské spolky. V Aténách a vlastně i v dalších městech Evropy existují krajanské spolky, kde se sdružují Češi, případně Slováci, a vlastně se snaží hlavně děti učit češtinu, že většina těch rodin, co tam takhle žijou, tak jsou třeba bilingvní, že maminka je Češka, otec je třeba Řek, a ty maminky se tak snaží, aby ty děti uměly i tu češtinu, i když žijí třeba v Řecku, tak právě existuje taková česká škola, a která probíhá hlavně v sobotu, a je tam jakoby vyučování češtiny, potom i něčeho dalšího. Děti dělají různé aktivity a potom probíhají i nějaké další akce, což teda v tom covidu bylo trošku omezenější. Takže jsem vlastně učila nějaké řecké žáky a potom jsem ještě učila online další žáky, kteří nebyli jenom z Řecka, ale byli vlastně z celé Evropy a světa, což je takový další projekt Krajánek ve světě, a který online vlastně funguje, a ta výuka byla online a učila jsem vlastně děti, které byly každý z jiné země, uměli všichni vlastně na nějaké úrovni češtinu, což bylo strašně zajímavé, že jsem češtinu slyšela s tolika různými přízvuky, že to bylo roztomilé.
1: Jak děti reagovaly na výuku češtiny, ten jazyk, který vlastně ve své kultuře běžně používat nebudou? Zaznamenala otrávenost otázky proč, jak na to reagují?
0: Byly to poměrně malí děti, tak třetí, čtvrtá třída, takže si myslím, že ještě je to tak jako bavilo, že jsou ještě v tom věku, kdy tolik možná neodporují. Většina z nich byla docela namotivovaná, že ty hodiny je bavily, protože jsem se je snažila dělat takovou zábavnou formou a neměla jsem vlastně vyloženě češtinu v tomto případě, ale takovou jakoby prvouku by se dalo říct, takže jsme probírali různá témata a vlastně hlavní bylo, aby slyšeli češtinu a mluvili česky a tím pádem třeba měli i vlastně jakoby české kamarády, kteří ale žijou v jiných zemích, tak to bylo takové propojení všeho dohromady.
1: Čistě teoreticky, kdybys byla v téhle situaci, že bys bydlela v jiné zemi, měla třeba životního partnera jiného národa, stála bys o to, aby děti vnímaly češtinu, nebo bys spíš se snažila, aby se zaintegrovaly se vším všudy?
0: Určitě bych o to stála. Myslím si, že to za to stojí a že je dobré umět jazyk navíc, když vlastně je to takovým lehčím způsobem, když ten rodič mluví jazykem, což jsem vždycky těmhle dětem záviděla. A myslím si, že je to fajn. Možná, že potom bych ztratila zájem, kdybych byla starší a měla bych hodně školy a chtěla bych mít jiné kroužky, tak bych možná od toho trošku ustoupila, ale myslím, že zpětně bych byla ráda, že umím další jazyk a když pojedu do Česka, že bych, nebo do jiné země, že bych se domluvila.
1: Říká místním něco Česká republika?
0: No, asi tolik ne. Už si zase nepamatuju tolik reakcí, ale vím, že občas bylo těžký jakoby vysvětlit, že jsem z Česka, že občas lidi moc netušili, ale potom na druhou stranu byli lidi, kteří říkali, jo, jasně, Praha a tak, takže jako něco znali.

0: cestovatelském magazínu Za obzor jsme se dnes vypravili do země, která bývá častým turistickým cílem, obzvlášť přímořské oblasti, anebo nádherná města, jako je třeba město Atény. Atény ale nejsou jenom turistická centra. Obyčejný život v Aténách zažil host dnešního magazínu Za obzor Anička Odvárková a právě o tom si povídáme. A mě by teď zajímalo, Aničko, když jsi tam jela, jak těžké nebo snadné bylo najít církev, jestli jsi tohle to hledala, nebo jestli jsi byla připravená tu svoji víru nějak po těch 5 měsíců udržovat sama.
1: Určitě jsem církev chtěla najít. Vlastně když už předtím jsem byla i v Německu delší dobu a taky jsem si tam církev našla, tak jsem s tím nějak tak automaticky počítala, že si někoho najdu, že je tam více církví a že někam chci začít chodit a být v kontaktu i skrz to s místními lidmi a poznat zase jinou církev, to mám moc ráda. Takže jsem se tam snažila nějakým způsobem nakontaktovat, hledala jsem i mezinárodní sbory, ale trošku stížené to bylo právě tou pandemií a covidem, protože vlastně žádné bohoslužby se naživo nekonaly, jenom online, takže za začátku to bylo takové těžké, že jsem moc nevěděla, jak se tam jakoby dostat. Takže jsem se asi jednou připojila na nějakou online bohoslužbu mezinárodního sboru, ale potom jsem se skrz mého jednoho kamaráda z World of Life vlastně dostala ke kontaktu na jednu řekyni, která mi dala kontakt na další slečnu a ta slečna už byla z jiné církve, kde dělali i mládež a tu mládež dělali naživo, takže to bylo moc fajn a začala jsem vlastně chodit na tu mládež každou sobotu. A tím, že právě byla pandemie, tak hodně byli venku, nemohli se vlastně scházet v té modlitevně nebo v těch prostorech, takže jsme chodili ven hrát nějaký sporty do parku a tak dál a tím jsem se vlastně přidala do té církve. A až trošku později jsem zjistila, že vlastně ta modlitevna stojí asi 50 metrů od mého baráku v mé ulici, takže to bylo podle mě takové úplně boží vedení nebo boží načasování, za což jsem byla strašně ráda.
0: V kontaktu s místními setkala se s někým, navázala si třeba přátelství nebo naopak v nějakém kontaktu si říkala, ti lidé myslí úplně jinak než já.
1: Tak asi nejvíc jsem potom trávila čas s těmi lidmi z mládeže, to jsme se vlastně vídali, podnikali jsme různé věci, takže to byl asi takový můj největší kontakt. Super bylo, že třeba tím, že jsem bydlela i blízko té modlitevny, tak jsem potom v našem bytě vlastně mohla být i besídka pro děti, což bylo super. Snažila jsem se chodit hodně po Aténách a tak různě i pozorovat lidi, jak se chovají. A co je hodně zajímavé, tak se mi líbily trhy. Vlastně jsem chodila nakupovat čerstvou zeleninu a i nějaké ovoce na trhy, které se konaly v blízkosti v ulicích, tak tam jsem zažila ty místní, jak vlastně nakupují a jak berou sebou takové obrovské tašky a nakupují daleko víc než v supermarketech vlastně tyto věci na trzích, protože to je i daleko levnější. Takže tam bylo občas sranda se dorozumět, protože ne všichni právě třeba ty, co prodávali, tak neuměli anglicky, tak to byla někdy sranda a to se mi moc líbilo. To mi v Česku chybí, že nemáme tak dobré trhy. Na zelňáku to nic moc není.
0: Ve srovnání s aténským trhem?
1: Ano.
0: Když mluvíme o plných nákupních taškách, měla jsi šanci se dostat někdy do domácnosti a vidět, co s těmi nákupy udělali, jak se vařilo, nebo ta příležitost nebyla?
1: To jsem nikdy v domácnosti nebyla vlastně. To ne, ale supermarkety byly pěkný, ale rozdíl právě bylo, že třeba sekce ovoce zeleniny v těch supermarketech nebyla tak velká, protože spousta lidí nebo velká většina to kupuje právě na trzích, takže to byla třeba změna. Nebo i v sekce pečiva ve supermarketu nebyla nic moc a právě ty pekárny, které jsou velmi dobré, tak zase většina chodí tam.
0: Vařila jsi sama?
1: Jo, vařila jsem si sama. Snažila jsem se, Ale zároveň jsem i často chodila ven na jídlo k kupovat si gyros třeba, protože to bylo relativně levné, takže jsem několikrát týdně si koupila k obědu nějaký gyros a to mi stačilo, takže jsem to tak nějak kombinovala.
0: S Řeckem mám spojený olivový olej. Zaznamenala jsi, že ho často používají?
1: Jo. Měli jsme ho i doma a vím, že Řekové používají zásadně jenom olivový olej, že to vychvalovali a vlastně i na těch trzích se prodával, takže byl relativně dobře dostupný a myslím si, že i daleko, daleko levnější, než co můžeme koupit tady v Česku.
0: Měla si dojem, že je chuťově odlišný?
1: To úplně nevím, protože tolik jsem tady v Česku ho nepoužívám, takže jsem to asi nemohla nějak srovnat.
0: Tak budeme trochu oscilovat mezi člověkem, který tam žije, a turistou. Já bych se ještě znovu, než opustíme Atény, s tebou vrátila na Akropolis.
1: Aha.
0: Kdybys mohla nás vzít na procházku, abychom se po těch místech podívali tvýma očima a pochopitelně mě zajímá i ta část křesťanské historie, která se tam psala.
1: Mm-hmm. Tak Akropolis je vlastně, jak už jsme mluvili, je na kopci nad tím historickým centrem Athén. Je to vlastně součástí té Akropole je více chrámů nebo více staveb, teďkon už takových trochu trosek, ale je to pořád patrné a vlastně hlavním chrámem, který je na všech fotkách, je Panthenon, který se teďkon i rekonstruuje. A vlastně se tam dá jít kolem těch všech chrámů. Je to tam docela prostorné. Na co si člověk musí dát trochu pozor, je, že musí myslet, že bude svítit hodně slunce, protože se tam není kam schovat. A když jsem tam byla poprvé, tak jsem se hodně, hodně spálila. A vlastně dá se tam chodit mezi těmi stavbami. Potom je tam také veliké divadlo, nebo vlastně dvě divadla. Jedno z nich je takové novější, tam se pořádají i různé koncerty a akce. A to druhé, to je to jedno z nejstarších divadel, které už je značně takové rozpadlé, ale pořád je patrné a tam vlastně ty první dramatikové předváděly svá divadla, takže to bylo moc pěkné. A tak jsem tam byla vícekrát, takže je tam potom i takový jakoby kopeček ještě další, nebo jak to říct, taká skála spíš. A tam vlastně na tom místě měl Pavel, apoštol Pavel, své kázání nebo svůj nějaký proslov k Athéňanům. Tak to mi přišlo strašně super, že vlastně můžu být na místě, kde prostě před 2000 lety někdo takhle mluvil a je o tom vlastně záznam v Bibli, přímo i to, co říkal, tak jsem si to potom četla a potom, když i za mnou přijeli kamarádky, tak jsme si tam sedli a řekli jsme si, že tak a teď si přečteme to, co bylo na tomto místě, tak to bylo hrozně fajn a takové prostě zajímavé být na tom místě, kde se ta historie vlastně odehrávala.
0: Po písničce se vypravíme na cesty, protože jsi sama říkala, že jsi vybrala některé řecké ostrovy, na které jsi vycestovala. No z toho výčtu, který jsi dávala, to nejsou ty nejznámější, to nejsou ta nejznámější místa, kam se turista dostane. Proto pokud chcete s námi zůstat, tak vás opravdu čeká ta část řecká méně známá.

0: Na aténském pahorku Areopágu jsme se rozloučili v předchozím vstupu v cestovatelském magazínu Za obzor, který nás doprovází správně po Řecku. Mým hostem je Anička Odvárková, která strávila z jara roku 2021 5 měsíců v Aténách, ale jak už bylo řečeno, určitě využila možnost také cestovat. Vybrala několik ostrovů, jejichž jména se standardně v nabídkách cestovních kanceláří na první dobrou nenabízejí. Mě tedy zajímá nejprve, Aničko, ten výčet a taky proč. Proč si volila právě tahle místa?
1: Já jsem za tu dobu stihla, pokud se správně vzpomínám, 4 ostrovy a ten první, Egina, jsem zvolila proto, protože je to nejbližší ostrov k Aténám. Je to vlastně nějaká půl hodina, hodina trajektem, takže všichni Aténané i o víkendech jezdí vlastně tam. Co je na tom ostrově zajímavé, tak že se tam pěstují pistácie a vyváží se do zahraničí jako po celém Řecku. A já jsem milovník pistácí a pistáciové zmrzliny, takže to bylo pro mě skvělé. A musím říct, že ta zmrzlina na Egině byla zatím nejlepší. A viděla jsem i ty pistáciové sady, co tam byly, tak to byla zajímavost na Egině.
0: Využívají i dřevo? Bylo tam vidět třeba výrobky ze dřeva toho stromu? Nebo
1: to jsem nezachytila, ale je to možný, že se to dělá.
0: Když říkáš, my jsme jeli, kdo to byl?
1: Já jsem na většinu těch výletů jezdila vlastně s další Češkou, Bělou, a vlastně jsme byli obě na té stáži společně, že jsme vlastně společně pracovali i na tom učení dětí a vlastně jsme byli takové parťačky, bydleli jsme spolu na tom bytě, takže když říkám my, tak většinou mluvím o ní a myslím si, že na ty výlety a vlastně i na objevování Řecka, Atén a všech možných věcí, že je to vždycky super být ve dvou. Jednak je to bezpečnější a jednak má člověk s kým sdílet hned ten zážitek a nějak to prostě prožívat spolu, takže...
0: Když říkáš bezpečnější, jedna věc, která pro mě byla neúplně příjemná na Řecku, byla jako zbytečný zájem mužů. Bylo něco, co jsi taky v téhle oblasti jako zažívala?
1: Jo, určitě jsem si to všímala, že ty muži vlastně jakoby daleko častěji třeba měli nějaké jako, jeli kolem motorkou a prostě na mě něco pokřikli, což jsem nevěděla co, protože jsem nerozuměla, naštěstí možná. Takže určitě jsem si toho všimla, že i na mě jako více koukali, možná bylo i někdy poznat, že nejsem možná řekyně podle toho, jak jsem se oblíkala nebo možná kde jsem chodila, nevím. Ale určitě jako jsem potom byla ráda za klidné Česko, že je to opravdu znát. Není to nějaká strašně nebezpečná země, to určitě ne. Je tam bezpečno a chodila jsem často i sama třeba na procházky a nějak jsem se necítila, že se mi něco stane, ale přece jenom jsem se měla asi více na pozoru a byly takové 2/4 v Aténách, kam bych asi úplně sama v noci nešla, že bylo o tom známý, že tam jsou takový různý lidi, mají tam drogy a podobně, takže bych tam asi nechodila sama v noci.
0: Na Eginu cestují a Aténané, jsou tam také pláže. Koupou se vůbec Řekové, nebo jsou to ti legrační turisté, kteří tam prostě na pláži?
1: Na Egině jsou taky pláže, taky jsme se tam koupali a u Atén je taky spousta pláží, že Atény leží přímo u moře, takže je tam takový dlouhý úsek, kde je spousta různých pláží a vlastně kolem nich jezdí i tramvaj, takže je to celkově docela dost dostupné z centra. A Řekové se koupou, ale až když je opravdu teplo a když je voda teplá. Takže my jsme se koupali už na začátku dubna a poté na konci dubna. Ale Řekové, ti ještě chodili v bundách v dubnu, takže to určitě se nekoupali. A potom se koupali až třeba v červnu, kdy už prostě byly 30 a voda byla dostatečně ohřátá, aby oni tam vlezli. Takže je tam určitě vidět ten posun jakoby vnímání tepla a teploty vody, což pro nás prostě středoevropany už je 20 stupňů teplo, takže...
0: Takže se dá poznat, kdo se tam koupe v dubnu, tak určitě není domorodec.
1: Ne, to určitě není Řek, i když výjimky určitě jsou možné a myslím, že v únoru se tam někdo koupal a myslím si, že to spíš byl Řek, který byl dostatečně otužilý a chtěl se otužovat, ale jinak většina Řeků chodí na pláže i v zimě nebo na jaře, ale jenom sedí na pláži, na dece, má piknik, ale nekoupou se ještě.
0: Chodí na pláž jako do parku, to bych si tedy opravdu dala líbit.
1: Přesně tak, jako do parku, tak na pláž.
0: Další ostrov z té čtveřice, kam nás pozveš?
1: Další ostrov byl Milos, který je součástí Kyklád a vlastně do této oblasti spadá třeba i to známé Santorini nebo Mykonos. Ale Milos je takový trošku zapomenutý, bych řekla, a spousta Řeků mi říkala, že to je jeden z nejkrásnějších ostrovů a že Milos je pro ně prostě top. Takže jsme jeli vlastně tam na doporučení právě ostatních a vůbec toho nelituju, byl to opravdu krásný ostrov. Vlastně v některých vesničkách tam byly opravdu ty bílé domečky s modrými oknami, takže prostě taková ta řecká klasika, co známe z fotek. A tím, že to bylo na začátku června, kdy jsme tam byli, tak tam nebyli skoro žádní turisté ještě, což byla taky velká výhoda. A vlastně na tom ostrově jsme si jednak koupali, byly tam takové bílé útesy přímo u moře, což je taky známé. Potom jsme byli v takové malinké rybářské vesničce, která byla přímo u vody a ty baráčky byly takové barevné, jeden vedle druhýho a byly přímo jakože třeba 2 metry od vody, takže vlastně když trošičku zašplouchala voda, tak už to bylo jako hned na těch barácích, tak to bylo taky zajímavé tam se projít a viděli jsme tam i divadlo také v kopci, staré řecké divadlo. To bylo taky moc krásný a chtěla bych to zažít v té době, kdy opravdu to divadlo fungovalo, protože ono bylo ve svahu a vlastně, když tam člověk seděl, tak viděl nejenom na ty herce, ale viděl i do dály vlastně moře a všechny kopce kolem a bylo to opravdu krásné. Takže to bych bývala chtěla zažít.
0: Kulisy, jaké by kulisák nepostavil přesně a nevymyslel. Jak se dostane člověk z Aten na Milos?
1: Jeli jsme trajektem. Vlastně u Aten je, nebo jedna část Aten se jmenuje Pireus a tam je obrovský přístav, asi největší v Řecku. A z něj jezdí trajekty na různé ostrovy právě. A my jsme jeli vlastně jedním trajektem, který mi připadal trošku jako vlak na vodě a byl docela rychlý. Tím jsme se dostali asi za 2 hodiny na Milos. A když jsme jeli zpátky do Aten, tak jsme jeli opravdu tou velikánskou lodí, tím trajektem, kde jezdí auta, kamiony a další prostředky a vlastně dovážejí na ostrov i různé jako potraviny a prostředky. Takže to potom trvalo 7 hodin, protože to jelo vlastně přes několik ostrovů, mělo to několik zastávek, ale byl to pro nás velký zážitek, protože jsem asi ještě nikdy nejela na tak velké lodi a ráda jsem pozorovala, jak do té lodě vlastně vyjíždí celý kamion, nechá tam ten náklad a vyjede vlastně ta malá kabina. Tak bylo neuvěřitelné, kolik se do té lodi vlastně dostalo kamionů a aut. A tak to byl taky zážitek.
0: Zase ovlivněno pandemií, kdo byli spolucestující?
1: Myslím si, že to už byli i nějaký turisté. Přece jenom už tam na začátku června už tam nějací byli a všimla jsem si, že na Milosi byli Američané. Na Milosi je vlastně i letiště, takže tam už to asi nějakým způsobem trochu fungovalo. Ale určitě to mohli být i Řekové, kteří právě díky pandemii možná více cestovali, protože právě na těch vytížených místech nebylo tolik turistů a vím i o nějakých těch kamarádech z mládeže, kteří právě třeba někdy v dubnu nebo v květnu jeli třeba na Santorini, protože prostě se tam chtěli kouknout, když tam nejsou hory turistů.
0: což bych vlastně přirovnala k naší tuzemské turistice. Také to vždycky neznamená, že musíme jít někam za zajímavostmi do dálky a ono nám někdy u nosu sedí to, co jsme neviděli a co je zajímavé. Ještě jedna vzpomínka, když dovolíš, moje z pobytu na řeckých ostrovech. Poměrně velký rozdíl od přímořských letovisek a takového toho standardu a potom v horách, kde lidi žijí opravdu velmi, velmi až chudě, jednoduše. Zaznamenala jsi něco takového nebo jsi neměla příležitost se do těchto míst podívat a tenhle kontrast registrovat?
1: Tenhle ten kontrast jsem asi moc neregistrovala, ale všimla jsem si, že na těch ostrovech ty lidé opravdu mají ten svůj malý baráček a asi jsou pořád tam, nikam možná tolik necestují, jsou spokojení na tom ostrově, kde jsou, mají rádi to moře, to prostředí tam, takže možná nejsou tolik cestovalí a nemají potřebu ani tak cestovat a jsou spokojení tam, kde jsou, ale asi jsem nezaznamenala takový nějaký rozdíl, jako v horách jsem tam nebyla.
0: Další dva ostrovy, kdy jsi tam cestovala a v čem byly specifické?
1: Na konci svého pobytu jsem vlastně cestovala na Skiathos a Skopelos. Bylo to teda už v červenci a to jsem vlastně spojila dohromady. Tyto dva ostrovy jsou známé proto, že se tam točil film Mamma Mia. Takže to místní i docela využívají k lákadlům, k turistům a spousta kaváren se tam jmenovalo Mamma Mia a podobně, ale ostrovy to jsou moc krásné a jsou to už vlastně severněji od Athén položené ostrovy, takže není to tam tak vyprahlé jako na Milosy. Protože na Milosy opravdu není moc stromů, je tam hodně sucho a spíše ty bílé skály, kdežto na Skiathu a Skopelu byly i lesy a bylo to tam takové zelené, takže byla hezká kombinace té zelené, zároveň toho moře. Takže se mi tam velice líbilo a tam jsme měli možnost jet na výlet lodí, kdy jsme vlastně objeli trošku ten ostrov Skiathos a právě se dostali na Skopelos, kde jsme byli v tom hlavním městečku a potom jsme se zase vraceli zpátky na Skiathos a vlastně na tom Skopelu, tak tam je známý takový právě z toho filmu Mamma Mia takový kostelík na skále. A tam se to vlastně přímo natáčelo, takže tam byla jedna z těch zastávek té lodi, takže jsme si vyšli nahoru na tu skálu a je to tam opravdu krásné, takže vůbec se nedívím, že si režisér vybral toto místo k tomuhle filmu, protože je to opravdu pohádka tam.
0: Z řeckých ostrovů se budeme muset vrátit a vrátíme se do Athén. Vnitrozemí si neměla příležitost navštívit.
1: Vnitrozemí jsem trochu navštívila tím, že jsem vlastně jela do Tesaloniky, což je na severu Řecka vlastně druhé největší město, které má asi 1 000 000 obyvatel. Takže jsme jeli autem. Zajímavé je, že obyvatelstvo Řecka se koncentruje vlastně do Athén a do Tesaloniky. Vlastně v těchto dvou městech žije polovina obyvatel Řecka a zbytek i v dalších místech, ale to vnitrozemí vlastně není tam tolik měst, spíše malinká a je to také více pusté a jsou tam hodně hory. Řecko je vlastně i hodně hornatá země, což by mě asi dřív nenapadlo. Takže jsme tím vnitrozemím vlastně projížděli a byla jsem v té Tesalonice a potom jsem byla ještě v Korintu.
0: Proč jsi vybrala tahle dvě místa?
1: V Tesalonice jsem byla z toho důvodu, že jednak jsem asi chtěla vidět jako druhé největší město, ale zároveň jsem byla pozvaná na řeckou svatbu. Což byl také zážitek sám o sobě, že vlastně jedni ti kamarádi z mládeže právě se vzali a potom pořádali jakoby tu velkou party nebo tu hostinu pro kamarády. A určitě víte, že řecká svatba znamená hodně lidí a je to pravda. Řecká svatba je opravdu velká. Určitě to bylo nějakých 150 lidí nejméně. A opravdu to byla party se vším všudy, hodně se tam tancovalo, bylo to takové hodně živé, žádné upjaté a tak dál. Prostě bylo to moc fajn a jsem ráda, že jsem vlastně to mohla i zažít. Takže v Tesalonice jsem byla z tohoto důvodu a potom druhý den jsme si procházeli i město. Je tam taková krásná promenáda u moře, věž, nějaké samozřejmě památky taky, takže to bylo moc pěkné to vidět. A vlastně proč Korint, tak tam jsem jela asi proto, že je mi to známé z Bible, místo první list korinským, druhý list korinským, takže asi proto jsem to chtěla vidět. A Korint jako takový, vlastně je to starověké město, už neexistuje, protože bylo zničeno zemětřesením a ještě myslím nájezdy Turků, takže jsme byli jakoby v Novém Korintu, který je o pár kilometrů vedle, než býval ten starý, a nebyli jsme jakoby na té památce, ale i tak to bylo pro mě moc pěkné to tam vidět, nebo být v tom místě vlastně, kde jakoby se psala ta historie. A koupali jsme se tam, prošli jsme si městečko a vlastně blízko Korintu je korintský průplav. Korint je u úzkého místa té pevniny, takže ten průplav to tam rozděluje. A tak jsme si vlastně prošli skoro kolem celého toho průplavu a na jednom místě vlastně, když jsme stáli, tak jsem viděla z jedné strany moře a z druhé strany moře, tak to bylo super.

0: 5měsíční stáž v Řecku a výpravy na zajímavá místa. To byla náplň dnešního setkání v cestovatelském magazínu Za obzor, ve kterém hostem Lídy Matuškové byla Anička Odvárková. Moc děkuji, že si nás na ostrovy i do Athén vzala. No a přeji radost z dalších cest, pokud se nějaké chystají.
1: Taky moc děkuji.

Povídání Lídy Matuškové s Anou Tužinčin o procházkách po řecké Akropoli si můžete v pořadu Za obzor poslechnout ještě v neděli od 19 hodin. Znělka ohlásila 11. hodinu zpátečního dopoledne s datem 29. května 2026. Od mikrofonu Rádia 7 vás srdečně zdraví a u vysílání vítá Milan Remeš. Poslední květnový pátek je zatím krásně slunečný, svítivý a hřejivý a já doufám, že takové bude pro vaše uši i srdce naše vysílání, ve kterém jsou pro vás v následujících hodinách připraveny tyto pořady. Radka Fleková si o sobě myslela, že je dobrý člověk a nechápala svůj pravý stav před Bohem. Co jí vedlo od touhy být jako Mirek Dušín k touze následovat Ježíše Krista a říkat o něm druhým lidem? I o tom bude hovořit od 11.15 v pořadu Život víry. Když tíží vina, lásku to dusí a je potřeba udělat odvážný krok. Závěr třetí povídky Mirka Vostrého z knihy Muzikant na jezeře zazní ve čtení na pokračování v podání Vladimíra Hausera ve 12:15. Deprese. Raději o ní mlčet nebo ji lépe poznat? Deprese bývá často tichým nepřítelem našeho pokojného a radostného života s Bohem. Doktorka Darina Sedláčková, která si touto těžkou zkušeností prošla jako lékařka a zároveň je znovu zrozená křesťanka, zastává rozhodně to druhé stanovisko. Poznat ji a mluvit o ní. Stejně to vnímá i její manžel Karel. Otevřeně se o tuto nelehkou etapu svého společného života podělí po 13:00 odpolední v repríze pořadu Rozmarína s moderátorkou Lídou Pohankovou. Písničky, přání a povzbuzení, to všechno a jistě mnohem víc se sejde do času mezi 14:00 a 15:00 hodinou. Záleží také na vás, posluchačích, jak budou vypadat dnešní písničky na přání. Kromě pořadů je připravena také spousta písniček, které do vysílání připravuje nová hudební redaktorka Kristýna Exnerová, kterou už brzy uslyšíte i za mikrofonem. Dneska je tady ve studiu se mnou, dívá se mi pod ruce a pod mikrofon, tak se můžete těšit, že už brzy na vás taky promluví od mikrofonu. Psali jste, že byste rádi slyšeli i písničky v romštině. Častěji než jednou za měsíc v romském magazínu, tak vám hned jednu posílám. Od Pavla Dirdy, písničku O Kristus sastarel, to znamená Kristus uzdravuje. A ať i v tuto chvíli Pán Ježíš uzdravuje váš smutek, vaše obavy, vaši beznaději, ale i vaši touhu. A stane se pramenem čisté radosti, která bude vyvěrat z vašeho srdce v každém okamžiku.

To byla písnička Jediný od kapely Awaken. Čeká nás ještě písnička od Chrise Tomlina Good Good Father o dobrém otci, kterým je Bůh sám. A po ní už příběh o cestě k Bohu v pořadu Život víry.

0: Jaký vliv mohou mít na člověka nesplněné sliby? A jak se vyrovnat s modlitbami, které nejsou vyslyšeny podle našich přání? I o tom vypráví ve svém příběhu Radka Fleková, se kterou natáčel Kuba Lofítek.
1: Život víry. Rozhodnutím pro Ježíše to teprve začíná.
2: Dobrý den, jmenuji se Radka a moc ráda bych vás uvedla do mého příběhu, v němž jsem poznala Pána Ježíše a jakým způsobem jsem se s ním potkala. Chtěla bych vyprávět nejprve o svém dětství, protože celé to začalo v mém dětství. Moje dětství se odehrávalo především v 80. letech. Vyrůstala jsem v takové obyčejné rodině, dělnické rodině, kde jsem měla oba rodiče. Nicméně byli dost nekontaktní, nepřítomní. Nebyla tam žádná nějaká blízkost, čas, který bychom spolu trávili, což jsem v pozdějším věku vnímala jako určitý deficit. Měla jsem taky mladšího bratra. Moji rodiče byli velice přísní, co se týkalo školy, známek. Měla jsem taky babičky, které v mém životě měly veliký význam a chtěla bych v tuto chvíli tady podtrhnout, že role babiček je skutečně nesmírně důležitá, obzvlášť v oblasti poznávání Boha, Pána Ježíše Krista. A byla to právě moje prababička, která mě v dětství naučila modlitbu Páně, modlitbu Otčenáš. A když jsem s ní trávila víkendy, my jsme k ní jezdívali často o víkendech, tak se spolu s námi každý večer modlila. A naučila nás modlit se nejprve tu modlitbu a potom vlastními slovy vyjadřit Bohu, co nás trápí. A pro mě to bylo moc důležité právě proto, že jsem měla strach. Strach z rodičů, strach z trestu. Takže já jsem se začala modlit k nějakému Bohu. Neznala jsem ho, nevěděla jsem, kdo je tím Bohem, ale věřila jsem, že je nade mnou, že je tady někdo veliký, mocný, ten, kterého babička zná. A modlila jsem se každý večer od neděle do čtvrtka, když jsem měla jít do školy. Těch testů, písemek, zkoušení bylo vždycky hodně, takže já jsem prožívala dost často takový stres a strachy, abych to zvládla a donesla ty dobré známky. A v tomhle mi už od dětství pomáhala tahle modlitba. Nicméně od babičky jsem se nedozvěděla nic dalšího o Bohu, o tom, kdo je, jaký je. Ona o něm nějak nemluvila, pouze se s námi modlila. Takhle šlo to moje dětství a pak v době dospívání já jsem začala hodně číst Foglarovky, chtěla jsem být jako Mirek Dušín, chtěla jsem se podobat rychlým šípům a fascinovaly mě příběhy Jaroslava Foglara v tom, že mnozí ti hlavní hrdinové jsou čistí, čestní, spravedliví, poctiví a taková jsem chtěla být a snažila jsem se o to ze všech sil. Snažila jsem se právě chovat se správně, což později bylo pro mě problém pochopit, že jsem hříšná, že potřebuju vlastně odpuštění, protože jsem se považovala za spravedlivou a dobrou, hodnou a všem jsem chtěla pomáhat. Stala jsem se skautkou, protože když mě bylo 13, přišla revoluce a hned v roce 1990 v našem městečku na Moravě se rozjel skaut a já se svými dalšími spolužečkami jsme byli první, které začaly vést skautský oddíl, takže o to víc posílila ta role té spravedlivé a dobré Radky, která má být příkladem pro ty mladší. V té době jsem taky nastoupila na gymnázium do Litovle a na konci prvního ročníku jsme celá škola vyrazili do kina na film Ježíš podle Lukášova Evangelia. Pamatuju si, že to byl pro mě hodně silný zážitek, protože ačkoliv jsem vůbec nerozuměla, kdo je ten muž, který tam postupně nese ten kříž a kterého tam přibíjejí, tak mě se to silně dotýkalo. Já jsem brečela, strašně moc jsem plakala, bylo mi ho moc líto. A na konci toho filmu, když tam byla taková ta modlitba spasení nebo záchrany skrze Pána Ježíše, tak jsem se tu modlitbu modlila. ale přesto jsem tomu nerozuměla. Pamatuju si, že po tom filmu, to bylo na konci prváku, jak jsem se modlívala každý večer k tomu svému Bohu a nechápala jsem, jaké je propojení mezi tím mým Bohem, ke kterému se modlím, a tím Ježíšem, tak jsem se modlila, jestli spolu nějak souvisejí, ať tomu porozumím, ať nějak jako pochopím, jak to teda je. A Pán Bůh tuhle modlitbu rád vyslyšel a na začátku druhého ročníku hned v září přišli na gymnázium v Litovli dva pastoři, nebo jeden byl pastor, druhý byl vedoucí stanice v Litovli, a oni chodili od třídy ke třídě a vyprávěli svůj příběh, jak se potkali s Ježíšem ve svém životě a co v jejich životě udělal. A nabídli všem těm studentům, jestli se chtějí scházet, že budou pořádat každý týden ve středu skupinky, taková setkávání ve škole. Takže já jsem se napsala do toho seznamu a byla jsem rozhodnutá, že chci být součástí tohohle setkávání. Zpočátku nás tam bylo spousta, postupně odpadali, až nás tam zbylo asi 8 a chodili jsme tam, pravidelně jsme se potkávali každou středu. Já jsem tam slýchala různé informace o Bohu a tam jsem si třeba taky poprvé koupila Bibli. Pamatuju si, a možná je to zanedbatelný detail, ale pro mě vlastně má velikou důležitost, ale 100 korun. A moje prababička, ta moje bábinka, ke které jsem jezdila, která mě naučila modlit se, v tu dobu ještě žila, bylo jí 85. A já si pamatuju, že jsem k ní jela hned poté, co jsem si koupila tu Bibli a vezla jsem ji, abych ji ukázala, že mám Bibli. Ona chtěla vědět, kolik stála, já jsem jí řekla, ona mi dala těch 100 korun, protože chtěla, aby to byl jako dárek od ní. A vlastně hned ten druhý den, po tom, co mi teda tu Bibli kdyby zaplatila, tak ona dostala mozkovou mrtvici a vlastně do 3 týdnů zemřela. Takže pro mě ta Bible má velikou cenu už jenom proto, že byla od ní. A věřím, že ona byla tím původcem, tím prvním, kdo vlastně mě přivedl k myšlence vůbec na Pána Boha. Takže jsem chodila na tu skupinku a život šel dál. Já jsem vnímala dlouho, že žiju takový trošku dvojí život, že se jako modlím, čtu si Bibli, začala jsem ji číst od Genezy, skončila jsem někde po 24. kapitole Exodu, pak už mě to nebavilo. A zároveň jsem vnímala, že žiju ten svůj skautský život, proto nerozumím tomu, v čem bych měla být tak hříšná, když jsem tak hodná, a proč by za mě, právě za mě měl Ježíš položit život, když já to nepotřebuju, ale chodila jsem tam ráda. A v té době na tom gymnáziu se staly dvě takové velké události, které měly v tom mém příběhu dost velký význam, a to bylo, že moje babička, druhá babička, proto říkám, že v mém příběhu babičky mají velký význam, kterou jsem měla moc ráda, ráda jsem ji navštěvovala, ale nebyla věřící, tak dostala taky mozkovou mrtvici a ochrnula na půl těla, potom byla u nás doma, moje maminka se o ní starala a já jsem o ní měla veliký strach a tehdy jsem se modlila, takovou tu modlitbu slibů, kdy jsem říká, Pane Bože, jestli ty ji zachráníš, jestli ona bude žít, tak já tě určitě budu jako poslouchat a budu zase teda i tu Bibli číst a budu se snažit tě víc poznat. A opravdu do pár měsíců babička začala chodit, používat tu půlku těla, která byla ochrnutá, a vrátila se i domů, začala vlastně žít tak jako dřív. No ale já jsem to úplně nesplnila, svůj slib Pánu Bohu, a musela následovat ještě další situace. Měla jsem na gymnáziu kamarádku, která mi byla velice blízká, taková moje nejlepší kamarádka a spolužečka. A ona jednoho dne z ničeho nic kolabovala, odvezli do nemocnice a byla asi 10 dnů v komatu. Lékaři jí nedávali naděje a říkali rodičům, že pokud se probudí, takže její mozek je natolik jako zasažen, že nebude normální. A tehdy jsem se hodně moc modlila a znovu jsem říkala, Pane Bože, já prosím, aby jsi ji zachránil, aby jsi mi vrátil tu moji kamarádku a znovu já tě budu následovat a budu tě poslouchat. A Bůh opravdu ji probudil po těch 10 dnech a ona mluvila a byla úplně normální. A tady ty dvě události pro mě byly velice důležité v poznání toho, že Bůh tady skutečně je, že není daleký, ale je osobní. A tak, jak jsem ho poznávala, že mi pomáhal dostat 2 a nebo aspoň nějak zvládnout ty testy, tak tady to byly mnohem větší příběhy anebo chvíle, ve kterých jsem mohla vidět, že Boha zajímám. Přišel 4. ročník a na začátku 4. ročníku za mnou přišel ten vedoucí, který vedl tu skupinku a otevřeně mi řekl, že ji chce zavřít, že vidí, že to nikam nevede. A já jsem věděla, že to je moment, kdy se já musím rozhodnout, kdy už nemůžu hrát na 2 strany, na to, že jsem teda křesťanka věřící, ale zároveň, že žiju ze své síly, že se tady snažím být hodná holka, ale vlastně, že jsem hříšná. A tak jsem se vědomně, pragmaticky rozhodla, že si začnu každý den po tom, co se vrátím domů ze školy, nejprve číst Bibli, ale už ne od 1. stránky, ale z Nového zákona. Dělala jsem to každý den, psala jsem si poznámky a já musím říct, že nevím, kdy se to stalo, ale po 2 týdnech toho, kdy jsem se takhle pravidelně četla Bibli a psala ty poznámky, tak jsem najednou zjišťovala, že já se na to vlastně hrozně těším, že už se těším domů, až si zase budu číst Bibli. A že najednou to ke mně začalo mluvit a takže ta Bible byla prostě živá, ona mluvila, najednou se mě to dotýkalo a najednou mi docházelo, že nejsem hodná, že i když se snažím, stejně podvádím, pomlouvám, lžu, že mám špatný postoje k lidem, že se hádám s rodičema a že tohle všechno vlastně je hřích, ať si to nazývám jakkoliv. A přišlo mi, jako kdyby se mi otevřely oči. A já jsem pochopila, že Bůh je tady, že je Bůh se mnou, ale taky, že jsem špatná a že potřebuju, aby mě Bůh odpustil. Takže mi Kristova oběť, to, že umíral na kříži kvůli mně, najednou začala dávat velký smysl. A tenhle úsek těch 2 týdnů já bych nazvala svým takovým novým narozením. A i když nevím, kdy se to událo přesně, tak vím, že tomu došlo a bylo to asi tak viditelné, že to začali sledovat i ostatní. Na té skupince především bylo na mě vidět, že najednou hltám to, co se říká, to, co tam někdo vyučuje, že mě to zajímá, že chci víc. A začali to poznávat i někteří spolužáci kolem mě. Moji rodiče to doposud brali tak jako, no dobře, tak necháme to být, ale jakmile začali vidět, že se něco odehrává a mění v mém životě, tak to nevítali. A i když jsem se s něma kolikrát hádala a teď jsem přestala, nechtěla jsem už být ta, která se s nimi dohaduje, tak oni se začali bát. A začali se bát natolik, že mi zakázali číst si Bibli, že mi zakázali chodit na ta setkání a já jsem je pak prosila, že bych ráda chodila i do církve, do sboru, že bych se chtěla v neděli podívat někam, kde se schází ostatní křesťané a i to mi zakázali. Ale i přes ty zákazy já jsem najednou toužila po Bohu mnohem víc a tak jsem se nechala pokřtít ve vodě. To bylo 13. listopadu roku 1994, to si pamatuju přesně. A krátce na to mě ten vedoucí, který mě vedl na té skupince ve škole, tak mě vedl k naplnění Duchem Svatým. A já jsem pocit, jak kdyby můj život dostal ještě větší grády. To znamená, že jsem byla takový blázen pro Ježíše a bylo to na mě hodně znát a bylo znát i na mém životě, i když jsem tehdy působila, že jsem ta slušná holka, tak vím, že se v mém životě některé věci začaly opravdu měnit. Především jsem si to uvědomila já u těch svých rodičů, protože mluvila jsem o tom, že můj taťka byl přísný, moje rodiče byli oba přísní a on byl teda hodně přísný, často nás byl, křičel a zároveň měl problém s alkoholem. A když jsem dospívala, tak jsem si ho přestala vážit, opravdu jsem jim pohrdala, až nenáviděla. Často jsem prostě mu řekla i věci, kterých lituju. A právě když jsem poznala, že Ježíš za mě zemřel a dovolila mu, aby vstoupil do mého života, tak tohle byla první věc, která v mém životě skončila, která se změnila. Když jsem najednou věděla, že se s ním nechci hádat a prosila jsem Boha, aby mi pomohl tátu mít ráda, abych ho dokázala milovat, abych si ho dokázala vážit. A to Bůh způsobil v mém životě. Takže ačkoliv rodiče byli proti tomu, že jsem následovala Pána Ježíše, že jsem chodila mezi křesťany, tak myslím si, že viděli ten rozdíl toho přístupu k ním a té změny, té mojí povahy nebo toho mého jednání. Byla jsem tak nadšená pro Ježíše, když se vrátím zpátky, že jsem o něm psala ve všech slohových pracích, mojí maturitní práci, že jsem evangelizovala neustále celou třídu a chtěla jsem, aby všichni věděli, že Ježíš je tady i pro ně. Že je skutečný, že žije, že je má rád. Protože jsem byla ve čtvrťáku na gymnáziu, čekali mě přijímačky a mojí největší touhou bylo právě Bohu sloužit a žít pro něj. A tak, i když jsem si vybrala několik vysokých škol, na kterých jsem dělala přijímačky, rozhodla jsem se, že chci studovat biblickou školu, což byl velký problém teda u nás doma, ale já jsem si to prosadila a nakonec jsem šla místo na vysokou, jsem šla studovat biblickou školu do Kolína. Tam jsem strávila 2 roky a poznávala jsem díky té biblické škole Boží slovo mnohem hlouběji a víc a zrovnávala si teologii a zároveň jsem mohla žít v té blízkosti těch ostatních jako křesťanů, studentů, poznávat, že život je prostě život s Bohem, že má i svá třeba různé úskalí, kdy mě uvádí do různých zkoušek, kdy chce proměnit skrze různé vztahové problémy, ale zároveň to byly pro mě nejhezčí 2 roky mého vlastně začátku křesťanského života spolu s ním, za které jsem velmi vděčná a moc ráda vzpomínám na to studium, na to, co všechno mi ta škola dala a kam mě posunula. A mojí touhou bylo tolik sloužit Bohu i poté, že když mi nabídli místo práce, zaměstnání na biblické škole, tak jsem tam nakonec zůstala a tam se i seznámila se svým současným manželem, který už tehdy na biblické škole věděl, že ho Bůh povolává, aby byl pastorem. A po několika letech našeho manželství se potom opravdu stal pastorem sboru v Kolíně a ty naše cesty takhle nějakým způsobem jdou dál a my spolu můžeme nejenom Pánu sloužit, ale ho i poznávat a vést i naše děti, kterých máme 5, vést je do Božího království, ukazovat jim, kdo je Ježíš pro ně samotné.

0: Jedním z těch témat, které se vinou tím tvým příběhem jako ta červená nit, je téma modlitby. A to začalo už v tvém dětství, kdy ti Pána Boha skrze modlitbu, ten přístup k němu představila tvoje babička a pak si zmínila několik těch modliteb toho tvého volání k Bohu s prosbou, aby něco udělal, aby se něco stalo. A Pán Bůh vyslyšel tvé modlitby a zároveň víme, že ne vždycky to vyslyšení nebo to, že na tu modlitbu reaguje, znamená, že se stane to, co my chceme. I v souvislosti s tím se chci ptát na to, jak ses třeba v životě učila vyrovnávat s tím, že ne každá boží odpověď na tvoji modlitbu je, že se stane to, co ty chceš.
1: Jo, to je, myslím, velice důležitá lekce pro mnohé, kteří znají a chodí s Ježíšem, pro mnohé křesťany, protože Bůh není automat, který odpovídá na každou moji modlitbu, a tohle učím i svoje děti, protože my si tak někdy můžeme navyknout právě na tenhle ten obraz nebo tady tu představu, že my tam hodíme tu modlitbu a vypadne nám odpověď, ale ono to tak není. A samozřejmě byly situace, kde jsem to zvládala lépe, když nebyla vyslyšena moje modlitba, a pak byly situace, které pro mě byly velice těžké, osobní a citlivé, kdy jsem se s Bohem i prala a vlastně mu to kolikrát i vyčítala. Ale musím říct, že právě protože modlitba hraje velkou roli v mém životě už od dětství, tak já se ráda modlím. Myslím, že se modlím hodně a že modlitba je pro mě taková důležitá oblast právě z celého toho křesťanského balíčku, kdy chodíme do církve, do sboru, kdy čteme Boží slovo, modlíme se, povídáme si s Pánem, bo sloužíme mu taky, tak právě ta modlitba je pro mě něco velice důležitého a Pán je právě skrze modlitbu mě blízko, nebo tak to vnímám. A proto ho vnímám i jako toho, kterému můžu říct všechno. To znamená i moje zklamání. A to, já vím, že to zní možná zvláštně, ale i zklamání z něho. Že mě prostě nevyslyšel, nebo že mi nedal, po čem touží moje srdce. Ale zároveň si vždycky hlídám postoj bázně, abych prostě se nepostavila proti němu. Ale je tam spíš takový ten postoj nechápavosti nebo nepochopení, prostě otazníků, Pane, proč? Proč to tak nejde? A můžu dát třeba příklad. My máme 5 dětí, jak už jsem říkala. A po 3 dětech jsem si hrozně moc přála mít ještě jedno. A člověk si něco může přát a dokonce si myslí, že to funguje, tak 3 nám pěkně vyšly, tak proč by ne, ale ono to nefungovalo. A 4 roky trvalo, než jsem, jako kdyby byla vyslyšena. Zpočátku se člověk snad ani nemodlí, prostě to tak bere, že ano, tak chceme děťátko, tak jako to přece půjde. Ale měsíc co měsíc jsem zjišťovala, že to nejde a pak už jsem se modlila. A modlila jsem se každý měsíc, nebo každý den, ale každý měsíc jsem očekávala tu boží odpověď a ono to nepřicházelo a bylo to silné, bolavé, osobní. Moc jsem potom toužila a čím víc jsem nemohla to děťátko mít, tím to bolelo víc. A najednou mi docházelo, že já nejsem zdrojem života a já nejsem původcem života, že já si prostě nemůžu jen tak říct, tak jo, chci miminko, tak ho mám, ale že skutečně původcem, zdrojem života, toho, kdo dává život, je Bůh sám a že je to na něm. A najednou mi docházelo, že jsem naprosto závislá na tom, jestli on dá. A zároveň se i prala s tím, proč nedá. Teď to není nic špatného, přece to není špatná žádost, ale Pán mě skrze to učil a dneska zpětně vidím, že i když nedal, když jsem chtěla, dal později, tak to byla hodně důležitá lekce pro mě samotnou, proto abych si uvědomila, že ho potřebuji úplně v každé oblasti a že to není automatické, že si něco řeknu, tak to mám. I to, že mi prostě pán ukazoval moje postoje i moje srdce, odhaloval mi, co v něm je. A to dneska vnímám, že bylo vlastně strašně důležité. A zároveň já můžu zpětně dneska rozumět těm ženám, které chtějí miminko a nejde to, protože jsem si tím prošla a vím, jaké to je. A za takovou zkušenost jsem dneska Bohu taky vděčná, protože můžu těm ženám naslouchat, můžu jim říct, jak jsem to prožívala. Takže já dneska vidím, že všechny naše zkušenosti životní, všechno, co prožíváme, ať těžké nebo snadné, jak Boží slávy a jak tomu, že můžeme tím sloužit druhým, pomáhat druhým. Máme něco, co nás obohacuje.

Přísní rodiče, důležitost babiček, film Ježíš, biblická skupinka na gymnáziu. To je stručný výčet některých důležitých okolností na cestě víry Radky Flekové, se kterou natáčel Kuba Lofítek. Rádi druhým zprostředkujeme i váš příběh o setkání s Bohem a proměně, kterou toto setkání přináší. V případě zájmu nás kontaktujte na e-mailové adrese radio7@radio7.cz. Reprízy dnešního dílu si můžete naladit v následujících třech dnech. Zítra ráno v 5.15, v neděli v 10.15 a v pondělí od 18.30. Za týden bude svůj příběh vyprávět Pavel David. Pokud rádi svědectví o životě s Bohem posloucháte, tak je nabízí i pořad Stopy, ve kterém se s námi v pondělí od 8.30 ráno podělí o svůj příběh Jana Krůtová.

novém životě s Bohem, s Kristem dospívala Jana Zibalová. A vždycky, když přijde na svět nový život, někdy je to taky s lidmi, kteří vydají ten svůj život Pánu Ježíši a nechají se pokřtít a přijmou i při tom křtu nějaké křestní jméno, které nepoužívají třeba v občanském průkazu, ale při jiných příležitostech. Ale když se narodí nové dítě, nový život, vždycky mu dáváme nějaké jméno. A tak se podíváme na Rádiu 7 do kalendáře. Dnes je 29. května a svátek slaví Maximilián. Jméno Maximilián prý vzniklo uměle. Pro svého syna je nechal vytvořit německý císař Friedrich III. Chtěl totiž, aby jeho syn měl vzory ve slavných Římanech Maximovi a Emiliánovi. Maximilián I. to skutečně dotáhl daleko, neboť v letech 1493 až 1519 vládl jako německý král a římský císař. Naše dějiny zase dobře znají Maximiliána II., syna císaře a krále Ferdinanda I. Habsburského a Anny Jagellonské. Ten vládl v 16. století. V mládí projevoval toleranci k protestantům, ale po sňatku se svou sestřenicí Marií Španělskou zůstal rakouský Habsburg věrný katolictví. Se svou ženou měl 15 dětí, mezi nimi i budoucí císaře Rudolfa II. A Matyáše. Maximilián se stal českým králem 14. května roku 1562 a hned v listopadu byl zvolen i králem římským. O rok později i uherským. Vždy se snažil, aby ve svém složitém soustátí nevyvolal žádné roztržky a opatrně balancoval mezi katolíky a protestanty. To určitě nebylo vůbec jednoduché. Navíc musel čelit turecké expanzi. Zemřel během jednání říšského sněmu v Řezně. Pokud ve své rodině nebo okolí Maximiliána máte, nezapomeňte mu popřát. Udělat mu radost nějakou drobností, třeba úsměvem, obětím, čokoládou, nebo třeba novým autem, pokud na to máte. My jim přejeme nejen pro dnešní den, ale pro všechny dny jejich životů boží pokoj a aby měli před očima jako vzor toho nejúžasnějšího vládce, kterého můžeme znát, Ježíše Krista. A protože je květen, tak ať ten jejich život bují a rozkvétá jako jarní louka. Posíláme písničku od skupiny Třetí deň, Prichádza král.

To byla písnička Prichádza král od kapely Tretí deň. Na obzoru je páteční poledne, ke kterému na Rádiu 7 doplujeme na vlnách písní skupiny Terebin 7 sloupů. Tam se zpívá o prostřeném stole, který možná také mnohé z nás po té 12. hodině čeká. A teď si pustíme písničku Meta Redmana If You Know You Are Loved. Tam jsme v té předchozí slyšeli o přicházejícím králi a tato zase zpívá, když víš, že jsi milován králem, tak zpívej, jestliže to víš, žij pro něj.

Poslední květnový pátek s datem 29.5. dospěl do své poloviny. I do té druhé vstupujete s vysíláním Rádia 7 po svém boku, lépe řečeno ve svém uchu, a společnost vám dělá také Milan Remeš, který vám přeje dobrou chuť, úspěšné dokončení všech činností, které právě vykonáváte, šťastné dojetí, obětí, doplutí nebo doletí, pokud právě cestujete, či se vítáte se svými blízkými. Jsme rádi, že jste s námi. Za čtvrt hodinky nás čeká četba na pokračování, a protože jsme křesťanské rádio, tak se každý den v poledne modlíme, aby nás i v té druhé polovině dne provázel Bůh. Můžete se stišit společně se mnou. Nebeský Otče, děkuji ti za ten krásný den, ve kterém můžeme být. Děkuji ti, že i dnes můžeme užívat a radovat se z daru života, který jsi nám dal. Prosím tě za všechny lidi, aby dnes prožili nějaký okamžik radosti a vděčnosti, aby dokázali odhlédnout od těch svých všedních i nevšedních starostí a těžkostí a pohlédnout vzhůru k nebi. Užít si hřejivý dotek světla slunečních paprsků pookřát ve svém srdci a vnímat také tebe. Prosím tě, aby všichni lidé v naší zemi poznali světlo a hřejivost tvé lásky, tvé úžasné milosti, kterou jsi nám ukázal a stále ukazuješ ve svém synu Ježíši Kristu. Ať to poselství života, naděje, klepe na srdce všech i dnes, a ať to své srdce otevřou tobě. Prosím tě, aby všichni prožili dotek tvého pokoje, sami v sobě i ve vztazích se svými blízkými. Buď s námi i v tom dnešním odpoledni, prosím, ve jménu našeho Pána a Spasitele, tvého Syna, Ježíše Krista. Amen.

jsem s tebou. Prosím tě, buď se mnou. Jsem s tebou. Tak proč tě neslyším? Nebo máš vždycky jinou práci? Máš pocit, že se ztrácím? Prosím tě, buď se mnou. Jsem s tebou. Máš mě ještě vůbec rád? Ano, mám. Nikdy jsem tě neviděl, ale vím, že jsi to ty. Potřebuju s tebou nutně mluvit. Ten pocit znám.

vidět. Teď maluju mraky. Jak poznám, že mluvíš a ty mě neslyšíš teď. Chtěl bych přeletět tu zeď,

jsem s tebou. Tak prosím tě, buď se mnou. Jsem s tebou. Tak prosím tě, buď se mnou. Stojím u dveří. Ty už jsi tu. Vidíš, jak jsi tam večeři? Máš nějaké konkrétní podmínky nebo něco, co by si dal? Chci jen, abys mě miloval. Vážně nic víc, takže mám svobodu.

chtěl bych ti tolik věcí říct. Já vím, proto se ti

Ve čtení na pokračování je před námi závěrečná část povídky Poslední Vánoce na frontě z knihy Mirka Vostrého Muzikant na jezeře. Po nešťastném zastřelení pažůta se Havrda rozhodl riskovat život a doplazit se k jeho tělu. Setkal se tam s Masaříkem, který Havrdovi svěřil pažoutovu náprsní tašku a zavázal ho, aby ji po válce předal jeho rodině. Havrda se jako legionář vrací v roce 1920 domů do nově vzniklého Československa a vyráží splnit svůj slib. Čte Vladimír Hauser.

0: V Jičíně zašel na poštu. Kde jinde by to mohli vědět? Leda tak na četnické stanici, ale pošta byla blíž. Anna Pazoutová, zopakoval úředník a chvilku se probíral lejstry. Tak ta bydlí v podnájmu u vdovy po plukovníkovi Bajerovi, Kukulova ulice číslo 441. Půjdete na začátek Lipové aleje a je to hned první ulice vlevo. Po několikerém důrazném zaklepání Havrda zaslechl kroky a v zápětí se dveře otevřely. Ženě, která v nich stála, hádal tak 35. 4 válečná léta se na ní podepsala a 2 další roky republiky to úplně nevylepšily. Pořád to ale byla ta pohledná paní, jakou znal z Pažoutovy fotografie. Havrda žádnou ženu zblízka neviděl od té doby, co se za války na pár dní dostal domů, tak měl co dělat, aby ze sebe vypravil pozdrav. Musel se pořádně soustředit. Má úkol a ten musí splnit, i kdyby čert na koze jezdil. Co potřebujete? Zeptala se nedůvěřivě. A je to tady, teď s tím musí ven. A nebo ne, ještě ne. Můžu dál, prosím? Aně Pažoutové Havrda nepřipadal jako vysloužilý voják, co přišel poprosit o almužnu, na to byl příliš upravený. Navíc na sobě neměl ošoupaný rakouský mundur, jaký nosili žebraví veteráni, ale čistou uniformu, kterou Anna neznala. Nebyla hloupá, hned jak ho pustila dovnitř, jí napadlo, že ten člověk pro ní má zprávu o jejím muži. Že nebude dobrá, jí bylo jasné. Tu jedinou dobrou zprávu, kterou chtěla slyšet, by totiž přinesl Otík osobně. Jen doufala, že to nebude ta nejhorší, definitivní. Anna ustoupila ze dveří a dovedla Havrdu do obývacího pokoje. Posaďte se, já postavím na čaj. Po pár minutách se vrátila s porcelánovou konvicí čaje a 2 šálky a sedla si naproti Havrdovi. Havrda si svůj proslov přeříkal snad 100krát, ale teď to ze sebe ne a ne vypravit. Pomohla mu Anna, která to už nemohla vydržet. Ota, co je s ním? Přišel jste mi říct o něm, ne? Havrda se zhluboka nadechl. Tohle bylo mnohem těžší, než všechny rozkazy, které musel plnit za války. Paní Pažoutová, lezlo to z něj, jak z chlupaté deky. Váš muž... K čertu, jaký to má říct? Je mrtvý? Havrda sklopil zrak a přikývl. Bylo to venku. Nevýslovně se mu ulevilo, že se to obešlo bez srdcerivného pláče, protože s ním by si nevěděl rady. Jeho úleva ale byla předčasná. Anna stuhla a několik okamžiků mlčela. V zápětí se stočila do klubíčka a začala tiše vzlikat. Pak hlasitěji. Co mám teď dělat? Zaúpěl v duchu Havrda. Jediné, co ho napadlo, bylo vstát a jít k Aně. Zezadu jí objal. Krásně voněla. Ne nějakým parfémem, ale přirozenou vůní ženy. Pevně jí držel snad 5 minut nebo hodinu, prostě nekonečně dlouho, než vzlikání ustoupilo a ona se z klubíčka rozbalila. Promiňte, jemně sundala jeho ruce ze svých ramen a otočila se k němu. Co se mu stalo? Víte to? V tu chvíli se ve dveřích objevil chlapec, mohlo mu být tak 5, který si do té doby hrál ve vedlejším pokoji. Když spatřil uplakanou maminku a toho cizího pána ve vojenské uniformě, zůstal stát. Jendo, pojď sem, vyzvala ho Anna. Jeník byl zvyklý poslouchat, tak šel. Zeptat se ale musel. Mami, tenhle pán, to je tatínek?
1: Říkala jsi, že je voják a tohle voják je, má stejnokroj. Je to tatínek?
0: Nečekal na odpověď a pohlédl na Havrdu.
1: Tatínku, maminka mi o tobě vyprávěla. Tolik jsem se na tebe těšil a teď jsi doma, konečně.
0: Zapomněl, že se původně chtěl zeptat, proč maminka pláče, rozzářil se a rozběhl se k Havrdovi. Tak tohle je ještě horší, než to, co jsem si myslel, že už nejhorší je. To snad ne. Jenže jo. Ta největší hrůza přece přijde vždycky, když si člověk myslí, že nejhůř už bylo. To bych už taky mohl vědět, politoval se Havrda. Jeník mu skočil do náruče, jen co Havrda tak stihl rozpřáhnout paže a pevně se k němu přitulil. Anna zareagovala až pár vteřin poté, co Havrda jeníka stiskl, chvíli držel a zase ho postavil na podlahu. Jendo, jeníku, zopakovala důrazněji, aby získala jeho pozornost, protože jeník měl oči jen pro Havrdu. Kromě táty pro jeníka v pokoji nikdo nebyl. Jeník se na mámu konečně podíval. Jeníčku, Anna nevěděla, jak to říct. Na tohle připravená nebyla. Tohle je strejda. Slávek, pomohl Havrda.
1: Strejda Slávek, tatínkův kamarád, vysvětlovala Anna. Přišel nám říct, že se k nám tatínek už nemůže vrátit. Jak to?
0: Pohlédl na ní jeník udiveně. Nechápal, že tohle není tatínek, a tím míň, že se tatínek nevrátí, tady je něco špatně, nejspíš asi hrozně moc špatně.
1: Nebo ne? Maminka mu to určitě vysvětlí a všechno bude v pořádku. Víš, jak jsem ti povídala o té válce? Jak tam spousta vojáků umřela? Tatínek byl voják a taky umřel.
0: Jenda od Havrdy poodstoupil a oči mu těkali od něj k mamince a zase zpátky.
1: Tak to je tatínek v nebi? Je tam? Čeká na nás?
0: Než Anna stihla sformulovat odpověď, udělal to za ní Havrda.
1: To víš, že jo. Čeká tam a těší se na tebe a na maminku.
0: Jendo, poslouchej. Sedl si na bobek, aby mu byl blíž. Tvůj táta je ten nejhodnější a nejstatečnější člověk na světě. Jednou se s ním potkáš a uvidíš, že to tak je. Jenda přemýšlel. Tátu nikdy nepoznal. A to, že se s ním setká v nebi, mu nakonec připadlo docela přijatelné.
1: A teď tady seš ty, strejto? Budeš s náma? A budeš si se mnou hrát? Na vojáky to umíš, že jo?
0: Co na tohle mám říct? Havrda s nevyslovenou otázkou pohlédl na Anu. Ta po chvilce přikývla. Z Havrdy to vypadlo, aniž si byl jistý, že to tak chce. No, nebudu s váma furt, ale budu k vám jezdit a budem si spolu hrát. Na vojáky a na co budeš chtít. A víš co? Máš rád vlaky? Jenda přikývl. Tak já ti udělám vláček a příště ti ho přinesu. Tohle v plánu neměl, ale už se to nedalo vzít zpátky. Havrda na slib, který neuváženě pod vlivem situace Jendovi dal, myslel několik dní a pořád si s ním nevěděl rady. Rozhodnutí nakonec snad ani neudělal on, udělalo se samo a on si ho v hlavě jen přečetl a sformuloval. V tu chvíli se Havrdovi ulevilo. Rozhodnutí je vždycky to nejtěžší. Nebude lehké ho naplnit, on ale cítil, že to tak je správně. Když nemá vlastní rodinu, tak bude dělat strejdu tak, jak to jen půjde. Než Jenda vyroste, bude mít strejdu a jednou, až přijde jeho čas, se setká s tátou, nejstatečnějším chlapem, o kterém Havrda ví.

0: Květen 1924. Jenda se strejdou Slávkem se vrátili z cirkusu akorát na večeři, vlastně o něco později, než Anna čekala. Posolené krajíce chleba s máslem a sklenice jablečného moštu byly už nějakou dobu na stole. Anna měla na jazyku výčitku, kdeže se courali tak dlouho, když ale viděla, jak Jenda září, spolkla ji.
1: Mami, ten leopard byl tak krásnej a představ si, že když krotitel prásknul bičem, tak on proskočil hořícím kruhem.
0: A tak dál. Velbloudi, medvěd a půvabné jeskyně, co při jízdě na koních stály a prováděli rozličné akrobatické kousky. Jenda neměl na jídlo ani pomyšlení, pořád vyprávěl.
1: Dopovíš mi to po večeři, Jendo, teď jes.
0: Jenže Jenda to viděl opačně. Večeře nebyla důležitá, potřeboval ze sebe nejdřív všechno dostat.
2: Andulko, no tak, přimlouval se Havrda, byl to pro něj zážitek, musí ti to všechno povědět.
1: Nepleť se do toho,
0: vyštěkla na něj Anna. Havrda se stáhl. Takhle vráži ji ještě neviděl. Nechápal, proč je tak nabroušená, vždyť se nic neděje. Nebo snad ano? Jenda se přece nají, akorát mu to bude trvat o trochu déle. Když šel Jeník na kutě, Havrda si v kuchyni stoupil za Anu, která umývala nádobí. Nedalo mu to.
1: Děje se něco, Andulko?
0: Anna odložila talíř a hadřík a otočila se.
1: Jestli se něco děje? Ne, nic se neděje. Nikdy se nic neděje. Už dlouho. Vlastně celou tu dobu, co tě znám. A neříkej mi Andulko.
0: Havrda instinktivně o krok ustoupil. Ničemu nerozuměl, ale ve vzdálenosti, kde by mohl dostat facku, aniž by tušil za co, stát nechtěl.
1: Ty seš furt zdvořilej, hodnej, sladkej, Andulko, staráš se o nás, Jenda je z tebe v sedmým nebi, jenomže...
0: Anna polkla a oči se jí zaleskly.
1: Jenomže to já taky. A ty se k ničemu nemáš, seš jak pařes. No, nekoukej jak bulík. Copak se ti ani trochu nelíbím? Já vím, jsem už stará, jenže ani ty nejseš žádnej mladík. Máš jinou?
2: Ne, Andulko, to já bych nikdy...
1: Řekla jsem, ať mi neříkáš, Andulko.
2: No, dobře, tak neříkám, Andulko.
1: Žádná Andulka. Co v tom teda je, když ne ženská? Co přede mnou tajíš? A proč?
0: Havrda soustředěně studoval spáru mezi parketami.
1: Tak mi to vysvětlí, nejsem hloupá, pochopím to. Potřebuju to vědět, cokoliv bude lepší než tahle nejistota. Odpustím ti všechno, jenom ne lež.
0: A ženskou taky ne, dodala v duchu. Na Havrdu to bylo moc rychlé. Potřeboval si všechno v klidu, ideálně do zítřka rozmyslet, a pak z něj snad vypadne nějaká smysluplná odpověď. Jenže tolik času Anna mu nedala. Nedala mu vůbec žádný čas.
1: Nebo se bojíš odpovědnosti za rodinu? Jasně, to bude ono. Tobě vyhovuje dělat Jendovi strejdu. Seš chvíli s náma, máš dobrý pocit, jak jsi nám pomohl, a pak si zas na týden zmizíš, jenže Jenda potřebuje tátu a já muže. Erčvec, copak je to tak těžký pochopit?
0: Pro Havrdu to byl příliš těžký kalibr, protože byl chlap. A normální chlap je v tomhle ohledu co? Pařes. Dřevěný, nedůvtipný. Havrda si samozřejmě nemohl nevšimnout, jak mu Anna, hlavně v posledních měsících, nadbíhá. A ne, že by mu připadala stará, to ani náhodou, naopak, byla pro něj víc než žádoucí. A on v její blízkosti nevýslovně trpěl, jenomže to byla Anna Pažoutová. A Havrda se před léty rozhodl, že jí bude pomáhat, a ne, že to spolu dají dohromady.
2: Anna patří Otakaru Pažoutovi a ne jemu. To nejde.
1: Domů se dneska už nedostaneš, tak přespíš zase tamhle na gauči. Jenže, kdybys nebyl hloupej, tak v ložnici je prázdná postel. Dobrou noc.
2: Anna se otočila a práskla za sebou dveřmi.
0: Jo, postel. A na vedlejší spí Andulka, povzdychl si Havrda. Jenže ta, kterou Andulka považuje za volnou, volná není, aspoň ne pro Havrdu. Je Otakarova. Svalil se na gauč, tak jak byl, a civěl do stropu. Usnout se mu podařilo až půl hodiny před svítáním a pár minut na to zazvonil budík.

0: To bude teda den, politoval se Havrda, kdy se dovlekl do kuchyně. Už teď byl zralý do postele, ale jediné, co ho čekalo, byla ranní směna ve Škodovce. Vypil sklenici vody, na snídani neměl pomyšlení ani čas, a spěchal na vlak do Boleslavy s přestupem v Kopydlně a v Dolním Bousově. Na nádraží doběhl na čas, ale vlak nikde. 5 minut čekal před budovou a pak se šel zeptat výpravčího, jestli mu to ujelo a kdy pojede další vlak. Pomalu se smiřoval s tím, že do práce přijde pozdě a mistr bude mít řeči. O problémy v práci nestál, stačili mu ty s Anou, z kterých neví kudy ven. Neujel, pane, uklidňoval ho výpravčí. Před chvílí jsem měl telegraf, že je teprvá v Libuni, tak odhaduju, že ho tu máme za nějakých 10 minut. To byla sice dobrá zpráva, jenže v práci stejně nebude na čas. A tomu ještě může ujet některý z přípojů. Havrda měl aspoň víc času na přemýšlení. Zvolna mu docházelo, co po něm Anna vlastně chce. Jenže on si ji vzít nemůže, jakkoliv by chtěl. Vlak se objevil s 20minutovým zpožděním a Havrda, plný chmurných myšlenek, nastoupil. Sedl naproti babce, vedle které seděl koš plný zeleniny, květák, kedlubny, pórek, papriky, rajčata. Zůstal zahloubaný, ani nepozdravil. Babka ho nějakou dobu zvědavě pozorovala a před nemičevsí to už nevydržela.
1: Mládenče, nic mi do toho není, ale jste takovej zadumanej. Vypadáte, že vás něco trápí.
0: Havrda si nejdřív nevšiml, že babka mluví na něj, mládencem už dávno nebyl, ale pak mu došlo, že myslí jeho. A dobrý den, paní.
1: Říkám, něco vás trápí.
0: Tak to trefila hřebíček na hlavičku, jenže já mám určitě chuť se teď svěřovat někomu, komu do toho nic není. Jen kývl a otočil hlavu k oknu, jako by v polích bylo něco nesmírně zajímavého, co musí usilovně pozorovat. Babka z koše vybrala to nejčervenější rajče, vyleštila ho o sukni a podala Havrdovi.
1: Ne, že by tohle mělo být řešení vašich trampot, ale podívejte, jak se na vás směje. Usmějte se taky.
0: Rajče se tvářilo tak, jak umělo. Havrda ho bezmyšlenkovitě vzal a když babce pohlédl do nemožně přívětivé tváře, přece jen se mu povedlo vykouzlit úsměv.
1: No, vidíte, že to jde, usmála se.
0: Jo, jde, ale stuha. A děkuju. Opatrně se zakousl do rajčete, aby se nepostříkal. Už takhle to v práci nebude nic moc a s červenými skvrnami na košili by to bylo úplně na draka. Havrda nevěděl proč, ale chuť rajčete a babčin povzbudivý pohled mu opravdu trochu zvedli náladu. Jo, asi vím, co bych jí měl říct, jenže nevím jak a ani nechci.
1: Nemůžu,
0: vypadlo z něj. A hned si uvědomil, že babka nemá tušení, o čem on mluví. Babka se neptala, jen čekala, jestli ten zachmuřený chlapík pustí další informaci. Podala mu další rajče. Rajčata zřejmě fungují. Nakonec jí to Havrda vyklopil. Všechno.
1: No, tak to je potíž,
0: konstatovala. Jestli je tohle tíž, povzdechl si Havrda, tak proti mě sedí osoba s pořádně omezeným slovníkem. Ani já nejsem žádný jazykospitec a to se mi povedlo vykouzlit výraz neřešitelnej průser.
1: Jak do toho vidím já, rozvíjela myšlenku babka, tak mám za to, že byste jí to všecko měl popravdě povědět.
0: Tak to ani omylem, to nejde,
1: Teď by mě už nikdy nechtěli vidět a já bych o ně přišel. Tolik mi na nich záleží, na obou. No, právě, sáhla pro další rajče. Nebo radši papriku, malinko pálí, ale je vonavá, bude vám chutnat. Havrda se zakousl do žlutozelené papriky a v zápětí se orosil. Malinko pálí. Takhle ostrou jedl naposled na frontě, když přivezli zeleninu z UR.
2: Je to hrozný, já vím, ale nemůžete jí donekonečna nechávat v nejistotě, radila babka. Zničí vás to, budete nešťastný a ona i kluk jak by smet. Jestli vás má ráda, tak to pochopí.
1: V kopidlně, kde jako zázrakem čekal vlak do Bousova, musel Havrda vystoupit. Nejradši by debatu s babkou dokončil, ale jednak musel do Škodovky a jednak mu to důležité už řekla.

0: Obrábění ocelových součástek Havrdovi obvykle přinášelo uspokojení. Vyrobit něco perfektního, co zapadne do něčeho jiného a dohromady to vytvoří spalovací motor, který vynese letadlo do vzduchu, to je přece něco. Havrda se nepřestával divit, že tohle všechno nějaký konstruktér dokázal vymyslet a narýsovat tak, aby to on a bezpočet dalších dělníků dokázali vyrobit. A aby to nakonec fungovalo. Dělal to rád. Tahle směna pro něj ale byla jen sledem automatických úkonů. Vysoustružit, obrousit hrany, aby na nich nezůstaly otřepy, poslat dál a znova a ještě stokrát. Aspoň, že mistr měl pro Havrdův pozdní příchod pochopení. Jestli se to bude opakovat, tak letíš. Asi se na rozdíl od Havrdy dobře vyspal. Když Havrda v kopidlně vystoupil z odpoledního vlaku, nejraději by byl zamířil rovnou do postele, jenže na spaní bylo ještě brzo a on by stejně neusnul. V hlavě se mu pořád honilo to, co celý den. Slunce stálo ještě kus nad obzorem, ale v hospodě u mrázků už rozsvítili, protože rozložitý kaštan do oken moc světla nepouštěl. Havrda ani nevěděl proč, a najednou stál v lokále.
1: Je, to je Slávek, ozvalo se od jednoho stolu. Tady máš židli.
2: Dneska ne, chlapi. Potřebuju si něco v klidu promyslet. Zítra, jo?
1: Jasný, Slávku, dneska to zvládnem bez tebe, i když neradi.
0: Janouch, co prodává naproti v koloniálu, se otočil ke kumpánům.
3: Je nějaký zadumanej. Nic by s ním nebylo.
0: Ostatní přikývli a vrátili se k přerušenému rozhovoru. Havrda se usadil k nejvzdálenějšímu stolu, který jakoby čekal na něj a objednal si pivo. A vodku, jako vzpomínku na staré dobré časy, ta ho vždycky dokázala uklidnit a srovnat mu myšlenky. Tedy jen ta první, ty další už tenhle blahodárný účinek zpravidla postrádali. Obrátil do sebe panáka, a píše skoro jako na frontě, a zapil ho několika loky piva.
2: Jakže to říkala ta babka? Jestli vás má ráda, tak to pochopí.
3: Jo, to určitě.
0: Raději zavolal na hospodského, aby přinesl další vodku. Alkohol tupí mysl, říká se. Havrda měl bohaté zkušenosti, aby věděl, že na tom je hodně pravdy. K jeho překvapení ale druhý panák zapůsobil opačně. Najednou si vzpomněl na Aninu větu, která zapadla kamsi hluboko pod ostatní dojmy ze včerejšího spackaného večera. Odpustím ti všechno, jenom ne lež. Babka i Anna vlastně mluvili o tom též, akorát Anna vůbec netuší, že tuhle pravdu určitě slyšet nechce. Fyzická únava i mentální a emocionální vyčerpání udělali své a alkohol tomu ještě pomohl. Havrda učinil rozhodnutí, kterého jistě bude litovat, ale nějak to přece vyřešit musí, nemůže pořád uhýbat. Po druhém pivu a třetí vodce alkohol konečně zafungoval tak, jak to stvořitel zamýšlel. Havrda otupěl. Přestal vnímat lokál i chlapy u vzdáleného stolu, kteří se čas od času podívali jeho směrem, a přenesl se o 1500 kilometrů dál a 7 let zpátky.

0: Za normálních okolností by mráz nesnesitelně zalézal pod kůži. To se člověk skoro těší, až to příměří skončí a začne se znovu bojovat. Adrenalin pak přinese milosrdnou netečnost vůči jakékoliv nepohodě. Teď na Štědrý večer boj, a tedy ani adrenalin, nehrozil. Za to ale Havrdu hřála vodka, které spořádal dobré půl čutory. Kočí s Šefelínem na tom byli stejně. Ohlodávali opečená veverčí stehínka a bylo jim v rámci možností dobře.
1: Koukejte támhle!
0: Zašeptal najednou Kočí s plnou pusou tak hlasitě, že to musel slyšet i nepřítel. Havrda pohlédl tam, kam Kočí ukazoval. Postava, která odchází směrem k Rakušanům. Dezertér, napadlo všechny tři najednou. Nebylo nad čím dumat, dezertér rovná se střílet, zněl rozkaz, který nikdo nemusel vydávat, protože platí pořád. Je sice příměří, ale tohle je něco jiného. Měsíc krátce osvětlil postavu, která už byla v půli cesty k rakouskému zákopu. V tom okamžiku se dá zamířit, než bys řekl švec, a stisknout spoušť. Než bys řekl švec, třeskl jediný výstřel a dezertér se skácel k zemi. Rozhostilo se ticho. Havrda sundal prst ze spouště a pušku opřel o stěnu zákopu. Prosinec 1924. Na stole byla připravená štědrovečerní večeře. Ve stoje zaspívali Narodil se Kristus Pán a než si sedli, vzali se za ruce. Anna držela Jeníka a Slávka, Jeník maminku a Strejdu a Havrda Andulku a Jeníka. A teď se pomodlíme za tatínka, řekla Anna. I za Kočího, dodal v duchu Havrda. A za tu babku ve vlaku.

Knihu povídek Muzikant na jezeře napsal Mirek Vostrý. Vydalo nakladatelství Návrat domů v roce 2023. Četl Vladimír Hauser a hudební doprovod je dílem Jonatana Kalety. Dnešní díl zazní v éteru ještě ve 23 hodin a 15 minut a v pondělí 15 minut popolední je připravena první část povídky Kočičák. A protože jsme četli z Muzikanta na jezeře, posílám písničku od Janajs Nad hladinou, ať nám pomůže se pořádně nadechnout, pokud se my v tom dnešním odpolední budeme potřebovat na chvíli ponořit pod hladinu. Tady je.

To byla Janajs a písnička Nad hladinou. Máme krátce před 13. hodinou, po které se ve vysílání Rádia 7 rozvoní rozmarína a vůně jejího povídání vás povede od deprese k citové svobodě. Ještě předtím kapela Spotlight, Jan Knížek a také Salvador s písničkou Shine o lásce, kterou všichni potřebujeme. Zůstaňte s námi.

Hospodine, hle, ty jsi učinil nebesa i zemi. Ach, panovníku, Hospodine,

www.radio7.cz. Novinky, informace o vysílání, dění v redakci, tipy na zajímavé pořady, audioarchiv a mnoho dalšího.

Z pátečního odpoledne 29. května 2026 jsme ukrojili první hodinový dílek. Doufáme, že i těmi dalšími hodinovými dílky vás bude provázet Rádio 7, které máte naladěné, a od jehož mikrofonu vás zdraví Milan Remeš. Naše milá kolegyňka Karoli Vološinová, která provázela vysíláním tento týden naposledy, vždycky přinášela i výhled počasí na daný den a já bych v tom na ní rád navázal, o to víc ve dní, jaký zrovna prožíváme. Je a má být jasno, krásných 26 stupňů Celsia, to je téměř 79 stupňů Fahrenheita pro naše kolegy nebo přátelé, kteří mají tyto stupně raději nebo jim více rozumí. Má být slunečno, slabý větřík. Kdo má raději nižší teploty, může vyrazit do hor nebo na Šumavu, kde je mezi 18 až 21 stupni. Přes den je předpoklad srážek 0%, tak pokud na vás právě někde dopadají dešťové kapky, tak buď nejste v Čechách, nebo se děje něco, s čím hydrometeorologický ústav nepočítal. Jsem rád, že je slunečno, protože v Rozmaríně, která právě začíná, budou manželé Sedláčkovi mluvit s Lídou Pohankovou o poněkud zamračené etapě společného života, kterou provázely deprese. Dobrý poslech.

0: Dobré dopoledne, u Rozmaríny vás dnes vítá Lída Pohanková. Dneska si v tomto pořadu pro rodinu budeme povídat o jedné věci, která není pro rodinu asi příliš příjemná. Budeme si povídat o depresi, která může rodinné vztahy narušit, ale může je také posílit. Určitě záleží na tom, jak se k ní postavíme. Já mám tady ve studiu manžele Sedláčkovi, Karla a Darinu, a budeme si povídat o tom, jak i v jejich 45 let trvajícím manželstvím prošli tady tímto nelehkým obdobím. Takže vítám vás u nás ve studiu.
1: Děkujem, děkujem moc.
2: Dobré ráno.
1: Já přeju dobré ráno všem posluchačům a moc srdečně zdravím.
0: A s Darinou přímo začneme, protože ty jsi vlastně lékařka, pracovala si dlouhá léta i jako závodní lékařka, setkávala se s mnoha nemocnými lidmi a ty jsi právě potom se setkala i s tím, že jsi onemocněla. Jaké to je, když onemocní lékařka a obzvlášť takovou nemocí, které se možná spíš trochu vyhýbáme, o ní být jenom mluvit?
1: Ta otázka je taková paradoxní, protože lékaři jsou lidi jako všichni ostatní. A z moje dlouhodobé zkušenosti závodního lékaře IKEMu vím, že lékaři neradí jsou pacienti. Když vidíme z toho, že slovo pacient znamená, je z latiny a znamená trpělivost, tak lékaři jsou ty nejméně trpěliví pacienti. A taky se, protože moc vědí, tak se jim stůně dost komplikovaně. A já bych tady dodala, potvrdila tohle tvrzení tím slovem pana krále Šalamouna, který říká v Kazateli, že čím více vědění, tím více bolesti.
0: To si dovedu představit. Myslím, že o tom nevím tolik, ale kdykoliv jsem se zabývala nějakými nemocemi, tak jsem měla pocit, že jsem nemocná.
1: Přesně tak. Takže, aby jsme se vrátili k tomu mému osobnímu příběhu. Začalo to několik měsíců po našem návratu z dánské Kodaně. Tam manžel pracoval jako zástupce ČSA, byli jsme tam s rodinou, celá rodina několik let. A když jsme se vrátili, já měla nastoupit na místo praktické lékařky a měla jsem na to pár měsíců. Tak jsem začala, jak při svým perfekcionismu, horečně studovat. Těch novinek za těch pár let bylo neskutečně moc a já studovala ve dne, část noci a pořád jsem měla pocit, že studuji málo. Do té doby taky zapadlo úmrtí manželovy maminky a my jsme měli likvidovat pozůstalost a já taky procházela tím docela nelehkým obdobím přechodu, menopauzy. Takže tyhle faktory dohromady byly asi náročné a já si ani

0: kuchyň, moje záliba dlouholetá. Já jsem opravdu nebyla schopná ani uvařit špagety. Aspoň jsem měla ten pocit, že to nezvládnu. Když jsem šla nakupovat, tak jsem měla seznam, co mám nakoupit, a pak postupně z toho košíku jsem vyndávala věci naspátek do regálku, protože jsem měla pocit, že to nezasloužím, že si nezasloužím jíst. Až jsem nakonec odešla z obchodu se čtvrtkou chleba. Což opravdu jako je nepochopitelný, ale je to tak. Pak se mi začaly hlavou honit takové jako myšlenky, které se opakovaly, které byly o selhání a o tom, že zkrátka život moc velkou cenu nemá a že chození do společnosti nebo bavění se s někým nebo cokoliv, co jsem předtím měla ráda, co mi dělalo radost, pro mě bylo absolutně bezvýchodiskové a namáhavé a přestala jsem vlastně telefonovat známým, přestala jsem chodit na nějaký společenský akce a opravdu jsem studovala, až jsem vyhubla. To bylo zajímavé, že asi za opravdu pár týdnů možná jsem schodila přes 10 kilo. A fakt kosti mi trčely a jako to by nikdy bych nevěřila, že se dá takhle rychle zhubnout. Známí se mě ptali, co mi je, ale já jsem to samozřejmě omlouvala, že jsem vrátila, že se hodně učím, že babička zemřela a že ta adaptace na nové prostředí a tak dále. No ale...
1: A možná, že to všechno trošku byly faktory, které k tomu přispěly.
0: Přesně, potom můžeme mluvit, co je příčinou, ale vždycky to je individuálně, jako nikdy se nedá říct přesně, co je příčina. Takže já nakonec jsem byla opravdu tak smutná a tak bez nálady, že se pro mě zdálo, že nežití by bylo jednodušší.
1: Což tě možná trošku už zastavilo, nebo ještě ne, že tě napadají takové myšlenky, nebo ti to v té chvíli připadalo normální?
0: Ne, už mi to nepřipadalo normální a to bylo právě přesně, jak říkáš, zlom, když jsem to řekla manželovi, že se bojím být doma sama.
1: Mhm. No, já myslím, že možná bychom se teď mohli zeptat Karla, jestli on tyhle ty příznaky pozoroval, nebo co vlastně tebe třeba v tom zaujalo nebo zarazilo, jak jsi to sledoval?
2: Tak za prvé jsem nebyl připraven. Jsem netušil, pozor, přijde deprese.
1: Byl jsi normální zaměstnaný muž, který má spoustu jiných důležitých věcí.
2: Přesně tak. A Darinka teď říkala, že to postupovalo plíživě. Já jsem si tu plíživost moc neuvědomoval, protože určitě z začátku Darince se to podařilo úspěšně skrývat. Jo. Já jsem se to začal uvědomovat, že se něco významného děje, teprve když už to doopravdy asi se nebylo možné skrývat. A zajímavá věc, to skrývání a to ukazování se pro toho partnera. Darinka říkala, že trpěla nespavostí. A naopak já jsem to vnímal jako spavost, protože nechtěla z postele.
1: Ano, vlastně to je docela paradox.
2: Jo, z pohledu vnějšího, proč tak moc spíš?
1: Ano.
2: A ona vůbec nespala. Ona za prvé nespala, za druhý, když byla v té posteli, tak se trápila tím, že nechce vstávat, že nechce rozhodovat a tak dále, což pochopitelně není vidět.
1: Jistě.
2: Nebo pokud k té komunikaci nedojde, tak si to člověk ten druhý vůbec neuvědomí. Je dobrý si, a teď jako zpětně, si uvědomuji, že spousta lidí to slovo deprese používá v takovém zlehčujícím výrazu. Já mám depku.
1: Ano.
2: Jo, a to
1: bývá docela časté, hlavně u mladých.
2: Ano, prostě to slovo deprese tam lítá jako volně, jak motýl. Ona jako to není vůbec jako zanedbatelná nemoc. Dokonce jedna z definic je, že to je život ohrožující nemoc. Takže já, když jsem ty symptomy začal vnímat, tak víceméně potvrzuju to, co říkala Darinka, že zhubla. A to tak, že výrazně, že byla velmi nejistá v rozhodování. Extrémně nejistá. A v principu já jsem s překvapením byl nucen do toho rozhodování vstoupit sám a zastoupit jí, což jsme nikdy předtím nedělali.
1: Právě jsem se chtěla zeptat, jestli dřív taková nebyla, protože jsou někteří lidé, kteří jsou takový nejistí i předtím, ale
2: ne, já jsem
1: takže
2: naopak,
1: tady to byla jasná změna.
2: Já jsem naopak, když Daninka z té deprese vycházela, jsem to poznal v tom, že už začínala

0: sama rozhodovat a naopak přestala v úvozovkách viset na mě.
1: Ano, ano, jo. Ano.
0: Takže to byla jedna věc. Potom pochopitelně bylo to vidět na očích, bylo to vidět na tom, hlavně teda nejistota na toho rozhodování. To bylo extrémní a chtěl jsem říct, že ten přechod od normálního chování, jakoby, k chování depresi je významný a může velmi výrazně zaskočit. A my jsme se znali desítky, 30 let v té době, tuším, ano. A najednou úplná změna osobnosti, což je jako docela překvapující.
1: Takže když ti Daninka řekla jasně, že ona už sama ví, že prostě má problémy a potíže, tak už si to asi trošku pozoroval. A bylo to pro tebe spíš takovým jakoby ujasněním té situace, nebo to byl najednou pro tebe šok?
0: No určitě to bylo překvapení.
1: Bylo to překvapení.
0: Já jsem se s tou nemocí u nikoho ani do Daninky předtím nesetkal. Ano. A ona, to nebylo tak, Karle, abys věděl, dneska v 7 hodin já mám depresi. Jo, to prostě, ale naopak tam byla neustálá touha od Darinky nějakým způsobem spíš to zmenšit, ty příznaky potlačit, i když v některých momentech už to prostě k potlačení nebylo, to už bylo tak viditelný, že to bylo významné.
1: Možná bychom si právě mohli říct, čím se ta deprese liší od celkově třeba smutku nebo špatné nálady, protože myslím si, že občasným smutkem a špatnou náladou a nechutí třeba i vstát z postele a něco dělat, trpí občas každý.
2: Ano, jistě. Tohle je velice důležité si uvědomit, že deprese je závažné onemocnění, které postihuje náladu, pocity, myšlenky, chování, ale taky fyzické zdraví. A že je to opravdu vážné onemocnění, které není-li adekvátně léčeno, může být až i smrtelné. A říká se, že 80% lidí s depresí není léčeno, protože se to stydí přiznat. A pro mě opravdu to nebylo lehký. Pyšná lékařka, že lékaři většinou musí být aspoň teda suverénní a vysvětlit si, že znají všechno, co potřebují. Najednou má být pacientkou a ještě k tomu pacientkou psychiatrickou. No tak to bylo opravdu těžký sousto, který jsem asi potřebovala na svůj píku prožit, ale bez pokory a bez toho, že člověk opravdu to uzná, tak to by to asi mělo jiný průběh, jak to mělo teda. To je důležité si říct, že ten pacient přijde do stádia, kdy potřebuje pomoc druhých. Jo, samozřejmě, byla jsem v té době znovu zrozená křesťanka, která miluje Pána a do té doby jsme přišli takzvaný krásný křesťanský život, pokojný, v klidu, požehnání. A najednou, i přes modlitby, samozřejmě, že jsem se modlila od začátku, aby mě Pán pomohl, aby jsem zkrátka byla normální a mohla jít pracovat. Najednou se tohle stalo, já tomu nerozuměla, ale potřebovala jsem opravdu kromě Pána někoho kolem sebe. A díky tomu, že jsem teda to řekla, tak manžel mě dovedl k psychiatři, paní kolegyni, která mi nasadila léčbu, nasadila mi těžké léky na spaní, protože ty běžně mi nezabírali. Pak teda antidepresiva, ale než antidepresiva začaly působit, zase za 3 týdny nejdříve, tak jsem užívala na úzkost takovou neovlivnitelnou a vlastně není to strach z něčeho, ale úzkost bez jakýkoliv příčiny. I takové prášky krátce působící proti úzkosti, které se jmenuje anxiolytika, jako je Neurol nebo Grandaxin, to už je jedno, ale že jsem potřebovala do té doby, než začnou ty antidepresiva účinkovat, ty 3 týdny nejhorší brát, ještě i prášky, které mi pomohly opravdu překonat ty úzkosti.

0: My jsme se dnes v Rozmarině trošku seznámili zatím s manželi Sedláčkovými, ale taky trochu i s tou nemocí, které ve svém manželství čelili, s depresí. A myslím, že jsme ještě trošku nedořekli možná takové ty odlišnosti deprese jako nemoci od špatné nálady nebo smutku, protože myslím si, že s tím se lidé můžou potýkat, že se sledují nebo sledují někoho blízkého, mají o něho možná strach, jestli netrpí depresí. Jak se dá poznat, jestli opravdu je to už ta nemoc, anebo jestli jenom je z něčeho smutný?
1: Ano, tady, aby jsme mohli hovořit o depresi, o klinické depresi, ta, která je způsobená chemickou nerovnováhou v přenašeči mozku, tak depresivní příznaky, o kterých teď potom za chvilku budu mluvit, musí trvat alespoň 2 týdny. Celé dny. Nejhorší je teda většinou ráno, do polední hodiny. Stav se časem nelepší, ale spíše zhoršuje a je vlastní vůli pacienta neovlivnitelný. I když je tam nějaká příčina, třeba z úmrtí někoho v rodině, tak je tam rozdíl tím, že časem se nelepší a že se opravdu jsou neodklonitelné ty příznaky. Jo, že může tomu člověku povídat, rozmlouvat mu to jakoliv, ale on zkrátka není mu to možné od toho odvést a že ty potíže se opravdu zhoršují časem.
0: Já bych řekla, že ono je obecně asi velmi těžké jakoby porozumět nějaké té duševní bolesti.
1: Přesně. Přesně. Jeden z autorů, který píše úžasně o psychiatrických nemocech a hlavně o depresii, se jmenuje Grant Mullen a ten byl původně anesteziolog a říká, že si uvědomil, že fyzická bolest není tak rozšířena a tak bolestivá, jak opravdu psychická bolest. Takže to, kdo to neprožil, tak to těžko se dá vysvětlit, ale psychická nemoc je opravdu bolestí spojená, která je nevypravitelná, nezdělitelná. A ta bolest je spojená se smutnou náladou. Ta smutná nálada je znamená, že člověk se cítí vnitřně prázdný, cítí se dole a nemá žádnou radost. Ztráta radosti je druhým příznakem velice důležitým, že ty potěšení a zájem, který předtím při různých aktivitách člověku byly příjemné, tak teď je absolutně neschopný se radovat čehokoliv. Pak je tady typická zvýšená únavnost, pokles energie, ospalost během dne, ztráta sebedůvěry a sebeúcty. Člověk, jak jsem říkala, třeba opravdu já jsem se nescítila nehodná jíst, jo. Ale to nechutnosti bylo spojené ještě i s pocity špatného políkání a odporu k jídlu. Pak další je bezpředmětné prožívání výčitek. Ty výčitky jsou někdy, většinou jsou falešné a neodůvodněné a nevyvratitelné. Bez nějakých reálných důvodů má člověk nadměrné nebo bezdůvodné viny, falešné viny.
0: Což možná právě u křesťanů je taky něčím, kde se chtějí cítit, že jsou ve vztahu k Bohu očištění a vlastně to asi trošku přestanou prožívat podle toho, co říkáš.
1: Přesně tak. O tom, jak to prožívají křesťané, to je na delší povídání, protože tam jsou velký rozdíly. Právě, že tahle nemoc zasahuje i do duchovna. Na rozdíl od cukrovky nebo zlomené nohy nebo špatné jasného vidění, krátkozrakosti, tohle zasahuje do vztahu s Bohem i s lidmi a o tom bychom mohli mluvit dlouhou dobu, protože dobře, to je
0: určitě
1: opravdu
0: se k tomu ještě dostaneme.
1: Ano, tak dalším příznakem je změna chuti k jídlu, někdo teda hodně výrazně hubne, někdo naopak vrne na jídlo a vzpravuje se. A pak je tady ta nerozhodnost. Jo. Nerozhodnost, co si ráno oblečete, nerozhodnost, jestli při comkoliv, jako opravdu není možný se rozhodnout. Já jsem celý život pracovala jako lékař, kdy jsem musela rozhodovat od rána do večera.
0: Brát na sebe o životech druhých.
1: Přesně, odpovědnost, ale tady teď jsem fakt jsem se rozhodla, jestli mám koupit to nebo ono a nakonec jsem nekoupila nic teda, protože mi to bylo líto. Ta šetrnost, nevím, jestli je typická, já jsem nikým o tom nemluvila, ale u mě teda to bylo taky ano. jeden ze zaražejících znaků. No a pak teda ten depresivní obsah myšlení, že vlastně jako by se ti opakovalo neustále negativní myšlení do kolečka. Mm-hmm. Obvinující nebo negativní myšlení, z kterých nemůžeš vyjít.
0: Ano.
1: Jako nedá se říct, já se o tom nebudu přemýšlet, kletka, tady to nejde. Mm. A pak teda ta psychomotorická aktivita, že člověk se opravdu navenek zpomalí a vevnitř cítíš takový stres, napětí, vnitřní neklid, ale navenek je, jak říkal manžel, asi i ty pohyby jsou pomalejší a je to vidět na psychomotorice, na obličeji. No a ta neschopnost nebo myšlenky na nežití, myšlenky na sebepoškozování a sebevraždu.
0: Hmm. Myslím, že to je docela vážné téma, které nebudeme už asi rozvíjet moc dál, ale v dnešní době možná mnozí z těch, kdo trpí různými i závislostmi a tady tím sebepoškozováním, tak by jim mohla být diagnostikována klidně i deprese, kdyby o tom lidé možná lépe a více věděli. Takže ano. Myslím, že i z toho důvodu je dobré, abychom o takových věcech víc hovořili.
1: Určitě. A je opravdu ukázáno, že ty lidi, kteří se neléčí, těch 80%, kteří to zatloukají a nějakým způsobem se
0: snaží se s tím, že vyrovnat
1: že jsou ohroženi opravdu sebevraždu dokonalou, až 10 až 15% z těch naléčených náhle spáchá sebevraždu a pak se v médiích objevují zprávy a i nás zarazí, že ten člověk třeba vůbec opravdu nevypadal na depresi. Oni to některých ty lehčí typy deprese se dají i přehrávat. Jo. Takže člověk to dokáže se usmívat a říkat, že všechno v pořádku, i když teda ta deprese opravdu se plíží a ohrožuje.
0: Hmm. Takže já myslím, že Karel tím, že zavolal lékařku, aby s tebou něco udělala, tím možná mohl zachránit i život.
1: Ano.
2: To já pochopitelně nevím, ale vím, že doopravdy už to bylo ve stádiu, kdy jsem se obával jako Darinku opustit.
0: Ano.
2: Ve smyslu časovým. Já jsem doopravdy chtěl být u ní, protože fakt jsem se obával, že by to nemuselo dobře skončit, protože to chování bylo zcela neodpovídající tomu, co jsem kdy s Darinkou zažil. Bylo mimo absolutně mého chápání a myslím, že to bylo dobré ve stádiu, kdy ten lékař byl velmi nutný. Zajímavý bylo také to, že Darinka v principu z začátku tu lékařskou péči odmítala.
0: Což asi bývá časté, že?
2: Ale to byla naše kamarádka. Jo?
0: Ani kamarádce nevěřila.
1: Ne.
2: Velmi nevěřila. A já jsem jí v principu opět věc, kterou jsem nikdy předtím dělal, vnucoval pod tlakem některé prostě kroky, které se udělat musí, byť se Darince skutečně nechtěl. A jeden z typických příkladů byl užívání léku.
0: Na to jsem se právě chtěla zeptat, jestli se
2: tak
0: to týkalo třeba...
2: Tak já teď nevím, jestli Darinka nebo
0: toho,
2: já.
0: Jak...
1: Ne.
2: Ale
0: můžete se k tomu vyjádřit každý.
2: Z mého pohledu Darinka prostě odmítala léky.
1: Ano.
2: A ono to má ještě, k tomu se dostaneme zřejmě dále, další duchovní podklady, protože jedna z variant je, já ty léky nepotřebuju, já to promodlím.
0: Ano, to se...
2: Já to hodně právě zkracuju.
0: Je možná ohrožení u křesťanů, že?
2: Přesně. Já neříkám, že některé nemoci můžou být zázrakem, nebo zranění můžou být zázrakem uzdraveny. Ale kdo jsme my, aby jsme to rozpoznali?
1: Rozpoznali, aby jsme se vnutili Bohu.
0: Ano, a vlastně v podstatě je to trošku tak, že když řekneme, já budu uzdravený, tak my rozhodujeme,
1: zázračně.
0: Co má udělat Bůh vlastně.
1: Ano. Můžu být uzdravena zázračně, nebo můžu být uzdravena přírodními, legitimními lékařskými prostředky, jako jsou léky. To teď vím a opravdu doporučuji, aby jsme léky přijímali s díku zdáním, jako dar od Boha, protože zmírnění bolestí a vůbec utrpení lidského, jak psychického, u duševních nemocí nebo u fyzických legitimními lékařskými prostředky, jako jsou léky, je akt ve jménu Pana Ježíše Krista, že je bereme a modlíme se za to, aby působili a aby vedlejší účinky byly minimální, to je akt milosrdenství Božího. A já jsem se to naučila přes tohleto, i když opravdu ze začátku se mi to hnusilo a protivilo a řekla jsem ne, já nejsem blázen.
2: No a v tom byl právě ten obrovský rozpor. Ta lékařka Věrka Tichá právě říkala oproti tomu Darinčinu, já se chci modlit, aby byla uzdravená bez léků, tak Věra postavila otázku, a proč se nemodlíš, aby ty léky zabrali. A to byl zásadní rozpor, ale díky Bohu se teda podařil překonat a Darinka začala ty léky brát. Teď už nevím, jestli pod mým tlakem nebo bez tlaku.
1: Do začátku pod tlakem, ale pak už dobrovolně, už jsem věděla, že bude po těch 3 týdnech, když je to teda dlouhá doba, co si budeme povídat 3 neděle, ale pak už člověk cítí opravdu úlevu a už aspoň chvilkami je tak nějak vidí, že se to zlepšuje, když to není takový kontinuální zlepšování, ale jsou tam takový výkyvy, to je důležité taky si uvědomit, ale už jsem opravdu cítila, že mi je líp.
3: Takže se musí v podstatě ten partner manželský musí vydržet určitou dobu, než ty léky trošku zaberou a do té doby musí být připravený, aby trošku i do toho druhého do toho nutil.
2: Tak, to slovo vydržet, já bych spíš řekl aktivně být s tím člověkem.
3: Ano.
2: Pokud se týká modliteb, spíš doporučuji, aby se ten doprovázející modlil sám, než aby se nutně trvalo na společných modlitbách, protože ten nemocný doopravdy má zkreslený obraz Boha a i svůj vztah k Bohu. A dokonce já jsem Darince doporučoval, ať není tak v Bibli, a ať si čte Vejce a já.
3: Oddychovější literaturu.
2: Protože v řadě případů, a my jsme si to ověřili, řada citátů z Bible se promění v sebeobvinující citáty. Ten člověk si v tom změněném stavu vědomí, jestli tak...
1: Mysle.
2: Prostě si to doopravdy otáčí proti sobě. Ptá se, je moje víra slabá, kde je Bůh, proč se to stalo mně, a tyhle ty věci, s kterými je nutno aktivně se vypořádat ze strany právě toho doprovázejícího.
3: Já myslím, že jste se dotkli docela opravdu už v tom svém příběhu právě toho tématu křesťané a deprese, což samozřejmě je možná ještě taková obsáhlá kapitola, takže si ji dáme po písničce. Mm.

0: S manželi Sedláčkovými si v dnešní Rozmaríně povídáme o depresi a snažíme se bořit některé mýty, které jsou možná rozšířené. My jsme se dotkli trošku toho, jak prožívají depresi křesťané, protože, jak už jsme možná naznačili, křesťané někdy mají pocit, že by se měli cítit provinile, když mají podobné pocity, jako si Darino popsala v těch příznacích deprese. Proč vůbec křesťané trpí depresí, když mají svého Boha?
1: No, já si myslím, že když máme svého Boha a žijeme opravdu jako znovu zrození, tak spodléháme tady všem nemocem. To je, bychom se mohli ptát taky na to, proč křesťané mají cukrovku, nebo žaludeční vředy, nebo jsou krátkozráky. Takže to je, jsme opravdu lidi v těle, které podléhá všem nemocem stejným. A tady u deprese jde opravdu o fyzikální chemickou nerovnováhu těch různých přenašeců, jako serotonin nebo dopamin a tak další mezi mozkovými buňkami. Takže opravdu v křesťanských kruzích někteří přetrvává takový falešný, nesprávný názor, který opravdu je velice škodlivý, že za tu depresi si křesťané můžou sami. Že je to buď nedostatek vůle, nebo špatný charakter, nebo nějaký osobní slabost, nedostatek víry, nedostatek modliteb, hřích a tak dále. I když můžu říct, že je opravdu tady, má to duchovní rozměr v tom, že to obviňování a pocit odloučení od Boha je pro křesťany velice bolestivý. A je tam vlastně pocit, já ten měla, že nejsem schopna číst Bibli, že se nedokážu soustředit na modlitby, že nedokážu chválit, nedokážu se radovat Boží milosti. A tenhle rozměr je o to těžší pro křesťany prožívat, než o lidi, kteří jsou ze světa. A proč je v církvi teda možná i víc depresi než v sekulární společnosti? Já podle mého názoru je to i tím, že do církve se dostávají lidi, kteří jsou hledači, kteří jdou do hloubky myšlení a hledání smyslu života. Jsou to víc teda, když budeme mluvit o osobnostních typech, introverti, melancholici, kteří toužej opravdu hodně jsou přemýšliví, citoví, perfekcionisté. Takže tady to procento těch introvertů je víc nakopeno v církvi a jak těch extrovertů, který sangvinici všechno zvládají, jsou úspěšní, jsou na vrcholu těch materiálních požitků a nic jim nechybí.
0: A možná jim to stačí, že?
1: Ano, a možná jim to zatím
0: moc nejdou.
1: Přesně. Zatím stačí, takže nejdou do hloubky a tím pádem jako ten smysl života nebo i ty výčitky a to všechno, co se nabaluje na to duchovní utrpení během deprese, neprožívají.
0: Já myslím, že je dobré si to uvědomit, že to, že křesťan prožívá depresi, neznamená, že je někde mimo Boha, ale znamená, že je právě tak, jak si to řekla, hledač, který jde do hloubky a může se mu stát i něco takového, že se v tom trošku někde ztratí a právě proto, že mu tolik o to jde.
1: Ano, já nevím, jestli ztratí. Já, když se na to teď dívám zpětně, tak já tento období beru jako pozitivní, i když to vypadá paradoxně. I to, že tady můžu nesmluvit, že jsme tady, je díky tomu, že to Pán Bůh dopustil. Já neříkám, já vím, že nemoce nejsou Boží výmysl ani Boží záměr, ale jak si říkáme, jak to víme, že všechno špatné může Bůh obrátit k dobrému, těm, kdo miluje Boha a já ho miluju. A že to je důvod, proč já jsem došla k různým dobrým věcem potom, který bych asi nebyla schopná dosáhnout bez toho prožitku ty deprese. A já vím, že během ty deprese byl Duch Ježíšový pořád se mnou, že Bůh mě neopustil, i když jsem to nepociťovala. Takže emoce nejsou to, co křesťana určuje.
0: Jo? A emoce můžou být nemocné, zrovna tak, jako tělo může
1: Přesně
0: být občas
1: tak.
0: nemocné.
1: Přesně tak.
0: No, já myslím, že je tím, že víme, že tedy v církvi mohou být křesťané i v depresi a mohou mít nemocné i ty emoce, nejenom tělo, tak je ale potřeba asi vědět, jak v téhle situaci jako církev třeba pomáhat. Možná i jak pomáhat i třeba takové rodině, která se s touhletou nemocí potýká.
1: Ano. No v první řadě je potřebný, aby člověk opravdu pochopil, že deprese je nemoc jak všechny ostatní a že může být vážné i bagatelizovat, že to není jenom opravdu, jak se říká, ta blbá nálada, ale že je to nemoc, která vyžaduje odborní pomoc a je léčitelná a vyléčitelná. Jak v minulosti, třeba než byly vynalezeny brýle, se lidi dívali, že ty, kdo špatně byl krátkozrakost, tak nepřečet Bibli. Ale když vynalezli brýle, tak se někteří smáli, jako co to ošklivýho si dávají na obličej. A byli ty lidi možná i taky stigmatizovaní tím, že se říkalo, když by vám Bůh chtěl, aby si dobře viděla, tak ti dá jasný zrak, jo. Jenomže pak ti, co špatně viděli, když vyzkoušeli ty brýle, tak byli celý nadšení a uvědomili si, že vlastně tím odmítáním přišli o hodně. A to bych jako použila jako příklad i k tomu nejasnému myšlení, jo. Nejasné vidění, potřebuješ brýle. Jo, ano. To je pro nás noční společnosti normální. Ale nejasné myšlení, potřebuješ léčbu a je to přechodný stav. Je to vyléčitelné, díky Bohu za léky a za lékaře.
0: Můžu se zeptat tebe, Karle, co ty si čekal, nebo co tobě pomohlo ze strany církve? Jestli, jako co by si doporučil, aby církev udělala, nebo jak by pomohla?
2: No, je to nesmírně důležitá otázka, protože každý křesťan nebo obrovská většina křesťanů nežije sám, ale žije ve společenství.
0: Ano.
2: A jedno společenství úzké rodina, druhé společenství je ve sboru, potažmo ve farnosti. A tady právě, myslím, se naráží na dost významný problém, že to okolí prostě neví v vozovkách, co s tím člověkem dělat. A neví to ani jeho, řekl bych, ostatní spolufarníci nebo členové sboru, neví to občas ani pastoři nebo duchovní vedoucí. A to je krajně nebezpečná mixáž, protože ten člověk neví, co se s ním děje, to okolí neví, co se s ním děje a můžou přijmout zcela nevhodné vzorce chování. Já myslím, že to je jeden z důvodů, proč jsme tady, aby jsme proti tomu docela výrazně vystoupili. Protože být s tím člověkem je první a základní podmínka a za druhý po té duchovní stránce ho neodsuzovat, nepovzbuzovat k odvaze, aby jako to promodlil nebo aby to překonal a prostě postavil se proti tomu. Ty lidi, kteří jsou v depresi, většinou ztratili vůli a ne svojí zásluhou. Oni nemůžou tu vůli najednou pozbírat a jako zmužit se, když není z čeho. Takže já myslím, že obrovský pole jak pro všechny členy sboru a církví, tak speciálně pro ty vedoucí, aby se s touto nemocí, s jejími příznaky seznámili a s cestami, jak těm lidem pomoci, jak je vyvést z toho, jak být s nimi a jak nakonec ten prožitek použít i pro ty ostatní, aby naopak to pro ně byla pozbuzující zkušenost a ne deprimující.
1: Já bych ještě k tomu chtěla dodat, že ta deprese má několik fází, asi nebude v tomhle časovém rozmezí možnost o tom mluvit hlouběji, ale v té první fázi, v té fázi teda toho začátku, toho nejtěžšího, je dobré toho člověka být s tím člověkem a povzbuzovat ho k tomu, aby vyhledal odbornou lékařskou pomoc. V tom druhém období, když už teda už je pod nějakým dohledem a bere léky, tak mu povzbuzovat, že to je přechodný, že ty léky trvá nějakou dobu, že trpělivost jako je dobrá, ale být jenom s tím člověkem. Třeba se ho ptát, co byste ode mě nejvíce potřeboval, řekne vám, já nevím, nic, nebo půjdu na procházku, nebo jenom mě drž za ruku. A mě teda hodně pomohlo, když přišel náš syn, půjčil nějakou venkovní hru a vzal mě na 3 minuty ven před, do nějakého parku a hráli jsme tam nějaké kuželky, nebo co to bylo, minigolf. To mi opravdu na to vzpomínám teď nejraději. Jak,
3: kdo prostě takové obyčejné věci.
1: Takové obyčejné
3: jako
1: věci, nakrátko.
3: Čti si vejce a já a běž si zahrát nějakou hru.
1: No ale pozor, to vejce a já jsem nebyla schopná číst dlouho. Až v té druhé fázi, když už potom ty léky zabírají. Tady bych řekla, že je důležitý od církve, kromě toho být s tím a nepohrdat, neodsuzovat. V té druhém období opravdu poskytnou tu druhou fázi, a to je vnitřní uzdravení. Jo? Protože ta první fáze jednala s tělem, léky. Jo? Je napsáno v 1. Tesalonickým 5.23, že máme duši, ducha, tělo, takže na úrovni těla je potřeba brát léky, děkovat za ně a ve jménu Pána Ježíše opravdu věřit, že zaberou. Potom to druhé období, když jde o duši, je důležitý to všechno, co vlastně potřebujeme uzdravit, ty vzpomínky zraňující, všechno to břímě, které si neseme sebou i po spasení, jo, protože ano. Při spasení nás Pán Ježíš přijímá takový, jaký jsme. Takže tady ten proces vnitřního uzdravení, můžeme to nazývat různě, ale je důležitý, aby pastorační pracovník, nebo někdo z církve, nebo nějak účastnice nějakých seminářů, konferenci vnitřního uzdravení, aby se procházelo individuálně s tím člověkem o ty neodpuštění. Různé věci, které potřebují se ještě vybudovat identita toho křesťana, sebepřijetí a věci, které opravdu ještě je potřeba nechat proměnit.
3: Prostě asi věci, které člověka nějakým způsobem ovlivňuje, aniž by si to uvědomoval. Ano. Tak možná s tím nějakým způsobem pracovat, tak, aby se to mohlo přinést.
1: Tak, přesně. Já bych to nazvala možná tak nespecifičtěji obnova mysle, přeměna myšlení, jo? Přeměna myšlení i srdce v tom období uzdravení. No a pak třetí to duchovní, když mě napadnou myšlenky, protože na tu depresi se na každou nemoci rád ten zlej nepřítel náš nějakým způsobem přiživí, tak vědět, když dostanu nějaké odsuzující myšlenky, že se postavím ve jménu Ježíše Krista a odmítnu to.
3: Myslím, že je dobré vědět, že řešení je a že když budeme hledat cestu ven, tak se z ní prostě můžeme dostat.

0: Dostáváme se v dnešní Rozmaríně s Lídou Pohankovou a manželi Sedláčkovými do poslední fáze a přišel nám tady jeden dotaz. Dobrý den, opravdu je deprese vyléčitelná a pak už se ty léky nemusí brát, nejsou návykové? Děkuji, píše posluchačka Jana.
1: Začala bych asi tím, že ty léky opravdu nejsou návykové. Antidepresiva jsou léky, které vyrovnávají tu chemickou nerovnováhu a pokud je bere zdravý člověk, tak nic nepozorujete na něm. Jako to nejsou happy pills, jak třeba z drogy, že dělají náladu dobrou. Antidepresiva opravdu nejsou návykové a někdy, jak nakonec se musí brát celý život, jak třeba se musí brát celý život lidí píchat si inzulin. Tak se někdy ptám lidi, kteří to opravdu musí brát celý život, kteří měli třeba relapsy několikrát za sebou. Většinou si ze začátku, pokud se léčí brzo a správnými antidepresivy, protože ty taky někdy nezabírají, musí se měnit ty antidepresiva, tak ta nemoc se po 6 měsících se dají ty léky postupně znižovat až vysazovat, ale pozor vždycky jenom pod dohledem lékaře, protože nesmí si to přestat užívat najednou, ale musí lékař, psychiatr říct, teď už můžete ty dávky znižovat až do úplně vymizení těch drobných dávek a pak je ten člověk opravdu uzdraven. Jo? Ale pak doporučuji tu druhou fázi, jo, to vnitřní uzdravení a to duchovní působení těch odmítání těch věcí. Zase, pokud se těma všema třema fázemi projde, já si myslím, že opravdu já tomu věřím, že ta deprese se dá vyléčit a lidi třeba z ty léky už nemusí užívat nikdy v životě. Ale může se stát, když si to nikdo nepřeje, že dojde k remisi a za nějakou dobu, když většinou jsou nějaké stresové situace, lidi dostanou, ty příznaky se objeví znovu, ale je dobrý, že ten člověk to už ví, že to, co to je, pomodlit by jde k doktorovi dřív než na začátku a ví, že to je přechodný, že ty léky zaberou za 3 neděle a že ta trpělivost tam je nám dobrá, aby jsme se učili. A pak, že když zase projde dalšími těma všemi třema fázema toho léčebného procesu, takže opravdu je to možný být bez léku.
0: Myslím, že nikdo z nás nechce procházet depresí. Mm. Na druhou stranu, i z toho vašeho povídání mi to vychází, že i takováto zkušenost, pokud ji člověk projde s Bohem, nemusí být jenom zlá. A tak bych se vás spíš v tom závěru chtěla zeptat, co dobrého jste si z toho odnesli. Možná může začít Karel.
2: No já jsem se v tom smyslu dneska modlil, mi to tak přišlo na mysl, že skutečně z toho velmi nepříjemného zážitku a prožitku, který byl nikdy předtím neprožitý a byl velmi hluboký a velmi nepříjemný, nakonec vykvetl takový květ, který voní i pro ostatní, že teda můžeme se sdílet o tom, já jako doprovázející a Daringa jako ta, která nejenom tím prošla, ale má i lékařské vzdělání a praxi a že prakticky ta zkouška a to utrpení se proměnilo v požehnání pro ostatní lidi i pro nás. Takže já jsem za to velmi vděčný. Když jsem pochopitelně v té době, kdy jsme to prožívali, o vděčnosti nepřemýšlel.
0: A možná si taky byl trošku v té roli toho, kdo to neprožíval i s tou největší bolestí, ale samozřejmě rodiny se to dotýká, jste jedno tělo, takže si to určitě prožíval velmi hluboce.
2: Ano.
0: A Darinko, co ty jsi z toho odnesla?
1: Já opravdu můžu říct, že jsem vděčná za to, že jsem se po tom prožitku ty deprese stala víc empatickou. Myslím si, že rozumím víc lidem, který není nic vidět a který trpějí bolesti psychickou, že jsem méně perfekcionistická, méně odsuzující, kritická. Kájo.
2: Ano, ano, prosím.
0: A to je potřeba potvrdit.
1: Ano, ano. Protože...
2: Díky Bohu.
1: A taky, že mě to opravdu přivedlo do hlubšího a bližšího vztahu s Otcem Nebeským a s Panem Ježíšem. A že víc prožívám tu milost, že můžu být slabá, můžu být nemocná, můžu dělat chyby, ale že on mě pořád se mnou a že mě miluje a že to není na tom mým výkonu.
0: Já myslím, že to jsou věci, které všichni potřebujeme asi prožívat. A ať už jsme zdraví nebo nemocní, tak v některých věcech bychom toto potřebovali slyšet od Boha každou chvíli.
1: Určitě.
0: Máš k tomu i třeba nějaké speciální, co ti Bůh ukázal v téhleté situaci?
1: Ukázal mi hodně věcí a mluví ke mně pořád o tom, že utrpení zkrátka není to konečný, ale že on je nad tím vším a obrací k dobrému. A já věřím, že mám od něj jeden slovo, které bych teď ráda přečetla, a to je ze Žalmu 40. Všechnu naději jsem složila v Hospodina. On se ke mně sklonil, slyšel mě, když jsem o pomoc volala. Vytáhl mě z jámy z maru, z tůně bahna. Postavil mé nohy na skalu. Dopřál mi bezpečně kráčet. A do úst mi vložil novou píseň, chvalospěv našemu Bohu. Uvidí to mnozí a pojme je bázeň, budou doufat v Hospodina. Amen.
0: A tohle to je možná ten nejlepší závěr, který můžeme pro tenhle ten pořad dát. Můžeme si být jistí tím, že ať se dostaneme kamkoliv, tak náš Bůh bude s námi. A možná ještě jednu věc bych řekla, že taky rodina je velmi dobrý vynález, protože právě tam, kde to spolu prožívají tihleti dva, tak můžou ještě o to víc zakoušet tu boží blízkost. Mně je líto, že v tomhle pořadu nemůžeme zodpovědět všechny otázky, které kolem tématu deprese a i toho, jak se to projevuje v rodině nebo v církvi, asi vznikají. Takže možná na ten závěr bych spíš řekla, že pokud by někdo měl o to zájem, jste asi ochotní přijet a posloužit. Je to tak?
1: Ano, ano, ano. Určitě.
0: Takže s tímhletím přáním, aby posluchače nikdy deprese nepostihla.
1: A když už?
0: A když už, tak aby tím prošli opravdu vítězně a s očekáváním na svého Boha. A možná i tak, jak byl ten pořad od depresi k emoční svobodě, aby došli k větší svobodě v projevování svých citů, tak se můžeme rozloučit. Takže já vám děkuji za vaši návštěvu.
1: Ráda se stalo.
0: Přeju vám, aby si vás Bůh ještě hodně používal právě i k tomu, aby i mnozí další mohli být povzbuzeni a osvobození.
2: Taky moc krát děkujeme za pozvání.
1: Díky.
0: Takže tím se od mikrofonu loučí Lida Pohanková a Darina a Karel Sedláčkovi. Hezký den.

0: Dopoledne s Rádiem 7.
1: S pořadem Rozmarína jsme na Rádiu 7 doputovali ke 2. hodině pátečního odpoledne s datem 29. května. Průvodcem za mikrofonem je Milan Remeš. Povídání Lídy Pohankové s manželi Sedláčkovými o tom, jak se od deprese dostat k citové svobodě, můžete slyšet v našem vysílání ještě v neděli od 11 hodin. V dalším díle, který je připravený ve čtvrtek v 10 dopoledne, bude tématem rozhovoru Libuše Pavelkové se zkušenou sociální pracovnicí Šárkou Toutovou Pěstounská péče. Pojďme teď nahlédnout, které pořady vyplní dnešní odpoledne. Jak se díváte? Jak se díváte na spojitost víry a psychiatrie nebo psychologie? Jsou to podle vás různé světy, anebo je dobré to rozumně spojovat? Krátké zamyšlení na toto téma přináší David Novák. Poslouchejte v 15 hodin a 15 minut. Evangelium, které zvěstoval apoštol Pavel, přináší smíření člověka s Bohem. Do listu Římanům 5. kapitoly se začneme v 15 hodin a 45 minut. Náš svět je plný slov, útočí na nás ze všech stran a skoro není kam se před nimi schovat. Občas se necháme strhnout k představě, že čím lepší vztah, tím více slovy bude vyjadřován. To je ovšem omyl. O řeči a mlčení uvažuje glosa Petra Rause. Nalaďte ji v 16 hodin. Nejen do našich e-mailových a dopisních schránek dáme nahlédnout v listárně o 16:30, tentokrát sloučící se Lucií Endlicherovou. Jiří Smrš není hudebník, který by sázel nové desky jako housky na krámě, a tak, než vznikla nahrávka nazvaná Nedokončené, uplynulo od té předchozí 6 let. Proč o svých vycizelovaných písních, které tolik vybrušuje a dotahuje, uvažuje zároveň jako o nedokončených? Poslechněte se více v intervalu po 5. hodině. Bůh se umí postarat o své věrné, stejně jako se staral i o Jeremiáše. Jehož prorockou knihu studujeme v Bible Guide. Přidejte se k poslechu další části v 18 hodin. Po další písničce už přichází čas vašich písničkových přání. Teď posílám Michaela W. Smise I'll Lead You Home, Dovedu tě domů. Vím o řadě lidí, kteří jsou právě teď na cestách, vrací se domů do Tábora, jedou sekat trávu do Vsetína nebo se ženou z pražského letiště směrem na Brno. A právě jim a také vám všem, kteří v tuto chvíli někam cestujete, přeji boží blízkost a bezpečný, šťastný dojezd. A také ať během cest prožíváte hezké chvíle s naším vysíláním. Michael W. Smith zpívá o životní cestě a Bůh v té písni říká: poslouchej, když tě volám, a nechej to na mě, dovedu tě domů. Ať dovede šťastně domů i vás.

0: Dozněla znělka, která oznámila to, co naši posluchači věrní už ví, že teďka je chvíle pro písničková přání, ke kterým nás dovedla písnička Michaela W. Smitha I'll Lead You Home. Takže ta písnička Dovedu tě domů nás dovedla k písničkovým přáním. Už jsme tady měli pár telefonátů, já ty písničky musím ještě najít, dohledat. Hned jak je dohledám, tak je pustím. Už jsem tam viděl, že přišla i nějaká zpráva. Jedna zpráva přišla i před písničkami na přání, akorát tam nám nabízeli 50% slevu na pojištění na auto, takže tu písničku asi nenajdu ani nepustím, nevadí. Ale teď je vaše příležitost pro to, abyste se dovolali buď k nám do studia, nebo abyste napsali zprávu, ať SMSku, WhatsAppovou zprávu, můžete napsat i na Facebook, na e-mail. Já vám teď pustím všechny ty kontaktní informace, které můžete využít pro to, abyste udělali písničkou radost, ať sami sobě, anebo ji poslali někomu, na koho zrovna myslíte, koho chcete potěšit, povzbudit. Takže tady jsou všechny kontaktní informace.
1: Volejte na číslo 515 535 485. SMSku pošlete na číslo 608 566 773. E-mailem se k nám dopíšete na adresu studio@radio7.cz a na Facebooku nás najdete jako radio7.cz.
0: To byly kontaktní informace, které můžete využít pro to, abyste si nechali zahrát na přání. Já se teď pustím do hledání těch písniček, které už jsem tady, na které už jsem dostal objednávku od vás, a pustím písničku od kapely Christafari, Lord You Are Good. Pane, ty jsi dobrý. Je to písnička, kterou si přál zahrát náš bratr Marek Kořínek z Čelákovic, který oslavil tento týden 50. narozeniny. Má to půl století za sebou a přál si právě písničku od této skupiny. V té písničce se zpívá, že

Bůh je s námi z generace na generaci. A já musím říct, že právě ta generace rodiny Kořínkových, kteří zakořenili v Pánu Ježíši Kristu, už čítá opravdu několik generací. A my chválíme a uctíváme Boha pro to, jaký je. A Bůh je dobrý pořád. A já bych přál Markovi, aby takový zůstával Bůh v jeho životě, v životě jeho rodiny i nadále a na pořád. Takže tady je kapela Christafari pro Marka Kořínka, Lord, you are good.

Posloucháte písničky na přání na Rádiu 7 a jak jste si jistě všimli, jako i někteří z mých kolegů, kteří mi hned napsali, tak tohle nebyla písnička Lord You Are Good od kapely Christafari. Jak už se mi tak občas stává, zmáčkl jsem špatné tlačítko a poslal jsem písničku, která měla zahrát nyní. A byla to písnička Ty jsi můj přístav od kapely Třetí den a volala naše posluchačka Iva, která volává pravidelně z Ludgeřovic ve Slezsku a posílá písničku milence do Prahy, Radce do Jilemnice a taky bratru Mílovi do Vizovic. A tak se omlouvám, že jsem tu písničku poslal do éteru bez komentáře a bez tohoto přání, tak ho doplňuji. Takže dohrála písnička Ty jsi můj přístav a Milenko v Praze, Radko v Jilemnici a bratře Mílo ve Vizovicích, tuto písničku vám poslala Iva z Ludgeřovic. A teď už zazní, opravdu, už se dívám na cuplíky, abych smáčkl ten správný, takže posílám písničku Marku Kuřínkovi k jeho padesátinám Christafari.

To byla taková reggae od kapely Christafari Lord You Are Good, kterou jsme hráli pro Marka Kořínka k jeho 50. Posloucháte písničky na přání, já vám ještě zopakuju kontaktní informace, které můžete využít, abyste si buď zavolali, anebo napsali pro tu vaši písničku na přání. Telefonovat můžete do studia na číslo 515 535 485. SMSku nebo WhatsAppovou zprávu můžete poslat na číslo 608 566 773. Můžete využít také Facebook Rádia 7 nebo nám poslat e-mailovou zprávu na adresu studio@radio7.cz. Hledám písničky, které nám tady přistály, ta písničková přání. Tu, kterou už jsem našel, je písnička Modlitba od kapely Javory Petra a Hanky Ulrichových, kterou si přála Laděnka Hurtová a chce ji poslat panu Martinovi Zdráholovi z Loučky u Vizovic. Takže tady posíláme a přejeme hezký poslech na Valašsko i od nás z redakce Rádia 7. Takže písnička Modlitba od Javorů.

že dozněla písnička Modlitba od kapely Javory, kterou si přála Laděnka Hurtová. A hráli jsme ji pro Martina Zdráhala z Loučky u Vizovic. Posloucháte písničky na přání na Rádiu 7 a další písničku, kterou budeme hrát, je písnička od Jiřího, který napsal: Ahojky Milané i posluchači, na dnešek bych prosil písničku Bílá labuť od kapely Učedníci pro pohodový víkend. Děkuju, Jiří. Takže písničku posíláme a doufáme, že i vám přinese takové potěšení a povzbuzení a že prožijete hezký, příjemný nejenom ten dnešní den, ale celý víkend, který je před námi.

Dozněla písnička Labuť od kapely Učedníci, kterou si v písničkách na přání na Rádiu 7 přál posluchač Jiří. Takže jsme ji zahráli, já stále hledám jednu písničku, kterou si přál Daniel Kolman, který nám volal a přál si ji pro Janu a Standu, své přátele. Zatím se mi ji nedaří najít, doufám, že se mi to podaří. A než ji najdu, tak bych rád poslal jednu písničku na rozloučenou. Je to písnička, kterou si přála naše milá kolegyně, milá a drahá Lucie Endlicherová, která dnes na Rádiu 7 končí svou mnoha letou etapu životní a jde otevřít novou etapu. A tak bych jí rád poslal písničku na rozloučenou a přála si písničku od kapely SP Vládca. Je to jejich verze písně od kapely Hillsong Mighty to Save a zpívá se v ní Vládca. Vrch mi může hýbať, můj Bůh je najmocnější, má moc zachránit nás, vítěz, původ večnej spásy, porazil smrt, z hrobu vstal, Ježíš vítězně vstal. Je to píseň mocné a úžasné naděje, kterou v Bohu a Ježíši Kristu máme a se kterou můžeme vstát a jít každý den. A já bych nejenom Lucii do těch dalších dnů přál, aby vždycky v té naději vstávala a šla do toho dalšího dne, ale přál bych to vám všem, nám všem. Takže tady je, Lucie, písnička pro tebe, Vládce.

Dozněla písnička Vládce od kapely SP, kterou jsme zahráli na rozloučenou naší drahé a milé kolegyně Lucii Endlicherové. Posloucháte písničky na přání na Rádiu 7 a podařilo se nám i s pomocí naší hudební redaktorky Kristy Exnerové, které moc děkuju za pomoc, najít písničku, kterou si přál zahrát Daniel Kolman pro své přátelé Janu a Standu. Jsou v Plzni u meditační zahrady a poslouchali tam píseň Jen v Kristu mám svou naději. Takže pouštíme od křesťanů Ostrava Jen v Kristu mám a doufám, že jsme se trefili do té pravé. Takže tady je.

písničkách Na přání dozněla písnička Jen v Kristu mám od křesťanů Ostrava, kterou si přál Dan Kolman pro své přátele. Doufám, že jsme se opravdu tou písničkou trefili, že to byla ta správná. Pokud ne, tak prosíme Dana, aby nám napsal, a když tak se opravíme a pošleme příště tu správnou. Další zpráva, kterou tady mám, je od mé kolegyně Jitky, která mi napsala, že do rádia volala moje maminka. Maminko, já tě zdravím a děkuji ti za zavolání a i za tu zprávu, kterou mi posíláš. Ještě jednou mi maminka dodatečně gratuluje ke krásnému výročí a chtěla by mi nechat zahrát písničku, která mě potěší. A tak jsem vybral písničku od písničkářky Terian, která naspívala tuhle písničku Big God. Je to taková písnička, u které se dobře tancuje. Já teda sedím, tancovat moc nebudu, ale jestli máte příležitost, tak se klidně postavte a trošku si zatančete, zatrsejte, poradujte se trošku i s touhle písní o velkém Bohu. Terian tam zpívá, proč bych se měla trápit, když vím, že mě drží ve svých rukou. Mluvím o velkém Bohu, který je jediným lékem na všechny překážky. A já jsem moc vděčný, že Bůh je v mém životě, že i po tom půlstoletí jdu dál s ním a že s ním budu i nadále překonávat všechny ty překážky, které na té své cestě životem mám. A přál bych to i vám všem, abyste s Bohem ruku v ruce překonávali všechny překážky svého života a abyste tak vnímali, že on do té své velké náruče může pojmout nás všechny. Takže tady je písnička Big God od Terian.

Dozněla písnička Big God, velký bůh od americké písničkářky Terrien. A já děkuju své mamince, že mi to písničkové přání poslala. Posloucháte písničky na přání na Rádiu 7. Máme ještě asi tak 12-13 minut před námi. Zatím nedošla žádná další zpráva, nikdo další nezavolal. Máte pořád možnost, já ještě jednou zopakuju, čísla a adresy, na které můžete poslat i to vaše písničkové přání nebo nám zavolat přímo do studia. Takže telefon do studia 515 535 485, SMS-ku nebo WhatsAppovou zprávu můžete poslat na mobilní číslo 608-566-773 nebo nám napište na Facebooku, na facebookovou stránku Rádia 7 anebo e-mail můžete poslat na adresu studio@radio7.cz a můžete zpříjemnit nejenom sami sobě, ale i třeba někomu druhému to dnešní páteční odpoledne. Krásné, slunečné, teplé a hřejivé. A já vám teď posílám, protože žádné další přání tady nemám, písničku od Jany Zibalové Našiel som ťa.

byla Jana Zibalová, našel Somťa. Dostali jsme další zprávu, za kterou děkujeme. Dobré odpoledne, prosím o písničku Jeruzalém od Jiřího Balcaříka. Děkuji, Eliška. Takže posíláme Jiří Balcařík, JK Band a písnička Jeruzalém v písničkách na přání na Rádiu 7.

Dozněla písnička Jeruzalém od Jiřího Balcaříka a J.K. Bendu, kterou si přála posluchačka Eliška. Dnešní písničky na přání na Rádiu 7 pomalu končí. Uzavře je poslední písnička. Další příležitost zavolat mezi 2. a 3. hodinou odpolední do písniček na přání a nechat si zahrát pro potěšení, nebo pro někoho druhého budete mít zase možnost v pondělí od 14 hodin. Já tady přečtu poslední zprávu, která se nám dostala, a přání o písničku, která ty dnešní písničky na přání uzavře. Dostali jsme zprávu od Honzy ze Švýcarska, kterého tímto zdravím. Psal, že se nemůže dovolat. Nevím proč, ale zase píše, že dneska nemá úplně moc hlas na volání. Prosím o zahrání písničky No Greater Love. Mně už se plete trošku jazyk. No Greater Love není větší lásky. Od Coltona Dixna. A Honza k tomu píše, včera nás pán Bůh překvapil 2 lístky na hokej, kterými nás bývalý spolupracovník obdaroval. Atmosféra byla nádherná. O co víc, to bude krásnější v nebi, kde všichni budeme velebit našeho nebeského Otce. Tak prosím, zahrajte pro vás, posluchače, i vás v rádiu, a též i pro zklamané hokejové fanoušky. Není větší lásky než té boží. Jak bude teď zpívat Colton Dixon a tato písnička od Honzy ze Švýcarska, kterou si přál, uzavře dnešní písničky na přání, ze kterých se od mikrofonu s vámi loučí Milan Remeš.

Na vlnách písničkových přání jsme dosurfovali k 15. hodině. Společnost mám v pátečním odpoledni s datem 29. května 2026 dělá Křesťanské rádio 7, které vám chce přinášet pozitivní zprávy. Pořady, které vás budou inspirovat a povedou k přemýšlení a různých životních oblastech. A také písničky, které chválí Boha a zároveň dokážou potěšit a pohladit lidské srdce. Od mikrofonu vás zdraví Milan Remeš. V následující hodince je připravena biblická úvaha s názvem Křesťanství a psychologie a také čtení z Bible, kde zazní 5. kapitola z dopisu apoštola Pavla křesťanům v Římě. Dnes slaví svátek Maximilián a slavíme také Mezinárodní den mírových jednotek OSN, který chce uctít památku těch, kteří položili životy při výkonu služby v těchto jednotkách, známých svými modrými přilbami, a zároveň poděkovat všem současným i bývalým příslušníkům, kteří jsou vysíláni do krizových oblastí, kde je jejich cílem zabránit obnovení bojů, chránit civilisty a podporovat mírové řešení. V našem světě jsou i dnes místa, kde hoří válečné konflikty, a i dnes se chceme modlit za Ukrajinu a i další místa, kde hoří právě tyto válečné konflikty a kde lidé přichází o život, o svá živobytí, o své domy, kde jsou rodiny rozbíjeny, rozdělovány. A chceme se modlit za to, aby tam přišel mír, aby přišla obnova všeho zničeného i srdcí lidí. Tak vás chci podpořit a pozvat k tomu, abyste se modlili společně se mnou. Nebeský Otče, tobě, Bohu živému, svatému a svrchovanému, stvořiteli všeho viditelného i neviditelného, Bohu nebes i země, vzdávám chválu. Všechno patří tobě a ty vše udržuješ při životě a v chodu svým mocným slovem. Jak malí jsme a přesto máme pocit, že tento svět patří nám a chceme si z něho urvat větší kousek. Prosím tě, aby jsi byl se všemi těmi lidmi, kteří právě teď trpí v těch válečných konfliktech, kteří přicházejí o životy, kteří přicházejí o části svého těla, kteří přicházejí o naději i o svou víru v to, že bude lépe, že přijde světlý zítřek. Prosím tě za ně, za všechny. I za ty vojáky, kteří bojují na obou stranách nebo na všech stranách těch konfliktů. Za ty, kteří tam být nechtějí. Za všechny, kteří v těch válečných oblastech trpí. Prosím tě, aby si pozdvihl jejich ducha. Aby si vlil do jejich srdcí a do jejich žil novou naději. Že ty jsi nad tím vším. Že vidíš, co se děje. A že s tebou můžeme překonat všechno toto zlo, všechno to jednání, které ke zlu vede, a že s tebou a s tvou láskou, ve tvé lásce, ve tvé náručí můžeme překonat všechny tyto chvíle, všechny tyto těžkosti, že můžeme v naději vyhlížet ten den, kdy se ty, Pane Ježíši Kriste, Boží Synu,

prosíme tě za to, aby i tyto války, i ten konflikt na Ukrajině brzy skončil, aby přišel mír a obnova všeho. Prosíme tě za to, nebeský Otče, ve jménu tvého Syna a našeho Pána Ježíše Krista. Amen.

Teď už nás na Rádiu 7 čeká biblická úvaha, ve které David Novák přemýšlí o spojení víry a psychologie. Dobrý poslech.

Milí rozhlasoví posluchači, chtěl bych začít takovou osobní zkušeností. Jako kazatel se stále více setkávám s lidmi, kteří trpí nejrůznějšími psychickými nemocemi. Mám na mysli nemoci jako deprese, jako stres, ale i schizofrenie a tak dále. Chtěl bych začít jedním příběhem o muži, který se stal křesťanem, oddaným horlivým křesťanem, který bral svoji víru smrtelně vážně. Problém byl, že tento úžasný člověk se celý svůj život lopotil s jistou psychickou nemocí. Bojoval statečně, jenže nemoc ho vždy znovu a znovu dostihla. Nakonec vyhledal odbornou pomoc. Začal pravidelně docházet k psychiatrovi, který mu pomocí léků pomohl. Dotyčný se postupně zlepšoval, nicméně jeho léčba mimo jiné závisela na tom, že prášky nevysadí. To se dařilo až do jedné chvíle. Do chvíle, kdy se dotyčný setkal se skupinou horlivých křesťanů, kteří mu řekli, že křesťan nemá chodit k psychologovi, že psychické nemoci se mají léčit jinak než skrze prášky, že se mají léčit výhradně skrze modlitbu a skrze Boží moc. Ti, kdo s touto radou přišli, tvrdili, že Boha znají již dlouho. A navíc to, co říkali, vypadalo, že má hlavu a patu. Dokonce to podepřeli i několika citáty z Bible. Dotyčný nový křesťan je nakonec poslechl a léky vysadil. Jeho rádci se radovali, že dělá kroky víry a že spoléhá více na Boží moc než na doktory. Ujistili ho, že Bůh se k jeho víře přizná, protože psychické nemoci jsou od zlého. Abych příběh zkrátil. Dotyčnému se jeho psychická nemoc vrátila s několikanásobnou silou. Dnes je po smrti, protože si vzal život. Dotyční rádci na tuto tragédii reagovali, že asi měl malou víru a nevěřil některým veršům v Bibli. Psychická nemoc je přece od zlého a správný křesťan v uvozovkách prášky na hlavu brát nemá, stejně tak nemá chodit k světským psychiatrům nebo psychologům. Děsivý příběh, který se ale v různých obměnách opakuje i dnes. Většinou nekončí na hřbitově, ale opakuje se. Vychází z takzvané teologie, že psychické nemoci jsou od zlého a s drzostí někomu druhému zcela neodborně radí, aby přestal brát prášky. Prosím, aby mi bylo rozuměno. Nepíšu ani netvrdím, že se nemáme modlit za nemocné, a to včetně lidí nemocných psychicky. Netvrdím, že některé psychické projevy nemohou mít souvislost s démonickou posedlostí. Nepíšu, že není možné, aby byl psychicky nemocný člověk zbaven své nemoci modlitbou. Netvrdím, že psychická nemoc nemůže mít někdy svoje kořeny ve špatném životním stylu nebo v otevíráním se zlu. Vím, že hranice mezi duchem a duší je nesmírně citlivá a dokonce se ptám, jestli ji vůbec známe. Vím, že propojenost mezi duševními nemocemi a duchovním světem může existovat. Jenže toto a mnohé další nesmí snižovat práci poradců, psychologů nebo psychiatrů. Mnoho psychických nemocí se dá léčit, a to jak skrze odborně vedené terapie, tak skrze předepsané léky. Tvrzení, že v biblických dobách se podobné věci skrze léky neřešily, je na stejné úrovni jako tvrzení, že se v biblických dobách nepoužívala narkóza, antibiotika nebo antikoncepce. Buďme rádi, že nám Bůh dal možnost poznání a spíše život, který se i díky kvalitní medicíně prodloužil a zkvalitnil, využívejme k dobrým věcem, k Boží slávě a dopřejme to i dalším lidem. Odpůrci by mi namítli, že některé projevy, o kterých čteme v Bibli jako o démonických, by dnes byly diagnostikovány jako psychická nemoc a byly by podle toho léčeny. Léčení psychických nemocí pomocí moderní medicíny je tudíž pro křesťana krokem vedle. Místo doktora by správnému křesťanovi měl pomoci exorcista nebo modlitevní tým. Co když je to ale podobné, jako například s rakovinou nebo cukrovkou? Tedy využíváme moderní medicíny, hledáme, zda nemoc nemůžeme překonat i změnou životních návyků a zároveň se modlíme za uzdravení. Další námitkou je, že nelze srovnávat psychické nemoci s nemocemi těla. Tělesné nemoci proto lze léčit pomocí léků, psychické nikoli. Na jednu stranu je jasné, že otevřít svoji duši někomu cizímu, byť odborně vyškolenému, je jiné, než jít s výronem kotníku k chirurgovi.
Zároveň ale striktní dělení na tělo a duši odporuje biblickému pojetí člověka, který je silně holistický nebo celistvý. Bible nesnižuje tělo či hmotu a nevyvyšuje ducha či duši. Koncept nadřazení duše nad tělem má mnohem blíže k Platónovi či později novoplatonismu než k písmu. Navíc je dobře známo, jak moc je tělo provázáno s duchem, jak moc psychické problémy ovlivňují tělo a jak to platí obráceně. Jinou námitkou je, že mnozí z těch, kteří stáli u základů psychologie, byli nejen nevěřící, ale někdy i silně antikřesťanští. Příkladem je třeba Freud nebo Jung. To je nepochybně pravda. Zároveň ale není důvodem si myslet, že jen křesťané jsou schopni přijít na nejrůznější zákoutí lidské psyché. Pokud například budu chtít jít s dítětem k dětskému psychologovi, potom budu rád, je-li křesťanem. Zároveň křesťanská víra z nás neudělá automaticky odborníka ve svém oboru. Pokud bude v okolí kvalitní nevěřící dětský psycholog, půjdu s dítětem za ním. Stejně tak jako kazatel nemám problém s psychologem konzultovat některé oblasti týkající se mé pastorační praxe. Tím nějak nespochybňuji důvěru v boží moc a v boží zásah. Uvedu jiný příklad. Pokud má dítě poruchu ADHD a tudíž mi svým chováním leze na nervy, pak se nejedná o projev neposlušnosti, který budu léčit biblickým veršem, kdo trestá hůl a tak dále. Ale pošlu dítě k dětskému psychiatrovi, který mi dá odborné rady, jak s dítětem pracovat. Tyto rady ale ze mne nesejmou zodpovědnost se za dítě modlit a za každodenní hledání sil, jak s takovým dítětem pracovat. Jiným příkladem může být ochota podstoupit psychologické vyšetření třeba z důvodu nutnosti splnit nějaký náročný úkol. Ono, když se například na post duchovního dostane psychopat, bývá zle. A není to vůbec snadné poznat. Pokud se to pozná, tak obvykle bývá pozdě, když je x lidí duchovně pomláceno. Abych mohl psychologii používat jako křesťan, pak je zde důležitý následující předpoklad. Musím vědět, že psychologie má svoje meze, že vychází z jiných předpokladů, než je víra. Dobrý psycholog může lecos rozkrýt, pojmenovat. Zároveň to nějak nebrání tomu, abych jako duchovní mohl s nemocným člověkem pracovat a ukazovat mu další dimenze a východiska jeho života, a to z křesťanského úhlu pohledu. Nehovořil bych o tomto tématu, kdybych neznal některé smutné příběhy, z nich jsem jeden popsal. Jako lidé i jako křesťané máme tendence žít v extrémech, buď a nebo. V kontextu tématu, o kterém pojednávám, buď psychologie a psychiatrie pro křesťana nikdy, anebo naopak. Jedná se o zázračný všelék. Obojí je špatná cesta. Jsem vděčný, že i ve svém sboru mohu spolupracovat s lidmi, kteří jsou vystudovaní psychologové, kteří prošli takzvaným výcvikem, a zároveň s těmi, kdo jsou lékaři. Není to boj buď kazatel nebo psycholog, nebo lékař? Boj buď tělo, duch nebo duše. Je to spolupráce a jejímž konci jsou někdy lidé, kteří jsou schopni se navrátit do života a k následování Krista. Přál bych vám, abyste tohleto mohli zakoušet i vy.

To zněla biblická úvaha Davida Nováka o propojení křesťanství a psychologie. Další zamyšlení, tentokrát Karla Řežábka o boží výchově, si můžete poslechnout zítra ráno ve 6:45. Před námi teď písničky Lubomíra Hounka Světlo tvé a také Meta Redmana All Over the World.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

Na Rádiu 7 dozněla písnička Meta Redmana All Over the World, tedy po celém světě, která byla inspirovaná texty z knihy proroka Izajáše, také z novozákonní knihy Zjevení a také knihy Joba ve Starém zákoně. Inspirovaná texty, které se zabývají oslavou Boha všech zástupů. Již za 10 minut vás pozvu ke společnému čtení z Bible, tentokrát z 5. kapitoly listu Římanům, ale ještě předtím pojďme nahlédnout do kalendáře. Dnes je 29. května, svátek slaví Maximilián. Toto jméno prý vzniklo uměle. Pro svého syna je nechal vytvořit německý císař Friedrich III. Chtěl totiž, aby jeho syn měl vzory ve slavných Římanech Maximovi a Emiliánovi. Maximilián I. to skutečně dotáhl daleko, neboť v letech 1493 až 1519 vládl jako německý král a římský císař. A taky naše dějiny dobře znají jednoho Maximiliána, Maximiliána II., který byl synem císaře a krále Ferdinanda I. Habsburského a Anny Jagellonské. Ten vládl v 16. století. V mládí projevoval toleranci k protestantům, ale po sňatku se svou sestřenicí Marií Španělskou zůstal tento rakouský Habsburg věrný katolictví. Se svou ženou měl 15 dětí, mezi nimi i budoucí císaře Rudolfa II. A Matyáše. Maximilián se stal českým králem 14. května roku 1562 a hned v listopadu byl zvolen i králem římským, o rok později i uherským. Vždycky se snažil, aby ve svém složitém soustátí nevyvolal žádné roztržky a opatrně balancoval mezi katolíky a protestanty, což nebylo vůbec jednoduché. Navíc musel čelit turecké expanzi. Zemřel během jednání říšského sněmu v Řezně. Takže tolik Maximilián. Já jenom vás chci povzbudit k tomu, že pokud máte nějakého Maximiliána ve své rodině nebo ve svém okolí, v práci, upřát k tomuto svátečnímu dnu. My jim také z Rádia 7 posíláme pozdrav, kterým bude písnička od kapely The Neon, Tichý hlas.

0: dospívala kapela Adoráre písničku Půvab. Na Rádiu 7 teď otevřeme Bibli a poslechneme si společně pátou kapitolu z listu Římanům.
1: Nyní, když jsme ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista. Skrze něj jsme také vírou získali přístup k této milosti. V níž stojíme a chlubíme se nadějí Boží slávy. A nejen to, chlubíme se i souženími, neboť víme, že soužení působí vytrvalost. Vytrvalost spolehlivost a spolehlivost naději. Tato naděje není klamná. Vždyť Bůh do našich srdcí vlil svou lásku skrze Ducha Svatého, jehož nám daroval. Když jsme my sami byli bezmocní, Kristus v pravý čas zemřel za bezbožné. Sotva kdo zemře za spravedlivého, i když za dobrého člověka by se snad někdo zemřít odhodlal. Bůh ale dokazuje svou lásku k nám. Kristus zemřel za nás, když jsme ještě byli hříšníci. Jsme-li teď jeho krví ospravedlněni, čím spíše skrze něj budeme zachráněni před Božím hněvem. Jestliže jsme ještě jako nepřátelé byli s Bohem smířeni smrtí jeho syna, čím spíše nás již smířené, zachrání jeho život. A nejen to. Chlubíme se samotným Bohem díky našemu Pánu Ježíši Kristu, který nás s ním usmířil. Hřích přišel na svět skrze jediného člověka. A s hříchem přišla smrt. Smrt se pak rozšířila na všechny lidi, poněvadž všichni zhřešili. Hřích byl ovšem na světě už před zákonem. Ale když není zákon, hřích se nepočítá. Od Adama až po Mojžíše tedy vládla smrt. A to i nad těmi, kdo nezhřešili stejným proviněním jako Adam. Adam byl před obrazem toho, který měl teprve přijít. Mezi milostí a proviněním je ovšem rozdíl. Ano, proviněním jednoho mnozí propadli smrti. Boží milost je však mnohem větší. Mnohem spíše tedy byli mnozí obdarováni milostí toho jednoho člověka, Ježíše Krista. Mezi Božím darem a následkem lidského hříchu je také rozdíl. Jediné provinění vedlo k soudu a odsouzení, ale Boží dar vede k ospravedlnění z mnoha provinění. Kvůli provinění jediného člověka vládla skrze toho jednoho smrt. Čím spíše tedy ti, kdo přijímají hojnou milost a dar spravedlnosti, budou vládnout v životě skrze toho jediného Ježíše Krista. Ano, skrze jediné provinění přišlo na všechny lidi odsouzení. Stejně tak ovšem skrze jediný spravedlivý čin přišlo na všechny lidi ospravedlnění a život. Jako se neposlušnost jednoho člověka mnozí stali hříšnými, tak se také poslušností jednoho mnozí stanou spravedlivými. Když přišel zákon, provinění se rozmnožilo. Ale kde se rozmnožil hřích, tam se ještě více rozmnožila milost. Proto tak, jako hřích vládl ve smrti, milost teď skrze spravedlnost vládne k věčnému životu skrze našeho Pána Ježíše Krista.
0: Pátou kapitolu z Pavlova listu Římanům z překladu Bible pro 21. století četla Ladislav Matějček. Po čtvrté hodině, ke které zakrátko dorazíme, vám na Rádiu 7 nabídneme glosu Petra Rause, ve které se zamýšlí nad mezilidskou komunikací. Jsme rádi, že i tím dnešním odpolednem putujete společně s námi. Teď vám posíláme písničku Jsi víc než vím od kapely Nad čarou a po ní zazní také Jan Knížek a písnička Tears to Diamonds, tedy Diamanty ze slz nebo ze slzí od kapely Apollo LTD.

0: I čtvrtá hodina z pátečního odpoledne 29. května 2026 je minulostí. V následující hodince nahlédneme ve vysílání Rádia 7 do kalendária s dnešním datem a také dáme nahlédnout nejen do vašich e-mailových a dopisních schránek v listárně, kterou nás o 16:30 provede Lucie Endlicherová. Teď pro vás mám dvě otázky. Máte rádi ticho? Nebo vás mlčení druhých znervozňuje? O tom můžeme v příštích 5 minutách přemýšlet společně s Petrem Rausem, jehož glosa o mezilidské komunikaci právě začíná. Příjemně přemýšlivý poslech vám přeje Milan Remeš.
1: Glosa Petra Rause.

Starý zákon obsahuje i prastarý příběh muže jménem Job. Byl to muž bezúhonný a přímý, bál se Boha a vystříhal se zlého. V kratičké době přišel o svoje nemalé bohatství, o svých 10 dětí, opustilo ho zdraví. O všem tom zlém, co ho potkalo, se doslechli jeho 3 přátelé. Dohodli se spolu, že mu půjdou projevit soustrast a potěšit ho. Rozhlíželi se po něm už zdaleka, ale nemohli ho poznat. Propukli v hlasitý pláč, roztrhli své řízy a rozhazovali nad hlavou k nebi prach. Seděli potom spolu s ním na zemi po 7 dní a nocí a slova k němu žádný nepromluvil, neboť viděli, že jeho bolest je nesmírná. Tak je to psáno v závěru 2. kapitoly této biblické knihy. To mě zaujalo. Přišli, sedli si a mlčeli. Po týdnu pak mluvit začali a i když říkali věci, které by pravděpodobně říkala i většina dnešních křesťanů, kteří berou svou víru vážně, z biblického textu je evidentní, že jejich komentáře ani jejich rady nebyly dobré, nebyly moudří, nepochopili Boží jednání, o to mi teď ale nejde. Jakkoliv byli ti 3 nerozumní, prokázali se jako dobří přátelé. Kdyby to nebyli přátelé, kdyby to byli jen kamarádi, asi by mluvili hned od chvíle příchodu. Snažili by se poradit, pomoci. Přátelé ale mlčeli. Myslím, že právě tady potkáváme jeden rozdíl mezi přítelem a kamarádem. S kamarádem se potkáváme, abychom spolu mluvili. Když se potkám s přítelem, bývají slova nadbytečná. Ne, že bychom spolu nemluvili, pokud je co konkrétního probírat, probereme to, většinou to ale nebývá nutné. Rozumíme si i beze slov. Mlčet je ovšem umění. Ne vždycky je na místě. Potřebujeme se učit, k čemu je kdy vhodný čas, však to tak říkal už biblický kazatel. Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas. Je čas mlčet i čas mluvit. Je zlé mlčet v čase mluvení a mluvit, když přijde čas stichnout. Jak to poznat? Jak rozlišit, čeho je třeba? Potřebujeme to rozlišovat. Mnoho konfliktů, neporozumění a zklamání pramení právě z neschopnosti rozpoznat příhodnost času. Míváme pocit, že ten, kdo o nás stojí, kdo k nám má dobrý vztah, s námi bude mluvit kdykoliv a často, možná neustále. Nevím, jakou máte zkušenost vy, myslím ale, že s tím, jak ubývá manuálních profesí, se moje zkušenost stává stále obecnější a běžnější. Mluvit a formulovat po mně vždycky chtěl nejvíc můj zaměstnavatel. Když jsem odpoledne odcházel z práce, těšil jsem se, že teď už po mně nikdo žádnou formulaci chtít nebude. Nechtěl bych redukovat svůj vztah k nejbližším lidem na úroveň zaměstnanec-zaměstnavatel a i takový vztah naplnit mluvením. S lidmi blízkými rád mlčím. Mluvit v čase, který není k mluvení určen, bývá na obtíž. V biblické knize Přísloví dokonce najdeme upozornění, kdo za časného jitra příliš hlasitě dobrořečí svému bližnímu, tomu se to bude počítat za zlořečení. Je dobré pamatovat na mnohé biblické rady, jaké nacházíme nejen v knize Přísloví. Říkají například, kdo je bez rozumu, pohrdá svým druhem, kdežto muž rozumný mlčí. Nakonec i Ježíš upozorňoval, že z každého planého slova, jež lidé promluví, budou skládat účty v den soudu. Někdy ale nastane čas mluvit. Pak je třeba mlčení přerušit. Stejně tak je ale třeba vážit, co vyslovíme.
Apoštol radí, z vašich úst ať nevýjde ani jedno špatné slovo, ale vždy jen dobré, které by pomohlo, kde je třeba, a tak posluchačům přineslo mil.

na Rádiu 7. Teď budou následovat písničky a také kalendárium o 16:30. Jak už jsem avizoval, nás čeká listárna, kterou nás provede dnes se loučící Lucie Endlicherová. Tak zůstaňte s námi.

Na Rádiu 7 dozněla písnička On Vás Kres od kapely Not An Idol. Písnička On Vás Kres, On je vzkříšen. Když mluvíme o vzkříšení, mluvíme o Ježíši Kristu. Posloucháte Rádiu 7 a já bych vám teď rád nabídl některé pořady, které si můžete poslechnout během víkendu. A tak bych vás rád pozval k poslechu klíčového slova, které je připravené zítra v 8 hodin ráno. A když už byla řeč o vzkříšení, tak Pán Ježíš Kristus přišel na tuto zem proto, aby jsme mohli mít vztah s Bohem. Abychom se mohli vrátit do té Boží náruče a v té jeho náruči a v tom vztahu s ním zůstat už na věky. A právě to klíčové slovo zítra v 8 hodin se bude zamýšlet nad tím, že Bůh stvořil člověka pro vztah a co to znamená pro naše přátelské vztahy, na jakých základech vznikají, čím je můžeme živit a kdy třeba i z přátelství odejít. O tom všem bude přemítat v rozhovoru Lucie Endlicherová se svým hostem, kterým bude psychoterapeutka a kazatelka Ráchel Bícová. Takže připomínám zítřejší klíčové slovo, které bude o přátelství. Teď už vám posílám písničku od Michály Kadlecové, nádherný tvůrce.

0: Posloucháte Rádio 7. Další pořad, ke kterému bych vás rád pozval a který bude vysílán zítra, je Akademie. Akademie zítra v 7 hodin večer nabídne přednášku Tibora Márika, kterou měl na setkání křesťanských zdravotníků. Je to přednáška o souvislosti neplodnosti s životním stylem a potřebě pastoraci a pomoci odborníků. Takže tu si můžete poslechnout zítra v Akademii v 7 hodin večer a také vás chci pozvat do jazzového klubu, který bude mít svou premiéru v 9 hodin večer od 21 hodin a který nabídne desku předního českého kytaristy Libora Šmoldase, ve které reflektuje se svým kvartetem z té výročí narození amerického hudebního velmistra Milese Davise. Takže k těmto dvěma pořadům bych vás rád nalákal a pozval. Ty si můžete poslechnout, naladit na Rádiu 7 zítra. A teď už vás zvu, abychom společně nahlédli do kalendária s dnešním datem, abychom se podívali, které události a osobnosti jsou v historii spojené právě s tímto datem. Května roku 1453 Turci v čele se sultánem Mehmedem II. Dobili Konstantinopol, což znamenalo zánik Byzantské říše. Toto datum bývá považováno za konec středověku. 1953 dosáhli sir Edmund Hillary a Sherpa Tenzing Norgay jako první lidé vrcholu hory Mount Everest. 29. května roku 1874 se narodil anglický spisovatel Gilbert Keith Chesterton. Je nejznámější. Nejznámější je jeho povídková tvorba, v níž kromě častých kriminálních či humorných zápletek stíhá řešit i zásadní existenciální otázky člověka. Zmíníme také několik úmrtí. 29. května roku 1637 umírá Jiří Třanovský, spisovatel a evangelický kněz. Studoval v německém Wittenbergu. Poté působil jako učitel v Praze na gymnáziu při chrámu svatého Mikuláše na Malé Straně. Po bitvě na Bílé hoře roku 1620 byl vypovězen z Moravy, odkud odešel na Slovensko. Z jeho dílny pochází překlad takzvaného augsburského vyznání do češtiny. Z vlastní tvorby jsou nejznámější žalmy a písně duchovní, staré i nové, kterých církev evangelická užívá, tedy Citera Sanctorum, zpěvník, který byl poprvé vydán v roce 1636. První vydání obsahovalo text i nápěv 412 písní, z nich více než 150 přeložil nebo složil sám Třanovský. Tento zpěvník byl relativně často vydáván a doplňován. Z původních asi 400 písní bylo koncem 19. století písní asi 1200. Do konce 20. století byl vydán více než 140krát. Byl používán v evangelických církvích v českých zemích i na Slovensku. Je tomu 110 let, co zemřel český nakladatel Jan Otto. Vydavatel známého Ottova slovníku naučného, který svou kvalitou obstojí před mnohými moderními encyklopediemi. A poslední, koho dnes zmíníme, je Josef Suk, český hudební skladatel, který zemřel 29. května roku 1935. Tolik tedy z dnešního kalendária, které pro nás připravili Lucie Endlicherová a Tomáš Coufal mladší. stačí. Další si můžete poslechnout zase zítra. Teď nás čeká písnička od Shilo Ben Hoda You Were There, byl si tam, a tak přemýšlím, že Pán Bůh byl u všech těchto událostí, u narození i úmrtí všech těchto lidí, které tady v kalendáři už zmiňujeme. V té písničce Shilo Ben Hod zpívá: Ty jsi byl u mého zrození, abys slyšel první zvuk, co mi vyjde z úst. Ty jsi byl se mnou, když jsem vyrůstal a učil se chodit. Vždy, když jsem spadl, tvé ruce tam byly, aby mě zachytili. I když jsem to zrovna cítil nebo ne, ty jsi byl se mnou každý den. A tak je to s Bohem, s každým z nás. Pán Bůh je s námi každý den, ať to cítíme nebo ne. A já jsem vděčný za to, že s námi je. Po této písničce Shilo Ben Hoda už nás čeká listárna, kterou nás provede dnes se loučící kolegyně, drahá a milá Lucie Endlicherová. Tak zůstaňte s námi.
1: Anche se non l'arti, od mia maia risonni, sanche degli smora, se colo i sogni azzamiti. Aita sanche se gadalti, vizza daia risonni, col pami se ne falti.

Měsíc se sešel s měsícem a tak je to listárna na závěr května. U jejíhož poslechu vás tentokrát vítá Lucie Endlicherová. Naše ředitelka Kateřina Hodecová má pár dní velmi zaslouženého a ještě více potřebného volna. A tak jsem ráda přijala možnost pozdravit vás, naše posluchače, od listárnového mikrofonu. Vlastně je to příležitost mimořádná v mnoha ohledech, ale k tomu se ještě dostaneme. Nejprve bych ráda zopakovala jedno upozornění, které už vysíláním nějakým způsobem zaznělo, ale znáte to, opakování matka moudrosti. V minulém týdnu jsme do provozu uvedli novou aplikaci Rádia 7, která umožňuje jednoduchý poslech našeho vysílání i přístup k základním funkcím, jako je náhled na přehled pořadů, přístup do audioarchivu a tak dále. Aplikace se jen tak při poslechu nevypne, funguje tady i na pozadí, zároveň je na ní možné nastavit časovač vypnutí, což může být v některých případech velmi potřebná funkce. K dohledání a ke stažení v Google obchodu i v Apple Store. Několika minulými listárnami se neslo konstatování o poklesu množství ohlasů. Takových vln umíme v průběhu roku vysledovat několik. Často souvisejí s počasím nebo s datem a prázdninami. Prostě vysvětne sluníčko, zavolá zahrádka, objeví se ranec aktivit, které je možné vykonávat a na psaní pak nezbývá čas. Jsou ovšem situace, ve kterých něco napíšeme, protože pak už by mohlo být pozdě. Prostě chceme stihnout ještě tu poslední možnost, ještě než. A právě v takové situaci teď stojím v současné době, protože v neděli se uzavře bezmála 20 let, které jsem strávila v týmu Rádia 7. A díky téhle skutečnosti se teď má e-mailová schránka plní krásnými slovy poděkování a požehnání. Někdy se skoro až nestačím divit, z jakých stran ty ohlasy přicházejí a jaké jsou. Vůbec jsem třeba nečekala a netušila, od kolika z vás uslyším něco jako: moc rádi jsme tě poslouchali, speciálně pořad Zákoutí byl náš oblíbený. Protože právě tuhle větu jsem četla ne jednou nebo dvakrát, ale mnohonásobně častěji v těch posledních dnech. A u ní mi to došlo. Protože v předcházejícím asi půl roce do redakce přicházely především kritické ohlasy k tomuto pořadu. Takže když se teď ozývali lidé s poděkováním a rozloučením, tak mě překvapilo, kolik pozitivních slov tímto směrem zaznělo. A tohle byl spouštěč té následující úvahy. Ono se to totiž říká často, už je to vlastně úplně otřepaná pravda, možná skoro až klišé, ale se vší vážností, které jsem jen schopna, chci poprosit, nenechávejte slova díků, pochval, vyznání blízkosti, přátelství, lásky až na někdy. Až se to bude hodit, až bude čas, příležitost, až to budu umět sformulovat dobře. Protože nikdy nevíte, zda nepřijdete pozdě, nebo skoro pozdě. Vaše slova třeba ještě uslyší ten, kdo je měl slyšet, potěší ho. Ale možná, kdyby zazněla dříve, tak by měla navíc sílu i něco změnit a to už se teď nestane. A rozumějte mi, já jsem teď uvedla konkrétní název pořadu, ale o ten tu vůbec nejde, protože tohle je to nejobecnější konstatování, jaké jen umím říct. A chci říct, máte v našem vysílání něco rádi? Potěšil vás v poslední době nějaký pořad? Dotklo se vás nějaké slovo moderátora, které zaznělo ve vysílání a ve vašem srdci zapadlo na to pravé, potřebné místo? Moc prosím, nenechávejte si to pro sebe. Napište nám o tom, protože nikdy nevíte, zda právě tohle vaše psaní nezpůsobí něco velmi důležitého v týmu rádia nebo v životě konkrétního redaktora, který je třeba za ten pořad zodpovědný. Nenechávat si slova pochvaly jen pro sebe může mít za následek to, že se budeme divit odlivu šikovných a schopných lidí, ochladnutí jejich nadšení a ani vlastně nebudeme vědět, jak se to stalo. A to tež samozřejmě platí i o kritice a o nejrůznějších připomínkách, které mohou posunout vysílání rádia a podpořit jeho další rozvoj. Tak jenom pro jistotu. Kdybyste chtěli, tak nám můžete psát úplně kdykoliv na e-mail radio7@radio7.cz nebo můžete využít SMSky nebo WhatsAppový kontakt na číslo 608 566 773.
Když tu zněla ta výzva k vašim reakcím na naše vysílání, tak já přidám jedno takové malé dovysvětlení nebo ilustraci. Tím chci říct, žádná reakce není malá nebo zbytečná. Třeba právě v tomhle týdnu psal Pavel, že poslouchá vysílání už od 4:40 v práci. A to byla celá informace v tom e-mailu obsažena. A teď byste si mohli říct, že je to úplně nedůležitá poznámka. Jenomže to byste netušili, jak potěší moderátora, který někde podkládá víčka sirkami, aby neusnul. Protože najednou přijde tohle. Díky i za tuhle úplně obyčejnou zprávu, která říká, že někdo na druhé straně je. Protože rádio opravdu v mnohem stojí na interakci mezi námi na jedné straně mikrofonu a vámi na druhé straně u rádia nebo jiného přístroje, skrze který posloucháte. Protože bez vás by ta naše snaha byla prostě marná. Před nějakým časem psal do písniček na přání Míla a prosil o jednu skladbu. A moderátorka Broňa na tu jeho prosbu reagovala úplně jednoduše. Zahraju Mílo a ráda. A Míla jí ještě odpovídal. Moc díky, Broňo. Úplně mě to dojalo. A zase, úplně jednoduchá, obyčejná slova, pár písmenek. Ale vypovídají o spoustě věcí. O interakci mezi vaším uchem a srdcem a našimi čudlíky, technikou a hlasy a hlavami a srdcem, protože bez těch by to nešlo. A nad tím vším Duch Svatý, protože on je ten, který to celé propojuje. Díky němu. Díky za to. Už to byla řeč o aplikaci, díky které je ještě jednodušší dostat se k poslechu našeho proudového vysílání. Ale není bez zajímavosti, že je také mnohem jednodušší díky ní nám napsat, protože kontakty jsou zde k dispozici na jedno kliknutí. Budete tak s námi moci sdílet jednodušeji své postřehy, komentáře, zážitky. Marie takto bezprostředně reagovala na vysílání. Právě jsem vyslechla úvahu Církev má dnes narozeniny a jsem úplně nadšená, jak je výstižná. Pokusím se o ně podělit s přáteli. Děkuji za anténu. Přeji boží požehnání všem novým spolupracovníkům i těm odcházejícím na jiné místo. Jsem ráda, že se ti noví nám představili. Jsem v důchodu, takže nemusím vstávat, ale vaši ranní biblickou úvahu si nenechám ujít. A tuhle si poslechnu i odpoledne znovu. Děkuji za povzbuzení, které přinášíte do našich životů. Těším se na další pořady. Marie. Pokud nás posloucháte pravidelně, nejspíš jste v předchozích týdnech zaregistrovali nejrůznější zvuky a hluky související s rekonstrukcí střechy, která probíhala. Následovala ji montáž fotovoltaiky a přidala se i rekonstrukce kabeláže v horním patře budovy, ve kterém běžně sídlí vysílací studio. Tato akce ještě stále probíhá. Na pohodlné přebývání v klasickém vysílacím studiu si přece jen ještě budeme muset počkat. A jsme moc vděční našemu stálému spolupracovníkovi Petru Krištofovi, který celou tuto akci převzal na svoje bedra. A když už jsme u vyjmenovávání spolupracovníků, díky patří i Joškovi Kohoutkovi, který pro změnu vyvinul tu zmíněnou aplikaci pro poslech Rádia 7. V lidech je velké bohatství. Víme o tom a nepřestáváme děkovat za to, že a jak nám Bůh v této oblasti žehná. Ještě by se toho dalo hodně říkat, ale nějak mám pocit, že další nahlížení do vašich dopisů je možné schovat zase na příští týden. S uzavírajícím se květnem chci poslat pozdravy na všechna místa, kde nás posloucháte. Pozvat k pondělnímu speciálnímu dni dětí na vlnách Rádia 7 a nám všem popřát dny v boží blízkosti a s jeho ochranou. Díky, že nás posloucháte. Díky, že jste s námi. Už to tu znělo, ale pro jistotu. Pokud nám budete chtít napsat, můžete se ozvat na e-mail radio7@radio7.cz. Můžete komentovat naše příspěvky na Facebooku nebo na Instagramu. Můžete nám napsat SMSku nebo WhatsAppový vzkaz na číslo 608 566 773.
Pokud máte nějaký oblíbený pořad, hledejte ho nejenom v proudovém vysílání, ale i v podcastových aplikacích, stačí zadat jméno pořadu a vybrané ukázky našeho vysílání najdete také na YouTube kanálu Rádia 7. Na našem webu www.radio7.cz najdete i audioarchiv, zprávy z redakce, přehled pořadů nebo informace o tom, jak nás můžete podpořit. Testárnu pro vás tentokrát připravila a od mikrofonu se s poděkováním za těch bezmála 20 let loučí Lucie Endlicherová. Naslyšenou.

Na Rádiu 7 dozněla písnička Magdy Eliášové Mou cestu v ruku máš a já jsem vděčný, že Bůh má naši cestu ve své ruce vždycky, i když třeba začínáme novou etapu svého života. Jako Lucie Endlicherová, která se dnes po téměř 20 letech loučí s Rádiem 7. Přejeme jí do těch dalších dní spoustu elánu a božího požehnání a jsme opravdu rádi a vděční za tu stopu, kterou tady zanechává a za vše, co skrze ní Bůh do Rádia 7 i do našich životů přinesl. My jsme ji dnes v písničkách Na přání hráli Na přání, písničku od kapely SP Vládce, která je českou nebo slovenskou verzí písničky od kapely Hillsong Mighty to Save, ve které se zpívá i to, že Pán Bůh dokáže pohnout horami, které máme před sebou. S tím bych také rád zmínil, že dnes jsme mluvili a připomínali první výstup na Mount Everest, který proběhl přesně před 73 lety 29. května a který provedl Sir Edmund Hillary, novozelandský horolezec, se svým nepálským šerpou Tenzingem Norgejem. A já teď pustím tu písničku Mighty to Save od kapely Hillsong, protože možná máte před sebou hory, na které se těšíte, protože je rádi zdoláváte. Možná před sebou máte hory, které se vám zdají nepokořitelné. A Bůh může pohnout i horami. Dává nám křídla jako orlům, abychom mohli letět, a sílu, abychom mohli překonat každou překážku, se kterou se v životě potkáme. S ním má každá chvíle našeho života, každá radost i každá překážka smysl a naději. Od mikrofonu se v tuto chvíli loučí moderátor Milan Remeš, po kterém převezme moderátorskou štafetu na Rádiu 7 Pavel Kol. Blížíme se k 5. hodině, po které nás čeká interval, ve kterém Lucie Endlicherová představí album Jiřího Smrže Nedokončené. A teď už ta písnička kapely Hillsong Mighty to Save, tedy Mocný zachraňuje.

Jsou interpreti a nahrávky, u kterých si skoro automaticky pořídíte nový počin s vědomím, že netřeba znát dopředu, ochutnávat alespoň v ukázkách jednotlivé skladby, zkoušet co a jak. Vše je jasné jen podle jména. A jistě, i mně už se stalo, že jsem se spálila a někdo, koho jsem dlouho poslouchala a obdivovala, se posunul ve své tvorbě natolik, že mě čekalo jen hořké zklamání. To ovšem neplatí o tvorbě Jiřího Smrže. Písničkáře, u něhož jednu desku od druhé dělí vždycky dlouhé období, ale od kterého pak můžete čekat dílo dotažené do nejposlednějších detailů. S podivem se pak může zdát, že se jeho další album, které spatřilo světlo světa v roce 2019, jmenuje Nedokončené. Až budete poslouchat jednotlivé skladby, právě nad touto slovní hříčkou vám nejspíš zůstane rozum stát. Když nová deska spatřila světlo světa, zaujal mě komentář pod jednou její fotkou na Facebooku. Jeden z přispěvatelů pod fotkou, nutno říci, že ten snímek nebyl na stránce samotného písničkáře, připsal: chtěl bych ho zase neznat. Jet jen tak z nedělní nudy na koncert do Neratova, vůbec nevědět, co mě čeká, a nechat se Jiřím totálně rozsekat, jako tenkrát. I to se vám možná při poslechu písniček Jiřího Smrže stane. I tohle hrozí, nebo spíš i s tímhle se můžete setkat a stojí to za to. Tak tohle je Jiří Smrž, verze roku 2019.

A k písničkám Jiřího Smrže je potřeba dodat ještě jednu věc. Totiž oni nepotřebují mnoho komentáře. Bylo by škoda k ním přidávat nějaká další slova. Takže dobré poslouchání a tady je plná várka, nebo bezmála plná várka toho, jak deska Nedokončené zní.

Řekla, že když ho ten kluk střelil do břicha, on aby ji ochránil, styčil se a před ní si stoul. Řekl jen, miluji tě. A obrátil oči v slovu.

kousek mne. Chtěla si trochu odpočinout, ukázat moře dětem, aby neměli z hloubky strach. Nevadí, koukáme, jak teče řeka a o moři si čteme v novinách.

Ten arabský kluk prý střílel, jako by tančil, a usmíval se, jako by si plnil sen. A ona klečela v manželově krvi, kluka pak střelili do hlavy, a ona stále nechápavě držela mužovu ruku jen. Ach Bože, neprosím tě o pomoc.

postel široká, že nedohlédnu kraje. Pustý kraj, přeplněný představou všech dívek, co jim prošlo.

že nedohlédnu kraje. Mnoho stromů, mnoho rukou, žádný plot. Ach, paní, všechny dřevory, ty ráje, ještě nejsou ráje.

zvony večera ze stichlých slavonic. Tak jak dnes večer, když slyším oknem vaše vzdechy, kdo ví, proč jsme okna oba nezavřeli,

hlavy, jak zmizela smy z dohledu. Rozloučili jsme se už přece, jak to, že zapomenout nesvedu. Fátimovi, padni z mé hlavy, nemáš tušení, co nás to může stát. Stalo se to přece všechno, všechno už tisíckrát. Proč tak bezbraně se

šli jsme celou cestu spolu, nevěděli o sobě. Setkali jsme se

Musíš být pro někoho všechno. Všechno tam, kde jsi. Přece nemůžeš být můj posud.

Nahrávka Jiřího Smrže s názvem Nedokončené je všechno, jen ne nedokončená. Když přehlédnete seznam hostů, nebudete se stačit divit. Co jméno to Perla, ať už jde o zpěváky Rydnu Ahmedovou a Roberta Křesťana, nebo hudebníky, violončelistu Pavla Barnáše, kytaristu Petra Novotného, kytaristu Jiřího Kováře a další a další. Výčet by mohl pokračovat ještě pěkně dlouho. Nutno dodat, že pokud se vám podaří najít někde koncert Jiřího Smrže, a je to vzácnost, protože příliš často nevystupuje, určitě na něj zajděte. Lhostejno, že bude na pódiu sám. Ve své syrovosti mají možná jeho písničky ještě větší sílu. Ale tím vůbec nemá být řečeno, že v onom pestrém nástrojovém obsazení, v jakém je najdete na desce, v těch barevných aranžích by šlo snad o něco méně cenného. To vůbec ne. Takhle jsou ty písničky prostě jiné, odlišné. A stojí za to je zakusit i v té oholené, jednoduché formě. Ostatně, ať tak či onak, tahle věc prostě stojí za to, aby byla slyšena. Je dobré Jiřího Smrže vnímat a především je dobré přemýšlet o jeho textech. Stojí to za to, skutečně.

jen pro ten pocit a nic víc. Vlastně nevím, co s ní dělat, o puškách nevím nic. Mám vše, nemám nač šetřit, přesto třeba jsem s tou koupí vedle šlám. Ale paní domácí, co pamatuje staré časy, říká ne, pušku má mít každý chlap. A paní domácí žije sama, co tu bydlím, co ji znám. Ale to kde kdo v tomto domě, nakonec i já sám tu žiju sám. Tak jak ten bohatý rab spadl,

včera na infarkt. Postavy byl menší, nosil směšného ježka, dres mu byl velký. To je fakt. Ale uměl dávat bodičky, jak nikdo na světě. Byl začátek normalizace.

z nebe světlo šlehlo zlu přímo do očí. A dobro věděl, to je ta chvíle, kdy s ním zatočí. Bylo to však náročný, když slunce zašlo za mraky.

a pak zaseklo zlu kříž s Ježíšem do lebky. Nějaká břečka stékala jim na trepky. Ježíš byl rudě lepkavej, nezbyla na něm čistá nit. Když má vyhrát dobro, každej se musí občas

kdybych s ní nežil. Uvěřil bych, že jsem jen dým cizího ohně.

okno do zahrady. A chudý byl bych v srdci, bohatý na zásady. Kdybych s ní nežil, na všechno měl bych odpověď. V mých černobílých očích tajemství.

že láska jen jedna z mnoha běžně známých emocí.

kdybych s ní nežil. Uvěřil bych tu, že světlo jen na čas.

Nebude to ani příliš velká nadsázka, když budeme tvrdit, že Jiří Smrš je jakýmsi Janem Křtitelem české hudební scény. Jako hlas volajícího na poušti, volá k proměně a cestě dovnitř, k sobě samotnému a tedy i k Bohu. Jiří Boha zmiňuje v písních často a možná v neobvyklých konotacích. Pro uši zvyklé spíše na útěšné texty chválových písní mohou ta slova, která dává Jiří Smrš do svých písní, znít možná tvrdě a nepatřičně. Právě tak bychom mohli vnímat Smržovy verše o tom, že s boží spravedlností je zbytečné snažit se pohnout, protože s ní nic nepohne, nebo jim podobné. Ale pokud si dovolíte podívat se na sebe sama i na svět kolem sebe touhle nabízenou optikou, možná uvidíte nečekané. Prostě zkuste to. Jiří Smrš k tomu zve nejen na své desce, která se jmenuje Nedokončená. Dnešní interval je ovšem u konce. Od mikrofonu se loučí Lucie Endlicherová, těším se na slyšenou zase příště.

snad bude spokojen, že dokončil je. Ale myslím spíš, že ne. Už bude vědět, že všechny naše písně

0: Pátek 29. května ladíte českou redakci Rádia 7. U mikrofonu je s vámi Pavel Kohl, který vás bude provázet dnešním večerem. Je před námi pořad Bible Guide Jiřího Zdráhala a poté si projdeme i pořady, které jsou připraveny až do dnešní půlnoci. Příjemný poslech.
1: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
2: Jeremiáš, 39. kapitola. Po téměř dvouletém obléhání byl Jeruzalém nakonec Babyloniany dobyt. O tom čteme. K dobytí Jeruzaléma došlo takto. V 10. měsíci 9. roku vlády judského krále Cidkiáše přitáhl k Jeruzalému babylonský král Nabukadnezar s celým svým vojskem a oblehl jej. 9. dne 4. měsíce 11. roku Cidkiášovy vlády pak byla městská hradba prolomena. Král Cidkiáš byl zajat a jako vzbouřenec byl oslepen a odvlečen do Babylonu. O tom čteme. Jakmile je babylonské vojáky, judský král Cidkiáš zahlédl, dal se všemi vojáky na útěk. Opustili město v noci přes královskou zahradu, brankou mezi zdmi. Prchali k pláni Arava, ale babylonské vojsko se pustilo za nimi. Na Jerišské pláni pak Cidkiáše dostihli, zajali ho a odvedli k babylonskému králi Nabukadnezarovi do Ribly v chamácké zemi. Tam byl nad ním vynesen rozsudek. Babylonský král v Rible před Cidkiášovýma očima popravil jeho syny, popravil také veškerou judskou šlechtu. Cidkiášovi pak vyloupl oči, spoutal ho bronzovými řetězy a odvlekl ho do Babylonu. Touto hrůzou se naplnila Jeremiášova poslední řeč, kterou měl ke králi v předchozí kapitole. Cidkiáš se tehdy tajně Jeremiáše ptal, co má dělat. Ten se na něj snažil apelovat s tím, že je v sázce nejen osud města, ale také jeho rodiny a jeho samého. Jeremiášova poslední slova ke králi Cidkiášovi byla tato. Tak praví Hospodin Bůh zástupů, pokud se dobrovolně vzdáš velitelům babylonského krále, zachrání si život a toto město nebude vypáleno, tak přežiješ i s celou rodinou. Pokud se však velitelům babylonského krále nevzdáš, pak město padne do rukou Babyloniánů, ti je vypálí a jejich rukám neunikneš ani ty. Cidkiáš ale neuposlechl Jeremiášovu radu. Bál se Židů, kteří už přeběhli k Babyloniánům a také svých vlastních šlechticů. Strach byl ale zase jednou špatným rádcem. Místo, aby se Cidkiáš bál Boha, bál se zlých lidí. Je lepší se bát Boha než lidí. Král Šalomoun svá přísloví začal takto. Klíčem k poznání je úcta, nebo také bázeň, k Hospodinu. Moudrostí a poučením jen hlupák pohrdá. A o těch, kteří odmítají úctu před Bohem, řekl, protože nenáviděli poznání, úctu k Hospodinu si zvolit nechtěli, mými radami se nikdy neřídili, mojí domluvou vždy jen pohrdli, proto ať snědí, co si navařili, vlastními plány, ať se nasytí. Všichni Cidkiášovi synové byli popraveni a také veškerá judská šlechta, včetně těch, kteří předtím usilovali o Jeremiášův život. Ti, co zůstali, byli odvlečeni do Babylonu. Cidkiáš si nezvolil boží bázeň, zvolil si strach z lidí. Místo aby se obával, co mu udělá Bůh, bál se toho, co by mu udělali lidé. Je lepší sklonit se před Bohem, než před lidmi. Apoštolové to sami prožili, když je zadrželi židovští představitelé a zakázali jim kázat o vzkříšení Ježíše Krista. A co apoštolové odpověděli? Petr a Jan jim odpověděli. Myslíte, že je v božích očích správné, abychom poslouchali vás více než Boha? Apoštolové se rozhodli bát se Boha a nebát lidí. A díky tomu se evangelium dál šířilo a přišlo až k nám. Jeremiáš se také bál více Boha než lidí a udělal to, co Bůh po něm chtěl. A na svého proroka Bůh nezapomněl ani uprostřed zkázy. Jeremiášovi bylo, na základě přímého rozkazu krále Nabukadnezara, umožněno zůstat v Judsku. Nabukadnezar asi slyšel o Jeremiášových proroctvích a také měl z Babylonu zkušenost s Bohem díky proroku Danielovi, který byl vysoce postaveným úředníkem v jeho službách. Bůh se umí postarat o své věrné. Ohledně Jeremiáše však babylonský král Nabukadnezar, veliteli gardistů Nabuzardanovi, nařídil: vezmi ho k sobě a postarej se o něj, ať se mu nestane nic zlého. Udělej pro něj, o cokoliv tě požádá. Poslali tedy pro Jeremiáše a dali ho přivést ze strážního nádvoří. Tak Jeremiáš zůstal mezi svým lidem. Bůh na ty, kteří se mu věrní, nezapomíná. To čteme také v dopisu věrné církvi z Filadelfie, v knize Zjevení. Protože jsi zachoval slovo mé vytrvalosti, i já tě zachovám od hodiny zkoušky, která má přijít na celý svět, aby byli vyzkoušeni obyvatelé země. Jeho věrní se nemusí bát budoucnosti.

s Jiřím Zdráhalem, pastorem církve ICF v Brně, můžete poznávat Bibli a její poselství každý všední den v 8 a 18 hodin, anebo si pořad vyhledejte na podcastových platformách.

19. hodinách ve vysílání Rádia 7. Pořad Štafeta už delší dobu rozebírá různé aspekty toho, jak vést křesťanský dětský klub či oddíl. Tentokrát se bude Ondra Malý ptát na roli rádce, dětského lídra, který drží partu pohromadě. Své zkušenosti z klubu Robinson bude sdílet Nathanael Jokl. Bude mluvit o tom, co může být pro mladého rádce výzvou, kde se může učit i co ocení rádce od vedoucího a vedoucí od rádce. Poslouchejte po 6:30. Příběh z knihy Další Ariščina dobrodružství, kterou napsala Markéta Millerová, vydalo nakladatelství Advent Orion, nás čeká v Kanafásku v 15 hodin po 19. hodině. Dnes Ariška pozná, že výchova a napomínání jsou projevem lásky a bezpečí. Duch svatý nás osvětluje a moudře vede. Uzdravuje vnitřní rány, očišťuje náš hřích a připojuje nás Ježíši. Tyto skutečnosti osvětlí v pokračování celoročního seriálu úvah kazatel Jaroslav Pokorný, a to v pořadu Nejen chlebem, který naladíte od 7:45. Bůh říká, že nás miluje, ale kde je důkaz? Jako bychom slyšeli lidi kolem nás, kteří by našli spoustu věcí, jež by dokázali Bohu vytknout. Stejnou otázku Bohu ale předkládali už lidé v době starozákonního proroka Malachiáše. Jeho knihu začneme studovat v relaci Světem Bible ve 8:45. Už po třetí vás zveme v pořadu Večer pod lampou k poslechu čtení knihy Hany Louchové Komenský mu říkal synu. Závěrečnou knihu shrnující život a dílo Petra Figula Jablonského, včetně dobové korespondence, uslyšíte v 21 hodin. Možná nám pokyn milovat sám sebe připadá nebiblický. Charles Stanley nás chce přesvědčit o opaku. Bůh nás všechny miluje naprosto stejně a Bůh také chce, abychom měli rádi i sebe, abychom i sami k sobě měli čistou a hlubokou úctu. Více si poslechněte v dotecích po 22. hodině. Když tíží vina, lásku to dusí a je třeba udělat odvážný krok. Závěr třetí povídky Mirka Bostrého z knihy Muzikant na jezeře zazní ve čtení na pokračování v podání Vladimíra Hausera ve 23 hodin 15 minut. Tolik výhled. Až do půlnoci. Vybírejte, nechte se inspirovat.

0: Nahlížíme do kalendáře. Co nám říká 29. května? Svátek slaví Maximilián a Maximin. Jméno Maximilián prý vzniklo uměle. Pro svého syna je nechal vytvořit německý císař Friedrich III. Chtěl totiž, aby jeho syn měl vzory ve slavných Římanech Maximovi a Emiliánovi. Maximilián I. to skutečně dotáhl daleko, neboť v letech 1493 až 1519 vládl jako římský císař, nebo německý král a římský císař. Naše dějiny zase dobře znají Maximiliána II., císaře, syna císaře a krále Ferdinanda I. Habsburského a Anny Jagellonské. Vládl v 16. století. V mládí projevoval toleranci k protestantům, ale po sňatku se svou sestřenicí Marií Španělskou zůstal rakouský Habsburg věrný katolictví. Se svou ženou měl 15 dětí, mezi nimi i budoucí císaře Rudolfa II. A Matyáše. Maximilián se stal českým králem 14. května roku 1562 a hned v listopadu byl zvolen i králem římským, o rok později i uherským. Vždy se snažil, aby ve svém složitém soustátí nevyvolal žádné roztržky a opatrně balancoval mezi katolíky a protestanty, což nebylo vůbec jednoduché. Navíc musel čelit turecké expanzi. Zemřel během jednání říšského sněmu v Režně. A zmiňme, že dnešek je také Mezinárodní den mírových jednotek OSN.
1: Kalendárium.
0: Před chvíličkou jsme zmínili tureckou expanzi a Turecka se týká i první událost 29. května. Roku 1453 Turci v čele se sultánem Mehmedem II. Dobili Konstantinopol, což znamenalo zánik Byzantské říše. Toto datum bývá považováno za konec středověku. O přesně 500 let později, roku 1953, Sir Edmund Hillary a Sherpa Tenzing Norgay dosáhli jako první lidé vrcholu Mount Everestu. Připomínáme si narození Gilberta Keyse Chestertona, anglického spisovatele. Nejznámější je jeho povídková tvorba, v níž kromě častých kriminálních či humorných zápletek stíhá řešit i zásadní existenciální otázky člověka. Narodil se 29. května 1874, zemřel v červnu 1936. A zmíním ještě tři úmrtí. Spisovatel a evangelický kněz Jiří Třanovský studoval v německém Wittenbergu. Poté působil jako učitel v Praze na gymnáziu při chrámu svatého Mikuláše na Malé Straně. Po bitvě na Bílé hoře roku 1620 byl vypovězen z Moravy, odkud odešel na Slovensko. Z jeho dílny pochází překlad takzvaného Augsburského vyznání do češtiny. Z vlastní tvorby jsou nejznámější žalmy a písně duchovní, staré i nové, kterých církev evangelická užívá. Tedy Citara Sanctorum, zpěvník, který byl poprvé vydán v roce 1636. První vydání obsahovalo text i nápěv 412 písní, z nichž více než 150 přeložil nebo složil sám Třanovský. Tento zpěvník byl relativně často vydáván a doplňován. Z původních asi 400 písní bylo koncem 19. století písní asi 1200. Do konce 20. století byl vydán více než 140krát. Byl používán v evangelických církvích v českých zemích i na Slovensku. Zemřel 29. května 1637. 110 let uplyne od úmrtí českého nakladatele Jana Otto. Vydavatel známého Ottova naučného slovníku, který svou kvalitou obstojí před mnohými moderními encyklopediemi. A můžeme zmínit ještě českého hudebního skladatele Josefa Suka. Narodil se v lednu 1874 a zemřel 29. května 1935. Tolik z dnešního kalendáře a kalendária, které připravila Lucie Endlicherová a Tomáš Coufal mladší.

Blížíme se k 6:30, to bude prostor pro štafetu. Jaká je síla dětské party, uslyšíme už za chvíli.

0: Jednou z věcí, které mi chození do klubu přineslo, jsou vztahy na celý život. Jmenuji se Ondřej Malý a roky jsem navštěvoval dětský klub Robinson na Praze 13 a jeden z lidí, které jsem tam již v útlém věku poznal, tu dneska sedí se mnou. Natanael Jokl.
1: Ahoj.
0: Který chodil se mnou do klubu Robinson, potom ho společně se mnou vedl, nejdříve jako rádce a později jako vedoucí. A pokud se nemýlím, tak ani jeden z nás by se rádci a vedoucími nestali, kdyby nebylo rádců, kteří byli v tom klubu, když my jsme byli účastníky. Je to možný? Ty bys do toho asi šel tak i tak. Já určitě ne. Byli pro mě hodně důležitý a proto bych se o nich chtěl dnes s tebou pobavit. Nate, zadefinujme termín. Co je to rádce?
1: Rádce osoba. Je to někdo, kdo vyrost jako dítě, pravděpodobně v dorostu, v oddílu a už teda není dítě, není účastník, zároveň není vedoucí, není mu ještě 18 a je v tom meziprostoru. Takže je to taková spojka mezi dorostenci, mezi dětmi a mezi vedoucími.
0: Vnímal jsi tu roli takhle už tehdy, když jsi byl rádce, nebo jsi na to přišel až ze zpětného pohledu?
1: Určitě mi to takhle někdo zadefinoval a do určité míry jsem to tak vnímal, ale zpětně mi to asi došlo víc, jaké to má benefity. Řekl bych, že je normální, že v tom věku, ve kterém člověk je, tak často vnímá ty nevýhody víc než ty výhody. Chce být tím, kým není. Takže když jsem byl rádce, tak jsem chtěl být vedoucím. A musím říct, že na tom být rádce je skvělé, že člověk může být hodně blízko těm dětem. Ty děcka ho furt hodně berou, jako někoho, kdo k ním patří, k komu mají přirozeně větší důvěru, protože přirozeně věkově blíž.
0: Co by měl rádce dělat, aby dobře plnil svoji roli?
1: Ty jo, toho je hodně. Ale řekl bych, že to je všechno relativně přirozené. Vyplývá to z toho, že chceme mít fajnový klub, kde se cítí děti dobře, tudíž nějakým způsobem vytvářet přátelskou atmosféru, být zapojený v tom týmu, být kreativní, přinášet nové nápady, hlavně se nebát je přinášet, nenechávat je pro sebe, pomáhat vedoucím udržovat trochu disciplínu, kázeň, ale zároveň se nebát s dětmi blbnout v rámci, bych řekl, povolených mezí. Určitě, když dojde na nějaké spory mezi dětmi, tak se nebát do nich vstoupit a pomoct je moudře vyřešit. Tam asi nikdy není od věci, když na to nestačí, tak případně do toho přizvat někoho zkušenějšího. A ta výzva je určitě, jak už jsem asi trochu zmiňoval, tím, že člověk nemá tolik zkušeností a jsou tam v týmu starší lidé zkušenější, tak je snadné se držet zpátky a trochu se jako vést. A tak to, co vnímám jako největší výzvu, je určitě říkat to, co si myslím, jak vnímám ty věci, říkat to správným způsobem, nějak neofenzivně, ale s pokorou a být v tom naplno. Nedržet se zpátky.
0: Měl bys nějaký návod na to, jak se nedržet zpátky, aniž by to působilo, jako že rádce zpochybňuje autoritu vedoucího?
1: To je dobrá otázka. Určitě je fajn, když rádce přijde s tím, ne, takhle by se to mělo dělat, tohle jsem našel a tohle děláme blbě, pojďme to dělat takhle, ale spíš tím, objevil jsem tadyto, na tadyto mám nějaký názor, myslím si, že bychom to mohli třeba dělat lépe, takovéhle řešení jsem našel, nebo našel jsem tuhle inspiraci, pojďme to zkusit prozkoumat. Tak myslím si, že tenhle ten způsob je určitě vítanější a snaž se i setká, bych řekl, s úspěchem u starších vedoucích, kteří když už to typicky dělají dlouho, tak pro ně naopak může být těžší hledat inspiraci, hledat něco nového.
0: Já jsem na začátku zmiňoval, že pro mě bylo důležitý, jaký vliv na mě měli rádci jakožto na účastníka klubu, ale ty jsi vypadal nejistě. Znělo to, že tvoje motivace stát se rádcem byla trochu jiná než moje. Co tě k tomu vedlo?
1: Já jsem nějakým způsobem hledal Boží povolání a pamatuju si, že pro mě to rozhodující bylo, když jsme byli na rádcovské škole. Jejíž cílem bylo se rozhodnout, jestli půjdeme do té role nebo nepůjdeme. Nebylo to, že to je školení, kde už se automaticky s tím počítá. Tak tam měl program, myslím, Pavel Benák, kazatel, a říkal nám něco jako v tom smyslu, že Bůh do nás vložil nějaký dary a že pokud jako to vnímáme, že něco takového v sobě máme, že nám třeba detvoří nějak program, máme vztah s tím dětskám, tak není od věci to zkusit a už jenom to, že prostě to Bůh do nás vložil, tak může být tím Božím záměrem. A tak jsem to nějak přijal za své a řekl bych, že pak se rozjela asi tak 7letá jízda rádcování, vedoucování a rozhodně jsem to v průběhu toho bral jako své povolání. A zároveň, co si zmiňoval vedoucí, nebo vlastně rádce, který byl před námi, tak mě na mě měli obrovský vliv. Vzpomínám hodně dobře na Lukáše Grulicha, který byl neskutečně velký entuziasta a dokázal nás nadchnout do každé malé blbosti, která dokázala pozvednout věci úplně třeba tábor u úplně další level. To bylo hrozně super. A zároveň nás zahrnovali do těch plánování a jo, celkově jsem vnímal, že se podílíme na něčem větším.
0: Může rádce dělat každý, kdo už je dost starý a prostě odrostl z věku účastníka?
1: Určitě je nutné proto mít aspoň nějaké nadšení. Nemá smysl to dělat jenom proto, že chci zůstat v klubu a už jsem moc starý. Z mého úhlu pohledu to vyžaduje nějakou formu zapojení, nějaký závazek vůči tomu oddílu. Zároveň je to práce s dětmi, služba, tak je důležité, aby měl chuť s nimi pracovat, měl chuť pro něco tvořit, zajímat se o ně, modlit se za ně, jít s nima tu další míli, aby jim třeba ukázal, že se o ně zajímá.
0: Závazky jsou hodně náročné na strávení pro mladé lidi dneska, tak abychom trochu zmírnili tu tíhu toho slova. Kdy to končí? Dá se z rádcování nějak utéct?
1: Určitě. Podle mě je dobré si s vedoucími nastavit, jak dlouho to chci dělat. Třeba si říct, teďka to chci půl roku zkusit, nebo rok, a pak si to zhodnotíme, jestli to vyhovuje jak jim, tak mě. Zároveň myslím si, že to každý potom pozná, když ho to chytne.
0: No a když ho to chytne, tak ta role rádce se určitě může vyvíjet i nějak pozitivně. Kam rádce směřuje dál?
1: Ideálně, když roste na schopnostech, v dovednostech, když se tesá víc a víc jeho charakter do nějaké podoby, která je blíž a blíž Bohu. Zároveň prakticky je ideální, když směřuje do toho, že bude vedoucí. To bych řekl, že je takový praktický level up, přičemž bych řekl, že to může být možná touha většiny rádců na začátku, že chtějí takovou tu jako rozhodovací moc a moc něco organizovat a je snadné přijít o to, že můžu být s těmi dětky, co tam teďka jsou, tady a teď a můžu s nimi ještě blbnout a že to vedoucování přijde později a ta autorita, tak to je něco, co vnímám, že dobré se na to zaměřit, využít to, co mi ten věk dává. Neuspěchat to.
0: Když jsi měl najednou jako rádce větší zodpovědnost než jako účastník klubu, cítil ses na to připravený nebo jsi byl nejistý?
1: Já jsem se určitě na to necítil připravený. Mě jako některé dovednosti jsem měl, byl jsem hrozně rád, že jsme rádcovali spolu a přesto bych řekl, že to bylo náročné. Určitě první tábor byl extrémně náročný. Měli jsme na starosti vedení celkově her a zpětně bych si klidně vzal jich jenom pár, možná. Myslím si, že nás to posunulo, ale byla to velká zatěžkávací zkouška.
2: Chce se mi plakat a smět.

0: Role rádce byla pro mě i dnešního hosta Natanaela Jokla velkou výzvou. Co můžeme pro rádce udělat z pozice vedoucího?
1: Dát jim prostor, zkusit je popíchnout k tomu, aby se nechali nikým vést, co to se mi říká mentoring nebo doprovázení, a taky jim dát prostor dělat chyby.
0: Co pak dělat, když jsem vedoucí a vidím, že rádce se snaží, ale dělá věci špatně?
1: Je důležité si spočítat, jak velký bude dopad a jaké budou škody. Pokud jde o nějakou malou věc, třeba zbytečně dlouhá hra o něco málo minut nebo klidně o půl hodinky, tak asi toliko nic nejde, jde to reflektovat na nějaké poradě nebo jenom osobně. A kdyby mělo dojít třeba k poškození majetku nebo poškození zdraví nebo něčeho závažného, tak je samozřejmě nutné zakročit dřív, než k tomu dojde.
0: Někdy se vedoucí potýkají s problémem, že žádné rádce nemají. Jak dobrého rádce najít?
1: Podle mě dobrého rádce je ideálně vychovat. To znamená nebát se vytáhnout někoho, kdo proto aspoň trošku má předpoklady, vyroste z nějakého dorostu, klubu, oddílu, má o to trochu zájem a věnovat se mu. A je to něco krásného vidět, jak potom vyrostou. Já když si vzpomenu na to, jak bych řekl, my jsme byli na začátku našeho rádcování v leckterých ohledech marní a jak moc se nám věnovali vedoucí a snad jak se to moc zhodnotilo, tak bych řekl, že to určitě stojí za to. I když teďka vidím, že někoho doprovázím, kdo se věnuje dorostu, tak je to i pro mě pozitivní hrozně vidět, jak ten člověk roste v dovednostech osobnostně.
0: Ten růst rádce do určité míry přijde samovolně, tak nějak z procesu rádcování, ale určitě tomu jde i nějak pomoct. Kde všude se může rádce rozvíjet, učit?
1: Hrozně moc bych doporučil rádcovskou školu, nebo rádcovskou, kde spousta zkušených vedoucích a instruktorů, kteří jsou schopni předat spoustu informací velice dobrou formou, a to převážně zážitkem. Fyzicky to znamená, že si oskouší to, co budou potřebovat pro tohle to své období, a pomůže jim to potom nebýt tolik zaskočení, zároveň tam můžou načerpat spoustu inspirace. Tak to je taková první možnost. A druhá je určitě od někoho dalšího, to je nějaký mentoring.
0: Stojím o mentora jako rádce, ale žádného nemám. Co mám dělat?
1: Určitě bych se nebál zajít za vedoucím, hlavním nebo nějakým, kterým je mi blízko, a buď si říct, že chci být tím mentorovaný, anebo mu říct, přesně mám zájem, mohl by ses mi po někom poptat třeba ve sboru. Takové mentorování je v zásadě doprovázení toho člověka a sdílení toho života. Už jenom to, že se za mě někdo modlí a je ochotný mě vyslechnout, tak to si myslím, že pro toho rádce má velkou hodnotu. Já často vidím jenom to, jak když mě někdo vyslechne, mi pomůže sformovat spoustu myšlenek, které jsou rozutíkané někde v hlavě, sformovat to do něčeho, co se dá pak použít. Ale to samotné hledání, no, hledat ve svém společenství, v církvi. Případně pokud mi připadá někdo zajímavý, od koho bych se rád učil, tak se nebát. Prostě za ním přijít a říct si o to. Měl bych zájem. Mohl by se mi prosím věnovat.
0: Vzpomeneš si na nějakou věc, která se ti ze začátku rádcování nedařila a potřeboval ses jí naučit?
1: Jak to už bylo dávno, tak je těžké si vzpomenout, ale určitě jedna z věcí, která pro mě byla výzvou, bylo se věnovat dětem, které jsou víc na okraji v oddílu. Je přirozené se bavit s těmi dětky, se kterými jsem se bavil třeba do té doby, a nebo s těmi, které jsou víc populární, tak to bych řekl, že byla určitě pro mě výzva.
0: Napadají tě nějaké další věci, které jsou pro mladé rádce výzvou a na které by si měli dát pozor, nebo něco, čemu by se měli věnovat aby se v tom zdokonalili?
1: Určitě již zmíněné sdílení svých názorů, být proaktivní, protože to je něco, co si myslím, že spousta těch vedoucích velice ocení.
0: Zmínil jsi, že vedoucí ocení, když je rádce proaktivní. Co ocení rádce od vedoucích?
1: Určitě otevřenost a nějaké pole působnosti, ve kterém může něco dělat. Když nedostává jenom zadání, udělej hru, udělej program, ale může se v tom třeba projevit nějak kreativně v tom hledisku, jak je zaměřený. Někdo může být sportovec, a tak můžu dělat skvělé sportovní klání, které se třeba nikdy nedělalo na táboře, nebo někdo víc kreativní, tak může s tím pracovat. To bych řekl, že asi to nejdůležitější. A zároveň je super, když se tomu rádci dostane podpory slovní, je prakticky řečeno, tohle bylo dobře, to se ti povedlo. Dobrá práce. A zároveň, když si i najdou ty vedoucí čas na to jim dát zpětnou vazbu v tom, co je potřeba zlepšit, co se třeba úplně nepovedlo, nebo co se dá jenom vylepšit.
0: Jako nový rádce mám před sebou novou roli a dnes jsme mluvili o tom, že ta role je jiná než role vedoucích, že může být pro mnohé rádce výzvou, že je potřeba, aby vedoucí a rádci spolu komunikovali, aby se navzájem podporovali, aby vedoucí rádce vedli a rádci, aby se nebojili se projevit. To všechno může působit náročně a potenciální obdarované rádce odradit. Měl bys pro nejstarší účastníky klubu, kteří zvažují, že by se stali rádci, nějaké povzbuzení?
1: Určitě to povzbuzení je zkuste to, a dejte tomu nějaký čas. Pokud máte aspoň trochu zájem, zkuste si dát nějaký malinký závazek, půl roku. Zkusím to dělat a uvidíte, kolik vám to dává a kolik vydáváte. A věřím, že vás to třeba chytne.
0: A nějakou praktickou radu pro vedoucí?
1: Praktickou radu pro vedoucí pozbuďte. Pozbuďte ty, co máte ve svém oddílu. Může být snadno to, že tam čekají jenom na to, až vy mi řeknete, nechtěl bys náhodou jet na rádcovskou a zkusit se nad tím zamyslet, jestli bys chtěl být rádcem.
0: Díky moc za rozhovor. Mým hostem byl dneska Nathanael Jokl.
1: Ahoj.
0: Od mikrofonu se loučí Ondra Malý.

Pořad Štafeta vzniká ve spolupráci Rádia 7 s Dorostovou unií na podkladě jejich příručky pro vedoucí a rádce křesťanských klubů a oddílů. Další část nás provede tím, jak učit zkušeností. Poslouchejte ve čtvrtek v 11 hodin 15 minut. Předchozí pořady ze série Síla dětské party najdete na webu Rádia 7 nebo na podcastových platformách.

Za psí Fenkou a Ryškou se vydáme v této hodince, tedy hlavně děti a posluchači Kanafásku za čtvrt hodiny, a také nás Jaroslav Pokorný provede pořadem Nejen chlebem. Budeme přemýšlet o životu honěsti, o proměňujícím ohni. Duch svatý je zmíněn jako oheň, někdy se projevuje jako oheň. A tak co to znamená v našem životě? To je pořad Nejen chlebem ve 7:45. U mikrofonu je s vámi Pavel Kol, přeji dobrý poslech, příjemný čas.

Spoustu věcí, činností, které děláme, jsou zděděná, naučená od někoho, kdo s námi je, kdo s kým trávíme čas. A tak učme se i od Boha trávit ten čas. Věřme mu, že nás provází tím životem lépe a lépe.

Blaze vám chudí, neboť vaše je království Boží. Blaze vám, kdo nyní hladovíte, neboť budete nasyceni. Blaze vám, kdo nyní pláčete, neboť se budete smát. Blaze vám, když vás lidé budou nenávidět a když vás vyloučí, potupí a vymaží vaše jméno jako proklaté pro syna člověka. Veselte se v ten den a jásejte radostí. Hle, máte hojnou odměnu v nebi. Lukášovo evangelium, 6. kapitola, 20. až 23. verš.

Pomaličku se blížíme ke čtvrt na 8 a to bude prostor pro kanafásek a tedy další Arišťino dobrodružství. Zvu všechny malé posluchače.

0: Ahoj děti, vítá vás Kanafásek s Fenkou a Ryškou. Už se vám někdy stalo, že jste se chtěli udělat něco po svém, i když vám dospělí radili opak? Něco podobného prožije i naše psí hrdinka. Knihu, ze které čteme, napsala Markéta Millerová, načetla Zdena Staňková, hudbu složil Marcel Brouk a vydalo nakladatelství Advent Orion v roce 2024.
1: Na stavbě domu. V prvních dnech měsíce července započaly výkopové práce bagrem na základy pro náš nový dům. Ze mě se stal velký dohlížeč na stavbě. Měla jsem totiž na rozdíl od paničky všechno v merku, to znamená, že jsem všechno pečlivě sledovala. Hlavně ty cizí lidi, kteří to stavěli. Ten pil pivo, tamten kouřil a jiný moc dlouho odpočíval. Brr! To se mi nelíbilo. A tak mi panička pro jistotu nasadila náhubek. Já totiž kuřáky moc nemusím. Jistě jsem se vám o tom, děti, zmínila v předchozí knížce. Panička chodila mezi paletami cihel, překladů, stropních nosníků a kdo ví čeho všeho a každou příchozí zásilku stavebního materiálu kontrolovala. Toho ale bylo. Kdybyste to jen viděli. Já jsem paničce dělala ochránce a chodila pořád za ní, až mě kolikrát od sebe odháněla. Tak jsem se raději malinko uraženě přesunula do starého altánu, kde v kočárku spaly děti a seděla jsem u nich. To panička oceňovala. Když se vykopaly základy a bagr odjel, přijel domíchávač s betonem a vylil ty vykopané části. V noci měl přijít déšť, a tak panička s páničkem šli do altánu pro igelity, aby zrající čerstvý beton chránili před prudkým liákem. Chtěla jsem jim pomoct a vydala jsem se do altánu nejkratší trasou, která vedla přes vylité betonové pásy. Před posledním z nich se mu jaksi zavrtla nožka a skočila jsem přímo do středu toho pásu. Ale co to? Co to? Předníma nožkama jsem se začala propadat a nešli mi vytáhnout ven. Zapřela jsem se zadníma nohama o okraj, ale neměla jsem dost síly, abych své přední tlapky vytáhla. Začala jsem zápasit, jako bych stála někde v močálu a bojovala o holý život. Zoufala jsem zakvílela. To už byly u mě páničci a tahali mě z betonu ven. Asi jsem musela vypadat vyplašeně a špinavě, protože poté, co mě zachránili, začaly se mi smát. Přední packy a spodek bříška mi páníček obil hadicí a panička opravovala nepořádek, který jsem udělala s betonem na tom vylitém pásu. Panička mi domlouvala. A Ryško, já ti říkala, abys to celé obešla. Ale ty jsi šla svou vlastní cestou a chtěla jsi to zkrátit. Kdybychom tu nebyli, mohlo to s tebou dopadnout velmi zle. Raději na to ani nepomyslet. Pošetilci se zdá jeho cesta přímá a dobrá, kdežto kdo poslouchá rady, je moudrý. Děti, vidíte to? Neposlechla jsem a ještě jsem si vyslechla, jak jsem byla nerozumná. I teď mi z toho běhá mráz po zádech. Když byly základy hotové, natírali si jakousi černou směsí, která na hony zapáchala. Panička říkala, že je to asfalt. Sledovala jsem jednoho dělníka, jak namáčí váleček na tyči ve velkém kýblu a pak jim natírá místa, kam se lepí asfaltový pás. Šla mi z toho smradu hlava kolem a tak jsem se rozhodla, že se na to podívám zblízka. Obratně jsem vyskočila nahoru a přistála packami na čerstvě natřeném pásu. Jejda! Najednou jsem se začala lepit pacičkami. Když to panička spatřila, byla dost rozlobená. Seskočila jsem dolů, rozpačitě jsem postávala u paničky a nevěděla, co dělat. Panička vzala starý hadr a polila jej benzínem. Řekla mi, abych si lehla na bok, že mi musí ty packy očistit. Jak mě to čištění štípalo, mnohem více než ten asfalt. Musela jsem to vydržet. A co vy, děti? Posloucháte své rodiče? I oni vás musí napomínat a vychovávat, abyste si neublížili. Dělají to z lásky k vám. Vidíte, jak jsem málem špatně dopadla, když jsem neposlouchala páničky a dělala si, co chtěla. Berte vážně jejich rady a napomínání. Ochrání vás, abyste byli v bezpečí.
0: Rodiče vědí, proč vás varují. Vy jste děti. Vidí totiž nebezpečí tam, kde ho děti nebo zvířátka ještě nevidí. Panička Arišku varovala, aby základy stavby obcházela, ale ona si chtěla zkrátit cestu. Výsledkem bylo veliké trápení. Držme se raději Ariščiny moudré rady. Ten, kdo naslouchá radám druhých, je moudrý a vyhne se zbytečnému nebezpečí. Poslouchali jsme příběh z knihy Ariščina, další Ariščina dobrodružství, kterou napsala Markéta Millerová. Četla Zdena Staňková, hudbu složil Marcel Brouk. Vydalo nakladatelství Advent Orion v roce 2024.

Pokračování dalšího Arišťina dobrodružství nás čeká v pondělí v 19.15. Ztratila se kočička Bára. Budeme ji hledat po víkendu. A já posílám ještě krátkou písničku.

Bůh nás má rád. A můžeme říci, že jeho srdce tak exploduje láskou a ta láska proudí k nám. A přesně o této lásce zpívá Lucy Grimble v následující písničce.

složit u Boha naše břemena, nám pomohl nebo vyspíval Jesus Cabello. Blížíme se ke 7:45, a tedy k pořadu Nejem chlebem. Co dělá oheň? V čem můžeme jeho působení přirovnat k působení Ducha Svatého? Jak rozumět slovům Jana Křtitele, který o přicházejícím Ježíši předpovídal, že bude křtít Duchem Svatým a ohněm? Otázky pro kazatele Jaroslava Pokorného, na které odpoví už po písni.

tvůj hlas, ač tichý je, ani v bouři jej nelze přeslechnout. Tvé slovo, když v srdci žije,

Žijeme v nedokonalém světě, jehož jsme, každý z nás, nedokonalou součástí. A proto asi poměrně často vnímáme při pohledu na společnost, církev, rodinu, ale i na sebe sama, potřebu změny. Potřebu proměny k čemusi lepšímu, více optimálnímu, více uspokojivému. A součástí oné nedokonalosti je skutečnost, že velmi často nejsme schopni té proměny dosáhnout. V dílčích oblastech, zvláště navenek, se třeba i něco podaří, alespoň na nějakou dobu. Ale jakoby ta podstatná změna nám stále unikala. Jakoby to bylo skoro vnitřně nemožné se opravdu posunout dál. Možná jedním příkladem mohou být nenaplněná novoroční předsevzetí. Kdo či co nás může proměnit? Tento problém se týká, vážení posluchači, i nás, kdo se pokládáme za věřící křesťany. Apoštol Pavel, autor biblické novozákonní knihy listu Římanům, tam mimo jiné píše o dvou základních životních stylech křesťanů. Budeme číst z 8. kapitoly, verše 5 až 9 a potom 12 až 14. Ti, kdo dělají jen to, co sami chtějí, tíhnou k tomu, co je tělesné. Ale ti, kdo se dají vést duchem, tíhnou k tomu, co je duchovní. Dát se vést sobectvím znamená smrt. Dát se vést duchem je život a pokoj. Soustředění na sebe je Bohu nepřátelské, neboť se nechce ani nemůže podřídit Božímu zákonu. Ti, kdo žijí jen z vlastních sil, nemohou se líbit Bohu. Vy však nejste živi ze své síly, ale z moci ducha, jestliže ve vás Boží duch přebývá. Kdo nemá ducha Kristova, ten není jeho. A tak, bratři, jsme dlužni, ale ne sami sobě, abychom museli žít podle své vůle. Vždyť žijete-li podle své vůle, spějete k smrti. Jestliže však mocí ducha usmrcujete hříšné činy, budete žít. Ti, kdo se dají vést duchem Božím, jsou synové Boží. Apoštol Pavel zde rozlišuje mezi životem, doslova chozením, podle těla a životem podle ducha Božího. A kterou z těchto dvou cest se vydám, je klíčovou otázkou mého křesťanského života. V minulých zamyšleních jsme se setkali s některými obrazy Ducha Svatého, ať už to byly řeky živé vody, či Paraklétos, přítomný přítel. Dnes se budeme zabývat jiným důležitým biblickým obrazem Ducha Svatého, a to ohněm. Jan Křtitel o přicházejícím Ježíši předpovídal, že bude křtít Duchem Svatým a ohněm. Ježíš sám jednou svým učedníkům řekl: oheň jsem přišel uvrhnout na zemi a jak si přeji, aby se už vzňal. A když byl v den letnic poprvé vylit Duch Svatý na zhromážděné učedníky, jedním z průvodních znaků byly ohnivé jazyky nad každým z nich. Chci se dnes s vámi zamyslet nad tím, co vlastně přirozený oheň, jak jej známe, dělá, a zkusíme najít paralely, co to vypovídá o činnosti Ducha Svatého připodobněnému ohni, a to zvláště z perspektivy proměny. První, co oheň dělá, je, že dává světlo, osvětluje temnotu. Vzpomeňme, jak se ve Starém zákoně píše o ohnivém sloupu, který Izraelity po vysvobození z egyptského otroctví vedl neznámou pouštní krajinou do zaslíbené země. A v textu Římanům jsme před chvílí slyšeli o těch, kteří se dají vést duchem. Tato první funkce ohně tedy ukazuje na moudré vedení Duchem Svatým v životě křesťana. Ještě nejde o vnitřní proměnu, ale nakonec i k té Boží duch vede. Dalším účinkem ohně je vydávání tepla. Oheň zahřívá a tím také může způsobit změnu skupenství okolních látek, třeba tání ledu či dokonce kovu. Bůh,
který se ve starozákonních dějinách zjevil Mojžíšovi v hořícím keři, začal při tomto setkání rozehřívat a rozpouštět bariéry Mojžíšova zaseknutého života. V listu Římanům nacházíme, že dát se vést duchem je život a pokoj. Duch svatý boří bariéry a léčí rány. On přináší uzdravení vnitřních zranění. A to už je první stupeň vnitřní proměny, když jsme schopni se zvednout a nenechat se zablokovat minulými ranami a bolestmi. Třetím důsledkem ohně je očista. Oheň spálí starou suchou trávu nebo větve na zahradě, ale také při vyšších teplotách ve spalovnách odpady nejrůznějšího druhu. Možná právě proto je často v knihách Starého zákona Boží soud nad zlem a nečistotou popisován jako oheň. Tento oheň soudu odstraňuje to, co je zlé, ale také taví k očištění, aby vzácný kov byl zbaven všech příměsí, které jej znečišťují. Sem by se dal zařadit i výrok z listu Římanům, jestliže však mocí ducha usmrcujete hříšné činy. Duch svatý spaluje to zlé, temné, egoistické ve mně. Přináší tedy uzdravení z mého vlastního hříchu, a to je druhý stupeň proměny, kdy jsme schopni oddělovat se od zla ve vlastním srdci. Posledním, čtvrtým účinkem ohně je, že při hoření probíhá přeměna látek v důsledku chemické reakce a zároveň se přitom uvolňuje energie, většinou právě ve formě tepla a světla. Tak se svíce stravuje, aby vydávala světlo, nebo dřevo či uhlí se mění v popel a plyny a přitom dává velké množství tepla. Právě zápalné oběti měly klíčový význam ve starozákonním obětním systému. Přeměna obětovaného masa či plodin prostřednictvím ohně symbolizovala jejich darování Bohu. Na to navazuje apoštol Pavel opět v listu Římanům, tentokrát ve 12. kapitole, prvních dvou verších. Pro Boží milosrdenství vás vyzývám, bratři, abyste vydávali své životy Bohu jako živou, svatou a příjemnou oběť. To bude vaše pravá bohoslužba. Nenechte se formovat tímto světem. Raději se nechte proměňovat obnovou své mysli, abyste dokázali poznat, co je Boží vůle, co je dobré, náležité a dokonalé. Naše životy se mají v reakci na to, co pro nás Bůh udělal v Kristu, stát obětí pro Boha. A právě s tím je spojena proměna naší mysli. Nechte se proměňovat znamená, že nás proměňuje někdo jiný, ale je k tomu potřeba naší spolupráce. Asi nejvýstižnější biblický text o naší proměně nacházíme v 2. listu do Korintu, 3. kapitole, 18. verši. My všichni s odkrytou tváří jako v zrcadle odrážíme Pánovu slávu a tehdy jsme Pánovým duchem proměňováni k jeho obrazu od slávy k slávě. Jasně se zde říká, že původcem, zdrojem proměny je právě Boží duch. Dále, že jsme proměňováni k Božímu obrazu, tedy cílem této proměny je připodobňování Bohu skrze Ježíše Krista. A cestou k tomu je s otevřeným srdcem přicházet do Boží přítomnosti, do přítomnosti jeho slávy. Duch svatý nás proměňuje a připodobňuje Ježíši. A to je třetí stupeň proměny, ten nejvyšší, alespoň v našem pozemském životě. Milí přátelé, shrňme si na závěr dnešní poselství. Skvělá zpráva je, že máme někoho, kdo je schopný nás i vnitřně a podstatně proměňovat. Je to Boží duch, Duch svatý, a výstižné je v této věci jeho přirovnání k ohni. Duch svatý nás osvětluje a moudře vede, zahřívá a uzdravuje vnitřní rány, očišťuje náš hřích a vysvobozuje nás z jeho moci a konečně nás přetváří
proměňuje a připodobňuje Ježíši. A nějaký praktický závěr? Zkusme přemýšlet, jakou funkci Ducha Svatého bychom v tuto chvíli nejvíce potřebovali. Stojíš před nějakým vážným rozhodnutím, nebo jsi v situaci, kdy vůbec nevíš, co dělat dál? Pros Ducha Svatého, aby ti do toho dával své světlo a vedl tě. Je ve tvém srdci nějaká velká bolest, či množství zdánlivě drobných ran, které tě trápí a blokují v další životní cestě a vztazích? Dovol Duchu Svatému, aby k tobě přišel, obejmul tě, zahřál Boží láskou a začal uzdravovat tvé rány a rozpouštět bariéry ve tvém srdci. Bojuješ se svým opakujícím se selháním a nevíš, jak zvítězit, nebo si to už vzdal a žiješ v rezignaci, poraženectví a možná cynismu? Pozvi Ducha Svatého, aby tě očistil, aby spaloval to zlé a egoistické v tobě, aby z jeho mocí usmrcoval hříšné činy. Toužíš po své proměně, toužíš potom být více takovým, jakým tě chce mít tvůj Bůh, tak požádej Ducha Svatého, aby tě přiváděl do Boží přítomnosti, aby přítomnost svatého Boha naplnila každý kout tvého ducha, srdce, mysli, abys před ním úplně odhalil, kdo a jaký jsi, a mohl tak zažívat, že tě Duch Svatý připodobňuje Kristu. Kéž se, milí posluchači, u každého z nás stále více naplňuje to Ježíšovo slovo: oheň jsem přišel uvrhnout na zemi, a jak si přeji, aby se už vzňal. Vážení posluchači, budeme vám vděční za případné ohlasy. Pište na e-mailovou adresu radio7@radio7.cz. Poštou můžete psát na adresu T2TVR Horníkova 36 628 00 Brno.

Ve čtvrtek v 8 hodin 30 minut, kdy má pořad Nejen chlebem premiéru, budeme sledovat zrod církve. Osmá hodina večerní v pátek 29. května bude patřit výkladu Bible. Konkrétně za prorokem Malachiášem se vypravíme v relaci Světem Bible ve čtvrt na devět. U mikrofonu je s vámi Pavel Kol, přeji dobrý poslech.

0: co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme. Slovo života.
1: Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a jeho synem Ježíšem Kristem.

Do žalmů 24., 51. či 73. nás vzal Sarah Liberman. Bože, obnov moji radost ze spasení.

0: Úvodní části nového cyklu pořadu Světem Bible se s pomocí amerického kazatele Johna Vernona McGeeho vnoříme do knihy starozákonního proroka Malachiáše. Ten odkrývá pohled na boží věrnost vůči člověku, na boží svrchovanou lásku jako jediný pevný základ naší existence. Výklad teologa Johna Vernona McGeeho do češtiny přeložil Pavel Vopalecký.
1: Milí posluchači, nyní vstupujeme do poslední knihy Starého zákona. Je to proroctví Malachiáše, které tak trochu odhaluje závoj Starého zákona. Je

posledním z dlouhé řady proroctví, která předpovídali příchod Mesiáše. Kdybychom se opravdu měli vrátit 1000 let před Malachiáše a pak procházet staletími, viděli bychom, že Bůh jakoby zvyšoval tempo v tom, jak lidem sděloval své zprávy o Mesiášově příchodu. Poslední je hlas Malachiáše. Rád si ho představuji jako Hospodinova rozhlasového hlasatele, jako by říkal, tak se loučíme, milí posluchači. Další, koho uslyšíte z Božího pověření zvěstovat prorocké slovo, bude až Jan Křtitel. To bude za 400 let. 400 let je, pravda, dost hodně dlouhá doba, kdybychom měli tak dlouho čekat další vysílání. Žertuje náš rozhlasový redaktor a tvůrce podobných pořadů, jako jsou tyto. Prorok Malachiáš se nám ukazuje jako velmi zajímavá postava, i když o něm samotném nevíme skoro nic. Uvidíme, že je velice bystrý a do jisté míry má také smysl pro humor. Myslím, že bez smyslu pro humor není možné být prorokem ani kazatelem Božího slova, dodává náš starý pastor. Pokud si v Bibli nenašel žádný humor, pak zřejmě nečteš dost pozorně. Uvidíme, že prorok Malachiáš byl ve zcela konkrétním smyslu poslem. Jméno Malachiáš znamená můj posel. Řecká Septuaginta, čili překlad starého zákona z hebrejštiny, překládá to slovo vlastně jako anděl. Řecké angelos znamená posel a současně také anděl. Anděl byl vždycky posel a mohl být buď v obvyklé lidské podobě, nebo taky v nějaké nadpřirozené. Několik takzvaných církevních otců si myslelo, že Malachiáš byl duchovní anděl, čili že tuto knihu napsal vlastně anděl. Ale pro toto pojetí nemáme podklady. Na druhé straně v liberální škole velké kritiky se setkáte s opačným extrémem. Tam se tvrdí, že tato kniha je ve skutečnosti anonymní. Pojem Malachiáš znamená prostě posel, a to je obvyklé slovo, obvyklé označení toho, kdo nese nějakou zprávu. Takže podle těchto teologů nejde ani o jméno. Jistě, mnoho toho o Malachiášovi nevíme, stejně jako toho mnoho nevíme o andělích. To, proč o Malachiášovi mnoho nevíme, má svůj důvod. Malachiáš je totiž poslem, Božím poslem s určitou zvěstí. Upřímně řečeno, o poslovi toho nemusíme tak moc vědět. Když u vás v 1 hodinu po půlnoci zazvoní listonoš s důležitým telegramem, nemusíte vědět, čím byli jeho rodiče a prarodiče. Dokonce vás nezajímá ani, jak se jmenuje. Rozhodující je vzkaz, ten telegram, který přináší. Malachiáš byl jen poslem a rozhodující je tu především obsah jeho vzkazu a samozřejmě také autorita, která za ním stála.

případě Markova evangelia použil Bůh podobné metody. Podobné metody, jako vidíme tady v Malachiášovi. Totiž u Marka se nic nedovídáme o rodokmenu pána Ježíše. Důvodem je to, že každý ze čtyř evangelistů představuje Krista trochu jinak. Matouš ho ukazuje jako krále. Je-li král, pak musí pocházet z Davidovy rodové linie. A tím Matoušovo evangelium začíná. Kniha rodu Ježíše Krista, syna Davidova. Matouš ho podává jako krále a proto je důležité, že je syn Davidův. Ale když přejdeme pak do evangelia Marka, který ukazuje pána Ježíše jako služebníka, tam nezáleží na jeho rodokmenu. A Marek tedy žádný rodokmen neuvádí. Na služebníkovi je důležité, zda dokáže zvládnout svěřený úkol. To vás zajímá třeba na každém řemeslníkovi nebo pracovníkovi, který k vám přijde cokoliv udělat. A Marek ukazuje, že pán Ježíš své poslání služebníka beze zbytku splnil. Stejně tak i v případě Malachiášova proroctví záleží především na poselství anebo na vzkazu a nikoli až tak na poslovi. Mezi biblickými badateli je určitá nejednotnost názorů na dobu, kdy Malachiáš své proroctví psal. Já předpokládám rok 397 před Kristem, povídá autoritativně náš vyučující dr. McGee. Což je dost pozdě. Dnešní konzervativní vědci mají za to, že Malachiáš prorokoval ještě o něco dříve, snad na sklonku 5. století. Rozhodující je, že Malachiáš byl prorokem v době Nehemiáše, podobně jako Ageus a Zachariáš. Ti byli proroci v době Zorobábelově a Jozuově. Malachiáš uzavřel prorocké knihy v téže době, kdy Nehemiáš dopisoval historické knihy Starého zákona. Pravděpodobně prorokoval v době Nehemiášovy zprávy, anebo krátce potom. Jak jsme si už řekli, Malachiáš byl poslem a rozhodující je jeho poselství. On sám používá slova posel 3x a o ostatních poslech vyslovuje 3 nesmírně významné výroky. Za prvé, v Malachiášovi 2.7 je zmínka o kněžích jako o hospodinových poslech. Vždyť rty kněze střeží poznání. Z jeho úst se požaduje učení, neboť on je poslem Hospodina zástupů. To naznačuje, že každý posel, každý svědek, každý učitel slova je vlastně Hospodinovým poslem, nebo dokonce andělem, chtěl-li by někdo. V knize Zjevení, kde jsou vzkazy 7 zborům, je to vyjádřeno takto. Andělu církve v Efezu piš. Myslím si, že to znamená posla, který tu zvěst donese příslušné církvi, tedy nikoli nějakou nadpřirozenou bytost, ale lidského posla. Jinými slovy, třeba pastýře toho sboru, nebo někoho ze starších. Byl jsem kazatelem dlouhou dobu, vzpomíná náš zkušený pracovník církve, a vcelku se mi líbí, když se kazatel označuje jako posel či anděl. Slyšel jsem, že kazatelé byli oslovováni všelijak, tak nevím, proč by se o kazateli nemohlo mluvit taky jako o andělovi. Za druhé, Malachiáš také ohlašuje příchod Jana Křtitele jako v úvozovkách mého posla. Hle, posílám svého posla, aby připravil přede mnou cestu. Malachiáš 3.1. Jan Křtitel byl vlastně jakýmsi novozákonním Malachiášem. Pokračoval tam, kde starozákonní Malachiáš přestal. A třetí posel, třetí Malachiášův výrok o poselství nebo o poslovi, se vztahuje přímo na Krista, jako na posla smlouvy. To je zase Malachiáš 3. kapitola 1. verš. I vstoupí nenadále do svého chrámu pán, kterého hledáte. Posel smlouvy, po němž toužíte.
opravdu přijde.

Mám Malachiášovo proroctví rád pro jeho úžasný smysl pro humor. Potřeboval ho k tomu, aby vůbec mohl jakkoliv komunikovat s lidmi své doby. Malachiáš používal pro komunikaci se svými současníky a pak také při svém záznamu proroctví metodu otázka-odpověď. Nejdříve citoval prohlášení nebo otázku, kterou Bůh adresuje Izraeli. Pak vyjadřuje odpověď Izraele, která vždycky byla povýšeným nebo přímo vychytralým sarkasmem. Bylo to drzé, troufalé, urážlivé, jak Izrael té doby odpovídal na Hospodinovy výzvy. Ale věřte mi, Malachiáš má od Hospodina i nějaké dobré odpovědi, anebo vtipné odpovědi. A protože jsou to Hospodinovy odpovědi, je to Bůh, kdo má smysl pro humor. Věřím, že se vám tato kniha zalíbí, protože je to mimochodem, tak říkaje, velká malá kniha. Její stručnou osnovu je podle návrhu našeho učitele doktora McGee možno shrnout takto. Za prvé, Boží láska vůči Izraeli. To je prvních pět veršů. Za druhé, napomenutí kněží za znesvěcení. To je od 6. verše první kapitoly až po 2. kapitolu 9. verš. Pokračování od 10. po 17. verš ve 2. kapitole náš McGee nadepisuje slovy lidu jsou vyčítány společenské hříchy. Za čtvrté předpověď o dvou poslech. To je prvních 6 veršů ve 3. kapitole. A potom pokračování 3. kapitoly od 7. po 18. verš, tam je výčitka lidu za jeho náboženské hříchy. A konečně závěr 4. kapitola, to je za 6. předpověď dne Hospodinova a slunce spravedlnosti. Tolik tedy stručný obsah tohoto proroctví v bodech. Jinak shledáme, že Malachiáš se bude zabývat velmi podobnými problémy jako Nehemiáš, a to ukazuje, že Malachiáš mluvil ve stejné době. Prvním problémem je poskvrnění kněží. Druhým problémem jsou jejich smíšená manželství s nevěřícími, nebo tedy s modlářskými ženami či muži, a potom taky jejich rozvody. Uvidíme, že na tyto skutečnosti Bůh reaguje velmi tvrdě. Mnoho lidí se mě ptá na otázky rozvodu, odbočuje poněkud předčasně náš učitel. Vycházím z toho, co vyplývá z Božího slova, a v Malachiáši Bůh otevřeně mluví o rozvodu, nebo spíš proti rozvodu. Třetím problémem, kterého se Malachiáš dotýká, je pak to, že izraelský lid zanedbává, co patří Bohu. Dávání desátků a kvalitní i upřímné oběti. Můžete si být jisti, že se vám nebude líbit, co Bůh musí prostřednictvím Malachiáše říci o těch, kdo podvádějí.

Jak jsme si řekli, Malachiáš znamená můj posel. V tomto případě je to někdo, kdo naposledy přináší boží vzkaz izraelskému národu. Ten první verš by snad doslovněji přeloženo měl znít břemeno Hospodinova slova Izraeli skrze Malachiáše. Výnos či břemeno je vlastně soud. Soud od Boha. Bude to velmi silná a výrazná výtka, kterou Bůh dá svému vyvolenému národu. A všimněte si, že Malachiáš oslovuje Izraele, tedy všech 12 pokolení. Tento Hospodinův vzkaz skrze Malachiáše platí Izraeli, nejen Judovi. I když stát Izrael už v této době dávno zmizel z mapy, ve skutečnosti izraelská pokolení jako taková se nestratila. I když se dnes některým lidem jeví jako ztracená, nikdy vlastně tak docela ztracená nebyla. Pravda, po čase zajetí se do země vrátil jen zbytek z každého pokolení, vždycky jenom hrstka, ale Bůh je nyní oslovuje jako celek. A osobně si myslím, dodává náš učitel, že Malachiášovo poselství se dostalo i k těm, kteří se do Izraele nevrátili. Nehemiášova kniha ukazuje, že obě skupiny, tedy navrátilci i ti, kdo v zajetí dobrovolně zůstali, mezi sebou komunikovali. Jasně vidíme, že toto prorocké poselství se dostalo všem 12 pokolením. A poslouchejme pozorně, jaké je to poselství. Jeho samotný začátek ukazuje Hospodinův motiv, proč se o svůj lid vůbec zajímá a proč jej oslovuje. Druhý verš. Zamiloval jsem si vás, pravý Hospodin. Vy se však ptáte, kde je důkaz, že nás miluješ? Což nebyl Ezau Jákobův bratr, je výrok Hospodinův. Jákoba jsem si zamiloval. Malachiášovo prorocké slovo začíná nádherně. Není to jedinečný začátek. Co myslíte, jak budou lidé oslovení tímto výrokem reagovat? Uvědomme si, že se z vyhnanství vrátili do vlasti a i když měli překážky při obnově jeruzalémských hradeb, je zde vidět zdar a v nově vybudovaném chrámě se znovu začala konat bohoslužba. Obřady probíhají a na povrch vypadá všechno moc dobře. Bůh jim říká, miloval jsem vás. A oni na to, kde je důkaz, že nás miluješ? Dokážete pochopit, že tito lidé měli tu drzost mluvit s Bohem tímto způsobem? V čem si nás miloval? Vidíme, že je to povýšenecká a možná velmi znuděná, či především nevděčná cháska. Nejsem si ale jist, pokračuje tišším hlasem náš starý kazatel, kolik je dnes v různých církvích lidí, kteří se také tak podobně ptají. Jak může někdo říkat, že nás Bůh miluje? Podívej se, co se tu s námi děje. Ve skutečnosti jsou však tyto otázky příznakem neznalosti, anebo spíš soběstředné, pyšně zaslepené nevděčnosti.

0: Podívejme se, co Bůh říká Mojžíšovi v 5. Mojžíšově v 10. kapitole, verš 15. Avšak Hospodin přilnul k tvým otcům. Zamiloval si je. Bůh to prostě nikomu neřekl. Když při svém čtení počátečních kapitol Bible procházíme dobou potopy, vidíme, že Bůh tu s nikým otevřeně nemluvil o své lásce. Ani Abrahamovi Bůh neřekl, že ho miluje, i když ho samozřejmě velmi miloval. Vidíme, že Bůh příliš nespěchal s tím, aby lidstvo říkal, že je miluje. Teprve v 5. Mojžíšově říká Mojžíšovi, avšak Hospodin přilnul k tvým otcům, zamiloval si je a vyvolil jejich potomstvo, vás, ze všech národů, jak tomu dnes je. Bůh byl připraven nejprve dokázat, co potom řekl, a tak jeho odpověď na tu provokativní otázku, kde je důkaz, že nás miluješ, zní, což nebyl Ezau, Jákobův bratr, je výrok Hospodinův. Jákoba jsem si zamiloval, Ezau avšak nenávidím. Proto jsem obrátil v poušti Hohory, jeho dědictví v step prošakali. To je ohromný výrok, který Bůh adresuje svému lidu. Izraelci pochybovali o Boží lásce, a tak jim Bůh připomíná počátek jejich národa. Jákob a Ezau byli dvojčata. Bůh mezi nimi viděl od samého začátku rozdíl. Na to se můžeme podívat do 1. Mojžíšovy 25. kapitoly. Ale to bylo zhruba o 1500 let dříve, než jim tady říká, že miloval Jákoba. Z toho vyplývá problém. Proč Bůh říká, že miloval Jákoba a nenáviděl Ezaua? Za doktorem Tomasem přišel jeden student s otázkou. Mám problém. Proč Bůh říká, že nenáviděl Ezaua? Ten verš mi také dělá problémy, odpověděl profesor. Ale můj problém spíš spočívá v tom, proč Bůh říká, že miloval Jákoba. V tom je jádro mého problému. Tolik odpověď studentovi. Milí posluchači, problém je opravdu v tom, proč Bůh říká, že miluje svůj lid. A uvědomme si, že Bůh to neřekl dříve, dokud z Jákoba i Ezaua nebyly dva velké národy s dlouhou historií. Bůh řekl, že miluje Jákoba, protože věděl, co bylo v jeho srdci. Věděl, že je to muž, který touží po Bohu. A na druhé straně také věděl, že Ezauovi o Hospodina vůbec nešlo. Ale trvalo to 1500 let, než byl Bůh, tady v Malachiášově proroctví, ochoten nahlas vyjádřit něco takového. Rozumějme tedy, že rozdíl mezi Hospodinovým milováním a nenávistí vyplývá z toho, že historie národa, který vzešel z Ezaua, tedy Edoma, a národa, který vzešel z Jákoba, tedy Izraele, ukazuje, že Bůh měl pravdu. To nám ukazuje něco, s čím se setkáváme i dnes. Tolik jsme se zaměřili na Boží lásku. Ale víte, že když Bůh miluje, pak také nenávidí? Jestliže Bůh miluje dobré, nenávidí zlé. A to vidíme právě v tomto případě. Osobní životy těchto dvou mužů a také historie národů, které z nich vzešly, Izraele a Edoma, jsou naprosto odlišné. A jaký je náš postoj k Bohu a k jeho milovanému synu, Pánu Ježíši Kristu?
1: Uzavíráme pořad Světem Bible s výkladovými poznámkami doktora Johna Vernona McGeeho. Malachiášem budeme procházet v pondělí ve 20 hodin 15 minut, další částí tedy od 3. verše. Pořad Světem Bible najdete na stránkách ttb.bible, a to jak v češtině, ukrajinštině, angličtině a mnoha dalších jazycích napříč celou Biblií.

Před námi je teď Shiloh Ben Hod, píseň Once Again, znovu. Bože, stále k tobě přicházíme a ty nás neodmítáš. Stále znovu a znovu nás zahrnuje svojí láskou.

FM, Radio7.cz. Křesťanské rádio ve vašem mobilu nebo tabletu. Online poslech celodenního vysílání, podrobný programový přehled, zvukový archiv pořadů, novinky z redakce a další. Kompatibilní se širokou škálou zařízení. Poslouchejte doma, venku, na cestách, kdekoliv. Biblické vyučování, hudební pořady, rozhovory se zajímavými hosty a mnoho dalšího. To vše na mradio7.cz. Rádio 7. Rádio, které nemyslí za vás.

0: Po deváté večerní se začteme do knížky Komenskýmu říkal synu Hany Hlouchové. Do té nás v deváté hodině nás doprovodí skupina On Fire.
1: Každá cesta určuje život náš, tak proč se ptáš, proč se ptáš? Já jen vím, že už nechci promarnit ty chvíle, který jsem měl tu chvíli tvou. Tak co ty tamhle v dálce?

www.radio7.cz. Novinky, informace o vysílání, dění v redakci, tipy na zajímavé pořady, audioarchiv a mnoho dalšího.

0: Posloucháte Rádio 7. Rádio, které má pro vás dobré zprávy. Život velkého vzdělance, kazatele, lingvisty a zároveň velice skromného a poctivého muže mapuje kniha Hany Hlouchové, Komenský mu říkal synu, ve které mnozí asi teprve objevujeme Petra Figula Jablonského. Jak uslyšíte v pořadu, možná by Komenský nebyl tím, kým dnes pro nás je, kdyby nebylo právě Petra Figula. Závěrečnou část opět načetli Kateřina Hudecová, Michal Bumbálek a Jiří Daniel. Technicky spolupracoval Michal Cerhák. A dobrý poslech vám od mikrofonu Rádia 7 pře Pavel Kol.
1: Večer pod lampou. Čas pro čtení zajímavých a důležitých knih.
2: Komenský mu říkal synu. Hana Hlouchová. Kapitola 7. Duchovním jednoty bratrské. Vstaň a sejdi do domu Hrnčířova a tam způsobím to, abys slyšel slova má. Bible Kralická, proroctví Jeremiáše 18.2. Jednota bratrská vznikla jako společenství věřících, které si přálo vést hlubší křesťanský život založený na Bibli a navázat na dílo Jana Petra Chelčického. Oba patřili mezi tak formátory, kteří usilovali o nápravu církve, jež se v průběhu času stále více odcizovala svému původnímu záměru. K odkazu Jana Husa se hlásila také většinová, zákonem povolená utrakvistická církev. Zakladatelé jednoty bratrské se však vzdálili jejím kompromisním stanoviskům natolik, až vzniklo někdy mezi lety 1457 až 8 ve východočeském Kunvaldu společenství nové. V roce 1467 si po předchozím půstu a modlitbách zvolili a vysvětili vlastní kněží. Tím se definitivně ocitli mimo zákon a hrozil jim trest smrti. V průběhu času jednota bratrská rostla navzdory tomu, že většinu své existence trávila v ilegalitě, nebo dokonce čelila přímému pronásledování. Pokud se někdo rozhodl, že se chce stát bratrským knězem, musel to myslet skutečně vážně. Petr Figulus Jablonský se pro duchovenskou službu připravoval už od svého dětství. Na kněze pak byl vysvěcen 30. září 1649 v Lešně. Za svým rozhodnutím pro kněžské povolání si pevně stál, ačkoliv mu tehdy nestačilo na uživení rodiny a musel si navíc ještě přivydělávat. V této době kázal v Lešně a také se snažil pomoci s výstavbou nové církevní budovy ve městě Skoky. V roce 1654 se na jednotu bratrskou obrátila vévodkyně Sibyla Margareta z Denhofu, která sídlila poblíž polského města Gdaňsk. V dopise žádala, aby jí církev zprostředkovala vhodného nástupce na pozici dvorního kazatele. Byl jí doporučen Petr Figulus Jablonský. U vévodkyně působil až do jejího pohřbu, který vysloužil 11. července 1657. Poté přijal nabídku svého nového patrona, pana Gerharda Préna, a stal se dne 13. srpna 1657 kazatelem v obci Nazenhubn. Kvůli válečným nepokojům a napřání pana Préna nesídlil přímo v místě, ale v nedalekém Gdaňsku. Do svého sboru dojížděl jednou za 14 dní na nedělní bohoslužbu. Po týdnu se totiž pravidelně střídal s knězem luterské církve. Mezi oběma duchovními panoval vřelý vztah. V jednom z dopisů Petr Figulus napsal: měl jsem v něm přítele a žili jsme spolu jako bratří. Asi půl roku také vypomáhal v Gdaňsku, kde dva místní kněží zemřeli na mor. V roce 1658 odtud musel Petr Figulus utéct, protože zde zavládly pogromistické nálady. Svůj odchod vnímal pouze jako nouzovou a dočasnou záležitost. Nedlouho po svém odjezdu napsal: Rozhodl jsem se vrátit zpět do Pruska, do svého sboru, protože je tam vše zničené velkou vodou. Setrvám, dokud nebudou moci pokojně dlít na svých statcích a neobnoví své domovy. Neopustil jsem totiž tamní sbor, jen jsem se na nějaký čas vzdálil. Všechny své tužby nyní předkládám svému dobrému Bohu, jeho prozřetelnosti a k jeho potěše. Budu mu sloužit kdekoliv, jakkoliv mohu, jakkoliv si bude přát. Jsem připraven vyslyšet jeho volání a udělat, co bude v mých silách, jen když uvidím, že to může sloužit jeho slávě a pro dobro jeho církve. Později se ale dozvěděl. Ten sbor nedaleko Gdaňsku, kde jsem byl kazatelem, je nyní kompletně zničen a i s kostelem vypálen. Mezitím se Petr Figulus i s rodinou uchýlil k Janu Amosi Komenskému do Amsterdamu. Zdejší pobyt se nakonec protáhl na 2 roky. Poté se vrátil zpět do Gdaňsku a pokračoval ve službě, která mu byla svěřena. Duchovní jednoty bratrské věnovaly největší pozornost kázání, poněvadž slovo Boží jest nejpřednější služebnost Kristova. Petr Figulus byl zvyklý kázat česky, polsky i německy. Když v roce 1658 žádal svého přítele Samuela Hartlíba o publikace od dobrých anglických autorů, měl zájem zejména o praktické komentáře k biblickým knihám Starého a Nového zákona. Jeden z následujících dopisů nám přibližuje způsob, jakým si Petr Figulus připravoval kázání. Prosím vás, abyste si kvůli mně nedělal starosti se shromažďováním kázání a zejména, abyste si ušetřil námahu a náklady spojené s jejich přepisováním. Uznávám, že v nich mohou být zajímavé postřehy, ale někdy je pro člověka složitější je tam najít, než se k ním dopracovat vlastním rozjímáním. V roce 1661 byli posledními žijícími biskupy Staré jednoty bratrské pouze Jan Bittner a Jan Amos Komenský, oba již v pokročilém věku. Jan Bittner proto chtěl ustanovit nástupce pro případ svého úmrtí a téměř 70-letý Jan Amos Komenský si přál, aby byl zastoupen i hned. Proto měli být vybráni muži stateční, bohabojní, pravdomluvní, kteříž v nenávisti mají lakomství, aby přijali břímě biskupského úřadu za soudobého obtížného stavu věcí. Už v předběžném písemném hlasování získal Petr Figulus nejvíce hlasů. Samotná volba se však kvůli moru, vojenským vpádům a smrti některých kandidátů uskutečnila až o rok později, kdy se v Milencině sešli představitelé jednoty bratrské. Dne 5. listopadu 1662 zvolili Petra Figula Jablonského biskupem a toho dne byl i vysvěcen. V roce 1666 Petr Figulus přijal pozvání do východopruského Memelu, aby sem jako kazatel přisídlil. Jen nerad opouštěl církevní obce v Gdaňsku a Nazenhubn, kterému během několikaleté služby přirostly k srdci. V obavě o jejich další budoucnost žádal za svého nástupce muže moudrého, zbožného, snaživého. Na začátku nového roku 1667 během mrazivého počasí dorazila rodina Figulových do Memelu. Už mnoho let, od té doby, co odtud odešel farář Vendelius, tu neměli reformovaného duchovního. Stejně jako v Nazenhubn, i zde působil kazatel luterský. Zdá se však, že tentokrát si Petr Figulus jeho sympatie nezískal. Petr Figulus měl v plánu založit v Memelu školu. V roce 1668 Jan Amos Komenský napsal, že Petr snažně žádá, aby mu byl poslán někdo, kdo by důstojně položil první kámen k založení školy v tom městě, a zároveň mu ulevil v jeho břemenech tím, že by někdy převzal svatá kázání. Jeho 3letá služba i slibně započaté působení však bylo náhle ukončeno. Petr Figulus Jablonský zemřel 12. ledna 1670 ve věku asi 50 let, zřejmě na zápal plic. Jan Amos Komenský přišel v životě o mnohé. Jako 12letý osiřel, ztratil vlast, pochoval své děti z prvního manželství. Dvakrát ovdověl, majetek i část spisů mu zhořela v Lešně. Jako nemocný stařec se nakonec musel vyrovnat i se smrtí svého milovaného zetě, spolupracovníka a nástupce ve vedení církve. Ani tehdy však nepozbyl živou naději. Avšak nezoufejme, nejmilejší, ještě milosrdenství Hospodinovo trvá, kteréž jest věčné. Může on na Lazara, jehož miluje, nejen nemoc dopustit.

0: Dopis Petra Figula adresovaný Ludvíkovi de Cher v Elbingu 28. února 1646.
1: Můj nejpřívětivější a velectěný pane ochránče. Před několika dny jsem se vrátil z cesty, na níž jsem se vydal na začátku tohoto roku. Velmi jsem pospíchal, abych byl brzy u pana Komenského, nicméně jsem pozdravil pány seniory naší církve a podal jsem jim zprávu o svém konání, putování a studiích. Jejich záměrem bylo pověřit mě péčí o věci církevní v Polsku a Němcích a dát mi příležitost pocvičit se co nejčastěji v češtině pro potřebu naší vlasti, neboť máme velkou naději, dá-li milosrdný Bůh, přivést tam zakrátko naše vyhnance a zavést tam ryzí neposkvrněnou bohoslužbu. Jestli tomu tak bude, Vinice Páně bude velmi potřebovat dělníky. Ať se stane cokoliv, být připraven na všechno nebude na škodu. Skutečně se v tyto dny připravuje velká sklizeň prosýpky nebeské také v Polsku samém, kvůli nezměrnému množství exulantů ze všech stran, jak Čechů, tak Němců a jiných. Poláci jsou rovněž ve značném počtu, ale kvůli bídě lidu a novým úkladům římského kléru, pod záminkou dřívějšího založení papeženci zabírá chrámy, se vyskytují nesnáze s udržením pastorů, jejichž příjmy jim byly odebrány spolu s kostely. Ať je tomu jakkoliv, dílu Páně nebudou chybět věrné ruce. Ale protože mi nejvyšší dobrotivý Bůh umožnil nalézt milost ve vašich očích, přidám ještě slovo. Ve městě Skoky, kde moji rodiče pobývali v exilu nějakých 15 let a které je hlavním sídlem vyhnanců z Čech a Němec a v celém dolním Polsku až po Lešno, papeženci zabrali před 8 měsíci kostel, neboť byl jimi založený, s úmyslem zabránit službám božím pro veřejnost. Pán tohoto místa, jisa náboženství reformovaného, dal svolení věřícím stejného vyznání Polákům, Čechům a velkému množství Němců postavit novou budovu k stejnému účelu a slíbil poskytnout stavební materiál, budou-li mít čím zaplatit zedníky a další pracovníky. Ubozí exulanti nikdy nedokáží dojít naplnění své touhy a uskutečnit toto dílo bez pomoci nějakého patrona, ochránce Boží církve. Proto to vše je třeba asi 500 rýnských. Nepřátelé se jim vysmívají, myslí si, že jejich úsilí bude bez výsledku a celá církev bez veřejné budovy. Pane, Boží sláva by byla tímto dobrým skutkem nesmírně povznesena, stejně tak pro přátele, pro jejich útěchu, posílení a radost, i pro nepřátele, k jejich velkému zklamání a údivu, by se naše církev stala mnohem proslulejší a početnější, neboť by se připojili luteráni, kteří jsou tam velmi početní, a bylo by možno kázat tam ve třech jazycích, polsky, česky i německy, jak tomu bylo kdysi. Reformovaná církev by tam hlouběji zakořenila a rozšířila by se v okolí do blízkých měst, pro nesmrtelnou paměť a blahoslavení takového dobrodince. Pokud se to podaří,

Mám v úmyslu, dá-li milostivý Bůh, se tam usadit, abych řídil tuto záležitost a abych tam pak kázal ve všech třech jazycích. Senioři mi pomohou a velmi rádi budou účastní. To všechno proběhne bez nesnází, pokud nás dobrotivý Bůh obdaří penězi. Chrám bude moci být postaven za jeden rok. Dal bych jej vystavět na způsob toho, který je v La Rochelle nebo v Keví u Roanu. Kdož ví, jestli tato velká podsta a tento slavný památník nejsou předurčeny vám a vašim potomkům. Všichni se podiví a budou vás velebit a vaše pověst se rozšíří po celé Sarmatii. Můj Bůh a celá nebesa nech tě zasáhnou vaše srdce plné dobrých úmyslů a pohnou je k uskutečnění díla tak božského, tak oslavujícího Boha i vás, tak užitečného pro dobro jeho církve. Zajisté stejně jako věhlas vašeho jména zasáhl dosud celý západ, nyní vaším skutkem začíná pronikat jako hlas trubky k uším našeho jihu i východu. Jsem přesvědčen a přesvědčil jsem všechny ve skoky, že vy zajisté učiníte vše, co vám všemohoucí a nanejvýš dobrotivý vloží do srdce. Nakonec vás, pane, se vší pokorou poníženě prosím o prominutí, že jsem zneužil čas vámi mě poskytnutý. To vaše nepřestajná dobrota mě učinila tak troufalým a moje poslání snažit se pracovat pro slávu Boží, stavbu jeho církve a příležitost získat pro vás ještě více Božího požehnání. Nechť zůstane vaše jméno nesmrtelným, nechť jsou vaše dny naplněny blažeností v tomto životě, nechť je vám poté dáno blaho života věčného. Nechť nám Bůh dopřeje milosti, aby utiskovaná církev ve skoky došla radosti a byla vaším prostřednictvím pozvednuta a její protivníci zmateni. Nechť vám Bůh požehná z výše své svatosti. Já pak se svěřuji s touto záležitostí vaší blahovůli a nepřestálé přízni. Zůstávám před tváří Kristovou váš nejpokornější a nejposlušnější služebník. Petr Figulus.

0: Dopis Jana Amose Komenského adresovaný Janu Wittnerovi v Amsterdamu 5. července 1661.
1: Kdo bude mým nástupcem? A právem mne jí má ta starost, a právem mi máš ty pomoci svou radou, poněvadž dílo, o něž jde, je společné. Aby pak mě byl náhradně určen nástupce, toho jest třeba tím více dbáti, poněvadž já jednak jsa silami i věkem zlomený stařec, jednak jsa svým působištěm vzdálen, nemohu být i klidné mysli, dokud břímě, jež mi je již nesnesitelné, nesložím na cizí bedra. Učinil jsem, co si spřál, k bližšímu vymezení vašich záměrů. Učiň i ty stejně, prosím. A pomoz mi blíže vymezit mé záměry, jež před tebou nezatajím, abys po úvaze všeho rovněž obhlédl, co provésti by se zdálo nejlepší. Já mám jen jediného konseniora, asistenta biskupa Jana Felina. Kdyby však byla volba z většího počtu, připojil bych, aby byla čtveřice kandidátů Augustína Mita, Daniele Vetra a Petra Figula. Ale pokud jde o první dva z těchto tří, jaká naděje by mohla z nich vzejíti pro mou úlevu i pro nástupnictví, když jsou oba obtíženi věkem, jeden i nemocemi. Zbývají tedy Felinus a Figulus, oba věkem dosud svěží, úsudkem zdatní, svém postavení činí, avšak jeden z nich je ve vyřizování liknavec, jak víš. Je poznamenán jistým kazem, přivoděným ze zvyku, jak je ti rovněž známo, a na co je rovněž třeba vzít zřetel. Žije pod cizím dohledem, jemuž jsme ho tam podřídili. Zdá se tedy, že nezbývá nežli Petr Figulus, jemuž s ostychem odevzdávám svůj hlas v obavě, aby se nezdálo, že jednám v soukromém zájmu, nebo že jsem zaslepen svým citovým vztahem k němu. Ale ohled k němu jakožto soukromé osobě budiš mne zcela vzdálen. Naučil jsem se již dávno, milostí boží, že neznám nikoho podle těla. Jsem-li komu důvěrně znám, naprosto mne nezatíží takovým podezřením. Přinejmenším jsem po této stránce tak znám svému bohu, že se neostýchám dovolávat se jeho jako svědka. Pozoruji pak já na tomto muži svém, ale ne jako svém, dary boží, ke kterým je vůbec třeba přihlížeti. Za prvé světlo teologické, vydatně čerpané ze zvlášť spolehlivých teologů anglických. Za druhé zbožnost, pokud se dá poznat lidskýma očima, nelíčenou. Za třetí ochotnost sloužit jiným, o níž jsem se mnohokrát přesvědčil. Za čtvrté obratnost ve vyřizování záležitostí. Cokoliv se mu svěří nebo co praxe vyžaduje, vyřídí s jakousi jedinečnou dovedností. V ní se vycvičil a uspůsobil, jak se Bohu zlíbilo, za více než 7 let v průvodu Duriejově a tak dál. Za páté jeho horlivost ve věcech slávy boží a řádu církve dostatečně znám. Bude neochvějným sloupem, bude-li mu rozkázáno státi mezi sloupy. Za šesté již nyní v tomto věku a na tomto místě, se těší oblibě u mnohých, což může mnoho znamenat pro uchování pouta jednoty. Za sedmé, je pohotový stylista i v několika rozličných jazycích. Proto má-li jednota pokračovat i ve stycích se zahraničními církvemi, není nikdo k tomu v přítomné době vhodnější a nikdo nebude moci po této stránce být vydatnějším pomocníkem tobě i mně, pokud budu živ. A až my budeme věcem odňati, dopřeje-li mu Bůh, aby nás přežil, bude moci styky od předků dobře začaté, ale nepřízní doby uvolněné obnoviti s pomocí jiných a především Boží. Hle, jak otevřeně jsem ti odhalil všechny své úvahy. Učiň stejně. Zapřísahám tě a odkryj mi podobně své, zda myslíš se mnou shodně, či myslíš, že trpím mámením a že bys mne mohl poučit i o lepším. Jenom mějme jediný společný cíl. Zanechati potomstvu společnou stavbu a pevné dílo. Jestliže se zlíbí Bohu přáti našemu podnikání svým požehnáním. Doufám, že položíme-li si tento cíl pevně před oči a budeme plameně vzývati Boha. Shodneme se i v prostředcích a přijdeme ke stejným závěrům. To učiníš pro své milosrdenství, Bůh náš, kterýž je Bohem míru a řádu. Amen. Jan Amos Komenský.

0: Dopis Petra Figula adresovaný Janu Bittnerovi v Memelu 24. února 1667.
1: Nejctěnější pane, otče v pánu nejváženější. Ačkoliv list od vaší milosti zastihl mne s jistým zpožděním, přec však způsobil mi velké potěšení, ještě jsem se z něho o stavu vašich věcí ujistil a zvláště o milém a mnou velice vytouženém zdraví vaší milosti a některých dalších věcech zprávy zvěděl. Vroucně prosím pána Boha, aby vaši milost s domácností, jakož i celým sborem, při dlouhotrvajícím pevném zdraví, pokoj a štěstí, z milosrdenství svého laskavě zachovati ráčil. Já jsem s novým rokem v té ukrutné zimě přeci jen šťastně, když Bůh milostivě obzvláště maličké ochránil, do Memelu dorazil, jak jsem již vaší milosti na vědomí znáti dal. Osada je zde krásná, lid velmi poddajný a dobrý a luteráni s výjimkou kněze jsou nám přátelští. Zcela se tedy pověřuji Bohu a již částečně vidím, že zde jako doposud kdekoliv jinde budu moci svůj úřad svědomitě spravovati. Samotných skotských rodin a měšťanů je zde 13, kupecké mládence nepočítaje. Jsou zde také Němci, Holanďané a tak dále. Poláků zde není. Za myšlenky o nástupci na mé místo do Nassenhuben jsem vaší milosti převelice vděčen. Rád bych dobrého člověka, jenž by horlivě naukou zdravou a ctnostně životem pobožným věrným prospíval, a co já jsem za oněch 9 let vybudoval, ve stavu svém udržoval. Jest tam třeba člověka moudrého, zbožného, horlivého. Souť tam rolníci, avšak neledajací. K tomu promísení luteráni i reformovaní a s luterským kolegou třeba žíti. Leč já tam měl v něm přítele a žili jsme jako bratří. Nebylo pro mne ničím ustoupit i v menších věcech správa svého prosoulad a mír. A žili jsme tedy spolu ku prospěchu lidu a ve vzájemné lásce. A jistě bych byl toho místa neopustil, kdyby to povolání nebylo zvláštním a nečekaným způsobem na mne nepřipadlo, a kdybych nevěděl, že zde již déle než 20 let, od doby, kdy zesnulý kněz Vendelinus byl odsud do královce povolán, sluhy Božího nebylo. Pročež porozuměl jsem, že pro tento sbor bude to velkým přínosem a z okolních měst Samožicka, Kuronska a Litvy, jež tu se sebou blízce hraničí, schromáždí se zde, dá-li Bůh, mnoho reformovaných, jež to až do královce musí zajížděti. Snažně prosím, aby si vaše milost vyhlédla koho si z bratří, třeba z mladých. Já vsadil bych na Jiřího Vetera, na moje místo ho prosazovala, a který to je, napsati mi ráčila, a já mu poskytnu důkladné informace o všem, co mu věděti třeba. Milostivý pán patron musí se však o takového poddaného písemně ucházet. Již se mu v té věci napsal. A Neli, nechť vezme, koho chce. Balíky s biblemi uložil jsem před svým odjezdem z Gdaňska uváženého pana Jana Schwarzwalda, radního v Kamenici, velmi příhodně. Nemohli by býti uloženy lépe. Co se v Polsku děje, nevím. Znám ti jen to, co se mezi lidmi povídá, a to různé věci jsou. Bože, chraň nás od Turků, Tatarů a jiných barbarů. Jeho prozřetelnosti se poroučím a vaši milost, jakož i celou domácnost od nás všech mile pozdravuji. A jejich milostivému pánu hluboce se klaním. V Memelu dne 24. února 1667. Milostivému pánu vždy věrný a ke službě připravený služebník Petr Figulus.

0: Dopis Jana Amose Komenského v Amsterodamu 10. února 1670.
1: Bratři v Pánu milí, knězi Mikuláši, Lukáši, Samuelové oba a Jene Tobiáne, aby vám s novým rokem nová boží milost se zaskvěla, toho všechněm vám celým srdcem žádám. O sobě pak oznamuji, že se Bohu líbilo s novým rokem novými hořkostmi naplňovati duši mou. I nejen, že loňské rány ode mne ještě neodjímá. Dlouhé a tesklivé nemoci, já již přes 20 neděl z lůžka nemohu. Ale mi také zevnitřní potěšení má, přáteli milé, odjímá. Zde pana Kočeja a pana Serária, v Anglii pana hrabě Pembrouka, kníže Cordelia a jiné. V Prusích pak přemilého pána, knížete Radivíla, kterýž mne minulého podzimku psaním vlastní ruky navštívil a pěkně potěšoval. Teď pak mne a sbory polské a litevské. Sám k Bohu zvolánej se opustil. O čemž, zeď můj, bratr Petr Figuls, v tým dni potom zvěda, ztrátu tak velikého patrona k srdci tak připustil, že i sám po některém dni, ač prvé již z nastydnutí v nemoc upadna, život dokonal jmenovitě 12. ledna. Kteráž rána mi na týné těžší, protože vdova, dcera, s paterými dětmi do klína mého a na mou starost se vrací, an já, bídný stařec, pod vlastními břemeny klesám. Ale i to by mi snesitelnější bylo, jakožto privátní bolest. Více trápí, že mi břemenka starosti o ostatky jednoty odemřel proti mému dávnému vinši, abych já ten nešťastný poslední senior dvě jednoty po sobě zavírající nebyl. Víte, jak jsem od desíti již a více let prosil, aby jiné podpory postaveny byly. A naposledy jsem obdržel, že hlasy dávány padající na dvě F, Felína a Figule. Z nichž však první ani ordinací nedočkav odešel, druhý pobyv 8 let a 2 měsíce pomocníkem mým též také mne opustil. A tudy péče o rozptýlené v Polště a Prusích zase na ramena má padá. Známá vám stará ruka, Jan Amos Komenský.

Nejen tím vším byl Petr Figulus Jablonský. Nevíme sice, jak Petr Figulus Jablonský vypadal, protože se nedochovala žádná jeho podobizna. Máme však k dispozici cenné střípky, které o jeho životě a charakteru vypovídají daleko lépe než portrét odvěhlasného mistra. Během putování po stopách Petra Figula jsme spolu nahlédli do jeho soukromého i profesního života. Došli jsme až na hranu toho, co nám dochované texty dovolily. Vše ostatní zůstává tajemstvím, které si historie ponechala jako své vlastnictví. Petr Figulus Jablonský byl mnohostrannou osobností. Vše, čím se v životě zabýval, však mělo společného jmenovatele. Bylo jim slovo v různé podobě. Ovládal několik jazyků, Komenskému pomáhal s vydáváním textů, psaný i mluvený projev používal při diplomacii a jako duchovní kázal slovo Boží. Stejně jako nadání je důležitý i charakter člověka. Jen vzácně se velký talent vyskytuje v kombinaci s ušlechtilou povahou, jakou jsem vypozorovala u Petra Figula Jablonského. Asi nejlépe vystihl jeho osobnost Sebastian Macer, jeden z jeho nejbližších přátel. Hovořil o něm jako o křehké hliněné nádobě, která je tvarovaná hrnčířským kruhem zmatků a válek, ale je v nejhlubším nitru vybavena zdravým jádrem skálopevné povahy. Hrdinství a romantika, jak je známe z hollywoodských filmů, jsou z velké části fikcí. Většina velkých bitev se totiž odehrává v běžných životech nás všech. Denně čelíme sami sobě. Vyhráváme i prohráváme. Jan Amos Komenský a Petr Figulus Jablonský jsou dodnes inspirativními postavami, protože v těchto bitvách vítězit uměli. Proč si to myslím? Jen člověk vnitřně stabilní dokáže se ctí ustát velice obtížné okolnosti vlastního života a zároveň jít vstříc výzvám své doby.

Na Rádiu 7 končí Večer popou. Poslouchali jste závěrečnou kapitolu z knihy Hany Hlouchové Komenský mu říkal synu, kterou načetli Kateřina Hodecová, Michal Bumbálek a Jiří Daniel. K poslechu čtení dobrých knih vás zveme opět za týden.

Skupina Room for More, písně Stvoření. Ty jsi vše stvořil, Bože, vše pochází z tebe. Veškeré dílo tě oslavuje, vše žije jen pro tebe. Tak hleďme na to, co Bůh stvořil. Jaký je? Co to vypovídá o něm jako o autorovi, stvořiteli?

0: se na těch širých vodách setkají.
1: S námi nemusíte být sami. Rádio 7.

Desátá hodina večerní v pátek 29. května nás povede ke stvoření v lásce. Byli jsme stvořeni k tomu, abychom milovali. Více o tom doteky, které právě začínají. U mikrofonu je s vámi Pavel Kolb.

0: Kdybyste se zeptali náhodného křesťana, jestli ví, že ho Bůh miluje, pravděpodobně řekne, že ano. Ale kdybyste se téhož člověka zeptali, jestli cítí a vnímá, jak ho Bůh miluje, asi by ty odpovědi nebyly tak jisté a rychlé. Často bývá propast mezi tím, co víme, a tím, co cítíme v srdci. V dnešním pořadu Doteky Charles Stanley poukáže na to, co výrazně ovlivňuje naše jednání a naši představu o nás samotných. Čte Pavel Hromádka.
1: Bůh nás stvořil k lásce. Stvořil nás tak proto, abychom byli schopni milovat ho a také jeho lásku přijímat. Bůh mohl svou lásku vyjádřit andělům, ale on si vybral nás, lidi, a rozhodl se vyjádřit nám podstatu a plnost své lásky. Často lidé říkávají, kdyby nás Bůh doopravdy miloval, proč by pak dovolil, aby došlo k pádu člověka? Proč prostě nenechal Adama s Evou v zahradě, aby si žili tak v pohodě jako na začátku, kdy se milovali a starali se o zahradu, kdy ještě vůbec neexistoval hřích? Proč to tak neudělal? No, předpokládejme tedy, že by k pádu člověka nedošlo. Kdyby k tomu nikdy nedošlo a kdyby se do světa nikdy nevloudil hřích, nikdy bychom nepoznali ten nejúžasnější, nejnádhernější, fantastický, inspirující, nesrovnatelný a nepopsatelný aspekt Boží lásky. O co se jedná? Jde o to, že svatý, spravedlivý, čistý a dokonalý Bůh může milovat hříšníky, jako jsme my, a tím v našem životě pracovat. Tak, že nám umožňuje přijímat tuto lásku a nechat se jí proměňovat. Abychom v tom procesu i my získali schopnost jeho lásku opětovat a současně také objevili svou vlastní hodnotu. A pak, abychom uměli také získat vztah k lidem kolem sebe a uměli je mít rádi. Počátek toho všeho spočívá v pochopení Boží lásky a v pochopení toho, kdo Bůh je. Což pak následně ovlivňuje celý náš život. O co tedy Bůh stojí? Chce být centrem našeho života. Chce být jeho srdcem i mozkem. Chce být nade vším, co máme rádi, co obdivujeme, z čeho se radujeme a co milujeme. Chce být první. Chce v našem životě hrát roli číslo 1 a nikdy až číslo 2. Chce, abychom ho takhle milovali, protože on nás miloval dřív. Touží vyjadřovat svou nádhernou lásku nám i celému světu. Protože jsme tedy byli stvořeni k lásce, tak když se nám stane, že nějak mineme svou lásku k Bohu a nepotkáme se s jeho láskou k nám, mineme smysl svého života bez ohledu na to, co se nám podaří a co dokážeme. Proto nás Bůh stvořil k lásce. A v první řadě k lásce k němu samotnému, k všemocnému Bohu. A za druhé nás stvořil i k tomu, abychom milovali sami sebe. Možná vám teď hlavou vrtá otázka. Tak moment, proč neřekneš, že máme na druhém místě milovat ostatní lidi? Proč stavíš nás samé před ně? Mám k tomu důvod. A hned vám ho řeknu. Bůh říká, abychom milovali Boha a abychom milovali své blížní. Jak? Milovat blížního jak? Jako sebe. Z toho se tedy odvíjí, že to, jak umím mít rád sám sebe, předurčí i to, jak budu mít rád svoje blížní. Jestli nejsem schopen mít rád sám sebe, pak v sobě nemám ani kapacitu pro lásku k blížnímu. Je tedy pro Boha nesmírně důležité, abychom uměli milovat sami sebe. Nemluvím teď o aroganci a píše. Mám na mysli zbožnou, zdravou, duchovní a ryzí hodnotu, kterou sami u sebe dokážeme ocenit. Jak vím, že jsme všichni hodně lásky? Vím to. Třeba namítnete, vždyť se kolem sebe rozhlédni a jistě uvidíš celou řadu lidí, kteří zrovna moc k pomilování nejsou. Všichni jsme se už určitě setkali s lidmi, kteří se občas chovali tak, že to sympatie ani lásku zrovna dvakrát nebudilo. Také se třeba vy sami necítíte zrovna k pomilování a myslíte si, že si lásku nezasloužíte. Milí přátelé, mám ale pádný důvod vědět, že jsme všichni opravdově a hluboce milováni, protože Bůh Otec poslal svého jediného syna na kříž. A na tom kříži umřel pro vás i pro mne. Umřel za nás. A během toho procesu si to také vyřídil s problémem našeho hříchu. Jak mohu vědět, kolik lásky mám? Bůh nás miluje tolik, že zaplatil nesmírně vysokou cenu. Tu nejvyšší, svou obětavou láskou, kterou v řečtině vyjadřuje slovo agapé. Láska Boží k nám tedy není ta, kterou řečtina vyjadřuje slovem fileo. Boží láska je ta obětavá. Co je to nejlepší, co mám? Je to, co jsem dostal od Boha. On shlédl na lidstvo, a poslechněte si, co přitom řekl. Co potřebujete? Vykoupení. Dívá se na lidstvo a říká, co pro vás mohu udělat? Zachránit vás, vykoupit, pracovat ve vašem životě tak, že vás proměním do Boží podoby, k Božímu obrazu. Co potřebujete? Mou lásku. Jaké je tedy poselství milosti? Je to poselství o milujícím otci, který vztahuje dolů svou ruku a dotýká se srdcí hříšných, zlých a ničemných lidí, který sám říká, bez ohledu na to, čeho ses dopustil, moje dobrota, laskavost a milost, navzdory všemu, co si o sobě myslíš a jakou hodnotu cítíš, že máš, a navzdory tomu, co si zasloužíš, na tebe vylévám svou lásku, protože tě miluji a přijímám tě. Odpouštím ti a ruším všechny záznamy o tvých činech. Jen si to představte. Jestli vás Bůh takhle vidí, jak byste se měli vy sami na sebe dívat? Měli byste se vidět tak, jak vás vidí Bůh, jako lidi významné a znamenité. Je tohle snad pyšné a arrogantní? Ne. Jde tady o to, že když Bůh si myslí, že mi patří láska, pak musím být lásky hodný. Když on si myslí, že mám nějakou cenu, pak ji jistě mám. Když Bůh říká, že mám nesmírnou cenu, pak to tak musí být. On říká, že nepatříte sami sobě. Byli jste vykoupeni za závratně vysokou cenu. Proto patříte Bohu. Když se tedy díváme sami na sebe s kritikou a pohrdáním, když na sobě nevidíme žádnou hodnotu, tím devalvujeme Boží dokonalé ocenění nás samých, které lze vyjádřit slovy, máš cenu a proto je tvá hodnota nesmírně vysoká. Miluji tě tolik, že kvůli tobě posílám svého jediného syna, který místo tebe umírá proto, aby ses mohl stát tím, co si pro tebe přeji. To znamená, že budeš schopen přijímat mou lásku. Necháš se mnou milovat a budeš mou lásku opětovat a necháš se proměňovat do mojí podoby. Když ale sami sebe nemáte rádi. A možná je tomu tak u většiny lidí, protože vidí spoustu důvodů, proč si lásku nezaslouží. V takovém případě ani nebudete schopni milovat někoho jiného. Už vás slyším, jak namítáte, ale ano, umím milovat. Ale kdepak? Neumíte. Když máte pocit, že jste bezcenní, když necítíte, že vás Bůh miluje, pak to asi pravděpodobně bude proto, že se necítíte být hodní lásky. Když si ale o sobě myslíte, že lásky hodní nejste, pak tuto atmosféru a tento pocit kolem sebe šíříte a přenášíte na lidi kolem. Pak si i oni myslí, že na vás nic k pomilování není. A je až zarážející, co všechno se stává ve vztazích s lidmi, kteří si o sobě nemyslí, že jsou milí a hodní lásky, kteří se necítí být milováni. A má to celou řadu důvodů, ale k tomu se dostaneme později. Teď si jen zdůrazníme, že mají pocit, že si nezaslouží, aby je měl někdo rád. Proto se pak tak často stává, že když se setkají s někým jiným, myslí si například, že ti druzí jsou mnohem důležitější než oni. Přitom Bůh miluje každičkého z nás naprosto stejně. A chce, abychom i my měli sami sebe rádi. Abychom měli sami k sobě vztah plný svaté a hluboké úcty k sobě samým. Proč? Protože my jsme Boží stvoření. Chtějme se vyjadřovat jako Boží stvoření. Jsme Boží dcery a synové. Poslechněte si, jak se o tom vyjadřuje sám Bůh. Vy jste moji synové a dcery. Jste moji služebníci. Jste moji velvyslanci a zástupci. Nesnižujte Boží služebníky, Boží velvyslance, ani Boží rodinu. On nás miluje a chce vidět, jak přijímáme lásku milujícího tatínka. Nemá to vůbec nic společného s tím, jestli si to zasloužíme nebo ne. Jde tu o to, že nás Bůh stvořil, abychom ho milovali a přijímali jeho lásku. A on dobře ví, jak důležité je, abychom se v tom procesu naučili mít rádi sami sebe. Proto tedy řekl, miluj svého bližního jako sebe. To je opravdu nesmírně důležité. Kdybych se vás třeba zeptal, co z toho trojího je nejlehčí? Milovat Boha, sebe nebo bližního? Co si myslíte, že je nejtěžší? Milovat bližního. Chtěli byste vědět proč? Byl bych rád, kdybyste nezapomínali na skutečnost,

jedni k druhým. Teď se podíváme do 15. kapitoly na verše 12 a 17. To je mé přikázání, abyste se milovali navzájem, jako jsem já miloval vás. A 17. To vám přikazuji, abyste jeden druhého milovali. Proč by v tu noc, v tak krátkém časovém úseku, říkal pětkrát to samé? Milujte se navzájem, milujte se, milujte jeden druhého. Proč? Protože věděl, že to nebude lehké. Věděl, že se při šíření evangelia dostanou do různých situací a okolností. Věděl, že se setkají s lidmi, které milovat bude opravdu těžké. Proto říká, moje přikázání je, abyste jeden druhého milovali. Podívejme se například do 5. kapitoly Galackým. Co tam říká Pavel? Milujte jeden druhého vzájemnou službou. Jde o překlad parafráze verše 13. Pavel také v Efeským 5. kapitole 2. verši říká, a žijte v lásce, tak jako Kristus miloval nás a sám sebe dal za nás jako dar a oběť, jejíž vůně je Bohu milá. Vyjadřuje tím požadavek či doporučení žít tak, aby celý náš životní styl mohl být charakterizován tím, že jsme lidé, kteří milují ty druhé. A nade všechno ostatní zdůrazňuje, protože podle toho ostatní poznají, že jste moji následovníci. Ne, že umíte mocně kázat a vyučovat, ani krásně zpívat, nic z toho, ale poznají to podle toho, že se budete mít vzájemně rádi. Že se sami sebe umíte ptát, co bude pro toho druhého nejlepší, co bude pro toho druhého správné, co mohu udělat proto, abych ti pomohl stát se tím, kým tě Bůh chce mít, jak ti mohu pomoci dostat se o krůček dál, jak se mohu podílet na tom, co Bůh v tvém životě koná, jak se ti mohu dát, jak ti mohu posloužit. Bůh sám říká, že právě podle toho svět pozná, jestli Boha skutečně milujeme nebo ne. Proč se tak zatěžovat vzájemnou láskou? Ježíš toho tehdy mohl říct mnoho, ale on zmínil jen to, abychom měli jeden druhého rádi. Zamysleme se nad tím, kdy je naše jednání nejpodobnější Božímu jednání? Když máme někoho rádi. Když někoho milujeme, tak naše jednání nejvíc připomíná to Boží. A za druhé, právě takhle nás Bůh proměňuje do podoby Krista. Když milujeme Boha Otce a přijímáme jeho lásku, když máme správný a zdravý pohled sami na sebe a s druhými jednáme tak, že jim sloužíme, co se stane? Přetváří a modeluje nás to do podoby Krista. A to je přesně to, k čemu nás on sám předurčil. Řekl to. Stvořil nás k lásce a ten proces, kdy se učíme milovat ho a jeho lásku přijímat, kdy se učíme přijímat sami sebe tak, abychom k sobě uměli mít zdravý vztah a ve kterém se učíme sami sebe přelévat do života lidí kolem sebe, o tomto procesu se vyjadřuje, že takhle nejlépe ukážeme, co a kdo on je. Tohle znamená vrůstat do Kristovy podoby. To je ten nejlepší způsob, jak má fungovat Kristovo tělo. Ukažte mi sbor, kde se lidé vzájemně milují, a já vám ukážu sbor, kde pracuje Duch Svatý v srdcích a životech lidí. Ukažte mi sbor, kde mají uprostřed uličku a lidé na jedné straně se vůbec nebaví s lidmi na té druhé, nemají se vzájemně rádi a jen se kritizují, a já vám ukážu sbor, kde Ducha Svatého uhašují a odhánějí, kde Božího Ducha zarmucují, protože to je společenství, kde se vzájemně vůbec nemají rádi. Ani vy, ani já nikdy nenajdeme omluvu pro to, když někoho nemáme rádi. Nemusí se nám líbit něčí jednání. Je možné, že na někom vidíme mnoho chyb. A ty se nám vůbec nelíbí a ani trošku s nimi nesouhlasíme. Určitě se nám stane, že se setkáme s lidmi, které milovat bude obzvlášť těžké. Ale on říká, to je moje přikázání, abyste se vzájemně milovali. Tehdy tam nemluvil jen o Petrovi, Jakubovi a Janovi a jejich vzájemném vztahu. Ani jen o ostatních učednících a jejich vztahu. Mluvil tam o nás. On sám říká, potom svět pozná, že jste moji učedníci. Jakým způsobem můžeme nejmocněji přitáhnout nevěřícího člověka ke Kristu? Když ho budeme mít rádi. Když mu budeme dávat sami sebe. Když si budeme klást otázku,

co je pro něj nejlepší. Co potřebuje, abych pro něj udělal? Jak mu mohu vyjádřit Boží lásku? To znamená, jak sám sebe mohu rozdávat ve službě tomu člověku. To je pravá láska. A v některém z příštích pořadů budeme mluvit o tom, jakým způsobem druhým lidem svou lásku vyjádřit. Ježíš jim řekl, milujte se navzájem. Je to ten nejlepší způsob k upoutání pozornosti člověka k Bohu. A vidíte, je to právě skrze vzájemnou lásku. Bůh ji používá, aby se postaral o naše potřeby. O naše potřeby emocionální i tělesné. Když se učíme milovat ho a jeho lásku přijímat a také se mít rádi. Ono je to totiž tak, že se nemýváme vzájemně moc rádi proto, že nás příliš svazuje a příliš jsme se zamotali sami do sebe a do vlastního pocitu hodnoty a ceny. A tak už nám nezbývá čas na nic jiného. A tak nemáme co dát. Jestli neumíme mít rádi sami sebe a nemáme zdravé sebevědomí, nemáme co dát. Trošku vám nastíním, o co tady vlastně jde. Je to tak, jako kdyby tady bylo vaše srdce a když jste přijali Pána Ježíše Krista, do života vám vstoupil Bůh a Boží láska. Jestli se celý váš život točí jen kolem toho, jak si ho zařídit a jak si ohlídat vlastní hodnotu, když sami sebe nemáte rádi, pak nemáte co dát, protože je to ve vás všechno zamčeno na tisíc západů. Když vás ale Boží duch osvobodí a začne ve vašem srdci něco dělat, co se stane? Pak už sami pro sebe nejste tak důležití. Už si nepřipadáte jako pupek světa a váš život se otvírá i druhým lidem. I Boží láska se rozlévá na všechny lidi kolem vás. A to je Boží cíl. On sám říká, že se máme mít vzájemně rádi. Když církev funguje takhle, je to to nejlepší. On také říká, že do této lásky patří každý. Vzpomínáte si, co řekl v kázání nahoře. Lidé často říkají, mám moc rád kázání nahoře. To je hezké, ale kolik svých nepřátel máte rádi? Jestli vaše odpověď zní, že žádného, pak kázání nahoře nevěříte. Ježíš tam říká, že máme svoje nepřátele milovat. Také tam říká, že když máme rádi jen svoje přátele, nejsme o nic lepší než farizeové. A máme milovat své nepřátele a máme milovat také svoje bližní. A taky nám vysvětluje, kdo je náš bližní. V 10. kapitole Lukáše nám dal podobenství o milosrdném Samaritánovi. Jedná se o člověka, který leží okradený v příkopě a kolem jde Samaritán. Vidí ho a vůbec se nevyptává, jaké je národnosti. Vidí jeho bolest a tak se k němu skloní. Však ten příběh znáte. Postará se o něj. Pravá láska neříká, zapadá ten člověk do mých představ. Ne, pravá láska se ptá, co je pro něj nejlepší. Co bude pro něj to pravé a správné. Jinými slovy, láska věnuje svou pozornost. Kdykoliv jsem k Bohu přišel v modlitbě, nikdy mi neřekl, Charles, si chviličku počkej, právě mluvím s někým jiným. Ne, to Bůh nedělá. Víte, co nám věnuje, když k němu přicházíme? Svou naprosto soustředěnou a ničím nerušenou pozornost. A víte, proč to tak je? Protože máme Boží soustředěnou a ničím nerozptylovanou lásku. On říká, že se máme učit milovat. Neexistuje nikdo, kdo by přišel na zem a měl to zmáknuté, kdo by uměl a věděl, jak milovat. To se musíme učit. Musíme se učit Boží lásku přijímat a také ji opětovat. Učíme se mít rádi sami sebe. A pak se učíme i milovat ostatní. Sami sebe se zeptejte, jestli je pravda, že jste sobečtí. Je pravda, že to, kolem čeho se točí moje myšlenky, jsem pořád jen já a zase já? Nebo se můj život doopravdy rozlévá do života lidí kolem? Jen jedno upozornění. Teď vůbec nemyslím na to, když pro někoho něco uděláte jen proto, abyste získali jeho ocenění nebo od něj něco potřebujete či chcete. Mluvím o pravé, skutečné a ryzí lásce, která nepožaduje nic na oplátku, která prostě jenom dává. A to v našem národě moc neumíme. Bůh říká, že takhle se máme mít vzájemně rádi. A naše láska by neměla nikoho vylučovat, měla by patřit všem. Je zajímavé, že v Janově první epištole ve 3. kapitole autor 4x připomíná, že se máme mít rádi. A ve 4. kapitole to říká 5x.
Jan věděl, že pro některé lidi bylo velice těžké, aby měli rádi lidi kolem sebe. Chtěl bych znovu zdůraznit, že jestli chcete umět sami sebe upřímně rozdávat citově, mentálně i tělesně, přiměřeně ke kvalitě vztahu, o který se jedná, jestli se chcete umět opravdu rozdávat v ryzí lásce, pak v první řadě nečekáte, co z toho budete mít. A jak vám to kdo vrátí? Ani se nebudete snažit udělat na lidi dojem. Nebudete usilovat o jejich ocenění ani přízeň. Když budete někoho skutečně milovat pravou a ryzí láskou, pak se cosi stane. A probíhá to takhle. Protože jsme byli stvořeni k lásce, pak když přijmeme Pána Ježíše Krista za svého spasitele a zachránce, Boží láska nám vstoupí do života. Bůh říká, že v nás přebývá On sám i Jeho láska. Duch Boží přišel ve chvíli, kdy jsme přijali spasení. Jak působí Duch Svatý? Skrze nás uvolňuje nádhernou Boží lásku. Jak to vypadá? Už nejsme uzavřeni sami do sebe, ale když se naučíme milovat Boha i sami sebe, otevřeme se i pro své okolí. Bůh touží po jedné věci. A to sice, aby jeho láska přes nás proudila k ostatním lidem, aby z nás průběžně a stále tryskala. Jedná-li se o pravou lásku, pak se nesnaží udělat dojem, nečeká odměnu a nic pro sebe nepožaduje. Víte proč? Pravá láska je ta, kterou Bůh do nás vložil. Je to Boží láska a proudí skrze nás. Jestli je to Boží láska, pak to není proto, že tím něco chceme získat, ani že se něco zasloužíme. V tom případě neusilujeme o odměnu a ani na ni nečekáme. Ani se nesnažíme udělat dojem. Nic takového. Jaká tedy je? Je to prostá, nekomplikovaná láska Boží, která námi protéká. Co je tedy ovoce Ducha Svatého v první řadě? Láska. Přátelé, vůbec nezáleží na tom, kdo jste. Jestli se ve vašem srdci rozlila Boží láska, pak nezná předsudky. Boží láska v žádném případě a za žádných okolností předsudky nezná. Jen bych vám chtěl připomenout, že dokud nepřijmete Pána Ježíše Krista, nikdy ho nepoznáte. A dokud ho nepoznáte, nebudete ho ani milovat. A když ho nemilujete, pak ve vašem životě jeho láska nikdy nebude. Takže se vám stane, že minete smysl svého vlastního života. A v tom případě také nikdy nebudete umět nikoho milovat tak, jak je to potřeba. Ani nebudete umět přijmout lásku nikoho druhého tak, jak potom zoufale toužíte. Budete mít pocit, že si to nezasloužíte. Co s tím tedy uděláte? Lásku druhého odmítnete. I kdyby ten druhý zoufale toužil potom vás milovat, a i kdyby se o to pokoušel, vy to odmítnete, nepřijmete a odeženete ho pryč, protože něco ve vás tomu brání a vy neumíte připustit, aby vás někdo miloval. Máte pocit, že si to nezasloužíte. Přátelé, rád bych vám dostatečně zdůraznil, že když uvěříte Pánu Ježíši, získáváte tím také zdroj schopnosti a netušené kapacity milovat za všech okolností. Proto vás vyzývám, abyste přijali Krista za svého zachránce. Potom pochopíte, kdo je Bůh. Pak pochopíte lásku milujícího Boha Otce. Pak pochopíte, co znamená umět sám sebe rozdávat a jít do rizika lásky, protože tím riskujete odmítnutí. Ale i kdyby vás někdo odmítl, přesto budete schopni mít ho rádi dál. Proč? Protože to není něco, co byste si do nějaké nádrže načerpali nebo napumpovali. Je to to, co vaším životem proudí a protéká. Co je to? Nic menšího než nádherná, nevyčerpatelná, nesrovnatelná, nezměřitelná, nepopsatelná a bezpodmínečná láska vašeho nebeského tatínka. A on říká, že si o ní můžete poprosit, že si o ní můžete jednoduše říct. A je to přesně tak. Náš nebeský tatínku, milujeme tě a chválíme tě za to, jak nás máš rád. A prosíme, aby Duch Svatý oslovil každého, kdo se necítí milovaný, kdo touží po lásce a přitom ji neumí přijmout a ani sám neumí mít rád. Drahý Otče, když pomyslím na to množství lidí, kteří umřou a nikdy nepoznají tvou lásku, prosím, aby Duch Boží hluboce usvědčil každého takového posluchače,
aby byl ve svém srdci natolik otevřený, průhledný a pravdivý, aby mohl říct: Nebeský Otče, neumím tě milovat. Nevím, jak na to. A nesmírně potom toužím, moc to chci. Také chci přijmout tvého syna Ježíše za svého zachránce. A spolehnout se, že do mého srdce ty sám vložíš svou nádhernou lásku. Takže tě budu umět milovat. A tvou lásku také přijímat. Že budu schopen svůj život vylévat na ostatní, aby i oni mohli objevit, o čem je pravá láska.

Charles Stanley nám připomněl, že jediná cesta ke skutečnému prožitku Boží lásky vede přes jeho syna, Pána Ježíše Krista. Jakmile Krista přijmeme za svého zachránce a spasitele a dovolíme, aby jeho láska ovlivnila náš život, stáváme se nástrojem, skrze který může Boží láska proudit k ostatním lidem. Další doteky jsou tu v neděli ve 20 hodin 15 minut a ukážeme si Boha jako zdroj největší lásky.

0: Bůh má moc uzdravit nás svým slovem. A tak hledejme jeho vůli, kde nás chce mít, jak o nás přemýšlí.
1: Chtěl bych ti napsat píseň, ale nevím jak. V hlavě mám prázdno, a co je v srdci, tak to říct nedokážu.

píseň Better od Mikea Denhyho z alba Work of Art, umělecké dílo. Další jsou Adonai, píseň Spolehni se, spolehejme na Boha, že on je dobrý, on přináší dobré věci a dává nám růst.

0: do žalmu 46. jsme nahlédli se skupinou BBSO. Hleďme na boží dílo, na boží velikost a jeho vojska. On je Bůh a král.
1: Ten, který hluchým vrátil sluch, mě předchází kamkoliv jdu.

Ve vysílání Rádia 7 vstupujeme do poslední hodinky, která má datum pátek 29. května. U mikrofonu je s vámi Pavel Kol a za chviličku také bude knížka Muzikant na jezeře Mirka Vostrého. Zůstaňte u poslechu.

Bůh je světlo. Chtějme chodit v tom jeho světle, kráčejme v tom jeho světle. Skupina Ovca a před námi jsou Timothy a za chvíli Muzikant na jezeře.

Ve čtení na pokračování je před námi závěrečná část povídky Poslední Vánoce na frontě z knihy Mirka Vostrého Muzikant na jezeře. Po nešťastném zastřelení Požouta se Havrda rozhodl riskovat život a doplazit se k jeho tělu. Setkal se tam s Masaříkem, který Havrdovi svěřil Požoutovu náprstní tašku a zavázal ho, aby ji po válce předal jeho rodině. Havrda se jako legionář vrací v roce 1920 domů do nově vzniklého Československa a vyráží splnit svůj slib. Čte Vladimír Hauser.

Píčíně zašel na poštu. Kde jinde by to mohli vědět? Leda tak na četnické stanici, ale pošta byla blíž. Anna Pažoutová, zopakoval úředník a chvilku se probíral lejstry. Tak ta bydlí v podnájmu u vdovy po plukovníkovi Bajerovi, Kukulova ulice číslo 441. Půjdete na začátek Lipové aleje a je to hned první ulice vlevo. Po několikerém důrazném zaklepání Havrda zaslechl kroky a v zápětí se dveře otevřely. Ženě, která v nich stála, hádal tak 35. 4 válečná léta se na ní podepsala a 2 další roky republiky to úplně nevylepšily. Pořád to ale byla ta pohledná paní, jakou znal z Pažoutovy fotografie. Havrda žádnou ženu zblízka neviděl od té doby, co se za války na pár dní

dostal domů, tak měl co dělat, aby ze sebe vypravil pozdrav. Musel se pořádně soustředit. Má úkol a ten musí splnit, i kdyby čert na koze jezdil. Co potřebujete? Zeptala se nedůvěřivě. A je to tady, teď s tím musí ven. A nebo ne, ještě ne. Můžu dál, prosím? Aně Pažoutové Havrda nepřipadal jako vysloužilý voják, co přišel poprosit o almužnu, na to byl příliš upravený. Navíc na sobě neměl ošoupaný rakouský mundur, jaký nosili žebraví veteráni, ale čistou uniformu, kterou Anna neznala. Nebyla hloupá, hned jak ho pustila dovnitř, jí napadlo, že ten člověk pro ní má zprávu o jejím muži. Že nebude dobrá, jí bylo jasné. Tu jedinou dobrou zprávu, kterou chtěla slyšet, by totiž přinesl Otík osobně. Jen doufala, že to nebude ta nejhorší, definitivní. Anna ustoupila ze dveří a dovedla Havrdu do obývacího pokoje. Posaďte se, já postavím na čaj. Po pár minutách se vrátila s porcelánovou konvicí čaje a dvěma šálky a sedla si naproti Havrdovi. Havrda si svůj proslov přeříkal snad 100krát, ale teď to ze sebe ne a ne vypravit. Pomohla mu Anna, která to už nemohla vydržet. Ota, co je s ním? Přišel jste mi říct o něm, ne? Havrda se zhluboka nadechl. Tohle bylo mnohem těžší, než všechny rozkazy, které musel plnit za války. Paní Pažoutová, lezlo to z něj, jak z chlupaté deky. Váš muž... K čertu, jaký to má říct? Je mrtvý? Havrda sklopil zrak a přikývl. Bylo to venku. Nevýslovně se mu ulevilo, že se to obešlo bez srdcerivného pláče, protože s ním by si nevěděl rady. Jeho úleva ale byla předčasná. Anna stuhla a několik okamžiků mlčela. V zápětí se stočila do klubíčka a začala tiše vzlikat. Pak hlasitěji. Co mám teď dělat? Zaúpěl v duchu Havrda. Jediné, co ho napadlo, bylo vstát a jít k Aně. Zezadu jí objal. Krásně voněla. Ne nějakým parfémem, ale přirozenou vůní ženy. Pevně jí držel snad 5 minut nebo hodinu, prostě nekonečně dlouho, než vzlikání ustoupilo a ona se z klubíčka rozbalila. Promiňte, jemně sundala jeho ruce ze svých ramen a otočila se k němu. Co se mu stalo? Víte to? V tu chvíli se ve dveřích objevil chlapec, mohlo mu být tak 5, který si do té doby hrál ve vedlejším pokoji. Když spatřil uplakanou maminku a toho cizího pána ve vojenské uniformě, zůstal stát. Jendo, pojď sem, vyzvala ho Anna. Jeník byl zvyklý poslouchat, tak šel. Zeptat se ale musel. Mami, tenhle pán, to je tatínek? Říkala jsi, že je voják a tohle voják je, má stejnokroj. Je to tatínek? Nečekal na odpověď a pohlédl na Havrdu. Tatínku! Maminka mi o tobě vyprávěla, tolik jsem se na tebe těšil a teď jsi doma, konečně. Zapomněl, že se původně chtěl zeptat, proč maminka pláče, rozzářil se a rozběhl se k Havrdovi. Tak tohle je ještě horší, než to, co jsem si myslel, že už nejhorší je. To snad ne. Jenže jo. Ta největší hrůza přece přijde vždycky, když si člověk myslí, že nejhůř už bylo. To bych už taky mohl vědět, politoval se Havrda. Jeník mu skočil do náruče, jen co Havrda tak stihl rozpřáhnout paže a pevně se k němu přitulil. Anna zareagovala až pár vteřin poté, co Havrda jeníka stiskl, chvíli držel a zase ho postavil na podlahu. Jendo, jeníku...
zopakovala důrazněji, aby získala jeho pozornost, protože Jeník měl oči jen pro Havrdu. Kromě táty pro Jeníka v pokoji nikdo nebyl. Jeník se na mámu konečně podíval. Jeníčku? Anna nevěděla, jak to říct. Na tohle připravená nebyla. Tohle je Strejda. Slávek, pomohl Havrda. Strejda Slávek, tatínkův kamarád, vysvětlovala Anna. Přišel nám říct, že se k nám tatínek už nemůže vrátit. Jak to? Pohlédl na ní Jeník udiveně. Nechápal, že tohle není tatínek, a tím míň, že se tatínek nevrátí. Tady je něco špatně, nejspíš asi hrozně moc špatně. Nebo ne? Maminka mu to určitě vysvětlí a všechno bude v pořádku. Víš, jak jsem ti povídala o té válce? Jak tam spousta vojáků umřela? Tatínek byl voják a taky umřel. Jenda od Havrdy poodstoupil a oči mu těkali od něj k mamince a zase zpátky. Tak to je tatínek v nebi? Je tam? Čeká na nás? Než Anna stihla sformulovat odpověď, udělal to za ní Havrda. To víš, že jo. Čeká tam a těší se na tebe a na maminku. Jendo, poslouchej. Sedl si na bobek, aby mu byl blíž. Tvůj táta je ten nejhodnější a nejstatečnější člověk na světě. Jednou se s ním potkáš a uvidíš, že to tak je. Jenda přemýšlel. Tátu nikdy nepoznal. A to, že se s ním setká v nebi, mu nakonec připadlo docela přijatelné. A teď tady seš ty, Strejdo? Budeš s náma? A budeš si se mnou hrát? Na vojáky to umíš, že jo? Co na tohle mám říct? Havrda s nevyslovenou otázkou pohlédl na Anu. Ta po chvilce přikývla. Z Havrdy to vypadlo, aniž si byl jistý, že to tak chce. No, nebudu s váma furt, ale budu k vám jezdit a budem si spolu hrát. Na vojáky a na co budeš chtít. A víš co? Máš rád vlaky? Jenda přikývl. Tak já ti udělám vláček a příště ti ho přinesu. Tohle v plánu neměl, ale už se to nedalo vzít zpátky. Havrda na slib, který neuváženě pod vlivem situace Jendovi dal, myslel několik dní a pořád si s ním nevěděl rady. Rozhodnutí nakonec snad ani neudělal on, udělalo se samo a on si ho v hlavě jen přečetl a sformuloval. V tu chvíli se Havrdovi ulevilo. Rozhodnutí je vždycky to nejtěžší. Nebude lehké ho naplnit, on ale cítil, že to tak je správně. Když nemá vlastní rodinu, tak bude dělat Strejdu tak, jak to jen půjde. Než Jenda vyroste, bude mít Strejdu a jednou, až přijde jeho čas, se setká s tátou, nejstatečnějším chlapem, o kterém Havrda ví.

0: Květen 1924. Jenda se strejdou Slávkem se vrátili z cirkusu akorát na večeři, vlastně o něco později, než Anna čekala. Posolené krajíce chleba s máslem a sklenice jablečného moštu byly už nějakou dobu na stole. Anna měla na jazyku výčitku, kdeže se courali tak dlouho, když ale viděla, jak Jenda září, spolkla ji.
1: Mami, ten leopard byl tak krásný. A představ si, že když krotitel prásknul bičem, tak on proskočil hořícím kruhem.
0: A tak dál. Velbloudi, medvěd a půvabné jeskyně, co při jízdě na koních stály a prováděli rozličné akrobatické kousky. Jenda neměl na jídlo ani pomyšlení, pořád vyprávěl.
1: Dopovíš mi to po večeři, Jendo. Teď jes.
0: Jenže Jenda to viděl opačně. Večeře nebyla důležitá, potřeboval ze sebe nejdřív všechno dostat.
1: Andulko, no tak, přimlouval se Havrda, byl to pro něj zážitek, musí ti to všechno povědět.
2: Nepleť se do toho,
0: vyštěkla na něj Anna. Havrda se stáhl. Takhle vráži ji ještě neviděl. Nechápal, proč je tak nabroušená, vždyť se nic neděje. Nebo snad ano? Jenda se přece nají, akorát mu to bude trvat o trochu déle. Když šel Jeník na kutě, Havrda si v kuchyni stoupil za Anu, která umývala nádobí. Nedalo mu to.
1: Děje se něco, Andulko?
0: Anna odložila talíř a hadřík a otočila se.
1: Jestli se něco děje?
2: Ne, nic se neděje, nikdy se nic neděje. Už dlouho, vlastně celou tu dobu, co tě znám. A neříkej mi Andulko.
0: Havrda instinktivně o krok ustoupil. Ničemu nerozuměl, ale ve vzdálenosti, kde by mohl dostat facku, aniž by tušil za co, stát nechtěl.
2: Ty seš furt zdvořilej, hodnej, sladkej, Andulko, staráš se o nás, Jenda je z tebe v sedmým nebi, jenomže...
0: Anna polkla a oči se jí zaleskly.
2: Jenomže to já taky. A ty se k ničemu nemáš, jsi jak pařes. No nekoukej jak bulík. Co pak se ti ani trochu nelíbím? Já vím, jsem už stará, jenže ani ty nejseš žádnej mladík. Máš jinou?
1: Ne, Andulko, to já bych nikdy...
2: Řekla jsem, ať mi neříkáš, Andulko.
1: No, dobře, tak neříkám, Andulko.
2: Žádná Andulka. Co v tom teda je, když ne ženská? Co přede mnou tajíš? A proč?
0: Havrda soustředěně studoval spáru mezi parketami.
2: Tak mi to vysvětlí, nejsem hloupá, pochopím to. Potřebuju to vědět, cokoliv bude lepší než tahle nejistota. Odpustím ti všechno, jenom ne lež.
0: A ženskou taky ne, dodala v duchu. Na Havrdu to bylo moc rychlé. Potřeboval si všechno v klidu, ideálně do zítřka, rozmyslet, a pak z něj snad vypadne nějaká smysluplná odpověď. Jenže tolik času Anna mu nedala. Nedala mu vůbec žádný čas.
2: Nebo se bojíš odpovědnosti za rodinu? Jasně, to bude ono. Tobě vyhovuje dělat Jendovi strejdu. Seš chvíli s náma, máš dobrý pocit, jak jsi nám pomohl, a pak si zas na týden zmizíš, jenže Jenda potřebuje tátu a já muže. Erčvec, copak je to tak těžký pochopit?
0: Pro Havrdu to byl příliš těžký kalibr. Protože byl chlap. A normální chlap je v tomhle ohledu co? Pařes. Dřevěný, nedůvtipný. Havrda si samozřejmě nemohl nevšimnout, jak mu Anna, hlavně v posledních měsících, nadbíhá. A ne, že by mu připadala stará, to ani náhodou, naopak. Byla pro něj víc než žádoucí. A on v její blízkosti nevýslovně trpěl, jenomže to byla Anna Pažoutová. A Havrda se před léty rozhodl, že jí bude pomáhat, a ne, že to spolu dají dohromady. Anna patří Otakaru Pažoutovi a ne jemu. To nejde.
2: Domů se dneska už nedostaneš, tak přespíš zase tamhle na gauči. Jenže, kdybys nebyl hloupej, tak v ložnici je prázdná postel. Dobrou noc.
0: Anna se otočila a práskla za sebou dveřmi.
1: Jo, postel.
0: A na vedlejší spí Andulka, povzdychl si Havrda. Jenže ta, kterou Andulka považuje za volnou, volná není, aspoň ne pro Havrdu. Je Otakarova. Svalil se na gauč, tak jak byl, a civěl do stropu. Usnout se mu podařilo až půl hodiny před svítáním a pár minut na to zazvonil budík.

0: bude teda den, politoval se Havrda, kdy se dovlekl do kuchyně. Už teď byl zralý do postele, ale jediné, co ho čekalo, byla ranní směna ve Škodovce. Vypil sklenici vody, na snídani neměl pomyšlení ani čas, a spěchal na vlak do Boleslavy s přestupem v Kopidlně a v Dolním Bousově. Na nádraží doběhl na čas, ale vlak nikde. 5 minut čekal před budovou a pak se šel zeptat výpravčího, jestli mu to ujelo a kdy pojede další vlak. Pomalu se smiřoval s tím, že do práce přijde pozdě a mistr bude mít řeči. O problémy v práci nestál, stačili mu ty s Anou, z kterých neví kudy ven. Neujel, pane, uklidňoval ho výpravčí. Před chvílí jsem měl telegraf, že je teprvá v Libuni, tak odhaduju, že ho tu máme za nějakých 10 minut. To byla sice dobrá zpráva, jenže v práci stejně nebude na čas. A tomu ještě může ujet některý z přípojů. Havrda měl aspoň víc času na přemýšlení. Zvolna mu docházelo, co po něm Anna vlastně chce. Jenže on si ji vzít nemůže, jakkoliv by chtěl. Vlak se objevil s 20minutovým zpožděním a Havrda, plný chmurných myšlenek, nastoupil. Sedl naproti babce, vedle které seděl koš plný zeleniny, květák, kedlubny, pórek, papriky, rajčata. Zůstal zahloubaný, ani nepozdravil. Babka ho nějakou dobu zvědavě pozorovala a před nemičevsí to už nevydržela.
1: Mládenče, nic mi do toho není, ale jste takovej zadumanej. Vypadáte, že vás něco trápí.
0: Havrda si nejdřív nevšiml, že babka mluví na něj, mládencem už dávno nebyl, ale pak mu došlo, že myslí jeho. A dobrý den, paní.
1: Říkám, něco vás trápí.
0: Tak to trefila hřebíček na hlavičku, jenže já mám určitě chuť se teď svěřovat někomu, komu do toho nic není. Jen kývl a otočil hlavu k oknu, jako by v polích bylo něco nesmírně zajímavého, co musí usilovně pozorovat. Babka z koše vybrala to nejčervenější rajče, vyleštila ho o sukni a podala Havrdovi.
1: Ne, že by tohle mělo být řešení vašich trampot, ale podívejte, jak se na vás směje. Usmějte se taky.
0: Rajče se tvářilo tak, jak umělo. Havrda ho bezmyšlenkovitě vzal a když babce pohlédl do nemožně přívětivé tváře, přece jen se mu povedlo vykouzlit úsměv.
1: No, vidíte, že to jde,
0: usmála se.
1: Jo, jde, ale stuha.
0: A děkuju. Opatrně se zakousl do rajčete, aby se nepostříkal. Už takhle to v práci nebude nic moc a s červenými skvrnami na košili by to bylo úplně na draka. Havrda nevěděl proč, ale chuť rajčete a babčin povzbudivý pohled mu opravdu trochu zvedli náladu.
1: Jo, asi vím, co bych jí měl říct, jenže nevím jak a ani nechci. Nemůžu,
0: vypadlo z něj. A hned si uvědomil, že babka nemá tušení, o čem on mluví. Babka se neptala, jen čekala, jestli ten zachmuřený chlapík pustí další informaci. Podala mu další rajče. Rajčata zřejmě fungují. Nakonec jí to Havrda vyklopil. Všechno.
1: No, tak to je potíž, konstatovala.
0: Jestli je tohle potíž, povzdechl si Havrda, tak proti mně sedí osoba s pořádně omezeným slovníkem. Ani já jazykospitec a to se mi povedlo vykouzlit výraz neřešitelnej průser.
1: Jak do toho vidím já, rozvíjela myšlenku babka, tak mám za to, že byste jí to všecko měl popravdě povědět.
0: Tak to ani omylem, to nejde.
1: Teď by mě už nikdy nechtěli vidět a já bych o ně přišel. Tolik mi na nich záleží, na obou. No, právě, sáhla pro další rajče. Nebo radši papriku, malinko pálí, ale je voňavá, bude vám chutnat. Havrda se zakousl do žlutozelené papriky a v zápětí se orosil. Malinko pálí. Takhle ostrou jedl naposled na frontě, když přivezli zeleninu z UR.
2: Je to hrozný, já vím, ale nemůžete jí donekonečna nechávat v nejistotě, radila babka. Zničí vás to, budete nešťastný a ona i kluk jak by smet. Jestli vás má ráda, tak to pochopí.
1: V kopidlně, kde jako zázrakem čekal vlak do Bousova, musel Havrda vystoupit. Nejradši by debatu s babkou dokončil, ale jednak musel do Škodovky a jednak mu to důležité už řekla.

0: Obrábění ocelových součástek Havrdovi obvykle přinášelo uspokojení. Vyrobit něco perfektního, co zapadne do něčeho jiného a dohromady to vytvoří spalovací motor, který vynese letadlo do vzduchu, to je přece něco. Havrda se nepřestával divit, že tohle všechno nějaký konstruktér dokázal vymyslet a narýsovat tak, aby to on a bezpočet dalších dělníků dokázali vyrobit. A aby to nakonec fungovalo. Dělal to rád. Tahle směna pro něj ale byla jen sledem automatických úkonů. Vysoustružit, obrousit hrany, aby na nich nezůstaly otřepy, poslat dál a znova a ještě stokrát. Aspoň, že mistr měl pro Havrdův pozdní příchod pochopení. Jestli se to bude opakovat, tak letíš. Asi se na rozdíl od Havrdy dobře vyspal. Když Havrda v kopidlně vystoupil z odpoledního vlaku, nejraději by byl zamířil rovnou do postele, jenže na spaní bylo ještě brzo a on by stejně neusnul. V hlavě se mu pořád honilo to, co celý den. Slunce stálo ještě kus nad obzorem, ale v hospodě u mrázků už rozsvítili, protože rozložitý kaštan do oken moc světla nepouštěl. Havrda ani nevěděl proč, a najednou stál v lokále.
1: Je, to je Slávek, ozvalo se od jednoho stolu. Tady máš židli.
2: Dneska ne, chlapi. Potřebuju si něco v klidu promyslet. Zítra, jo?
1: Jasný, Slávku, dneska to zvládnem bez tebe, i když neradi.
0: Janouch, co prodává naproti v koloniálu, se otočil ke kumpánům.
3: Je nějaký zadumanej. Nic by s ním nebylo.
0: Ostatní přikývli a vrátili se k přerušenému rozhovoru. Havrda se usadil k nejvzdálenějšímu stolu, který jakoby čekal na něj a objednal si pivo. A vodku, jako vzpomínku na staré dobré časy, ta ho vždycky dokázala uklidnit a srovnat mu myšlenky. Tedy jen ta první, ty další už tenhle blahodárný účinek zpravidla postrádali. Obrátil do sebe panáka, ta píše skoro jako na frontě, a zapil ho několika loky piva. Jakže to říkala ta babka? Jestli vás má ráda, tak to pochopí.
3: Jo, to určitě.
0: Raději zavolal na hospodského, aby přinesl další vodku. Alkohol tupí mysl, říká se. Havrda měl bohaté zkušenosti, aby věděl, že na tom je hodně pravdy. K jeho překvapení ale druhý panák zapůsobil opačně. Najednou si vzpomněl na Aninu větu, která zapadla kamsi hluboko pod ostatní dojmy ze včerejšího spackaného večera. Odpustím ti všechno, jenom ne lež. Babka i Anna vlastně mluvili o tom též, akorát Anna vůbec netuší, že tuhle pravdu určitě slyšet nechce. Fyzická únava i mentální a emocionální vyčerpání udělali své a alkohol tomu ještě pomohl. Havrda učinil rozhodnutí, kterého jistě bude litovat, ale nějak to přece vyřešit musí, nemůže pořád uhýbat. Po druhém pivu a třetí vodce alkohol konečně zafungoval tak, jak to stvořitel zamýšlel. Havrda otupěl. Přestal vnímat lokál i chlapy u vzdáleného stolu, kteří se čas od času podívali jeho směrem, a přenesl se o 1500 kilometrů dál a 7 let zpátky.

0: Za normálních okolností by mráz nesnesitelně zalézal pod kůži. To se člověk skoro těší, až to příměří skončí a začne se znovu bojovat. Adrenalin pak přinese milosrdnou netečnost vůči jakékoliv nepohodě. Teď na Štědrý večer boj, a tedy ani adrenalin, nehrozil. Za to ale Havrdu hřála vodka, které spořádal dobré půl čutory. Kočí s Šefelínem na tom byli stejně. Ohlodávali opečená veverčí stehínka a bylo jim v rámci možností dobře.
1: Koukejte támhle!
0: Zašeptal najednou Kočí s plnou pusou tak hlasitě, že to musel slyšet i nepřítel. Havrda pohlédl tam, kam Kočí ukazoval. Postava, která odchází směrem k Rakušanům. Dezertér, napadlo všechny tři najednou. Nebylo nad čím dumat, dezertér rovná se střílet, zněl rozkaz, který nikdo nemusel vydávat, protože platí pořád. Je sice příměří, ale tohle je něco jiného. Měsíc krátce osvětlil postavu, která už byla v půli cesty k rakouskému zákopu. V tom okamžiku se dá zamířit, než bys řekl švec, a stisknout spoušť. Než bys řekl švec, třeskl jediný výstřel a dezertér se skácel k zemi. Rozhostilo se ticho. Havrda sundal prst ze spouště a pušku opřel o stěnu zákopu. Prosinec 1924. Na stole byla připravená štědrovečerní večeře. Ve stoje zaspívali Narodil se Kristus Pán a než si sedli, vzali se za ruce. Anna držela Jeníka a Slávka, Jeník maminku a strejdu a Havrda Andulku a Jeníka. A teď se pomodlíme za tatínka, řekla Anna. I za Kočího, dodal v duchu Havrda. A za tu babku ve vlaku.

Knihu povídek Muzikant na jezeře napsal Mirek Vostrý. Vydalo nakladatelství Návrat domů v roce 2023. Četl Vladimír Hauser a hudbou obdařil Jonathan Kaleta. Pokračovat budeme v pondělí ve 12 hodin 15 minut.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

Pomalu se přibližujeme k půlnoci. To bude konec večerního vysílání v pátek 29. května, ale pokračovat budeme i po půlnoci, totiž reprízami vybraných pořadů. Od mikrofonu se tak s vámi pro tuto chvíli loučí Pavel Kohl, přeji příjemný poslech a klidnou noc. Naslyšenou.

Začal nový den, je sobota 30. května 2026. S vámi je program Rádia 7, kterým vás až do 6. hodiny bude provázet Lucie Endlicherová. Čeká nás teď jedna písnička a po ní se vypravíme na setkání Mládeže církve bratrské Broadfest. Tam mluvil David Novák o pochopení biblického křtu a o seslání Ducha Svatého. Křest Duchem Svatým je pro některé takový nepodstatný pojem a pro jiné základní kámen víry. Tak jak se zorientovat ve vší téhle problematice? I to budeme zkoumat se záznamem slova Davida Nováka z Broadfestu v Akademii už po následující písničce.

0: Akademie. Rozhlasové vzdělávání pro život.
1: Vás vítám na tomhletom semináři, který by měl být na téma, jak jsem křest duchem. Křest duchem. Já řeknu pár takových tezí a potom klidně můžete se ptát a dořeknu to třeba, až když budu odpovídat na některé otázky. Obecně, když se řekne křest duchem, tak úplně na první dobrou, co se nám vybaví, tak především je, že člověk čemu uvěří, potom se mu stane taková věc, někdo na něj vloží ruce, nebo sám, to je jedno typ. Ale prostě je to tak, že na něj jakoby se stoupí Duch Svatý a on začne mluvit v jazycích, které jsou nesrozumitelné. To je taková nejběžnější věc, která se nám spojí, když se řekne křest duchem. Prostě v nějaký periodě svého křesťanského života jsem na mě sestoupil Duch Svatý a jsem začal mluvit v jazycích. V některých církvích nebo denominacích je to téměř normativní zkušenost, to znamená, že každý křesťan by tohleto měl prožít během svého vývoje křesťanského. V jiných se říká, nebo se to nepovažuje za normativní zkušenost. A pak jsou ještě třetí skupina, která říká, že je to takový nějaký divný a měli bychom spíš jako to brát s rezervou. No, a já teďka bych se chtěl společně s vámi podívat do písma a tam hledat vlastně odpověď, jak to teda s tím křstem v duchu je. Mimochodem je taky zajímavé, že to vyvolalo v církvích mnohý nedorozumění, často mnohý bolesti a je to škoda, když něco takového, když vlastně duchovní věci vyvolávají bolest a rozdělení. Tak pojďme se podívat, jak to teda je s křstem v duchu svatým. Tak o křstu duchem svatým se píše v evangelích, je to u Matouše, u Marka, u Lukáše i u Jana. Se mluví o tom, že přijde Ježíš a ten bude křstít duchem svatým. Takže ve všech čtyřech evangelích. Potom se o křstu duchem píše na dvou místech ve skutcích. Je to skutky 1.5 a skutky 1.11.16. Se mluví o tom, že byli ti lidé, že mají počkat, než budou pokřtěni duchem svatým, nebo že byli pokřtěni duchem svatým. Vlastně nikde není úplně přesně specifikováno, jak by to mělo vypadat. Znamená, nikde není nějaký popis, že křest duchem je, a teďka by tam byla teda nějaká definice. Je to vždycky jenom popis, je tam název, je to nějaký terminus technicus, a pak je tam pojmenování, že budete pokřtěni duchem svatým. V epištolách se vlastně o křstu duchem svatým vlastně nepíše, jenom na jednom místě, a to je v Korinským 12.13. To znamená, jenom na jednom místě se píše. Je to zvláštní, protože čekali bychom, že přece jenom se o tom bude psát víc, že to bude Pavel třeba zdůrazňovat víc. A potom se o tom píše teda ještě, jak jsem říkal, ve skutcích 1.5, já to přečtu. Tam je napsáno, že Jan křtil vodou, vy budete pokřtěni duchem svatým až uplyne těchto několik dní. To znamená, je tam řečeno, že je tam odkaz k letnicím. Jo? To nám trošku mapuje terén, že je tam odkaz teda k letnicím a potom je tam odkaz. Počkejte, než budete pokřtěni duchem svatým. Otázka je, co to znamená. Abychom to pochopili, přece jenom jako trošku hlouběji, tak ty stopy, letnice, ještě jinak, když se řekne, že je někdo letniční, no tak se většinou to spojuje taky s darem jazyků, případně se to spojuje s knihou skutků, ale kdybychom chtěli spojit letnice s novým zákonem, nebo jenom s novým zákonem, tak je to vlastně hrubý nepochopení, o co vlastně běží. Letnice původně je vlastně židovský svátek a v Levitiku 23.9 je popisována slavnost letnic s vděčností za úrodu. Některé ty židovské svátky byly taky byly zároveň zemědělský. A židi si měli vlastně v tom uvědomit, že všechno, co dělá Bůh, všechno, co dává Bůh, tak je z boží milosti a ty svátky měly vyjádřit, no, oni měli vyjádřit svoji vděčnost za to, co Pán Bůh dělá. Jak jsem říkal, byl to teda svátek spojený s úrodou a byli tam a starý zákon nebo Levitikus definuje přesně tři skupiny lidí, kteří obdrží požehnání země. Jsou to domácí. No, to požehnání země, jako úrodu teda. Pak jsou to schudlí, pak jsou to přistěhovalci. Strašně důležitý. Protože to čtej předobraz. Nebo takhle, v mnohých těch starozákonních dějích se to vlastně potom naplňuje na Kristu a v Novém zákoně. Příklad je vlastně to nejdůležitější a to je třeba oběť Pána Ježíše Krista. Že vlastně to, co se dělo v nás, to, co se dělo ve starém, to, co se dělo při odchodu z Egypta, kdy teda má být zabitý beránek, má se dveřema potřít, veře se mají potřít, krví beránka a je to taková cesta vlastně ze smrti do svobody, tak tam vidíme určitý obraz, který se naplní u Krista. Rozumíte? O letnicích se jedná taky určitý předobraz, kdy vlastně jsou tam tyhle ty tři skupiny, ale v skutcích tedy je potom řečeno, čekejte na letnice, budete pokřtěni Duchem Svatým, abyste dnes, nebo zároveň taky dostanete sílu Ducha Svatého, abyste nesli evangelium třem skupinám. Do Jeruzaléma, potom Samařanům a pohanům. Pamatujete si, že jsem říkal v souvislosti se starým zákonem, že to požehnání mělo jít třem skupinám. Domácí, schudlí, přistěhovalci. Tady jsou to tři skupiny, jsou to domácí, jako židi, schudlí, což byli Samařani, považovali za tak na půl židi, za půl židy a potom přistěhovalci. To byli pohani. Přesně v tomhletom pořadí, jak je to vyjmenované ve starém zákonu v souvislosti s úrodou, tak je to vlastně popsané v Novém zákoně, ve skutcích, v souvislosti s přijetím Ducha Svatého. Tyhle ty tři skupiny, židi, Samařani, pohani, měli vlastně přijmout požehnání letnic. To, co starý zákon ukazuje jako obraz, se naplňuje duchovně v Novém zákoně. Rozumíte tomu? Jo. A když se pak díváte, tak vlastně přesně v tomhletom pořadí se potom odehrává to, co se vlastně stalo o letnicích, to určitá dvojstupňová zkušenost. Jo, to znamená, nejdříve jsou letnice, Pavel jim káže, se stoupí na ně Duch Svatý, oni mluví v jazycích, k tomu se ještě dostaneme, to je Jeruzalém, pak je to Samaří. Jo. Čekejte, tam je napsáno ve skutcích 1, budete mi svědkové kdy? V Jeruzalémě, v Samaří a do všech končin země. Přesně to takhle je. Nejdříve Jeruzalém, letniční zkušenost, pak jsou to. Pak je to Samaří, Samařani obdrží to, co se odehrálo. Vlastně podobná zkušenost jako v Jeruzalémě. A pak vlastně skutky 10, Kornélius, to znamená pohan. Potom se to ještě jednou zopakuje ve skutcích 19 mezi Janovými učedníky. Otázka je, jestli tohleto je normativní věc, kterou by měl zakoušet každý křesťan. K tomu se ještě dostane. Když mluvíme o letnicích, tak tam teda na ně sestoupí Duch Svatý a vlastně oni mluví jak? Mluví tak, jako mluví lidé, kteří mluví jazykama? Ne. Mluví tak, jak bychom si mnozí z nás, kteří máme problémy s jazykama, přáli mluvit. To znamená, mluví normálníma dialektama. Ty lidi jim rozuměli. Lidi, co mluví jazykama, tak jim nerozumíte, pokud tam není vykladač. Jo. Tak někdy jsem si říkal, že bych tak něco takového potřeboval. Jo. Aspoň bych si přidal ještě třeba k angličtině nějaký jazyk.

můžou dostat dar Ducha Svatého. A proto Petr přichází a stane se to samé, co se stalo o letnicích. Jako kdyby říkal, ano, může se to stát. Duch Svatý to není jenom pro nějakou extra skupinu. A tam teda čteme, že mluvili ve vytržení. A teďka, strašně důležitá věc, kterou nepochopíme vlastně bez teďka to, co vám řeknu, tak vlastně vám to, tak bez tyhle ty věci, co řeknu, tak to vlastně ještě nepochopíme. Ve Skutcích 15 dojde k prvnímu koncilu. A co je hlavní diskuze? Ta hlavní diskuze mimo jiné taky je, jak i nežídi můžou přijmout Ducha Svatého. Rozumíte, když došlo k letnicím, tak nakonec tam byli všechno židi. Ty židi uvěřili, dostali dar Ducha Svatého. Ale pro ně stále, oni mysleli stále strašně jako etnocentricky. Jo, nebo stále prostě říkali, jo, tak ten Mesiáš byl Ježíš, teda o tom nepochybujeme, ano, byl dán Duch Svatý. To znamená, že křesťanství, oni to ještě neříkali křesťanství, jo, ale že ta nová víra teda je vlastně pro nás, pro židy. Tak jako judaism, tak jako, ta, jako židovství bylo pro židy, Hospodin přišel pro svůj lid, tak pro ně to bylo dobře, přišel Ježíš Mesiáš, je to pro nás, pro židy. To znamená, my jsme přijali Mesiáše, Ježíše, Ježíš stal z mrtvých, došlo, ale prostě přijali jsme Ducha Svatého, ale je to jenom pro nás. A ve Skutcích 15, vlastně hrozně důležitý, 15.8, Petr říká, Bůh dal pohanům stejného Ducha Svatého jako nám. Jako mají, wow, jo, prostě to přece ne, Duch Svatý, jo, ale to nebylo pro všechny. A Petr říká, ne, Duch Svatý byl dán i pohanům, potažmo i Samařanům. No a ty první křesťané byli v tomhle tomu hodně zabedněný. První křesťané z Židů. A Petr říká, ne, tak jak jsem byl tenkrát, tak jak jsem byl v Jeruzalémě, tak jsem byl i v Samaří, tak jsem byl i u Kornélia. A vlastně ta zkušenost se odehrála podobně, ne úplně stejně. A v té chvíli to ta církev přijme a pochopí, až ve Skutcích 15, že křesťanství je něco univerzálního, že to není jenom pro židy. A je to proto, že vlastně Petr potvrdí, že to, co se stalo o letnicích, se potom ještě stalo dvakrát. Strašně zajímavé. V tomhletom okamžiku Petr mizí ze scény. Už o něm ve Skutcích není ani vidu, ani slechu. Jako kdyby ta jeho úloha prostě skončila, jako kdyby, možná někdy víte, že se Petr na těch obrázcích je s klíčem. To je ten jeho atribut. Jako kdyby prostě on otevřel nejdříve židům, samařanům, pohanům, jeho úkol je u konce. Pak nastupuje Pavel. A tam se to odehraje ještě jednou, ta dvoustupňová zkušenost, kdy Pavel na ně vloží ruce, dostanou Ducha Svatého, mluví v prorockém vytržení. Což jako není úplně řečeno, že mluví jazyky. To je něco jiného mluvit v prorockém vytržení. Protože ve výčtu darů ducha je proroctví něco jiného, než dar jazyku. To znamená, že ze způsobu, jakým Lukáš, který teda je pisatelem skutku, vypravuje a popisuje to, tak se dá vlastně vyvodit, že on chápal ty letniční zkušenosti jako boží svědectví o tom, že Bůh do nového společenství křesťanů přijal na stejném základě vlastně další skupiny lidí. To znamená židy, samařany, pohany a potom Janovi učedníky. A že to byl problém, to jsem už říkal, tak to je vidět na tom jeruzalémském koncilu, kde se k tomu pohádali. To není možný. Ale právě to, že Petr zopakuje, že to samé, co se stalo o letnicích, se stalo i jinde, tak prostě se může utvořit církev ze všech národů a ras. Ze všech etnik. A ta pointa je v tom, že jednou z klíčových charakteristik Kristovy církve není to, že mluví jazycích, ale že přijala Ducha Svatého. Je to byla revoluce, protože ve Starém zákoně to nešlo. Tam Duch Svatý sestupoval jenom na některé vybrané osoby. A najednou tady je to něco úplně novýho, že přijetí Ducha Svatého je zkušenost univerzální pro každého. Tak a teďka pořád je ta otázka. Jak je to teda s Duchem Svatým? Je to tak, že teda Duch Svatý přichází dvojstupňově, člověk uvěří, pak ještě musí čekat, až přijme křest Duchem Svatým, nebo člověk dostane křest Ducha Svatého při znovuzrození. Je to tak, že člověk přijímá Ducha Svatého

0: Jeho při znovuzrození. Já vám přečtu text Římanům 8:15-16. Tak tam čteme. Nepřijali jste přece ducha otroctví, abyste opět propadli strachu, nýbrž přijali jste ducha synoství, němž voláme Abba Otce. Tak Boží duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti. A v okamžiku, kdy se změní váš vztah k Pánu Bohu, že už to není někdo nebo něco, ale je to Abba, je to tatínek, tak je to dílo Ducha Svatého, který vám byl dán, když jste uvěřili. Nebo ještě jeden text, je Galackým 4:6, a tam čteme následující. Protože jste synové, poslal Bůh do našich srdcí ducha svého syna, ducha volujícího Abba Otce. Kdybyste řekli, že jste, nebo to ještě jinak, vlastně v okamžiku, kdybyste neměli Ducha Svatého, tak nepatříte Bohu. A nelze být křesťanem a nemít Ducha Svatého. Ducha Svatého vlastně dostáváme při znovuzrození. Protože to Duch Svatý, skrze kterého se Bůh stává naším nebeským, se stává naším nebeským Otcem, přijali jsme Ducha Synovství, a který nás taky připojuje k Boží rodině, k církvi. To se stane při znovuzrození. Není možný přijmout Ježíše a nepřijmout Ducha Svatýho. To je prostě hereze, to je nonsense. No, hereze, to je nebiblický hlavně. Když mluvíme o nějaké normě, se týče Ducha Svatýho, nějakým normativním učení pro věřící, tak ta norma je popsaná v Efeským 5:19 a tam čteme následující: plní ducha zpívejte, a teďka tam je řečeno, co máme dělat. Je to plnost ducha. To znamená, že Bůh dává svý ducha v plnosti. Není to tak, že prostě na někoho naleje 80%, na někoho 30%, na někoho 90%. Nebo že máme čekat, až na nás teda, že prožijeme křest duchem svatým a pak to teda konečně bude naplno. Že pak budeme plní ducha, do té doby nejsme. Do té doby jsme taková trošku druhá kategorie. Ne. Člověk dostává Ducha Svatého v plnosti. Mimochodem, to je napsaný někde v Bibli. Teďka si nepamatuju ten verš přesně. Ale pozor. Jsou dvě věci, jak můžeme Ducha Svatého z našeho středu, z našeho srdce vytěsňovat. Je to popsáno v 1. Tesalonickém 5:19 a tam je napsáno, že můžeme uhašovat. Jak uhašovat Ducha Svatého? Jste návod. Bych neměl říkat, ne? Ale jo. Jak se dá uhašovat Duch Svatý? Je napsáno, radujte se, v modlitbách neustávejte, děkujte, plamen ducha nezhášejte, prorockými dary nepohrdejte, zkoumejte dobrého sedržstve, zlého se chraňte v každé podobě. A pak je tam napsáno, Ducha Svatého neuhašujte. Plamen ducha nezhášejte. Jde o to, když se člověk nemodlí, nesvědčí, když se nedělá ty základní křesťanské věci, které dělat má, tak jakoby, když nepřikládáte, když to teda použiju ten obraz ohně, tak najednou začneme vydoutnávat. Zhášíme tím Ducha Svatého. Když vlastně neděláme to, co máme. A potom je ale ještě druhý, a to je zarmucovat Ducha Svatého. To je Efeským 4:30. A tam čteme následující. Z vašich úst nevyjde jedno špatné slovo a nezarmucujte Ducha Svatého, jehož pečeť nesete pro den vykoupení. Ať je vám vzdálena tvrdost, zloba, hněv, křik, utrhání, špatnost, tak dále. To znamená, tady je zase jiný výčet a tady vlastně to zarmucování je, když vlastně hřešíme. Jo, to znamená uhašování, když neděláme, co máme, zarmucování, když děláme to, co nemáme. To znamená, i když nám Pán Bůh dává Ducha Svatého v plnosti, tak máme kapacitu Ducha Svatého potlačovat jeho působení ve svém srdci. Děláme, co Bůh nechce, nebo když neděláme to, co Bůh chce. A teďka ještě druhá věc, že když čteme 1. Korinským 12:13, to je důležitá, to je jediný text, který vlastně se týká, který mluví v epištolách o křtu Duchem Svatým, tak tam je následující. Neboť my všichni, nejenom my někteří jsme byli pokřtěni Duchem Svatým, my všichni, Židé či Řekové, otroci svobodní, církev v Korintě. Korint byl kosmopolitní město. To znamená, byl to přísno, je to přístav. To znamená, tam byli prostě lidi z mnoha, ta církev tam byla z mnoha různých prostě segmentů společnosti a oni říkají, my všichni, Židé či Řekové, otroci či svobodní, všichni, co chodíme tady do toho sboru, byli jsme pokřtěni jedním duchem, v jedno tělo. A všichni jsme napojeni týmž duchem. Znamená, a to, co je zajímavé, že na jiném místě do Korintu je napsáno, že ne všichni mluví v Korintě jazyky. Znamená, kdyby křest duchem znamenal mluvení jazykama, no tak by to takhle tady nebylo napsané. Tak by Pavel říkal, nebyli jste všichni pokřtěni duchem svatým. To je právě ta nesmyslná otázka, jako když nečteme pozorně Bibli, když někdo řekne, no tak u nás třeba byli 4 lidi pokřtěni duchem svatým. Polovina zboru je pokřtěná duchem svatým. To nedává smysl, protože tady je napsáno, všichni jste byli pokřtěni duchem svatým a nemluvíte všichni jazykama. Jo. To znamená, že vlastně ten křest duchem tam je spojený, tady to si teda nějak dáme dohromady, tak tam je křest duchem spojený. Především člověk, který uvěřil v Ježíše Krista, přijal Ducha Svatého, nebo taky byl pokřtěný Duchem Svatým. Pokřtění taky znamená napojení, spojení, propojení. Původně to slovo křest se používalo pro praní látek. Když jste ponořili látku, tam byla nějaká barva, tak jste jako propojili, spojili tu látku s tou barvou, s tou tekutinou. To znamená být znovu zrozený, znamená být pokřtěný duchem. A ten, kdo křtí, je Ježíš Kristus. No, není to kazatel třeba. Ten vlastně dává Ducha Svatého. A pak ještě důležitá věc. Křest duchem, tam je napsáno, je tady spojován, byli jste pokřtěni do jednoho těla. To znamená, je spojen, je to křest do těla, to znamená do církve. K církvi se připojujeme, když se znovu zrodíme. A připoje nás tam Duch Svatý. Proto vlastně nedává smysl nebejt členem církve, zároveň být znovu zrozený. Jako jenom, že tomu říkáme člen, nebo jestli tomu říkáme nějak jinak. Prostě bejt pokřtěný znamená něco, co jsem přijal s Pánem Ježíšem Kristem, ale zároveň to znamená, co jsem připojený do jeho těla, do jeho viditelného těla. Takový ty řeči, prostě je to mystický a mystická církev a mystika, jo, jako, to zní jako dobře, intelektuálně, ale prostě realita je taková, že prostě ta církev je taky viditelná. Pořád jsme jako na zemi. Tady ten neviditelný akt, když jsme připojení k církvi, a když se znovu zrodíme, tak se potom potvrzuje při křtu vodou. Ale jsme sjednoceni duchem všichni při znovuzrození. A všichni jsme pokřtěni duchem při znovuzrození. A teďka. Existuje teda nějaká druhá zkušenost? Existuje. Určitě. Já nechci tím zpochybnit ty, kteří prostě nešťastně se tomu říká křest duchem svatým, že biblicky to je neobhajitelný, ale jakoby dobře, říkáme tomu, jak chceme, druhou zkušenost, a je to spojený třeba s darem jazyku, ale nechci zpochybňovat ani třetí zkušenost, čtvrtou zkušenost, pátou zkušenost. To znamená, určitě Pán Bůh dává tyhle, třeba tuhle tu další zkušenost spojenou s darem jazyku. A to je zcela v pořádku. Ale není to zkušenost normativní a není pro každého křesťana. Protože dary Ducha Svatého Pán Bůh dává různým lidem různě. A kdyby tady byl někdo, kdo má všechny dary, tak by s ním asi brzy nebylo k vydržení. V tom je ta krása církve, že Pán Bůh nedává jeden dar všem. Duch si vane jak chce. Zároveň je tady ještě jeden rozměr, ten naplnění Duchem Svatým. A to je samozřejmě trošku problém, protože to úplně matematicky nehraje, když jsem vám řekl, že Pán Bůh dává svého ducha k plnosti. A teďka prosím, hlavně se mě pak neptejte, jak to prostě matematicky prostě funguje, protože to nefunguje. Ale co chci říct, že ano, Pán Bůh naplňuje člověka, nebo pomazává, naplňuje, vystrojuje, těch témat obrazuje hodně, do určitý specifický služby. To znamená, je zcela v pořádku, když se za někoho modlíme, aby ho Pán Bůh naplnil a on třeba šel, to naplnil a on třeba nevím, byl svědectvím někde v nějaký třídě, nebo jste vedli nějakou službu, nebo jste byli součástí nějaký služby, tak samozřejmě je správný se modlit za naplnění Duchem Svatým. A samozřejmě můžete namítnout, když Ducha Svatého máme ho v plnosti. Jo, ale přesto prostě ještě se máme modlit a máme prosit o to, aby mě Pán Bůh naplnil k té určitý specifické službě. Dostal jsem Ducha Svatého a přesto prosím za to, aby mě Ježíš Duchem Svatým naplnil třeba k tomu, abych dneska večer mohl tady mít třeba evangelizaci. No. Takže Asi tolik o otázce křtu duchem. Myslím, že ta dvojstupňová zkušenost dává smysl v tom celém kontextu i starého i nového zákona, že to vlastně znamenalo, že stejný Duch svatý, jako jsme přijali my, přijali pohani i samařani. A vlastně ukazuje to na to, že církev se skládá ze všech etnik. A že Duch svatý je dán každému, kdo uvěří. A že to je to, čemu se říká křest duchem. Pokud teda chceme používat přesný termíny. Že je to spojený se znovu zrozením. Ale to nepopírá, že když člověk někdy dál prostě, nebo i při znovu zrození prostě přijme dar jazyků, prožije nějakou silnou zkušenost, že to je nebiblický. To ne. Ale je tady určitý zmatení někdy jazyků. To je správný výklad Bible. Poslední myšlenka. Dávejte si pozor na to, abyste historické knihy v Biblii nedávali jako něco, co musí prožít každý křesťan. Prostě argument ze skutků není argumentem pro to, aby člověk řekl, že musíme prostě prožít to, co prožili třeba ty lidi v letnicích. Už jenom proto, že prostě mluvili normálně s rozumitelnými jazykama, což jako většinou to tak prostě nefunguje, když někdo teda mluví jazykama. Ty jazyky nejsou srozumitelný. První problém. A ten druhý problém je, že ve skutcích jsou ještě jiný jako vychytávky. Jo? Že třeba ty dva manželé třeba lhali Petrovi, Ananiáš a Zafira, myslím. A jak to dopadlo? Přišli, Petr se na ně podíval, oni padli mrtví. A představte si, kdyby za váma přišel pokladník a řekl, dáváš desátky, vy byste mu zalhali, bum, bum, a bylo by po vás. A on by řekl, jo, takhle to přesně funguje, ale skutcích, takhle to bude fungovat u nás ve sboru. Možná, že by se naše sbory vylidnili, tak to prostě nás neskoušet. To, že prožije nějaká skupina, nějaký křesťan, něco v těch jako především v historických knihách, nemusí to tak znamenat, že to musíme my takhle prožít všichni. Norma jsou evangelia a epištoly. A s těma musíme potom srovnávat ty historické knihy. No, tím nechci, že to prožít nemůžeme. Jenom pozor na to, aby jsme prostě neřekli, takhle to musí být a nemůže to být jinak. A protože to oni takhle prožili, my to musíme takhle prožít. Jo, takže můžeme, ale tam musíme rozlišovat, co znamená slovo můžeme, co znamená, že musíme. Tak. Dobře. Já tady teďka zastavím a spíš bych byl rád, kdybyste se ptali, nebojte se. Může to být otázky, které se týkají křtu Duchem svatým, může to být otázky, které se vůbec týkají práce Ducha svatého. Neříkám, že na to odpovím, ale můžu se pokusit.
1: Já si právě z mateřských cizí je, že někdo má nějakou moc psychickou a někdo má do obrazy posednutí, tak je to jako rozeznat, aby prostě neskoušel na nemocného praktiku, že všichni si myslí, já jsem přesen, já můžu být za nemocný.
0: Ano, ta otázka byla, já to ještě zopakuju do mikrofonu, jestli můžu, že v některých církvích je prostě takový důraz na to, že někdo je psychicky nemocný, a někdy se psychicky nemoci přisuzují prostě démonům. Je to tak, pochopil jsem to správně. A potom jako lidi se pokoušejí vymítat z démony z lidí, kteří jsou ale psychicky nemocní pouze. Já bych na to měl jedinou odpověď, je to zločin. Je to normální hnusný zločin, abych se takový jednou lidem musel vydech. Moje první pohřeb byl, že se můj bývalý kamarád mládeži dostal do ruku takovým zločincům, který z něj vymítali, akorát on byl jenom psychicky nemocný. Přestal brát prášky, měl schizofrenii, vyskočil z okna a spáchl sebevraždu. Znamená, pokud se tohle to někde děje, tak prostě bič a pryč. Nezahrávejte si s tím. Já jsem zažil vymítání démonů. Nemůže to dělat každý. Nemůže to dělat ani jenom jeden člověk. Já věřím, že existují posedlosti, věřím, že existují, že teda ten démonický svět, ale jakoby dávajte si veliký pozor, abyste jakoby příliš rychle, nebo radši to ani nedělejte. Jo. Nezahrávejte si s tím. Nechte to zkušenějším lidem, ale a zároveň prostě si dejte veliký pozor, než vůbec vysknout diagnózu nad někým, kdo je démonicky, že je démonicky posedlej. To prostě je strašný, pokud to není pravda. To znamená minimálně, tady u toho musí být několik lidí. My, když jsme tohleto dělali třeba, tak tam byl doktor, psycholog, modlitevník a kněz, nebo kazatel. Jsme se nemýlili. S tím není sranda. Jo, samozřejmě, a nesetkáváme se s tím běžně, ale doufám, že... Ale pozor na to, aby se prostě fakt věci, které jsou psychické, prostě nehodily na... Že to je démon a hotovo prostě. Jedeme. To z něj vyženeme. Z toho bývají fakt. Já neříkám, že to nemůže být. Já věřím na duchovní svět. Zažil jsem vymítání démonu. Ale prostě nutí mě to k veliký opatrnosti. A respektu tady k těm oblastem. Tam se někdo hlásil. Tak teď se dál. Jo, tak tady sestra říká, že to je zkušenost. Teď se dál. Ne, určitě to nemůže dělat každý. Je strašně zajímavý, že třeba v katolické církvi je přímo úřad exorcisty. A tak, když chcete dělat, ne, chcete, já, jo. Ten exorcista vlastně je člověk, který musí mít vystudovanou psychologii. A zároveň teda dělá exorcistu, aby to rozpoznal. Jo. Určitě to není pro každý. Já neříkám, že musíte vystudovat psychologii, to ne. Ale zároveň to v žádném případě nechci říct, a nechci říct, že to takhle dělají katolíci, že bychom takhle měli dělat my. Ale myslím si, že to je oblast tak jako nebezpečná, komplikovaná, že to rozhodně nemůže dělat a neměl by to dělat každý, a že ten člověk by se na to měl jako připravovat. I jako duchovně, ale i intelektuálně nebo znalostně. Jo, takže ne, nemyslím si, že to je, jako každý by měl třeba svědčit, jo. Ale není to, že by každý měl tohle absolvovat. Ne, já to v Bibli nečtu, že by tohle to bylo úkol pro každého křesťana. A zazvímají takový strašidelný věci. Teď se dál, máme ještě čas. Mám pocit, že jsem sem z Prahy nejel zbytečně, no? Tam se někdo hlásí. Hele, je to, já, otázka je, jak je to s duchovníma darama. Jsou dary přirozené, když bychom je rozdělili, tak máme dary přirozené, nadpřirozené. Máme dary služby, nebo samaritánské, a máme dary, potom jsou ta druhá skupina, jo, slova. Takže když to takhle rozstřídíme. Samozřejmě nás to jako láká na první dobrou říct, no tak, že především ty nadpřirozený dary, to je něco, co člověk dostane teda až po křtu, někdy třeba, protože je to nadpřirozený, že jo. A ty takzvaně ty normální, jo, tak to stačí, aby člověk byl prostě hodnej. Tak aby se prostě překonal třeba dar dávání, no a prostě když tam běží ten košíček, tak tam prostě loupnul tu tisícovku a měl pocit, že má dar dávání. Já se přiznám, že úplně spíš to vnímám tak, že až jsem pak prolejí, že je nejlepší, že se to ještě prolínají hřivny, že jo. Kde je tam mes. Chci říct, že když člověk uvěří, tak tam je napsáno, že máme horlivě usilovat o duchovní dary. Tak se prostě modlí. A mu Pán Bůh dal něco ze svých darů. Důležitý je, že ty dary slouží k obohacení těla Kristova, církve. A znamená to teda, že se modlím, jak můžu být prospěšný církvi, druhém Pánu Bohu. A někdy je to tak, že Pán Bůh se najednou začne mimořádným způsobem používat něco, co umím. Co mi dal už předtím. A z toho, co jsem už předtím dělal, jako já nevím, třeba jsem dobře učil, nebo jsem něco vedl, tak se stává vlastně dar Ducha Svatýho. Že to není, že jsem předtím byl úplně jiný, že jsem předtím byl mimo, a bum, bum, a teď je ze mě lídr. Sestoupí na mě Duch Svatý a ze mě lídr. Takhle to nefunguje. Tam, většinou tam bývá nějaká historie, ale najednou se člověk napojí na Ducha Svatýho a to, co bylo, řekněme, splanělý, tak najednou si Pán Bůh začne používat. To znamená, já vím, že Češi spíš jako mluví o tom, co je blbý, jo, ale přemýšlejte nad tím, co umíte, co vám Pán Bůh dal, čem jste obdarovaný. Přemýšlejte, jak to můžete propojit s tím, aby to používal Pán Bůh. A to považuji už, že vlastně využívání těch duchovních darů. A pak jsou dary nadpřirozený, který člověk prostě dostane po té, co uvěří. Mě dotaz? Ano. Jak znám KSK a znám CBčko. Jo. To znamená, myslím, že ten rozdíl třeba konkrétně se týče darů proroctví je jednak, jak to vykládáme. My se i přikláníme k tomu, že prorocká... Takhle, myslím, že v KSK je to často tak, že prostě máš dar proroctví a znamená to teda, že vlastně se ti někdo zeptá, ty máš dar proroctví, tak mu prorokuješ. My věříme spíš v prorockou řeč, která může být i třeba kázání. Se modlíme, aby ten dokáže, aby měl prorockou řeč. Znamená, nemusí to být nutně jenom jako prorok, ale že to není jako bianko šek, že člověk ty proroctví jako říká jak na běžícím pásu, jako třeba ve starém zákoně. A ta druhá věc, která je, že myslím si, že třeba v CB, když teda si zmítila CB, že možná máme předtím jako větší respekt. Až někdy velký respekt. Co jsem zažil KSK, tak tam ty proroctví, jak já jsem zažil na křesťanských konferencích, já to říkám při vší úctě a lásce ke svým bratřem a sestrům jako v KSK. Jo. A tam ty prostě, oni to tam mydlili prostě jedno za druhým, jo. A jako a úplně ne vždycky to jako vyšlo. Jo. Dokonce bych řekl, že většinou to nevyšlo. No tak to nevyšlo, ale zkusíme jiný proroctví, jo. A ty to tam prostě, to byla kulometná palba, jo. V tomhle tom v CB máme prostě k tomu takovou trošku jako distanci, jo. Že nějak se trošku bojíme, že jako jen tak někomu něco zaprorokovat, jo. A tak to nevyjde, tak příště třeba to vyjde, jo. Takže to jako může mít jako fakt následky, jo. Takže to si myslím, že to daný trošku naší teologii. A co se týče toho daru jazyka, který jsi zmiňovala, tak samozřejmě, když se o tom, myslím, že to je daný tím, jak moc se o tom mluví. Jak moc se o tom mluví. Zdá se mi, když čtu nový zákon a čtu tam o daru jazyku, tak vlastně se tam o novém, tak se o tom skoro nemluví, jenom v Korintě. Pavel, jako to nějak není, nikde to netlačí a nedělá z toho hlavní téma. To neznamená, že to je podřadný téma. Ale chceme tomu dát takovej prostor, jaký je v novém zákoně. To není v Galackém, Efeském, Filipském, Tesalonickém. Dokonce ani, když jsou potom rady tomu budoucímu kazateli, Timoteovi a Titovi, tak Pavel tam potom vůbec nemluví. Tak kdyby to bylo tak důležitý, tak o tom bude asi víc mluvit, jo? Bude víc toho Timotea tlačit. On to nedělá. Tím nechci, že to je nedůležitý. Spíš se snažím mu tomu dát prostě to místo, jaký to má v novém zákoně. To, co je ale klíčový pro církev bratrskou, je, že když někdo řekne, že se u nás nemluví jazykama, že to je chyba, tak já řeknu, co ti brání. Tak jo, možná jsou některý kazatelé, kteří za to vytrhávají jazyk, jo, ale, nebo nějaký staršostva, ale jako drtivá většina, tak u mě ve sboru, kdyby někdo řekl, tohle tak řeknu, tak se modli za dar jako jazyku. Já ti to nemůžu jako dát, já nejsem křtí Kristus, ne David Novák. Jo? Co nám v tom brání? Nic. Tak se za to modleme a usilujme, tam přímo usilujme. A já můžu říct jako kazatel církve bratrské, usilujme i, ne jenom, ale i o dar jazyku. Takže si myslím, že to je doskudaný tím, jak se to zdůrazuje. Takže pokud závěrem tady toho dnešního semináře bude mimo jiné to, že se budete modlit, aby vám Pán Bůh dal dar jazyků. Super. Máte posvěcení předsedy rady. Samozřejmě někdy tam jsou určitý nebezpečí. Já jsem do KSK taky chodil, tak mě tam taky zkoušeli rozmluvit. Jsem byl marnej, tak pak tam se mě tam obstoupili a furt nic a už byli z toho bratři nervózní. Tak mi řekli, hele, to je jako když malý dítě se učí mluvit řeči. Musíš se to učit. A jak jsem říkal, jak se to mám naučit? No musíš dělat da, a pak už to přijde samo. Tak jsem tam seděl a dělat da, a furt to nějak nešlo, tak pak jsem to nechal. Neříkám, že také se v KSku jako dělá dar jazyku, jenom prostě to je taková humorná zkušenost, kterou samozřejmě není to prostě vás nic proti KSku, ale vím, že prostě někdy, i u nás, církve bratrský, jo, s tímhletím jsou různý takový příkusy a já mám to takovou svůj prostě určitý, že někdy je dobré nestrácet smysl pro humor a prostě zase to příliš to netlačit. Tak vidíte se dál. Nebojte se, nestýďte se. Jaký je místo duchovních darů v životě křesťana? Já si myslím, že je důležitý, že já bych byl rád, aby sloužili lidi, který mají tyhle ty dary. Jako Zároveň se tam prostě míchá několik věcí, kdy v Bibli prostě některé věci nejsou černobílé, kdy lidi mají dar Ducha Svatého, ale pak je tam ještě druhý rozměr, že mají pomazání Ducha Svatého, jsou vystrojený pro tu službu. Já si myslím, že by tam mělo být obojí. Jestli já mám dar vyučování, a myslím si, že ho mám, tak jako to neznamená, že mám prostě patent a kdykoliv prostě otevřu hubu s prominutím, tak prostě to bude super, bude to OK. Já pořád potřebuju, aby mě Bůh do toho vystrojoval, aby mě naplňoval tady svým duchem k téhletý konkrétní službě. To znamená, je to důležitý, aby lidi, kteří dělají to, co dělají, aby to bylo obdarování, aby k tomu byli obdarovaný Duchem Svatým, ale zároveň, prosím vás, někdy děláme věci, jsou prostě potřeba. Aby to nebylo pak výmluva, já na to nejsem obdarovaný Duchem Svatým, a to já nebudu. Někdy prostě člověk dělá věci, protože jsou třeba. Ale zároveň, a to je hrozně důležitý, já jsem rád za tuhletu otázku, že na mnoha místech, a mimochodem vždycky u darů, ne je to v Korint, je to v listu do Korintu a Římanům ještě, těch, potom je to Efeským ještě další výčet darů Ducha Svatého. Ale konkrétně v Korintě a v Římanům je to vždycky zarámovaný láskou. Proč? Protože z ruku v ruce, z dary Ducha Svatého jde charakter, nebo ovoce ducha, který to vyvažuje. Protože když máte nějaký dar, tak pokud to není dar dávání, nebo takový ty samaritánský dary, které nejsou vidět, tak člověka to trošku jako, může ho to semlít. A hodně lidí to semlelo. Největší průšvihy byly ve sboru v Korintě, který měli nejvíc duchovních darů. To není chyba duchovních darů. Ale pointa je v tom, že řekněme, že máte dar slova. Teďka jste na kazatelně, prostě jste na stage, mluvíte, tak vám může začít růst ego. Prorokujete, mluvíte lidem do života. Jo? Může vám růst ego. Proto je tak strašně důležitý, aby zároveň lidi, kteří jsou obdarovaní, byli lidi charakterní. Jinak je ty dary semelou. Oni nevydržejí vlastně tu slávu, no to je silný slovo, nebo ty možnosti, které vlastně mají. Vyučujete, stojíte před druhýma lidma, chápete, jo? Říkám, prorokujete, mluvíte lidem do života, evangelizujete, prostě lidi se obracejí a vy to o sobě víte a teďka vám to začne líst do hlavy. A proto Pavel prostě říká, když nemáte charakter, tak je to špatně, když nemáte lásku. A láska je vlastně charakterová vlastnost. Takže musí být ovoce a musí být dary. Musí být prostě obojí. Se to vlastně vyvažuje. Já často i u sebe jako zápasím se svojí pýchou, exhibicionismem, toho se zviditelně. Prostě vím o tom, modlím se za to a několikrát jsem dělal vlastně pokání za svoje velmi dobrý kázání. Kázání bylo super, ale já už jsem cítil, tlačil se tam, moc si přečuhoval. Hezky dělat pokání za kázání, který byl ještě mimochodem velmi dobrý. Já jsem cítil, bylo to špatný. Můj postoj. Dejte se dál. Ano, jestli můžeme ztratit Ducha Svatého. Ale to je, ne. My ho můžeme uhasit. Že nepůsobí. Můžeme ho zarmutit. Můžeme ho jako nacpat někde do kouta. Ale dokud jsem prostě Boží dítě, tak prostě Ducha Svatého mám. Někde to tam doutná. Ale já pak ztratit Ducha Svatého znamená vlastně ztratit Boha. Odpadnout od víry. Já nemůžu být křesťan bez Ducha Svatého. Můžu se proti němu rouhat. A to nebude nikdy odpuštěno. To je druhá věc. Ale nemůžu ho ztratit.
2: Jak, dejme tomu, že třeba předkazatel, jak vyvíjá se člověka, co bude kázat výmluvně, jak poznám, že je dobrý řečník a jak poznám, že je prostě naplněný, že se bude slova do kozla.
0: Jak to poznáš? No tak jednak, že to, co říká, dává hlavu, že má hlavu a patu, když mu nikdo nerozumí, tak jako asi není dobrý řečník. A je to tak prostě, hele, to je zajímavá otázka, protože to byla obrovská kauza v Americe, kde jeden z týmu, Billyho Grahama, se přiznal, a jsme to slyšeli po x letech, že vlastně nevěřil, že to všechno jenom hrál. On se naučil všechny ty gesta, všechny ty výrazy, jo. Dokázal ty lidi rozplakat, dokázal ty lidi postavit, jo. Co nás dneska večer to nebude, jo. Byste si mysleli, že to je. Ale, že, jo, prostě A pak říkal, no já vlastně jsem to všechno dělal jenom pro prachy. No tak a co to bylo pro ty lidi, že, který z něj uvěřili? Ty věci se dají napodobovat. Mluví, že ďábel přichází v rouše beránčem. Napodobuje ty věci. Myslím si, ale teďka ty jsi se ptal, jak to poznáš u kazatele na konkrétním sboru, jestli to není jenom dobré řeční. Poznáš to podle jeho charakteru. Hele, když s ním seš na jednom sboru, dívej se na to, jak řeší konflikty, jak mluví o druhých lidech, jak mluví o druhých lidech, když tam ty lidi nejsou. Jestli jak se chová. Prostě časem přijdeš na to, jestli to hraje nebo nehraje. Prostě přijdeš. Jestli máš Ducha Svatého, to poznáš časem. Ten charakter nás nakonec doběhne. A jsou asi i kazatelé, kteří jsou brilantní řečníci, ale vlastně jsou nesnesitelní. A to nepoznáš podle toho, jak mluví, až když je potom poznáš v osobním kontaktu, jestli umějí uznat svou vinu, svoji chybu, jestli se umí omluvit. Když to ten člověk neumí, tak je někde problém. Neříkám, že nemá Ducha svatého, neříkám, že není křesťan, ale je to vážný problém charakterový, který ho v podstatě potom diskvalifikuje i z toho, aby mluvil. Charakter je důležitý. To neznamená, že ty dokáže jsou dokonalí, ale vědí o té své nedokonalosti a jsou schopní s ní nějak pracovat a jsou schopní se omluvit, jsou schopní žít v duchu pokání. Když tohle to tam není, tak a to poznáš, to poznáš. A to platí nejenom o kazatelích, ale o vedoucích mládeží a o lidech, kteří jsou na těch stagech. Tak tam se někdo vzadu ptal. Ne, jako vím, že existuje, ale čit se mi. Ne, nedokážu to takhle říct. Myslím, že to taky hodně hraje jako přednastavení toho člověka, nějaká psychika. A proč to říkám, jo? Že nebagatelizuju to, co říkal ten pán, nebo to, co napsal, ale poznal jsem kolem sebe řadu skvělých lidí, opravdu skvělých lidí, který žili velmi intenzivní život s Pánem Bohem a přesto takhle jako o tom, o těch takových zkušenosti neměli. Myslím, že v tom taky se ukazuje, že církev je různá, jo? A že přece jenom, jakoby, kdyby to takhle všichni prožívali, tak by to byla v církvi hrozná nuda. Jo. Podívejte se, jiný příklad, zase abych to vyvážil, jo, tak je matka Teresa, která prostě dělala úžasné věci v Kalkatě a pomáhala mnohým lidem. Ano, pak se o ní taky vyjevilo, že dokázala být pěkně tvrdá, nepříjemná na ty své spolusestry, ale ona potom se zveřejnily její zápisky a tam prostě ona vyznává, že se jí Bůh ztrácí, že o něm pochybuje. Jo. A že má obrovský krize víry. Mnohí mystici, a ne mystici, mnohí křesťani mluví o noci víry. Nebo noc kříže, kde vlastně Bůh se zdá jako daleko. A konec takhle píšou i žalmy častokrát. Bože, kde jsi? Vzdálil ses mi. Jo. A já se vám přiznám, že mě tenhle ten přístup je někdy bližší a je sympatičtější než přístup lidí, kteří prostě jedou na vlně ducha, všechno vědí, to prostě paráda, každý ráno si popovídají s Duchem svatým. Já tomu nerozumím, tady tomu křesťanství. Takže já na to nemám co říct. Ale neodvážil bych se ho zpochybňovat. Jo, to znamená, ty lidi respektuju, vlastně jsem rád, že nám dávají takový trošku jako šťouchance, aby jsme se my probrali, ale vím o řadě jiných křesťanů, který trpějí úzkostma, depresema. Teďka jsem byl zrovna včera, předevčírem jsem byl v nemocnici za jednou relativně ještě mladou holkou, která ochrnula ze dne na den v podstatě, štípnuli nějaký komár na dovolený, ano, komáři a prostě ty na vozejku. Jako už se u našeho sboru v nějaký nemocnici. A to takhle neuvažovala. Jo. Ta byla prostě zdrcená z toho, co se jí stalo. Je to různorodý. Jo. A hlavně ti chci říct, žij svůj život víry. Žij svůj život. Jo. Nech se inspirovat, ale jsi originální, jedinečná, neopakovatelná. Nesnaž se, nebo nesnažme se jako vcucnout nebo vpasovat do nějakých pos, které ale nejsou naše. Pán Bůh jedná s každým jinak. A když se ráno nepovídáte s Duchem svatým, tak vaše spiritualita je jiná. A nesmějme se těm, kteří to zase mají takhle nastavený jinak. Přijde se dál? Děkuji za otázku. Je to otázka vlastně, jestli si dělat takový ty testy na téma duchovní dary třeba. No, já jsem si to nedělal, ale že to někteří dělali. Já bych se toho nebál, jako není to s tím, že člověk musí znát limity tady těchto těch testů, jo. Žádnej tady z těch testů, já jsem to třeba taky si dělal a doporučoval jsem to některým lidem, s kterýma jsem pracoval, ale ne jako, že závěr bude, že konečně přijdu na to, jaký prostě mám dar Ducha svatýho, takhle to nefunguje. To znamená brát to jako možnou prostě nepřeceňovat to, jo? Nečekat od toho příliš, ale někdy to může dát určitou nápovědu. Jo? To znamená, když to člověk nepřecení, když to neudělá nějaký posvátný grál, je si vědomý těch limitů, tak je to podobně, jako když člověk čte nějakou knížku, jak být blíž Bohu, tak to taky není tak jednoduchý, že když tu knížku přečtu, pak udělám 5 kroků, tak budu blíž Bohu, ale může mi to někde posunout. Jo? Takže berte to jenom jako určitý, ne jako návod, ale jenom jako možný vodítko, který když pomůže, pomůže, když nepomůže, tak jako o víru nepřijdu. Takže nepřeceňovat to, ale zase z toho nedělat nějaký něco hrozného. Ale pokud to nechceš dělat, tak je to v pořádku. Jenom chci říct, že bych to asi neviděl nějak hrozně nebo černě. Už ne, protože jsem si to zkoušel taky, takže... A takže to pak změnilo můj život a tak. Teď jsi rád? Prorokování, no. Hele, dar proroctví, jo, to je totiž strašně zajímavý, že když se podíváte na proroctví, tak víc proroctví je ve starém zákoně, než už jenom protože je tlustší, že jo. A polovina, no, třetina nového starého zákona jsou proroci. Plus minus, jo. O čem ty proroci mluví? Co je klíčový poselství proroku? Co není klíčový poselství proroku? To, co není klíčový proroctví proroku, je to, co bude. To je to základní nepochopení daru proroctví, že vám někdo říká, co máš dělat do budoucnosti. To tam skoro nenajdete. Jo. Nebo, jo, změňte se, jo, nebo takhle, jo, tak to je taky do budoucnosti. Ale mnohem víc proroci, ta prorocká řeč je prostě zacílená řeč do té konkrétní situace, kterou to společenství prožívá. Takže najednou ten prorok vidí, no, pochopí, Pán Bůh mu zjeví něco důležitého, kudy by se církev měla ubírat, nebo my, kudy bychom se měli ubírat. A tady já vidím, že to tak strašně, církev potřebuje prorocké slovo. Znamená, ne prorocké slovo, kdy přijde, kdy bude druhý Kristův příchod. Jo. To nepotřebujeme vědět. To neví ani syn člověka. Jo. Ani prorocké slovo, jestli prostě Ukrajina za rok nebo za půl roku vyžene Rusy. Aby byli radši, kdyby to bylo zítra. Jo. Ale prostě jo, to je, jo. A když přijde, a já vím, mám slovo od Pána, jo, že prostě za půl... Bible mnohem víc mluví o tom, co teď. Jak se církev má postavit teďka k těm všem věcem, který nás trápí. To znamená, to, co Pavel říká v těch těžkých dobách, které prožívala i první církev, je, že my potřebujeme proroky, to znamená lidi, kteří dokážou do té konkrétní situace přinést správné slovo. A zároveň to nemusí být jenom proroci. My se můžeme, vlastně to jenom, ono to vypadá, že tady je ten prorok a tady jsou ty ostatní lidi. A teďka on to těm lidem říká. Ale zároveň my se můžeme modlit, aby to, co slyšíme, byla i prorocká řeč ke mně. Jo, to znamená, ono to je dvoucestný. Jo, to znamená, když někdo řekne, no, my nemáme prostě ve sboru žádného proroka, tak tam není proroctví. Ale zkusme se to vidět, my můžeme sami to přijmout jako prorocký slovo do své situace. Znamená, i když tam nemáme proroka, tak to nemusí být výmluva, aby my jsme nikdy prorocký slovo neslyšeli. Že někdy nás prostě může prorocky oslovit někdo, kdo nemá ten dar. Ale prostě pro mě to je slovo prorocký. Takže takhle bych to viděl. Proto, a samozřejmě to církev, já vůbec se nedivím, že to Pavel tak masivně zdůrazňoval. Já to potřebujeme dneska. Tak, ještě poslední dvě otázky. Výklad, dar výkladu. Tak tomu není co dodat. Prostě je napsáno v Bibli, že je dar jazyků, to je jasný, a je dar výkladu. To znamená, předpokládá se, že ty jazyky jsou nesrozumitelný, jinak by nebyl potřeba dar výkladu. Nejsou to ty jazyky, které byly v letnicích, když žádný dar výkladu nebyl třeba, protože prostě o něm rozuměli, že o těm jazyku. To byly normální dialekty. Takže je skvělý, když existuje i takováhle služebnost v církvi, která jazyky vykládá. Zároveň člověk by měl nad tím darem mít nějakou kontrolu. Pro Pavla prostě tam vidíme, že on myslí, pořád myslí na ty nevěřící, kdy on říká, že prostě, když tam budou lidi mluvit nesrozumitelně v jazycích, tak to nedává smysl. To znamená, že to přijde nevěřící, tak myslím, že jsme se zbláznili. Jo. To znamená, měli bychom to měli mít pod kontrolou a pokud tam není vykladač, tak se modlit v tichosti tímhletím darem a pokud tam je, tak potom ať ten vykladač prostě promluví. Zvláště, když to jsou nějaký open space, jako kdy tam přicházejí lidi zvenku, tak prostě neustále myslete na to, že co oni. Takže bychom to měli mít pod kontrolou. Tak super, tak díky moc za tenhle ten, že jste přišli a těším se teda večer, můžete se taky za mě modlit, aby Pán Bůh naplnil Duchem Svatým pro tu večerní evangelizaci a já vám chci jenom prostě říct, abyste horlivě usilovali o duchovní dary, včetně daru jazyků a ale nejenom o dar jazyku, i o další dary. Jsou to dobrý dary, které Pán Bůh dal své církvi a zároveň, aby nám dávali charakter, abychom tyhle ty dary potom dokázali moudře a správně používat. A zároveň, pokud jste uvěřili v Pána Ježíše Krista, tak máte Ducha Svatého, nemusíte se o to bát, akorát je třeba ho nezarmucovat ani neuhašovat.

Doufám, že přednáška Davida Nováka z Brodfestu z roku 2022 vám pomohla hlouběji proniknout do pojmu křtu v Duchu svatém. Další akademie nás čeká dnes v 19 hodin, kdy budeme společně s Tiborem Máhrykem přemýšlet o neplodnosti a pastoraci.

Rádio 7 vás provází nocí 30. května 2026. Za námi je jedna hodina. Před námi hodina, která bude patřit hudbě písničkáře Jiřího Smrže. Ještě než dostane prostor, tak bych ráda upozornila na tu další nabídku v našem vysílání. Alespoň chci připomenout, že poté, co strávíme tedy hodinu u poslechu nahrávky Jiřího Smrže nazvané Nedokončená, tak nás po druhé hodině čeká hláska, ve které bude hostem Kuby Lofítka Justin Holden, který bude mluvit o tom, že první zkušenost s Českou republikou pro něj byla strašná, ale přesto přijal od Boha, že je to místo, kde má sloužit druhým. Více v hlásce ve 2.15. A ve 3 hodiny vás spolu s Aničkou Tužinčin zveme na výlet do jedné z aténských čtvrtí, kde působila jako stážistka v tamním krajanském sdružení. Za obzor dostává prostor ve 3 hodiny. Tak i to je náš program v následujících hodinách. Příjemné sobotní noční putování při poslechu vysílání Rádia 7.

Jsou interpreti a nahrávky, u kterých si skoro automaticky pořídíte nový počin s vědomím, že netřeba znát dopředu, ochutnávat alespoň v ukázkách jednotlivé skladby, zkoušet co a jak. Vše je jasné jen podle jména. A jistě, i mně už se stalo, že jsem se spálila a někdo, koho jsem dlouho poslouchala a obdivovala, se posunul ve své tvorbě natolik, že mě čekalo jen hořké zklamání. To ovšem neplatí o tvorbě Jiřího Smrže. Písničkáře, u něhož jednu desku od druhé dělí vždycky dlouhé období, ale od kterého pak můžete čekat dílo dotažené do nejposlednějších detailů. S podivem se pak může zdát, že se jeho další album, které spatřilo světlo světa v roce 2019, jmenuje Nedokončené. Až budete poslouchat jednotlivé skladby, právě nad touto slovní hříčkou vám nejspíš zůstane rozum stát. Když nová deska spatřila světlo světa, zaujal mě komentář pod jednou její fotkou na Facebooku. Jeden z přispěvatelů pod fotkou, nutno říci, že ten snímek nebyl na stránce samotného písničkáře, připsal: chtěl bych ho zase neznat. Jet jen tak z nedělní nudy na koncert do Neratova, vůbec nevědět, co mě čeká, a nechat se Jiřím totálně rozsekat, jako tenkrát. I to se vám možná při poslechu písniček Jiřího Smrže stane. I tohle hrozí, nebo spíš i s tímhle se můžete setkat a stojí to za to. Tak tohle je Jiří Smrž, verze roku 2019.

nenašel jsem svorník, nebo zapomněl, nevydržel žádný z mužů. Byl jsem jedním z nich dál.

A k písničkám Jiřího Smrže je potřeba dodat ještě jednu věc. Totiž oni nepotřebují mnoho komentáře. Bylo by škoda k ním přidávat nějaká další slova. Takže dobré poslouchání a tady je plná várka, nebo bezmála plná várka toho, jak deska Nedokončené zní.

Řekla, že když ho ten kluk střelil do břicha, on aby ji ochránil, styčil se a před ní si stol. Řekl jen, miluji tě. A obrátil oči v slovu.

kousek mne. Chtěla si trochu odpočinout, ukázat moře dětem, aby neměli z hloubky strach. Nevadí, koukáme, jak teče řeka a o moři si čteme v novinách.

Postel široká, že nedohlédnu kraje. Pustý kraj, přeplněný představou. Všech dívek, co jim prošli cestou z ráje. Všech dívek,

kraje, když jsme se potkali na chodbě cestou do práce. Kde kraj má hranice, ach paní, jste to vy, kdo zná je. Řekla jste něco vtipně.

klasů, zvony večera ze stichlých slavonic. Tak jak dnes večer, když slyším oknem vaše vzdechy, kdo ví, proč jsme okna oba nezavřeli? Kdo ví, zda vzdechy milo...

Fátimo, vypadni z mé hlavy, jak zmizela jsi z dohledu. Rozloučili jsme se už přece, jak to, že zapomenout nesvedu. Fátimo, vypadni z mé hlavy, nemáš tušení, co nás to může stát. Stalo se to přece všechno, všechno už tisíckrát. Proč tak bezbraně se spodívá?

na celou cestu spolu. Nevěděli o sobě. Setkali jsme se až při výstupu, dík naší vzájemné podobě.

Chceš být pro někoho všechno. Všechno tam, kde jsi. Přece nemůžeš být můj osud.

Nahrávka Jiřího Smrže s názvem Nedokončené je všechno, jen ne nedokončená. Když přehlédnete seznam hostů, nebudete se stačit divit. Co jméno to Perla, ať už jde o zpěváky Rydnu Ahmedovou a Roberta Křesťana, nebo hudebníky, violončelistu Pavla Barnáše, kytaristu Petra Novotného, kytaristu Jiřího Kováře a další, výčet by mohl pokračovat ještě pěkně dlouho. Nutno dodat, že pokud se vám podaří najít někde koncert Jiřího Smrže, a je to vzácnost, protože příliš často nevystupuje, určitě na něj zajděte. Lhostejno, že bude na pódiu sám. Ve své syrovosti mají možná jeho písničky ještě větší sílu, ale tím vůbec nemá být řečeno, že v onom pestrém nástrojovém obsazení, v jakém je najdete na desce, v těch barevných aranžích by šlo snad o něco méně cenného. To vůbec ne. Takhle jsou ty písničky prostě jiné, odlišné. A stojí za to je zakusit i v té oholené, jednoduché formě. Ostatně, ať tak či onak, tahle věc prostě stojí za to, aby byla slyšena. Je dobré Jiřího Smrže vnímat a především je dobré přemýšlet o jeho textech. Stojí to za to, skutečně.

jen pro ten pocit a nic víc. Vlastně nevím, co s ní dělat, o puškách nevím nic. Mám vše, nemám nač šetřit, přesto třeba jsem s tou koupí vedle šlám. Ale paní domácí, co pamatuje staré časy,

nemám nač střílet rezavými náboje. Měl bych najít někoho, kdo jak já se nudí a dát se s ním do boje. Ale to je prý blbost, ať si dám inzerát.

sílelo všechno zlo. Z nebe světlo šlehlo zlu přímo do očí a dobro věděl, to je ta chvíle, kdy s ním zatočí. Bylo to však náročný, když slunce zašlo za mraky.

a pak zaseklo zlu kříž s Ježíšem do lebky. Nějaká břečka stékala jim na trepky. Ježíš byl rudě lepkavej, nezbyla na něm čistá nit. Když má vyhrát dobro, každej se musí občas.

kdybych s ní nežil, na všechno měl bych odpověď. V mých černobílých očích tajemství jen šeť. Věřil bych, že nářek se dá měřit, do knihy zapsat výkřik za noci. A že láska jen jedna z mnoha běžně známých emocí.

kdybych s ní nežil. Uvěřil bych, že touha v duši rodí.

Nebude to ani příliš velká nadsázka, když budeme tvrdit, že Jiří Smrš je jakýmsi Janem Křtitelem české hudební scény. Jako hlas volajícího na poušti, volá k proměně a cestě dovnitř, k sobě samotnému a tedy i k Bohu. Jiří Boha zmiňuje v písních často a možná v neobvyklých konotacích. Pro uši zvyklé spíše na útěšné texty chválových písní mohou ta slova, která dává Jiří Smrš do svých písní, znít možná tvrdě a nepatřičně. Právě tak bychom mohli vnímat Smržovy verše o tom, že s boží spravedlností je zbytečné snažit se pohnout, protože s ní nic nepohne, nebo jim podobné. Ale pokud si dovolíte podívat se na sebe sama i na svět kolem sebe touhle nabízenou optikou, možná uvidíte nečekané. Prostě zkuste to. Jiří Smrš k tomu zve nejen na své desce, která se jmenuje Nedokončená. Dnešní interval je ovšem u konce. Od mikrofonu se loučí Lucie Endlicherová, těším se na slyšenou zase příště.

0: Tvorbě písničkáře Jiřího Smrže se v těchto týdnech věnujeme v intervalu. Dnes jsme připomínali jeho CDčko nazvané titulem Nedokončené. Příště, pokud si poslechnete premiéru dalšího intervalu ve čtvrtek 4. června po 21. hodině, pak se budeme věnovat desce ze září roku 2022, která se jmenuje Vojna a mír. A budeme přemýšlet také o tom, proč o tvorbě písničkáře Jiřího Smrže, možná ještě více než o tvorbě kohokoliv jiného, jakéhokoliv jiného umělce, platí to, že sám posluchač vykládá to, co mu autor sděluje. Jestli chcete slyšet více, pusťte si interval ve čtvrtek 4. června po 21. hodině. Teď jsme se přiblížili ke 2. hodině, jak bylo slíbeno, ve 2.15 je tu hláska. Ještě než se setkáme s Kubou Lofítkem a Justinem Holdenem, tak nás čeká také přehled dalších bodů programu vysílání Rádia 7 až do 6. hodiny.
1: S Rádiem 7 za horizont všedních dnů.